Já jsem tak začala potom hodně si psát i různý ty svědectví, úryvky i z Bible a to všechno, mám toho popsaného plno. Je fakt, že teď už, co jsem starší, už jsem v důchodě, takže důchodci nemají čas, dalo by se říct. Ale opravdu jsem s Bohem a vidím ty zázraky. Našla jsem i dopisy maminky, která mi psala ohledně Boží přízně a že se za mě modlí, že vůbec prosí, aby jsme našli Boží království, aby jsme i ta moje dcera, i ta rodina, aby jsme prostě byli s Bohem.

0: Když říkáš, že maminka toužila, abyste našli, abys i ty našla, tak našla si, co si našla?
1: Našla jsem, nejdřív jsem našla Boha, no a prostřednictvím Boha i Ježíše, protože ten Ježíš opravdu pracuje v našich životech a v modlitbách. Já se opravdu teď tím, že jsem doma, tak mám mít času i na modlitby, i na čtení a na to všechno. A vím, i ráno, když se zbudím, tak mám vždycky určený čas, kdy si sednu a kdy se pomodlím. A vím, když třeba mám nějaký jinou práci nebo něco, tak slyším hlas, já už na tebe čekám, pojď si sednout. A pojď si pomodlit, pojď, musíme spolu mít ten dnešní den zahájit nějakým způsobem, protože já vím, že toho mě máš hodně co odevzdat, co hodně potřebuješ, jaký máš prosby, jaký máš to. Já ten hlas slyším a opravdu mě to naplňuje, že musím, že opravdu to cítím, že musím.
0: A s čím se díváš do budoucna? Protože kolem se děje hodně těžkých věcí. No. Jak se díváš do budoucna?
1: No, ta moje dcera právě to vnímá velmi těžko, co se děje. Dalo by se říct, že já tím, že už mám ten věk, tak to přijímám v pokoře. Vím, že právě ta moje dcera, i když teda už je taky starší, tak s tím hrozně bojuje. Říkala, já kdybych mohla, já bych prostě udělala tamhle tohle, já bych prostě bojuje s tím, vím, že je odevzdaná, že mi i říkala, já vím, že Bůh je s námi a že nás tím vším provede, protože ta budoucnost, opravdu to, co se děje dneska a jaký jsou vztahy a vůbec všechno kolem, není to v pořádku, jak by to mělo být.
0: Je Pán Bůh všemohoucí? Jak jsi ho poznala?
1: No, je všemohoucí. Už tím, že mě přived na svět, že jsem se narodila, že jsem prostě prošla tím mládím s rodičema a že si mě našel, protože vím, že už od začátku o mě stál a věděl, že mu jednou budu patřit.

V Biblii je psáno, že modlitba spravedlivého má velikou moc. To ve svém životě poznala i Anna Mikleová, jejíž příběh jsme právě slyšeli. Pociťovala modlitby své adoptivní maminky a nakonec i ona sama poznala Boží lásku a odpuštění v Pánu Ježíši. Uvědomila si, že to byl Bůh, kdo ji přivedl na svět. Od počátku o ní stál a našel si ji. Kéž je to povzbuzením pro nás, pro všechny, abychom se nepřestávali modlit za své blízké, aby i oni v životě poznali Boha. On do své náruče zve každého z nás. Pokud ho ještě neznáte, zkuste mu otevřít své srdce a poznejte jeho bezpodmínečnou lásku a odpuštění. Pokud byste se chtěli o Bohu, o Ježíši Kristu dozvědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Dnešní epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš s Lenkou Malinovou a těší se na slyšenou zase příště.

všechno nám dal, všechno, co znám, i zůstat sám. Až řeknu amen.

Něco se chystá v krejsva pundeklu, figurky malých jelenů. Utíkaj peklu pod placatým nebem z ebenu. Ještě dnes byly v barvě Vltavínu, kopce, co vedou na Petří. A z krebdešínu šijou si te černý baldachín.

se chystám v kraji paranojí, cínové gardy vojáků. Ve stejnokrojích třesou se jak obraz zvijáků. Ještě dnes bylo všechno jako z cukru, pak všechen cukr utonul.

0: Posloucháte pořad Jak se vám líbí s Milanem Tesařem. Dnes nás bude zajímat zpěvačka Leila McCalla. V jejíž tvorbě se odráží důležitý kus americké kulturní historie. Její předkové totiž pocházeli z Haiti a ona sama žije v Louisianě. A hudba Haiti a Louisiany mají mnoho společného, jak ostatně ukazují i jiní umělci z těchto oblastí. S Leilou jsem se poprvé setkal v roce 2017 na festivalu Colors of Ostrava. V závěru rozhovoru, který jsme spolu tenkrát vedli, zpěvačka prozradila, že chystá album nazvané Capitalist Blues. To mezi tím vyšlo a já se od něj v dnešním rozhovoru, který vznikal na dálku přes internet, odrazím. Slovo kapitalist podrobně probereme později. Začneme výrazem blues.
1: You know, I think in the context of my record.
2: Slovo blues v kontextu mého posledního alba odkazuje k roli africké diaspory v americké hudbě. Tato hudba se zrodila z boje a ze zármutku a dnes je součástí určitého společenského procesu. Mé album rozhodně není po formální stránce bluesové, ale tento výraz jsem použila z důvodu určité sentimentality, kterou odráží.
0: Na to, co jsme slyšeli, se dá namítnout, že spousta bluesových umělců o blues hovoří nikoli jako o hudbě smutku, ale jako o veselé a radostné hudbě.
2: Ano, hudba ve vás opravdu může vyvolat radost navzdory všem těžkostem života. Hudba je přirozený lék proti bolesti. Je to něco, co nám pomáhá lépe žít naše životy, bojovat naše boje a samozřejmě i prožívat naše radosti. Nejde to od sebe oddělit, všechny tyto emoce s hudbou samozřejmě souvisejí.
0: A tady už je z alba Capitalist Blues první ukázka, píseň Money is King.

0: Identitu Haiťanky a Afroameričanky v sobě spojuje Leila McCalla. Přitom Louisiana, kde žije, je místem vzniku mnoha různých hudebních žánrů.
1: New Orleans and Louisiana in general is a place that really looks to its traditions.
2: Město New Orleans a vlastně celá Louisiana jsou místa, kde na vás přímo dýchá hudební tradice a kde můžete načerpat mnoho inspirace i pro naprosto současné hudební vyjádření. Čerpání z této bohaté tradice je stále důležitou součástí mé hudební cesty. Snažím se pozorně naslouchat a i když nepovažuji vše za stejně zajímavé, hudební scéna Louisiany, a to i ta současná, je pro mne opravdu mimořádně inspirativní. To se odrazilo i na zmíněném albu, na kterém se snažím propojit různé hudební žánry z Haiti a Louisiany. Každá píseň je tak sama o sobě malým hudebním mikrokosmem.
1: And kind of let each song become a microcosm of itself.
0: Budeme pokračovat písní naspívanou v haitské kreolštině. Jmenuje se Miss Padus.

0: Leila McCalla není jedinou umělkyní, která se snaží poukázat na společné kořeny kultury Haiti a americké Louisiany. V roce 2019 vzniklo pozoruhodné album Haitia Nola haitské skupiny Laku Music, která si pozvala množství hostů z Louisiany a právě na tomto konceptu své písně vystavěla. Leila McCalla je mezi těmito hosty a my si za malou chvíli píseň Rassemblement, ve které zpívá, poslechneme. Předtím jí ale znovu dám slovo.
1: Ano, hudba Haiti a Louisiany vyvěrá opravdu z téhož pramene. Mezi těmito dvěma oblastmi existují velmi silná historická a kulturní pouta. Mně osobně pak můj život v Louisianě pomáhá vyrovnat se s mými haitskými kořeny. A sama z toho pak těžím a snažím se propagovat tuto společnou historii. A díky znalosti historie se mohu více dozvídat o světě, ve kterém žijeme. Tato část dějin byla dříve často stigmatizována vinou protičernošských nálad ve společnosti. A já dnes považuji za svůj možná největší úkol vytvářet prostor pro svobodnou konverzaci o těchto tématech. Na albu Laku Music přitom nejde o nic jiného. Mnoho umělců se spojilo proto, aby ukázali, že haitská hudba je důležitou součástí kultury Louisiany a že by se o tom mělo více mluvit. Měli bychom tuto hudbu více hrát a měli bychom se jí snažit porozumět, protože je součástí naší identity.

0: To byla tedy skupina Lacoon Music a s ní jako host Leila McCalla. Právě s ní dnes hovoříme v pořadu Jak se vám líbí. Vracíme se k albu Capitalist Blues a já se teď ptám na první část jeho názvu.
1: Píseň Capitalist Blues jsem začala psát v době, kdy jsem se dlouhodobě snažila vyjádřit svou frustraci. Frustraci z toho, jak na nás okolní společnost tlačí, abychom se podvolili jejím standardům a abychom byli úspěšní. A právě z tohoto neustálého tlaku vznikla tato píseň. Nakonec jsem se rozhodla takto pojmenovat i celé album.

0: generace s bezpečím a naše dnešní společnost bezpečná není. Stouhy po dalších a dalších věcech vznikají deprese a smutek. Bohužel, západní společnost na těchto principech stojí. Mít víc a víc majetku, být co nejúspěšnější, nejmocnější, vykořisťovat druhé, aby nám bylo lépe. Celý ten slavný americký sen je klam. Prý, že když budete tvrdě pracovat, dosáhnete svých cílů. Jenže ti, kdo z toho všeho těží, nejsou ti, kdo pracují. O takovém kapitalismu tedy zpívám ve svých písních a chtěla jsem to s lidmi sdílet.
1: The songs that I was thinking about and wanting to share.

0: To byla tedy píseň The Capitalist Blues ze stejnojmenného alba, které zpěvačka Leila McCalla natočila v roce 2019 v době administrativy Donalda Trumpa. Že nepatří mezi jeho faninky, mi bylo jasné, ale jak se dívá na současnou administrativu prezidenta Joea Bidena?
1: I think what I feel is that, and maybe I just feel this for myself, but I...
2: Víte,

0: Život v době Trumpovy administrativy byl mimořádně vyčerpávající. Prakticky denně se ve zprávách objevovaly nové a nové šokující informace. Báli jsme se, co dalšího prezident provede. Lidé z toho byli unavení, ale zároveň v této době sílila řada důležitých hnutí ve společnosti. Na dnešní situaci je smutné, že se lidé utěšují, že je v prezidentském úřadě někdo jiný a necítí už takovou potřebu mluvit a přemýšlet o tom, jak svět zlepšit. Já nejsem žádná velká Bidenova faninka, ani nejsem jeho velký kritik, ale mám pocit, že ani současná administrativa nepodporuje snahy o odstranění všech nespravedlností. Žijeme tedy ve zvláštní době, kdy navíc probíhá pandemie. Nerovnosti ve společnosti jsou zřejmé, kdo má například přístup k vakcíně a kdo ne a podobně. Obávám se však, že tyto otázky si už dnes lidé tolik nekladou, protože ztratili společného nepřítele, vůči kterému se vymezovali. Authoritarian tyrant menacing,
1: you know, our reality. Oh My Love, to je další píseň, kterou si poslechneme.

0: Krátce předtím, než jsem s Lejlou McCalla vedl tento rozhovor, došlo na Haiti k vraždě tamního prezidenta. Jak tedy Lejla, která se k haitským kořenům hlásí, vnímá situaci v tomto ostrovním státě?
1: Haiťané zažívají opravdu smutné časy. Nemají politického lídra, o kterého by se mohli opřít. To ovšem souvisí s dlouhodobou nestabilitou, kterou na Haiti už od počátku této Černošské republiky, jedné z nejstarších na světě, pomáhal vytvářet Západ. Haiti nemá vůdce, nemá silný parlament, nemá respektovanou ústavu. Je to jen další příklad neúspěchu kapitalismu. Je to jedna z největších katastrof, kterou si lidé mohli způsobit. Dokonce i zemětřesení na Haiti mělo tak ničivé důsledky proto, že lidé nezvládli vybudovat stabilní infrastrukturu. Spojené státy to vše sledují z pozice síly a Haiťané si uvědomují, že jsou chyceni do pasti. Žijí ve společnosti rozdělené na třídy, ve kterých několik málo bohatých rodin kontroluje ty ostatní. Ne, že by tomu tak ve Spojených státech nebylo, ale v Haiti se to pojí s horší ekonomickou situací. Takže ano, pro Haiti je tato doba mimořádně smutná a já tedy cítím smutek a frustraci.

0: Vraťme se na závěr pořadu k hudbě. Leila McCalla není známá jen jako zpěvačka a autorka písní, ale také jako violončelistka. Ovšem na albu Capitalist Blues, z kterého si dnes hrajeme především, cello odložila a doprovází se na tenorové banjo a na elektrickou kytaru. Co bude dál?
1: I plan to continue.
2: Chci dál důvěřovat svým instinktům. Není to tak, že bych si dopředu řekla, už nebudu hrát na čelo. Snažím se jen porozumět tomu, co která píseň vyjadřuje, a tím se řídit. Ale musím říct, že v době pandemie jsem pracovala na novém albu a na něm opět na čelo hraji.
0: A má už nové album název?
1: I think so.
2: Ano, myslím, že mám název. To album se bude jmenovat Breaking the Thermometer to Hide the Fever. Stejně jako divadelní hra, na které jsem posledních pár let pracovala. V těchto dnech podepisuji smlouvu s důležitým nezávislým vydavatelstvím. Jsem tedy ráda, že se mi v době pandemie povedlo přijít s něčím opravdu novým.
1: Come out of it with some concrete new work.
0: To říká Leila McCalla, americká hudebnice, zpěvačka a autorka s haitskými kořeny. A pozor, pokud posloucháte premiéru tohoto pořadu, můžete ještě stihnout její koncert na folkových prázdninách v Náměšti nad Oslavou v úterý 27. července. Pořad připravil Milan Tesař. Překlady odpovědí načetla Aneška Jakubcová. O zvuk se starali Pavel Kunčar a Antonín Kánský. Za zprostředkování rozhovoru děkuji Jiřímu Moravčíkovi a Michalu Šmitovi. Tady je ještě jedna ukázka z alba The Capitalist Blues, píseň Settle Down.

0: čekáme noci. Zas máme dobrý pocit.
1: Vždy zloba není láska.

bude večer doma, to já vám budu přečítat z chalou.

Vždycky přijde vhod, my šetřím prout. Píseň světlo placha, škodu nenapáchá, člověk žasne.

Šli si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

0: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
1: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli?
0: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

0: Tady je Proglas.
1: Hladíte k nám.
2: Samota plíživá, samota únavná, samota v rozhodnutí. Samota s tajemstvím, samota bez jmen, samota při stárnutí. Samota skličující, samota všedusící, samota v rušném.

samota v krocích, co ztrácí směr, samota.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 5. října. Osmisté výročí smrti svatého Františka připomněl papež Lev ve své promluvě před modlitbou Anděl Páně.
1: V jejím závěru pak vyzval k modlitbě růžence za dar pokoje a svornosti ve světě.
0: A v druhé části pořadu přinášíme přehled zpráv a hlavních událostí z Vatikánu.
1: Přejeme příjemný poslech.
0: V promluvě před modlitbou Anděl Páně papež Lev připomněl svatého Františka z Assisi, jehož osmisté výročí smrti církev v těchto dnech slaví. Jak řekl svatý otec, Františka povolal sám Ježíš, aby napravil jeho církev. A on, který postavil svůj život na základu, jímž je Kristus, obnovil církev a zacelil trhliny neschod.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Drazí bratři a sestry, pěknou neděli. Evangelní podobenství, které se čte v liturgii dnešní neděle, vypráví o Ježíšově životě a osvětluje smysl jeho poslání. On je syn Boží poslaný na svět, je však odmítnut právě těmi, kdo by ho měli přijmout s otevřenou náručí. Ten, který přišel, aby přinesl spásu, je odsouzen. Ten, který chce darovat život, je usmrcen. Kristovo učení nás vede k zamyšlení nad mnoha krutostmi, které ničí svět a dějiny národů, a zároveň nám zjevuje stále větší milosrdenství jeho Otce.
0: Násilné odmítnutí totiž nezlomí Boží vůli, která ve své nekonečné spravedlnosti proměňuje zlo ve vykoupení. Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Ježíš sám připomíná tato slova žalmu, jenž oslavuje úžasné dílo, které vykonal Pán. Právě to, co bylo odvrženo, se stává základem, na němž všechno spočívá. Takto všemohoucí řídí dějiny a pomáhá nám ve všech našich pádech. Bůh nikdy neodvrhne náš život.
1: Podle obrazu použitého v podobenství, onou vinicí, kterou je třeba obdělávat spravedlivě, je církev, kterou svými rozhodnutími budujeme nebo poškozujeme. V té souvislosti bych právě dnes, když si připomínáme osmisté výročí jeho smrti, chtěl připomenout jednoho dělníka, který velmi plodně pracoval na vinici Páně, svatého Františka z Assisi, kterého Ježíš sám požádal, aby napravil jeho církev. Veden příkladem ukřižovaného postavil František především svůj vlastní život na Kristově základu, sdílel s ním chudobu, radost i utrpení až po mystické znamení stigmat. Jako muž vroucí modlitby, naplněný láskou ke všem, byl příkladem pro první bratry, kteří sdíleli jeho asketický život jako autentický předpoklad reformy církve. Svatý František ji obnovil díky víře v Pána Ježíše a zacelil trhliny neschod svědectvím bratrské lásky.
2: Carissimi, il carisma di San Francesco.
0: Drazí, charisma svatého Františka přináší ovoce i dnes, po 800 letech. Svědčí o tom nejen velká a živá františkánská rodina, ale i mnohé dary, které jeho duchovní dědictví šíří mezi Božím lidem. Když slavíme františkánský jubilejní rok, prosme zároveň vytrvale o dar míru a upřímně se zavažme k budování svornosti mezi národy. V tomto úsilí ať nás vždycky provází přímluva Nejsvětější Panny Marie, naší matky, k níž se nyní obracíme duchovně sjednocení s věřícími shromážděnými na poutním místě v Pompejích, aby se s prosbou obrátili k Panně posvátného růžence.
1: V pozdravech a apelech po modlitbě Anděl Páně se papež Lev vrátil ještě jednou ke své francouzské cestě a připomněl apel na společnou modlitbu za mír, ke kterému se připojili děti z celého světa.
0: Minulou neděli jsem v Lourdech vyzval k modlitbě růžence během tohoto měsíce října se zvláštním úmyslem, aby války ustaly a byl nastolen mír. Mezi prvními, kdo tak učinili, byly děti a stále v tom pokračují. Od 1. do 7. října pořádá nadace Pomoc trpící církvi iniciativu Milion dětí se modlí růženec za mír a jednotu ve světě. Z celého srdce děkuji všem chlapcům a dívkám, kteří se v mnoha částech světa připojují k této modlitbě. Následujme všichni jejich příklad a vzívejme přímluvu Panny Marie, aby byly národy osvobozeny od metly války. Zvláště se modleme za svatou zemi a za nevinné oběti násilí.
1: Svatý otec dále zmínil setkání u příležitosti 10. výročí apoštolské exhortace Amoris Laetitia, které se uskuteční ve Vatikánu ve dnech 7. až 14. října a na které se sjedou představitelé východních katolických církví a předsedové biskupských konferencí z celého světa. Bude to příležitost k synodálnímu rozlišování, abychom určili kroky, které je třeba podniknout, abychom dnes zvěstovali evangelium rodinám a mladým generacím, řekl papež a svěřil modlitbám celé církve toto setkání a zejména rodiny, které, jak řekl, jsou znamením naděje a nedocenitelným bohatstvím pro církev i pro společnost.
0: Další zprávy. Svatý otec přivítal ve Vatikánu korejské kněze, řeholnice a řeholníky působící v Římě. Ve své promluvě vyzdvihl jedinečnou historii korejské církve, význam svědectví mučedníků a probíhající přípravy na Světové dny mládeže v Soulu v roce 2027.
3: Ascoltate i giovani. Camminate con loro.
1: Naslouchejte mladým, kráčejte s nimi a pomáhejte jim objevit, že následování Krista neomezuje svobodu, ale naplňuje ji, že víra neomezuje život, ale otevírá mu širší obzory. Nikdy nepřestávejte konat dobro, i když to něco stojí a i když to nikdo nevidí. Žádný skutek vykonaný z lásky není před Bohem ztracen.
0: Svatý otec povzbudil korejské kněze a řeholníky, aby usilovali o jednotu, měli odvahu odpouštět a zasazovali se o pokoj na rozděleném korejském poloostrově.
1: Vatikánský četnický sbor Gendarmeria ctí jako svého hlavního patrona archanděla Michaela. Krátce po tomto svátku, v sobotu 3. října, slavil papež lev mši svatou před Lurdskou jeskyní ve vatikánských zahradách.
0: Každému vnějšímu gestu předchází vnitřní náhled. Kdo střeží druhé, musí především sám ve svém nitru střežit pravdu, spravedlnost, dobrotu a úctu. Střežit druhé vyžaduje mít srdce, které střeží Pán. Řekl svatý otec ve své homílii. V rámci oslavy složili slavnostní přísahu také noví členové Vatikánské stráže.
1: V roce 2027 si papežská švýcarská garda připomene události spojené s vyplněním Říma, takzvaným Sacco di Roma, před 500 lety. Vrcholem oslav, které zároveň připomenou gardisty, kteří položili život při obraně papeže Klementa VII., budou slavnosti ve Vatikánu naplánované na 5. až 7. května příštího roku. Události spojené s vypleněním Říma z roku 1527 jsou nejdůležitějším obdobím v naší historii, zdůraznil v oficiálním oznámení programu oslav velitel gardy plukovník Christoph Graf. V rámci takzvaného roku paměti proběhne 23. ledna ve švýcarském Brigu rovněž konference o historických aspektech vyplenění Říma nebo pouť bývalých gardistů do Einsiedeln.
0: Věrnost nástupci svatého Petra a jeho učení připomněl lev 14. německým kněžím z koleje Panny Marie z Camposanto ve Vatikánu. Kolej sídlí na historickém místě Scholi Francorum, založené Karlem Velikým při bazilice svatého Petra. Kolej byla založena před 150 lety jako útočiště pro německé kněze, kteří byli ve své vlasti pronásledováni politikou Kulturkampfu kancléře Bismarcka. Lev XIV. Poukázal na to, že zvláštním rysem německé koleje Panny Marie z Camposanto je její výjimečná blízkost k hrobu svatého Petra a zdůraznil, že z této pocty vyplývají také závazky.
4: A tale onore è legato anche.
0: Kolegium má střežit blízkost a jednotu s nástupcem svatého Petra a věrnost apoštolské víře, kterou hlásá.
1: Dnes, 5. října, uplynulo 100 let ode dne, kdy na věčnost odešel svatý Bartolo Longo, dominikánský terciář. Který se svou ženou, hraběnkou Marianou Farnararo de Fusco, stál u zrodu poutního místa Panny Marie Růžencové v Pompejích, charitativního díla křesťanské lásky a kongregace sester Dominikánek, dcer svatého Růžence. K tomuto výročí napsal pompejský arcibiskup Tomáso Caputo zvláštní list. Věnuje se v něm nejen postavě tohoto apoštola Růžence, ale též návštěvě papeže Lva v květnu minulého roku.
0: Ukrajina má právo na obranu, ale je nutné usilovat o ukončení válečných operací a směřovat k dosažení úplného a skutečného příměří, řekl kardinál Pietro Parolin po návratu z valného shromáždění OSN v New Yorku. V rozhovoru pro italský deník La Repubblica vatikánský státní sekretář opakuje, že Vatikán je připraven na pomoci v této věci jakýmkoliv způsobem a zároveň klade důraz na důsledné dodržování mezinárodního práva. Dlouhodobé řešení se neobejde bez dalšího úsilí o bezpečnost a spolupráci v Evropě, říká vatikánský státní sekretář. Kardinál Parolin v rozhovoru poukázal také na krizi multilateralismu, která podle jeho názoru vyvolává všeobecný pesimismus patrný i v Organizaci spojených národů. Z jednání valného shromáždění si však odnáší pozitivní aspekt spojený s naléhavými výzvami k návratu k zásadám mezinárodního práva. K tomu může dojít za podmínky, že se všeobecně navrátíme k základním lidským hodnotám, jak to zdůrazňuje papež Lev XIV. V encyklice Magnifica Humanitas, a znovu bude potvrzena politická vůle každého účastníka mezinárodního života. Jak dále dodal vatikánský státní sekretář, hlavním zdrojem krize je ztráta vzájemné důvěry. Pouze proces neustálé reformy, schopný posoudit účinnost současných struktur ve světle změněných okolností, může dát vzniknout obnovenému a adekvátnímu multilateralismu. A na závěr přinášíme slova papeže Lva XIV. K dnešnímu evangeliu.
5: La parabola che Gesù racconta ha come scenario proprio una strada.
0: Podobenství, které Ježíš vypráví, se odehrává na cestě a je to cesta náročná a strmá, stejně jako život. Život je však tvořen ze setkání a v těchto setkáních se projevuje naše pravá podstata. Stojíme tváří v tvář druhému, před jeho křehkostí a slabostí, a můžeme se rozhodnout, jak se zachovat. Postarat se o něj nebo předstírat, že se nic neděje. Kdy budeme také my schopni přerušit svou cestu a projevit soucit? Když pochopíme, že ten zraněný muž na cestě představuje každého z nás. A tehdy nám vzpomínka na všechny ty chvíle, kdy se Ježíš zastavil, aby se o nás postaral, pomůže, abychom byli lépe schopni soucítit. Připomínáme, že slova papežů k evangeliu na každý den najdete na našich internetových stránkách ve formě podcastu. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Brunková. Laudetur Jesus Christus.

Blíží se 6. hodina a to znamená čas na myšlenku na den. Dnešní bude od papeže Lva 14. z jeho promluvy před nedělní polední modlitbou.

Drazí bratři a sestry, pěkný den. Evangelní podobenství, které se čte v nedělní liturgii, vypráví o Ježíšově životě a osvětluje smysl jeho poslání. On je syn Boží, poslaný na svět, je však odmítnut právě těmi, kdo by ho měli přijmout s otevřenou náručí. Ten, který přišel, aby přinesl spásu, je odsouzen. Ten, který chce darovat život, je usmrcen. Kristovo učení nás vede k zamyšlení nad mnoha krutostmi, které ničí svět a dějiny národů, a zároveň nám zjevuje stále větší milosrdenství jeho Otce. Násilné odmítnutí totiž nezlomí Boží vůli, která ve své nekonečné spravedlnosti proměňuje zlo ve vykoupení. Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Ježíš sám připomíná tato slova žalmu, jenž oslavuje úžasné dílo, které vykonal Pán. Právě to, co bylo odvrženo, se stává základem, na němž všechno spočívá. Takto všemohoucí řídí dějiny a pomáhá nám ve všech našich pádech. Bůh nikdy neodvrhne náš život. Podle obrazu použitého v podobenství, onou vinicí, kterou je třeba obdělávat spravedlivě, je církev, kterou svými rozhodnutími budujeme nebo poškozujeme. V této souvislosti bych chtěl připomenout dělníka plodně pracujícího na vinici Páně, svatého Františka z Assisi, kterého Ježíš sám požádal, aby napravil jeho církev. Veden příkladem ukřižovaného, postavil František především svůj vlastní život na Kristově základu, sdílel s ním chudobu, radost i utrpení až po mystické znamení stigmat. Jako muž vroucí modlitby, naplněný láskou ke všem, byl příkladem pro první bratry, kteří sdíleli jeho asketický život jako autentický předpoklad reformy církve. Svatý František ji obnovil díky víře v Pána Ježíše a zacelil trhliny nezhod svědectvím bratrské lásky. Drazí, charisma svatého Františka přináší ovoce i dnes po 800 letech. Svědčí o tom nejen velká a živá františkánská rodina, ale i mnohé dary, které jeho duchovní dědictví šíří mezi Božím lidem. Když slavíme františkánský jubilejní rok, prosme zároveň vytrvale o dar míru a upřímně se zavažme k budování svornosti mezi národy. V tomto úsilí ať nás vždy provází přímluva Nejsvětější Panny Marie, naší Matky.

Krátce po 6. hodině v úterý 6. října jste se naladili pro Glas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Podle katolického kalendáře je památka svatého Bruna, otce kartuziánského řádu. Německý kněz a mnich zemřel v Itálii v tento den roku 1101. A dnešním oslavencem je také Hanuš. Je to jméno české, které má základ v německém Hannes. To vzešlo ze jména Johannes, čili Jan. Takže Hanuš tedy znamená Bůh je milostivý. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme a na Proglasu už se jdeme začíst do dnešního evangelia.

10. kapitoly podle Lukáše. Když byli na cestě, přišel Ježíš do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.

0: A 5 minut po 6. hodině vás vítáme u modlitby ranní chval. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Jiří.
0: Dnes tady prožíváme památku svatého Bruna. Dnešní texty ze 3. týdne žaltáře budou v novějším vydání breviáře od strany 1181. 1181 ve starším od strany 1061. 1061. Pouze závěrečná modlitba bude tedy z dnešní památky. Jsou to strany 1750, 1750 nebo 1553. 1553. Ještě zopakuji v novějším vydání breviáře dnes texty strany 1181 a 1750. Ve starším vydání strany 1061 a 1553. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Z celého srdce svého díky vzdávám tobě, Bože spasení mého, v této ranní době, že jsi mě všeho zlého uchoval této noci svou předůstojnou mocí pro syna milého.
1: Otče můj nejmilejší, i dnes mě opatruj a pro život ve zdejší vše potřebné daruj. Zdraví, chléb a pokoj, také věrné přátele, obrať mé nepřátele, zlost jejich upokoj.
0: Ať je tvůj svatý anděl dnes i vždycky se mnou, by neprovedl ďábel moci své nade mnou. Rač mi pomoc dáti, abych světa marnosti, těla svého žádosti mohl přemáhati.
1: Hospodine, byl jsi milostivý své zemi, odpustil jsi vinu svého lidu.
0: Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi, změnil jsi k dobru Jakubův úděl.
1: Odpustil jsi vinu svého lidu, přikryl jsi všechny jeho hříchy.
0: Zadržel jsi všechno své rozhořčení, uklidnil jsi žár svého hněvu.
1: Obnov nás, Bože, náš spasiteli, odlož svou nevolí proti nám.
0: Což se na věky budeš na nás zlobit, roztáhneš svůj hněv na všechna pokolení.
1: Což nám už nevrátíš život, aby se tvůj lid radoval v tobě.
0: Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu.
1: Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh, jistě mluví o pokoji.
0: Pro svůj lid a pro své svaté a pro ty, kdo se k němu obracejí srdcem.
1: Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.
0: Milosrdenství a věrnost se potkají, políbí se spravedlnost a pokoj.
1: Věrnost vypučí ze země, spravedlnost zhlédne z nebe.
0: Hospodin též popřeje dobro a naše země vydá plody.
1: Spravedlnost bude ho předcházet a spása mu půjde v patách.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodine, byl jsi milostivý své zemi, odpustil z vinu svého lidu.
1: Svou duši po tobě toužím v noci a z rána tě hledám svým srdcem.
0: Pevné město máme k spáse, Pán je opatřil hradbami a valem.
1: Otevřte brány, ať vejde spravedlivý národ, který střeží věrnost.
0: Jeho zásady jsou pevné, zachováš mu pokoj, neboť doufal v tebe.
1: Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála na věky.
0: Z
2: Stezka spravedlivého je přímá, spravedlivému rovnáš cestu.
1: Ano, čekáme na tebe, jak budeš soudit, Hospodine. Tvé jméno a vzpomínka na tebe jsou touhou duše.
2: Svou duší po tobě toužíme v noci, ale i v duchu tě hledám svým srdcem.
1: Až zazáří tvé rozsudky na zemi, naučí se spravedlnosti obyvatelé světa.
2: Hospodine, uděl nám pokoj, neboť i všechny naše skutky jsou tvým dílem.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svou duší po tobě toužím v noci a z rána tě hledám svým srdcem.
1: Bože, ukaž nám svou jasnou tvář.
2: Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář.
1: Kéž se pozná na zemi, jak jednáš, kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
2: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kde který národ.
1: Nech se lidé radují a jásají, že soudíš národy spravedlivě a lidi na zemi řídíš.
2: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kde který národ.
1: Země vydala svou úrodu, Bůh, náš Bůh nám požehnal.
2: Kéž nám Bůh žehná, ať ho ctí všechny končiny země.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bože, ukaž nám svou jasnou tvář.
2: My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako Spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a On v Bohu.

0: Bůh je má síla, k němu se utíkám.
1: Bůh je má síla, k němu se utíkám.
0: On je mé útočiště, můj zachránce,
1: k němu se utíkám.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bůh je má síla, k němu se utíkám. Bůh nám vzbudil mocného spasitele, jak slíbil od pradávna ústy svých proroků.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy, odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh nám vzbudil mocného spasitele, jak slíbil od pradávna ústy svých proroků. Kristus nás všechny vykoupil svou krví. Klanějme se mu a pokorně ho prosme.
1: Pane, pamatuj na svůj lid. Králi a vykupiteli náš, vyslyš svou církev, která tě chválí na počátku tohoto dne.
0: A nauč nás, ať bez přestání oslavujeme tvou velebnost.
1: Ty jsi naše naděje a síla, v tebe důvěřujeme.
0: Ať nikdy nedoufáme nadarmo.
1: Pohleď na naši slabost a pospěš nám na pomoc.
0: Neboť nic nemůžeme dělat bez tebe.
1: Pamatuj na chudé a opuštěné, aby jim nový den nebyl břemenem,
0: ale útěchou a radostí.
1: Pane, pamatuj na svůj lid.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, Ty jsi povolal svatého Bruna, aby Ti sloužil v mlčení a samotě. Dej nám na jeho přímluvu.

0: V úterý 27. týdne v mezidobí čteme třetí kapitolu prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi, podtitul Služebníci církve. Správně se říká, kdo usiluje o to, aby se stal církevním představeným, snaží se o vznešený úřad. Takový představený musí být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, ušlechtilý, pohostinný, způsobilý učit, ne pijan, ne útočný, ale mírný, ne svádlivý nebo hrabivý. Musí umět dobře spravovat svůj dům a přidržovat svoje děti k poslušnosti, aby žili naprosto čestně. Jestliže někdo nedovede spravovat svou domácnost, jak se bude moci starat o Boží obec? Dále to nesmí být člověk teprve nedávno obrácený, aby mu to snad nestouplo do hlavy a nepropadl stejnému odsouzení jako ďábel. Také je nutné, aby měl dobré jméno u těch, kdo stojí mimo církev, jinak padne za oběť špatným řečem a chytne se do ďáblovy pasti. Totéž platí o jáhnech. Mají to být lidé důstojní, ne obojetní v řeči, ne oddaní vínu, ne lační španavého zisku, kteří uchovávají tajemné pravdy víry v čistém svědomí. I oni musí být napřed zkoumáni a teprve potom mohou vykonávat službu, když se ukáže jejich bezúhonnost. Právě tak ženy se musí chovat počestně, nesmějí být pomlouvačné, ale střídmé a ve všem spolehlivé. Jáhnové mají být jenom jednou ženatí, mají umět držet v pořádku svoje děti a vůbec vlastní domácnost. Ti totiž, kdo se osvědčí jako jáhni, získají si vážené postavení a radostnou jistotu ve víře v Krista Ježíše. Mám sice naději, že k tobě co nejdříve přijdu, ale přece ti o těchto věcech píšu. Kdybych se totiž opozdil, abys věděl, jak je třeba se chovat v Božím domě, v církvi živého Boha, která je sloupem a pevnou oporou pravdy. A to je skutečně hluboké náboženské tajemství. Kristus, který přišel v lidské přirozenosti, byl ospravedlněn duchem, ukázal se andělům, byl hlásán pohanům, došel víry ve světě, byl vzat do slávy.
1: Duchovní slovo jsme čerpali z prvního čtení z úterý 27. týdne v mezidobí.

otázek a pochybností, ale taky touha a tvé slovo na cestu. Opřu se o něj a budu věřit,

Nik se nestydí, veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem, konečně

0: Zbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, je to lidský.
1: Tady Rádio Proglas. Zachovejte nám přízeň i v nepříznivém počasí.

Je tu 6:30 s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je úterý 6. října. Podle katolického kalendáře památka svatého Bruna, otce kartuziánského řádu. Německý kněz a mnich zemřel v Itálii v tento den roku 1101. Den obětí Dukly, jedné z nejkrvavějších operací druhé světové války z 6. října 1944, se stal významným dnem Slovenské republiky. Český paralympijský výbor vyhlašuje paralympijský den. Tuzemský průkopník parasportu Vojmír Srdečný by dnes oslavil 102. narozeniny. Před 150 lety se v americkém Bostonu uskutečnil první oboustranný telefonní hovor mezi vynálezcem Alexandrem Bellem a jeho spolupracovníkem Thomasem Watsonem. 45 let nás dělí od smrti hudebníka, básníka a kulturního pracovníka Otakara Horkého, řečeného Otin, spoluzakladatele, člena vedení a klarinetisty Hradišťanu, televizního dramaturga a scénáristy se zkušeností komunistické perzekuce. Před rokem odešla dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. 60. slaví scénárista Petr Jarchovský. 63. narozeniny má misionář milosrdenství v plzeňské diecézi, oblát rakouského původu páter Ginter Herbert Eckelbauer, moderátor společné pastorační zprávy v Plasech a Manětíně. A svátek má Hanuš, je to jméno české, které má základ v německém Hannes. To vzešlo ze jména Johannes, tedy Jan, a znamená proto Bůh je milostivý. Tak Hanušům k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. A jaké bude počasí? Dnes jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se ojediněle, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Tolik o počasí. Na Proglasu teď pokračujeme proudem písniček, nabídneme přehled očekávaných událostí, potom to bude ranní zíváček v 6 hodin a 45 minut pro naše nejmenší posluchače, 7 hodin zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus. Teď si pustíme píseň Kočky, budou nám zpívat Eva Farná a Vojta Dyk.

To byla píseň Kočky a teď už nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 6. říjen 2026. Olomoucí projde mariánské prosebné procesí se sochou Matky Boží. Společné putování a modlitba vyvrcholí v dominikánském kostele neposkvrněného početí Pady Marie, kde se uskuteční jubilejní ročník modlitby růžence 24 hodin. Studenti z Brna zahájí akademický rok v katedrále svatých Petra a Pavla. Živý přenos bohoslužby s biskupem Pavlem Konspulem nabídneme od 19 hodin na vlnách Proglasu. Přednáška nazvaná Žít společně církev začne od 19 hodin v návštěvnickém centru u kostela pražského Jezulátka a Panny Marie Vítězné v hlavním městě. Páter Josef Prokeš se zamyslí nad uspořádáním a podobou současné církve. A spisovatelka a překladatelka Radka Denemarková vystoupí s projevem na slavnostním zahájení 78. ročníku knižního veletrhu ve Frankfurtu. V dalších dnech veletrh nabídne také biografický dokument Za slovo ručím životem, který sleduje autorku na jejich literárních cestách. Tolik z očekávaných událostí.

Stačí pak si ty sůvočí dí rozložitý průvočí na slova z pusy člověčí se rají husy do řeči. Ptají se krátce, zdali jsou ve vlaku z Hradce na Lysou, půvočí řekne souhlasí a máme pěkné počasí.

Ahoj holky a kluci. Dobré ráno vám všem, malým i velkým, kteří právě vstáváte. Doufám, že jste se dobře vyspali a pro zpříjemnění rána je tu opět ranní zíváček. Naše pravidelná čtvrthodinka s písničkami a soutěží. Dneska opět vyrazíme směr pohádkový bazar. Ale teď se pojďme pomodlit a začít tak dnešek. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane Ježíši, děkuji ti za nový den. Moc prosím, pomáhej všem, kdo bojují s nějakou nemocí a dej nám otevřené srdce radovat se v každém okamžiku z toho, co od tebe dostáváme. Amen. A než začneme soutěžit, tak si pustíme písničku. Tahle se jmenuje Hlavně, že jsme na vzduchu.

0: Písnička nám dohrála, tak už je čas soutěžit. Připomenu, že když budete vědět odpověď na dnešní otázku, můžete zavolat do vysílání na číslo 739 850 345. 739 850 345. Můžete si vysoutěžit písničku. Teď už tedy otvíráme náš pohádkový bazar. Dneska tu mám neuvěřitelný kousek pro všechny milovníky přírody a hudby. Vypadá jako obyčejná rostlina v květináči, ale obyčejná rozhodně není. Když jí zaspíváte správnou písničku, začne sama krásně zpívat a rozvíjet svoje lístky. Do království ji přinesl zahradník, který ve skutečnosti vůbec nebyl zahradníkem, ale maskovaným králem Miroslavem. A já se vás dneska ptám, co to je za pohádkový předmět a z jaké pohádky pochází. Pokud víte, můžete to zavolat na číslo 739 850 345. 739 850 345. Je to neuvěřitelný kousek pro milovníky přírody a hudby. Tato věc vypadá jako obyčejná rostlina v květináči, ale obyčejná rozhodně není. Když jí zaspíváte správnou písničku, začne sama krásně zpívat a rozvíjet svoje lístky. Tak já vidím, že už někdo poznal, takže zvedáme telefon. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo pak se dovolal?
1: Emily.
0: Emilka?
1: Ano.
0: Ahoj Emilko, tak nám prozradíš, jaká je odpověď na dnešní otázku?
1: Je to spíšné princezny a je to písnička Rozvíjej se poupátko.
0: Teda ty jsi odpověděla úplně přesně, ano, zpívající květina zpívá písničku Rozvíjej se poupátko a je z pohádky Pyšná princezna, skvělý. Emilko, máš ráda tuhle pohádku?
1: Ano.
0: A líbilo by se ti mít doma taky takovou zpívající květinu?
1: Líbilo.
0: Líbilo. To by bylo moc hezký. A máš ráda květiny celkově?
1: Mám ráda květiny.
0: Uh-huh. Máš nějakou oblíbenou?
1: Asi ne.
0: Asi ne, všechny jsou krásné svým způsobem, že? Tak ještě se tě zeptám, Emilko, tak co tě dneska hezkého čeká? Předpokládám, že jdeš do školy.
1: Jdu do školy.
0: A kolik máte dneska hodin?
1: Pět.
0: Pět. A co z toho, co dneska máte, tě nejvíc baví?
1: Angličtina.
0: Angličtina. Budete mít nějakou písemku?
1: Ne.
0: Tak to je moc dobře. Tak Emilko, tak ti přeji, ať máš dneska pěkný den, ať se ti líbí v angličtině a celkově. A dám ti teďka za odměnu vybrat písničku, kterou můžeš někomu věnovat. Mám tady Si mé slunce nad hlavou, Klokana, anebo Znám jednu starou zahradu.
1: Znám jednu starou zahradu, prosím.
0: Dobře, a komu písničku pošleme?
1: Babičce.
0: Dobře, tak babičku pozdravujeme, posíláme písničku. Tobě děkuji, že jsi zavolala a budu se těšit, že zase zavoláš někdy příště. Ahoj.
1: Naschledanou.

Tak písničku Znám jednu starou zahradu si dneska vysoutěžila Emilka. My jsme tu měli v pohádkovém bazaru zpívající květinu z pohádky Pyšná princezna, která reaguje výhradně na čistou lásku, pokorné srdce a upřímný zpěv. Když jí namyšlená princezna Krasomila zaspívala poprvé, květina uschla, protože v princezně bylo příliš mnoho píchy. Pojďme si ještě říct, že pohádka byla natočená už v roce 1952, tedy více než před 70 lety. Tehdy ještě neexistovaly počítačové triky, takže rozvíjení poupátka se muselo natočit speciální mechanickou loutkou a trvalo to hodiny rozfázovaného natáčení. A určitě se všichni vybavujete tu písničku Rozvíjej se poupátko. Tak já vám ji teďka pustím, doufám, že vám to udělá radost, že si můžeme říct, že hudbu složil Dalibor Ctibor Vačkář a text napsal František Hrubín. Tak tady je písnička.

Písničkou Rozvíjej se poupátko z pohádky Pyšná princezna jsme uzavřeli dnešní ranní zíváček a uzamkli náš pohádkový bazar. Já už se s vámi také loučím, děkuji vám za pozornost, za účast v soutěži, mějte krásný den a zítra zase. Ahoj.

0: nemůžeš se ráno probrat?
1: Zýváček tě zaručeně probere.
2: Od pondělí do pátku v 6.45.
3: A se 7. hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
4: Bylo 7 hodin v úterý 6. října, vstáváte s pořadem Ranní Plus a dobré vyladění vám přejí Tomáš Pavlíček
5: a Šárka Feniková.
6: Český rozhlas Plus.
5: No a tady jsou naše plány pro příští minuty. Proč zůstávají v Kyjevě evropští diplomaté navzdory hrozbám z Kremlu?
4: Jak chce ministerstvo školství zasáhnout do slučování škol?
7: Slučujete-li víc subjektů dohromady, tak někdo přestane být ředitelem a stane se třeba jenom vedoucím učitelem nebo zástupcem.
5: A zvýšila se v září inflace v Česku.
4: I na to odpovíme. Nejdřív nás ale do světa zpráv zavede Ondřej Látal.
8: Hezké úterý a dobré ráno. Ukrajina údajně v noci vyslala více než 600 dronů na ruské hlavní město Moskvu a okolní oblast. Většinu dronů prý zneškodnila ruská protizdušná obrana. Na síti Telegram to tvrdí moskevský starosta Sergej Sobjanin. Vzdušné útoky z obou stran jsou v poslední době intenzivnější. Rusko v minulém týdnu při útoku na dopravní infrastrukturu v ukrajinském hlavním městě Kyjev způsobilo dopravní kolaps. Chystáme podrobnosti, víc řekne zpravodaj Martin Dorazín na Plusu hned po zprávách. Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. Původní návrh, který prosadila předchozí vláda, přitom platil až do roku 2030.
9: Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
10: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
9: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
11: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury.
9: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To zkritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
12: Je to pro mě projev jasné arogance Oty Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
9: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti České audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
8: Nejpozději dnes by měli mít všichni voliči v Česku ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. Jejich roznos zajistili buď sami radnice, anebo pracovníci České pošty.
13: Bych to viděl třeba i kolem 8 000.
14: Tolik hlasovacích lístků v uplynulých 2 týdnech roznesl do schránek v Praze 6 pošťák Roman Ticháček.
13: Chodíme i po víkendu, protože lepší to dělat zvlášť v klidu, než s poštou a doporučenými dopisy dohromady. To strašně zdržuje. Já mám radši klid a dělám si to v klidu.
14: Lidé hlasovací lístky najdou i přímo ve volebních místnostech, potvrzuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
15: I v těchto volbách lze prokázat svou totožnost tím e-dokladem. Samozřejmě platný doklad totožnosti v té plastové podobě je v tomto ohledu jako jistotou v zásadě 100%.
14: Komunální a ve třetině Česka i senátní volby budou tento pátek a sobotu. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
8: A ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Platí to pro komunální i senátní volby, které začnou v pátečních 14 hodin. Zákaz se týká i opakovaného publikování starších průzkumů. Třídenní moratorium má zaručit, aby se lidi nerozhodovali na základě průzkumu a měli klid na výběr. Omezení platí až do ukončení hlasování v sobotních 14 hodin.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Litevský parlament bude hlasovat o ústavní změně, která by povolila rozmístit cizí jaderné zbraně na litevském území. Změna má usnadnit jaderné odstrašení. Ústavní dodatek ale musí podpořit 2/3 parlamentu, tedy nejméně 94 poslanců.
16: Výslovný zákaz rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území obsahuje článek 137 litevské ústavy. Tento zákaz by mohl zrušit ústavní dodatek. Pokud poslanci ústavní dodatek přijmou, za 3 měsíce bude následovat druhé hlasování. I v něm se pro zrušení zákazu budou muset vyslovit nejméně 2/3 poslanců. Litva stojí o účast v jaderném odstrašení Severoatlantické aliance nebo aliancí fungujících mimo rámec NATO. Její představitelé ale několikrát zopakovali, že země neplní neplánuje na svém území rozmístit jaderné hlavice. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
8: Pokračuje týden vyhlašování Nobelových cen. Dnes se dozvíme 1 až 3 jména oceněných v oboru fyziky. Cenu si převezmou společně s ostatními laureáty 10. prosince.
17: Nobelovu cenu za fyziku vyhlásí Švédská královská akademie věd dnes předpolednem. Loni si ocenění odnesli 3 vědci, kteří zhmotnili kvantovou fyziku na elektronických součástkách. Předvedli například takzvané kvantové tunelování. Ve středu vyhlásí Švédská akademie věd letošní laureáty za chemii. Martin Srb, Český rozhlas.
8: Německé námořnictvo získá nový přístav v Severním moři. Rozhodnutí padlo na město Emden ve východním Frýsku. Oznámil to ministr obrany Boris Pistorius. Na pobřeží očekávají miliardové investice a výhledově taky asi 2000 stálých služebních míst.
18: Díky novému přístavu bude Německo podle ministra Pistoria méně předvídatelné v případě vážného konfliktu a taky bude mít větší operativní možnosti. V užším výběru bylo i město Bremerhaven, ale podle severoněmeckého rozhlasu Emden dostal přednost i proto, že leží západněji a tím pádem těsně mimo dosah ruských raket středního doletu. V přístavu by měly od příští dekády kotvit fregaty, minolovky i tažné lodě. Ministr Pistorius dodal, že německé námořnictvo je teď nejmenší za svou historii, ale přitom má nejvíc úkolů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dobré ráno. Na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem se dnes slavnostně představí český pavilon. Česko je letos na největším knižním veletrhu na světě čestným hostem. Dlouholeté přípravy sledoval ředitel veletrhu Jürgen Boss.
19: Mám radost hlavně z toho, že se ve Frankfurtu představí opravdu hodně nových českých autorů a autorek. Sleduju celou přípravu od začátku a musím říct, že se toho Česku zatím podařilo hodně. Mě obzvlášť těší spolupráce s Karlovarským filmovým festivalem. Chceme dostávat knížky na filmové plátno. Chystá se toho opravdu spousta.
8: Francouzský knižní veletrh přivítá první návštěvníky už zítra. Tady jsou dopravní informace v ranním plusu. Severovýchod Prahy je dnes ráno extrémně ucpaný. Hlavní příčinou je nehoda na Štěrboholské spojce ve směru na Smíchov. Těsně za sjezdem na Dolní Počernice, tam v noci bouraly 2 kamiony. Komunikace byla i dlouho uzavřená. Teď se projíždí alespoň připojovacím a pravým pruhem. Kolonie se vlečou Novopatskou už téměř od Kbelské ulice. Dálnicí D10 za Mrandýsem z 6. kilometru i z D11 od Jiren z 8. kilometru. A na D1 směrem z Vyškova do Brna přetrvává kolona mezi Rousínovem a Holubicemi. Přes 20 minut ztratíte v úseku mezi kilometry 217 a 210. Dobře, dojeďte. Úterý bude jasné, anebo skoro jasné, teď ráno a dopoledne se ojediněle, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy anebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnost přibývat. Teploty přes den 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Včera den po svátku svatého Františka se vydali věřící z pražské arcidiecéze na kající pouť do Hájku. Arcibiskup Stanislav Přibyl zde prosil společně s poutníky za uzdravení a obnovu života arcidiecéze tváří v tvář jejím problémům a skandálům posledních let.
2: Svatý František nám může pomoci pochopit, proč jsme sem přišli a co od této kající pouti můžeme očekávat. Když jsem vás 6. září letošního roku zval na tuto cestu, psal jsem o potřebě prosit za uzdravení ran minulosti a o milost nového začátku. Dnes bych chtěl tato slova vyslovit ještě osobněji. Jako váš arcibiskup nechci stát mimo toto kající společenství, ani nad ním. Stojím v něm spolu s vámi. Já na prvním místě, neboť i já jsem hříšníkem. I já potřebuji odpuštění, obrácení

0: kromou věcí. Zraňuje vztahy, důvěru, společenství, celé Kristovo tělo. A proto můžeme společně nést její následky, prosit za uzdravení těch, kteří byli zraněni, přinášet zadosti učinění a také se ptát, co se má změnit ve mně. Kajícnost není divadlo a není to ani způsob, jak minulost rychle uzavřít. Není náhradou spravedlnosti, poctivého vyšetření, ochrany slabých nebo konkrétní nápravy. Je něčím hlubším, ochotou nechat Boha, aby proměnil naše srdce a tím i další naši cestu.
1: V závěru promluvy připomněl Stanislav Přibyl své biskupské heslo, které zní pokoj vám.
0: Pokoj nevznikne tím, že zakryjeme rány. Vzkříšený Kristus přece přichází mezi učedníky s ranami na svém těle. A právě takto zraněný, avšak s ranami oslavenými, říká pokoj vám. To je naše naděje. Kristus vstupuje do prostřed našich ran a proměňuje strach v důvěru, vinu v obrácení, bolest v soucit a minulost v možnost nového začátku. Prosme zde tedy u Panny Marie v hájku, Pane, pomoz nám opravit svůj a náš dům. A začni u mě, u nás. Dej nám odvahu k pravdě, sílu k nápravě, pozornost k raněným a naději na nový začátek. A potom nás znovu pošli, jako své syny a dcery, jako bratry a sestry, jako lidi smíření.
1: Uzavřel promluvu při mši svaté s kající pobožností v hájku pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Živém přenosu ji odvysílala televize Noe i Rádio Proglas.

Všechno teprv začíná teď, rána ještě nevinná se do hluboký noci urodí. Slova bloudí v temnotách a křehnou, jak je pálí mráz, než úsvit všechny v příběh zasadí. Měsíc vědí na spáncích, snad vykoupe se v červáncích a na svět zase hvězdy propustí.

0: Ulicemi historického centra Olomouce dnes projde mariánské prosebné procesí se sochou Matky Boží. Společné putování a modlitba vyvrcholí v kostele neposkvrněného početí Panny Marie, kde událost doplní 10. ročník modlitby růžence 24 hodin. K účasti vyzval olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
1: V 17 hodin vyjde od katedrály svatého Václava průvod se sochou Panny Marie, který bude směřovat do Dominikánského kostela, kde v 18 hodin začne bohoslužba, po které se bude společenství věřících města i okolí modlit.

0: 24 hodin svatý růženec. Papež Lev nás právě na počátku tohoto měsíce října vyzval, abychom právě Panně Marii, která vyřešila v dějinách už tolik válečných situací, svěřili dnešní svět zasažený válkami. Jestli vám to možné, přidejte se k tomuto průvodu anebo k této modlitbě 24 hodin svatým růžencem prosit o mír ve světě. Děkuji vám za to.
1: Letošní ročník modlitby růžence 24 hodin má zvláštní modlitební úmysl. Věřící budou prosit za nová kněžská a řeholní povolání i za svatost života všech, kdo žijí v kněžském a řeholním stavu. K modlitbě se mohou připojit jednotlivci, rodiny, farnosti i další společenství.

0: schválně. Ne?
1: Večer s názvem Reportérka ve válce bude dnes v pražském Kafejdoskopu.
2: Je to součástí pravidelného pořadu novinářky z deníku N. Lenky Vrtiškové Nejeschlebové, který se jmenuje Diktafon, a ona si každý měsíc ke svému diktafonu nebo mikrofonu zve v současné době současné či bývalé kolegy, a tentokrát padla volba na válečnou novinářku Dariu Somatovou. Lenka má vždy připraveno pár zajímavých otázek a dotkneme se samozřejmě nejen jejího pobytu a zpravodajství na Ukrajině, ale určitě dojde i na nějaký osobní život a podobně. A poté, když skončí tato v uvozovkách oficiální část, tak pak mají diváci možnost se ptát na vše, co je zajímá ze života a práce tady Somatové.
1: Tolik Hana Dolejšová za organizátory dnešního setkání v Kafejdoskopu v Praze v ulici Politických vězňů.

0: Nor is it homeless, to a place of peace and hope. If I see you down there, walking in the rain.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Je 7:30 úterý 6. října a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka svatého Bruna, otce kartuziánského řádu. Německý kněz a mnich zemřel v Itálii v tento den roku 1101. Den obětí Dukly, jedné z nejkrvavějších operací druhé světové války z 6. října 1944, se stal významným dnem Slovenské republiky. Český paralympijský výbor vyhlašuje paralympijský den. Tuzemský průkopník parasportu Vojmír Srdečný by dnes oslavil 102. narozeniny. Před 150 lety se v americkém Bostonu uskutečnil první oboustranný telefonní hovor mezi vynálezcem Alexandrem Bellem a jeho spolupracovníkem Thomasem Watsonem. 85. by oslavil básník, prozaik, překladatel a literární vědec Vladimír Binar. Zemřel v roce 2016. V Beskydech pod vrcholem Lysé hory před 80 lety založil 30. oddíl junáka z Moravské Ostravy kamennou mohylu Ivančena. Uctil tak památku 5 skautů. Popravených na jaře předchozího roku 1945 za protinacistický odboj. 45 let nás dělí od smrti hudebníka, básníka a kulturního pracovníka Otakara Horkého, řečeného Otin, spoluzakladatele, člena vedení a klarinetisty Hradišťanu, televizního dramaturga a scénáristy se zkušeností komunistické persekuce. Před rokem odešla dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. 60. slaví scénárista Petr Jarchovský, 63. misionář milosrdenství v plzeňské diecézi, oblát rakouského původu páter Günter Herbert Eckelbauer, moderátor společné pastorační zprávy v Plasech a Manětíně. A svátek má dnes Hanuš. Jméno je české, v základu má německé Hannes, a to vzešlo zejména Johannes, tedy Jan. Proto Hanuš se překládá jako Bůh je milostivý. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké nás čeká počasí? Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se ojediněle, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Tolik o počasí. Na Proglasu teď pokračujeme opět proudem písniček Nuhara. To je skupina ze Sicílie, kterou si dnes představíme v rámci hudebního kompasu v 7:45. V 8:00 opět nabízíme zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9:00 naladíte pořad Na stole je téma. Dnes to bude rozhovor Martina Holíka s Marianem Jurečkou, výraznou osobností veřejné sféry. Tolik tedy pozvánka pro vás na dnešní ráno a dopoledne s Proglasem. Teď si pustíme píseň Alžběto od kapely Mořední.

0: Celoroční cyklus tematických procházek a přednášek nazvaný Autentické prohlídky se dnes zaměří na křížové chodby brněnských mendikantských klášterů.
1: Prohlídka se věnuje dvou křížovým chodbám mendikantských brněnských klášterů. Jsou to vlastně dominikáni, bývalý klášter dominikánů a potom klášter minoritů na ulici Minorice. Jde o to ukázat, jakým způsobem se v prostorách vlastně žilo a jakým způsobem se tam prolínaly dva světy. Jednak samozřejmě ten klášterní, to znamená obyvatel toho kláštera, těch bratří, ať už minoritů nebo dominikánů, ale i ten vnější, protože právě ta křížová chodba byla místem průniku těch dvou sfér, protože křížová chodba sloužila vlastně jako komunikační uzel nebo spojnice mezi kostelem, těmi jednotlivými místnostmi, znamená kapitulní síň, refektář, další prostory, které vypínaly na rajský dvůr. Do dnešní doby můžou ukázat i skrze nějakou tu zachovanou architekturu nebo třeba nástěnné malby, jaké ty funkce té chodbě se mohly dít, protože my víme, že se tam právě měšťané nebo šlechtici a donátoři dostávali při různých příležitostech. To znamená prostor, který byl jinak součástí klauzury, to znamená, že měl sloužit výhradně těm bratřím, tak byl otevírán i tady těm lajkům, protože tam probíhaly pohřby, různá procesí, v kapitulních síních nebo refektářích se konaly třeba soudy u dominikánů, zemský sněm, takže to všechno byly příležitosti, kdy se ten prostor otevřel a tím pádem se stával jednak třeba místem pohřbu, ale i místem nějaké reprezentace, kdy třeba prostřednictvím těch nástěnných maleb máme doklady tady těch funkcí.
0: Uzavírá historička umění Martina Kudlíková, která dnešní prohlídku dominikánského a minorického kláštera v Brně povede.

copyright Disney. Já prostě miluju absolutní filmy. Já prostě miluju mlhu a převleky. Já prostě miluju absolutní filmy. Brno a cosplay.

0: Je 7 hodin a 45 minut, na Proglasu začíná ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Rama je název aktuálního alba sicilského projektu Nuhara. Poslechneme se z něj na úvod skladbu Nzuonu.

Posloucháme skupinu Nuhara z Alba Rama. Základem Alba je sicilská lidová hudba, kterou zaznamenávali etnomuzikologové přímo v terénu od 50. let 20. století. Skupina Nuhara pracuje mimo jiné s archivními nahrávkami, které pořizovali Ellen Lomax a další badatelé. Pomocí elektroniky a samplů vytvářejí z historického materiálu nový zvukový svět, v něm se archaické vokální techniky a tradiční nástroje setkávají z prvky experimentální hudby. Na albu se v nových úpravách objevují například zpívané a deklamované výkřiky sicilských pouličních prodejců. Hudebníci spojují tradiční hlasový projev s nepravidelnými rytmy, elektronikou, perkusemi a postupy převzatými z moderní klubové hudby. Album má podobu téměř koncepčního celku. Jehož jednotlivé části jsou propojeny zvukem tradičních pracovních činností na Sicílii. Najdeme zde píseň sicilských horníků, píseň dělníků ze solných pánví nebo písně, které souvisejí se sklizní a mlácením obilí. Před námi jsou ještě dvě ukázky z Bogia a Oraku.

0: Poslouchali jsme skupinu Nuhara ze Sicílie a její album inspirované starými sicilskými řemesly a pracovními činnostmi. Dnes odpoledne se v hudebním kompasu budeme věnovat českému triu s názvem Triem. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
2: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
0: A s 8 hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
3: Máte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
4: Bylo 8 hodin, dobré jitro, to vám při poslechu ranního Plusu přejí Tomáš Pavlíček
5: a Šárka Feniková.
6: Český rozhlas Plus.
5: Pohled do scénáře této hodiny, jak si podle Svazu průmyslu a dopravy stojí české podniky v porovnání s těmi evropskými a světovými.
4: Dokáže francouzská vláda uklidnit rostoucí vášně, které doprovázejí studentské protesty?
7: Nenecháme se napálit. To, co nám nabízí vláda, jsou drobky.
5: A co říkají profesní organizace na vládou schválenou státní kulturní politiku?
4: I to uslyšíte. Prostor teď ale dostávají zprávy Ondřeje Látala.
8: Přeju dobré úterní ráno. V Brně na výstavišti dnes začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Policisté očekávají tisíce návštěvníků a varují před dopravními komplikacemi spojenými s jejich příjezdem. Policie upozorňuje na možné zdržení na příjezdových trasách a v okolí veletržního areálu. Problém může být taky s parkováním ve městě. Detailně se mezinárodnímu strojírenskému veletrhu a dalšímu kontextu budeme věnovat po zprávách v ranním Plusu. Český statistický úřad dnes zveřejní předběžný odhad inflace za září. Ekonomové odhadují, že se meziroční nárůst spotřebitelských cen tentokrát může blížit až hranici 2,5%. V srpnu to přitom bylo 1,9%. Za růstem pravděpodobně stály zdražující pohonné hmoty.
9: Například podle ekonomů Komerční banky bude skok výrazný. Meziročně by se mohla zářijová inflace dostat až na 2,4%. Kromě růstu pohonných hmot nebo energií se pravděpodobně na výsledcích podepsalo i zdražování některých potravin, které většinu roku naopak táhly inflaci dolů. Předběžný odhad inflace zveřejní Český statistický úřad v 9 hodin. Dominik Hron, Český rozhlas.
8: Voličům by do dneška měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby. Třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
10: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
8: Volby budou už tento pátek a sobotu.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Rusko tvrdí, že Ukrajina v noci vyslala na moskevský region přes 600 dronů. Velkou část prý zneškodnila protizdušná obrana. Gubernátor moskevské oblasti Andrej Vorobjov na Telegramu informuje nejméně o jednom mrtvém a 6 zraněných. Zmínil taky poškozené domy a vytlučená okna. Ukrajina zase hlásí ruský úder na most přes řeku Dněpr v Záporoží. Náčelník správy záporožské oblasti Michailo Semikin napsal, že ranní útok v regionu zranil 5 lidí, včetně 2 pracovníků Červeného kříže. Washington pozorně sleduje úmrtí laborantky z výzkumného ústavu moru v sibirském Irkutsku. Ruské úřady tvrdí, že zemřela na zápal plic neznámého původu a že v jejich vzorcích nenašly žádné mikroorganismy spojené s její prací. Spojené státy se snaží o jejím úmrtí zjistit víc. Zajímají se třeba o karanténní opatření uvalená na několik nemocnic na Sibiři.
11: Prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy sledují případ velmi důkladně. Situaci komplikuje neochota ruských úředníků sdílet informace i zprávy, že do případu jsou zapojeni ruští zpravodajští důstojníci. Ministr zahraničí Marco Rubio řekl novinářům, že důvod k poplachu nevidí, ale i on chce situaci dál sledovat. Ruští představitelé poskytli podle něj o nakažené laborantce jen některé informace a vyjádřili obavy, že by mohli být nakaženi i další Rusové. Plicní forma moru se totiž může šířit z člověka na člověka. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
8: Studenti středních škol ve Francii dnes chystají rozsáhlý celostátní protest proti špatným podmínkám ve školství. Přidat by se k němu mohla i část učitelů, anebo studenti vysokých škol.
12: Středoškolská odborová unie vyzvala všechny studenty, aby se dnes zapojili do blokád a protestů. Demonstrace studenti chystají v Lyonu, Marseille nebo v Paříži, kde se k ním na náměstí Republiky připojí i studenti z pařížských předměstí. Právě tam protesty před 3 týdny začaly. V pondělí se protestující na několika místech střetli s policií. Při zásahu jednotky pořádkové policie v Lens na severu Francie vybuchl granát a 15-letý student přišel o ruku. Středoškoláci protestují proti nedostatku učitelů nebo systému přihlášek na vysoké školy, který považují za netransparentní. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
8: A taky tomu se budeme podrobně věnovat v Ranním plusu už za chvíli. Jihokorejská armáda zlikvidovala další minové pole na hranici s KLDR. Podle Soulu se miny nacházely už na území Jižní Koreje a severokorejská armáda je tam umístila s cílem zranit anebo zabít jihokorejské vojáky a hlídky. Našlapné miny tak to před několika dny těžce zranili 3 vojáky.
13: Jihokorejský ministr obrany Kang Sin-chol neupřesnil, kolik severokorejských protipěchotních min tentokrát Jižní Korea zlikvidovala, ale podle vyšetřovatelů je tam severokorejská armáda položila v září loňského roku. Jihokorejská opozice volá po razantní odpovědi, která by Severní Koreu přinutila přiznat odpovědnost a omluvit se za zranění 3 jihokorejských vojáků. Vyznačení bezmála 300 kilometrů dlouhé korejsko-korejské hranice je na některých místech už nejasné a Jižní Korea dlouhodobě volá po nových jednáních, která by problém vyřešila. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
8: V Tyršově domě v Praze dnes budou sokolové hromadně darovat krev. Akcí nazvanou Sokolská kapka krve chtějí pomoci s doplněním zásob krve po letních prázdninách a taky přilákat nové dárce. Za posledních 11 let takto sokolové a další dobrovolníci darovali přes 3000 litrů krve. O půl hodině další dopravní informace v Ranním plusu. Tady jsou na příjezdu do Prahy, čekejte dlouhé kolony na řadě dálnic. Na D10 směrem z Boleslavy se brzdí u Brandýsa na 10. kilometru, na D11 z Hradce před Jirny na 9. a na D5 před Rudnou na 7. kilometru. Na D1 na příjezdu do metropole směrem z Brna se plní nejprve dálnice před Šmejkalkou z 26. kilometru, po druhé pak přibrzdíte za sjezdem na Popovice na 15. kilometru a do třetice za okruhem na 10. kilometru, odtud na chodov ke sjezdu na jižní spojku pojedete téměř 40 minut. A sever Prahy je stále totálně ucpaný. Už z Cínovecké od sjezdu na Čakovice 50 minut zabere trasa k Blance plnou Libereckou i Holešovičkami. Dobře dojeďte. Čeká nás jasný nebo skoro jasný den. Ráno a dopoledne se ojedinělé, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy anebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23, na horách kolem 16 stupňů. Zprávy plusu a Ondřej Látal.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

chlapen dráků slyší jen on. Není, co bylo více, jsou jenom křídla půlnočních ptáků, dva vlaky na trati.

nesetmí, nikdy se nerozední. Dva vlaky na trati, semafor zvedni.

A 11 minut po 8 hodině nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 6. říjen 2026. Olomoucí projde mariánské prosebné procesí se sochou Matky Boží. Společné putování a modlitba vyvrcholí v dominikánském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, kde se uskuteční jubilejní ročník modlitby růžence 24 hodin. Studenti z Brna zahájí akademický rok v katedrále svatých Petra a Pavla. Živý přenos bohoslužby s biskupem Pavlem Konzbulem nabídneme od 19 hodin na vlnách Proglasu. Přednáška nazvaná Žít společně církev začne od 19 hodin v návštěvnickém centru u kostela Pražského Jezulátka a Panny Marie Vítězné v hlavním městě. Páter Josef Prokeš se zamyslí nad uspořádáním a podobou současné církve. Arcidiecézní pastorační služba pro všechny věřící s menšinovou sexuální orientací pořádá v Olomouci další setkání. Křížové chodby brněnských mendikantských klášterů představí cyklus autentické prohlídky. Návštěvníky provede historička umění Martina Kudlíková. Spisovatelka a překladatelka Radka Denemarková vystoupí s projevem na slavnostním zahájení 78. ročníku knižního veletrhu ve Frankfurtu. V dalších dnech veletrh nabídne také biografický dokument Za slovo ručím životem, který sleduje autorku na jejich literárních cestách. Pražské výstaviště hostí první ročník Nezisk Summitu. Propojí klienty a odborníky z neziskových organizací spolu s širokou veřejností. Součástí podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci bude přednáška o vlivech lidové hudby ve finské klavírní tvorbě. Tématem provede klavíristka a pedagožka Katarina Limatainen. 10. ročník festivalu ostravských knihoven slibuje celodenní program s přednáškami, workshopy, festivalovou hrou nebo sweb knížek. A v Praze a Brně startuje 17. ročník festivalu severské kultury Dny severu. Letošním tématem jsou proměny. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Jak jsme informovali, věřící pražské arcidiecéze se včera sešli v Hostivici, aby vykonali kající pouť do Hájku. Ke společné

0: odpustí a odpuštění hříchu. Možná jde vlastně jenom někde v soukromí poděkovat za to, že člověk přežil. Možná si jde jenom uvědomit, že to není moje vina. A možná nejde nic z toho, to je taky v pořádku. Kající pouť je nabídka, jak cítit sounáležitost s církví. Když to nejde, je to možná spíš zpráva o tom, jak vážné zranění bylo, nebo jak moc ještě pořád bolí. Spíš než zpráva o tom, že je s námi něco špatně.
1: Tolik od výkonné ředitelky spolku Někdo ti uvěří ke včerejší kající pouti pražské arcidiecéze. Večerním mši svatou s kající pobožností za odpuštění hříchů spáchaných na církevní půdě jsme z poutního místa Hájek u Prahy vysílali ve spolupráci s televizí Noe přímým přenosem.

italském Assisi a ostatních františkánských komunitách světa se o víkendu slavilo 800. výročí úmrtí zakladatele svatého Františka. Bratr Bernard Ondřej Mléčka se při tuzemských oslavách zeptal dalších

0: členů a členek jedné z největších řeholních rodin, kým je František pro ně.
1: Opravdový člověk, člověk modlitby, člověk hlubokého vztahu s Bohem, člověk plný lásky, prostě opravdový, autentický člověk.
2: Někdo, kdo se opravdu setká s živým Bohem a dal do toho všechno a rozhodl se ho následovat celým svým životem.
3: Bratr všech lidí a hlavně ten, kdo čerpal svoji lásku a bratrství od Pána Ježíše.
4: Velký vzor, skvělý bratr, velký přímluvce a někdo, kdo mi ukazuje, jak jít za Bohem.
5: Muž pokoje, ten, který přináší pokoj pro moje srdce i do dnešního světa, tak jsem ráda, že ho máme a že ho můžeme následovat.
6: Tak František je pro mě mužem, který má rád dobrodružství, který nese pokoj a opravdovou radost.
7: Alter Christus, druhý Kristus, který žil radikálně evangelium.
8: Člověk, který měl velkou víru a který byl velmi autentický, a to je, co mě na něm oslovuje.
9: Muž, který byl mimořádně otevřený pro Ducha Svatého.
10: Do kterého jsem se zamiloval, jako do člověka, který mě přitáhnul na cestu, kterou cestou moc zajímavou. Je to cesta života zasvěceného Bohu. Díky Františkovi, kterého cítím ve svém životě a který mě drží za ruku a pořád vede stezkami, které někdy nesou lehké, ale především jsou moc zajímavé, protože díky tím překážkům v životě pořád vidím, jak Bůh se stará o mě, jak mě miluje.

0: Každý z nás někdy potřeboval druhou šanci, nebo někoho, kdo nad ním nezlomil hůl. Staňte se dobrovolníkem Mezinárodního vězeňského společenství. Darujte svůj čas dětem a jejich pečujícím, lidem ve výkonu trestu nebo těm, kteří po propuštění začínají od nuly. Zapojte se na www.mvs.cz. mvs.cz.
1: Pracovní příležitosti na Proglasu.
2: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

Je 9:30, úterý 6. října a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka svatého Bruna, otce kartuziánského řádu. Německý kněz a mnich zemřel v Itálii v tento den roku 1101. Den obětí Dukly, jedné z nejkrvavějších operací druhé světové války, z 6. října 1944 se stal významným dnem Slovenské republiky. Český paralympijský výbor vyhlašuje paralympijský den. Tuzemský průkopník parasportu Vojmír Srdečný by dnes oslavil 102. narozeniny. Před 150 lety se v americkém Bostonu uskutečnil první oboustranný telefonní hovor mezi vynálezcem Alexandrem Bellem a jeho spolupracovníkem Thomasem Watsonem. 85. by oslavil básník, prozaik, překladatel a literární vědec Vladimír Binar. Zemřel v roce 2016. V Beskydech pod vrcholem Lysé hory před 80 lety založil 30. oddíl junáka z Moravské Ostravy kamennou mohylu Ivančena. Uctil tak památku 5 skautů popravených na jaře předchozího roku 1945 za protinacistický odboj. 45 let nás dělí od smrti hudebníka, básníka a kulturního pracovníka Otakara Horkého, řečeného Otin. Spoluzakladatelé, člena vedení a klarinetisty Hradišťanu, televizního dramaturga a scénáristy se zkušeností komunistické perzekuce. Před rokem odešla dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. 60. slaví scénárista Petr Jarchovský, 63. misionář milosrdenství plzeňské diecézy, oblát rakouského původu páter Ginter Herbert Eckelbauer, moderátor společné pastorační zprávy v Plasech a Manětíně. A svátek má dnes Hanuš podle občanského kalendáře. České jméno má základ v německém Hannes, a to vzešlo ze jména Johannes, tedy Jan, znamená proto Bůh je milostivý. Hanušům tedy k dnešnímu svátku blahopřejeme. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se ojediněle, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Tolik o počasí. Na Proglasu ještě pokračujeme půl hodinky proudem písniček. V 9 hodin vám nabídneme k poslechu pořad Na stole je téma. Dnes bude Martin Holík hovořit s obyčejným člověkem a zároveň výraznou osobností veřejné sféry Marianem Jurečkou. V 10 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus, potom nás čeká relace Rádia 7 v 10 hodin a 15 minut 3D Talk. Od 10:30 naladíte Voničku pro milovníky dechovky, kterou pro vás připravuje hudební redaktorka Helena Bretfeldová. A od 11. hodiny vás pozvu k čtení na pokračování. Tam pokračujeme ve čtení z knihy Nebyl jsem hrdina, dnes uslyšíme 9. část. A autorem je Benedikt Holota, který tedy sám tuto knihu načetl. To je výhled na dnešní dopoledne s Proglasem. Teď nám bude hrát Mňau Mňau Band.

kajaku plul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem směl. Vždy jsem toužil po manželce, co ve vodě dýše, mělce, sanice mi neo.

0: Papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
0: papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
0: papuchalk,
1: papuchalk.
3: Zítra se v Jihomoravském kraji a části Vysočiny uskuteční tradiční sbírka Koláč pro hospic. Diecézní Charita Brno jí každoročně upozorňuje na téma hospicové a paliativní péče a na potřeby lidí v závěru života. Na podrobnosti se nyní zeptáme Zuzany Horákové, mluvčí diecézní Charity Brno, se kterou už jsme ve spojení. Dobré ráno, vítejte na Proglasu.
4: Dobrý den.
3: Paní Horáková, mohla byste nám prozradit, jakým způsobem sbírka probíhá a jak se do ní mohou zájemci zapojit?
4: Tak, jak jste sama řekla, tak hlavním sbírkovým dnem je zítřek, středa 7. října. Tradiční sbírka Koláč pro hospic se koná vždy při příležitosti Mezinárodního týdne paliativní a hospicové péče, která právě připadá na 1. říjnový týden. A toho 7. října mohou lidé potkat v městech a obcích Jihomoravského kraje a části kraje Vysočiny naše červené charitní stánky, kde za dobrovolný příspěvek do kasičky obdrží vonavý koláč, připomínku péče, kterou charitní pracovníci věnují lidem v závěru života. Pokud nás nepotkají na našich stáncích, tak mohou lidé přispět i online a online lze přispívat až do konce října na webových stránkách www.koláčprohospic.cz.
3: Mohla byste trošičku upřesnit, na v jakých městech můžeme, vás můžeme najít?
4: Tak sbírka opravdu se koná ve všech oblastních charitách diecezní charity Brno. Nejsou to jenom ta hlavní, jakoby symbolicky hlavní města jednotlivých oblastních charit, je to tedy i hlavně v Brně, ale v Jihlavě, v Třebíči, v Blansku, v Hodoníně, v Břeclavi, ale i třeba v menších městech, jako je Slavkov, nebo i v obcích, případně i ve spolupracujících třeba školách, institucích, nemocnicích, firmách a podobně. Snažíme se, aby opravdu lidé na nás narazili, dá se říct, kdekoliv a kdykoliv.
3: A jaké koláče letos připravujete?
4: Tak my konkrétně v Brně máme pekáče z různých rodinných pekáren a máme pro zájemce nachystané tradičně ořechové, makové a tvarohové.
3: Kdybych se ještě trošku vrátila k těm předchozím ročníkům, tak mohla byste nějak shrnout, jak byly úspěšné, kolik peněz se podařilo vybrat?
4: Je to neuvěřitelné, ale každý rok má vždycky ta sbírka větší podporu od dárců. V loňském roce laskaví lidé nám darovali více než 4 miliony korun a oproti předchozímu roku 2024 byl ten nárůst o více než 500 000 korun. Velmi si toho vážíme a moc za tuto podporu děkujeme.
3: A na závěr se vás zeptám, v čem podle vás spočívá vůbec ten největší smysl akce?
4: Největší smysl v akce za nás spočívá v tom, že informujeme veřejnost o tady těchto našich službách, které nabízíme lidem v závěru života a zároveň díky tomu na ně můžeme získávat i tu finanční podporu. A lidé vlastně vědí, že zemřít a stárnout nemusí pouze jenom třeba v nemocnicích, ale díky nám je jim to umožněno i u nich doma.
3: Hostem ranního Proglasu byla Zuzana Horáková, mluvčí diecézní Charity Brno. Moc vám děkuji za rozhovor a přeji, ať se sbírka letos vydaří, tak jako v těch předchozích ročnících.
4: Moc děkujeme, děkuji, naslánou.
3: Pěkný den, naslyšenou.

0: 90. narozeniny by včera oslavil Václav Havel. Na dramatika, disidenta a pozdějšího prezidenta vzpomíná na Proglasu písničkář a filmař Vladimír Merta. Právě v jeho bytě vznikla v roce 1978 vůbec první audionahrávka Havlova jednoaktového absurdního dramatu Audience.
1: Člověk má jiný názor, často kritický, na, jak na dramata Havlovy, tak na jeho eseistické výtvory. Ale nicméně velký zážitek byla nahrávka Audience, která proběhla v našem domečku na dva mikrofony, na ten Revox s Pavlem Landovským a s Václavem Havlem. Úžasný zážitek. Moje paní koupila takový mini domeček v ulici Na Kocurkách 5, který tehdy stál 70 000. Musel se zrekonstruovat a my jsme tam vlastně vychovávali dvě malé děti, a protože bylo zapotřebí to nahrávání utajit, tak jsme někomu neřekli, co se připravuje. Tu hru režíroval a dramaturgoval režisér Pistorius, kterému já jsem tehdy asistoval v realistickém divadle. A tak to vzniklo, protože můj Revox s 38 byl asi jediný přístroj, který se vyskytnul mimo oficiální studia.
0: Vzpomíná na Václava Havla písničkář a filmař Vladimír Merta.

0: asi celý.
1: Jo, kámo.
0: Ale asi jo.
2: Tento týden žije Český Těšín divadlem. Festival Bez hranic přivádí na česko-polské hranice tuzemské i zahraniční divadelní soubory. Letos organizátoři věnují speciální pozornost loutkovému divadlu. Podrobněji organizátorka Petra Slováček-Rypěnová.
3: Rok 2026 je rokem loutkového divadla a my v rámci festivalu Bez hranic jsme tuto skutečnost velmi akcentovali. Skoro pětina představení je právě loutkových představení, nejenom pro děti, ale pro celé rodiny i pro dospělé. Takže budeme mít divadla Buchty a loutky z Prahy, divadlo Loutek z Ostravy i naše domovská scéna loutková bajka zahraje představení Divoženka.
2: Speciálním hostem festivalu bude pražské divadlo Laterna Magiga. To v pátek uvede vizuálně pohybovou inscenaci Perpetuum Havel, která vychází z jediné divadelní předlohy pro nonverbální a pohybové divadlo z pera Václava Havla.

0: Organizace Naděje Zlín otevřela po rekonstrukci objekt se sociálně terapeutickými dílnami v místní části Letná. Tato ambulantní služba pomáhá lidem s mentálním handicapem rozvíjet pracovní i další dovednosti. Nové prostory nabídnou větší zázemí a umožní rozšířit dosavadní činnosti, například o dřevařskou dílnu. Podrobnosti má Michal Křiška, vedoucí služeb pro lidi s mentálním handicapem a chronickým duševním onemocněním.
1: Dílny máme ve Zlíně na dvou místech, jednu na Dílech a druhou tady na Letné, a v každé z nich je ta činnost trošinku jiná. Konkrétně tady na Letné budou mít šicí dílnu, košíkářskou dílnu, probíhají tady balící kompletační práce. Velmi se těšíme na nový prostor upravený pro potřeby dřevařské dílny, tak tu bychom chtěli nově rozjet. A poměrně nedávno jsme se začali věnovat i výrobě ručního papíru a jeho zpracování, tak proto právě vzniklo tady krásné zázemí.
0: Organizace Naděje provozuje ve Zlíně také domy pokojného stáří, denní stacionář pro lidi s demencí nebo chráněné bydlení.

0: Milí posluchači, z cyklu Na stole je téma vás zdraví tentokrát Martin Holík a přes internetové linky mám, ale myslím akusticky ve velmi dobré kvalitě, Mariana Jurečku. Vítej, Mariane.
1: Srdečně zdravím tebe, Martine, i všechny posluchače Rádia Proglas.
0: Hele, tobě je 45, to je takové nejlepší období života. Co ti dělá radost a co v poslední době?
1: Musím říct, že mě dělá radost cokoliv mimo především tu politickou práci. To znamená, když člověk jako zemědělec se dostane na pole, do traktora, na kombajn, může dělat věci typu sklizím obilí, vidím za sebou hotovou práci, je člověk doma, může dělat něco s dětmi, s rodinou, nebo jakékoliv setkání i třeba rodinného typu. To jsou věci, kdy jako si vyčistím hlavu, zrelaxuji, a nebo jako muzika, když si jdu zahrát.
0: A když mluvíš o tom zemědělství, tak pořídili jste si domů v poslední době nějaký nový zemědělský stroj nebo nástavec nebo něco takového?
1: My tak vlastně na té rodinné farmě tu techniku postupně obměňujeme, takže i letos do toho strojového parku něco přibylo, je tam nějaký traktor. Tak každý rok se snažíme něco vlastně doplnit, inovovat, posunout se někam dál. A já vlastně toto mám rád od malička. Já vždycky říkám, že jakmile práce začala mít volant, tak pro mě to začalo mít úplně jiný rozměr. Tak v tomhle ohledu, přestože má člověk 45 let, tak je tak trochu někdy duchem ten kluk.
0: Hádám dobře, že se dost často vyměňují ty tlakové olejové hadice na některých těch strojích.
1: Běžně děláme věci kolem údržby, takže někdy ty hadice i prasknou neplánovaně, z čehož člověk úplně radost nemá. A mě vlastně baví ta část a to je vlastně jako moc fajn jako období, kdy to člověk vlastně chystá, většinou už někdy od konce února, když začne být trošku tepleji. A ty soboty jsou vlastně pracovní a najednou tam s těma svýma synama, staršíma a vlastně i ti mladší chodí. A je to vlastně prostor, kdy já jako, když jsem většinou přes týden doma, tak nemám moc prostoru se s nimi vlastně povykládat a když člověk jako opravuje, vyměňuje ložisko, sundává nějakou hřídel, vymontovává, tak jsou to třeba věci, kde to ne vždycky úplně jde, tak někdy jsou to malý linko i emoce, ale je to vlastně prostor, kdy jenom máte 5, 6, 7, 8 hodin takové ty chlapské práce a u toho se člověk jako může pobavit o ledasčem.
0: To mě připomíná Jošku Suchára z Neratova, který právě taky od malička miluje. A čím je to starší, ale čím větší je to stroj, tak tím raději ho má a opravuje. Hele, a já jako řidič si všímám v poslední době, že během žní nebývá tolik takových těch kolon, které vytváří kombajny, které přejíždívaly dřív z pole na pole. Je to teďka tak, že vy sedláci, zemědělci si ještě také některé stroje vyměňujete a půjčujete, protože jsou třeba příliš jednostranné, než aby je uživil jeden?
1: No je to tak, že to, co znají lidé z plechové kavalérie, že ty kombajny jezdí do nějakých jiných podniků, někam na jich, třeba na Slovensku, tak ten princip se drží doteď. Takže i my třeba s těmi kombajny, které máme doma, tak jezdíme třeba do okolí Nových Zámků, pak pokračujeme v oblasti Hané a končíme v těch vyšších oblastech Vysočiny nebo pod Krkonoší. A my, kteří jako jezdíme s těmi kombajny, tak i pro nás je komfortní v noci. Takže my se snažíme opravdu mezi těmi farmami ty dlouhé třeba 200 kilometrové přejezdy přejet v noci mezi tou 9. hodinou, 5. hodinou raní, protože ani pro mě není příjemné mít za sebou kolonu naštvaných řidičů, které já chápu. A je to jako vlastně i bezpečnější, pak nevznikají různé blbé situace. Takže když většinou člověk potká kombajn, tak je to opravdu ten jako přes den, tak je to ten krátký přes té farmy na to pole. Mm-hmm. A to prostě bohužel nejde udělat jiný než přes ten den.
0: Jasně, jasně. To znamená, že jeden člověk sedne do auta, ostatní sednou do těch strojů a on je potom veze zpátky domů tím osobákem?
1: My to většinou máme tak, že vlastně přejedeme a jeden tady musí v tom autě jako doprovod a přejedeme těmi kombajny, dojedeme třeba ráno v těch 5 hodin, jdeme si na ty 2-3 hodinky ještě třeba lehnout už na tom podniku a pak zhruba od té 8-9 hodiny začínáme už pracovat na tom podniku přímo jako takovém. Takže ta práce je vlastně někdy taková jako náročnější, že člověk musí opravdu vydržet třeba 2 dny a nenaspí toho tolik, ale prostě jsou tožně a jak my říkáme zemědělci, den živý rok. A co třeba neuděláme ten den, tak když třeba zaprší během dalšího týdne, tak třeba už potom není ta kvalita obilí a tak dále.
0: A obecně se zeptám, zemědělec, sedlák, kdo se stará o to, abychom se mohli najíst? Jak vnímáš dnešní postavení zemědělců ve společnosti? Lidé řeknou, no tak jdu do hypermarketu, jídla je tam stále dost a oni pořád něco ti zemědělci chtějí a on jich je, myslím, 12% teďka, že? Kteří by uživili celou zemi.
1: Ještě méně. Dnes v zemědělství pracuje, a to i v těch souvisejících blízkých oborech, zhruba 2% lidí. 2% lidí dneska živí národ, který ještě 4 generace zpátky v zemědělství pracoval přes 70% lidí, aby se ta země uživila. Dneska je to díky technologiím, technice na 2% lidí. Já tu práci vnímám vlastně jako jednu z nejzásadnějších věcí v lidském životě. Na druhou stranu, ty jsi to vlastně popsal velmi dobře, bereme to jako úplnou samozřejmost, že ráno otevřeme ledničku, otevřeme chlebník, máme tam jako veškeré potraviny i z jiné části světa, ale není to automatické, nemusí to tak být. Stačí, když přijde prostě nějaká nákaza, přijde nějaký problém v Hormuzském průplavu nebo někde jinde, najednou se pokazí logistika, najednou může být nějaké jako problémy fitosanitární, že to řeknu odborně, a už to tak být nemusí.
0: No, tak to je tak, jo, že si možná víc vážíme očních lékařů, kteří nám laserem spraví rohovku, jo, a přitom...
1: Což je taky důležitý, už taky ty brýle nosím.
0: No, a ty máš 5 synů, takže starší kluci už jsou asi i zapřaženi, nebo mají jiné spády?
1: Máme vlastně 5 synů, věkově je to zhruba od 22 let nejstarší po 10 let nejmladší. A já vlastně jsem takový rodič, protože já jsem to měl tak i já v dětství. Vlastně rodiče nás automaticky od nějakého momentu, kdy člověk uvezl ty malá dětská kolečka a tu malou dětskou lopatu, tak vlastně už jsme jako v tom hospodářství byli zaangažováni. To bylo ještě za období komunismu. Rodiče chovali třeba ovce, býky, nutrie. Měli jsme v pronájmu nějaké malé louky a příkopy, kde se seklo a dělali jsme seno. A vlastně takhle to aplikuji i já. V okamžiku, kdy ti kluci chtějí, a oni chtějí většinou velmi brzy, už jako někdy kolem toho 5. 6. roku, chtějí na ten traktor, chtějí jako být na té technice, tak je prostě beru. Jo. A myslím si, že takhle asi každý normálně rodič se snaží, když to dítě má zájem o jeho profesi, nejenom v zemědělství, ale i v něčem jiném, tak ty děti do toho zapojovat, protože si prostě myslím, že ať už se jenom budou živit jakkoliv, třeba jenom tou hlavou, tak znát hodnotu opravdu lidské manuální práce, vidět, co to znamená diskomfort, opravdu jako máknout si fyzicky, někdy to je i náročné psychicky, prostě do té výbavy a do té přípravy na život patří. A když toto dítě zažívá od malička, zažívá to s rodiči, pro mě to bylo strašně cenné, můj tatě mě třeba naučil zednické práce, omítání, zdění a tak dál, v období puberty, tak si myslím, že prostě tohle se má předat. A když ten člověk s tím jednou naloží, řekněme, s těmi hřivnami, potom v tom životě jakkoliv.
0: No, to já si myslím, že to je jako velice dobré, protože tam po člověkovi něco zůstane, když se potom třeba už v tom dospělé životě dává to do uvozovek, živí ústy a argumentacemi a tak dále, takže potřebuje i nějakou protiváhu právě v tom, že něco dovede a že potom člověk přijde a řekne, hele, tohle jsem sadil kluci před 22 lety já a je to stejně starý strom, jako seš ty, kluku, jeden.
1: No, je to tak, no.
0: Jsi scout. Jaké máš scoutské jméno?
1: Já se přiznám, už teď nejsem úplně aktivní scout. Já jsem scoutem procházel v dětství, kdy byl mě scoutský vedoucí vlastně úplně první Marek Orkovách a Petr Mareček. Tím jsem skládal i svůj scoutský slib. Teď si mě dostal, abych si vzpomněl na své scoutské jméno. To teď tady jako nevybalím, protože opravdu nějakých skoro 30 let už jako nejsem aktivní scoutem, ale práci s mládeží jsem dělal docela dlouho. Dělal jsem dlouhé roky vedoucího, potom i hlavního vedoucího dětských křesťanských táborů na zefarnosti. Tak to je zase jako něco, co já považuji v etapě života i mého za strašně důležitou věc, protože si přiznám, kdyby mě nepotkal scout v tom období dospívání puberty a zrovna i tihle skvělí vedoucí, ještě tam byl Petr Holímech třeba, myslím, že někteří posluchači je znají, tak by ten můj život možná směřoval úplně kam jinam, možná by směřoval do, jak se říká, do háje. Nebyl jsem jednoduché dítě, musím říct, že maminka a tatínek se mnou docela jako natrápili v tom období. Ale když přijde ta jako jiná autorita mimo těch rodičů, která je i jako skvělým příkladem, a ukáže úplně zase jiný rozměr té přírody, kempování, táboření a tak dále, tak toto člověk jako může výrazně pozitivně ovlivnit. A mě to potkalo v životě, tak jsem se snažil nějakou, i já svou část života zase dát nějaké jiné mládeži, jiným dětem, jiných rodičů. Tak doufám, že se to podařilo.
0: A s kolika
1: mimochodem, já dám odbočku. Možná posluchači Rádia Proglas si třeba vybaví Dita Formánková. Je to dáma, která dneska reprezentuje digitální vzdělávání Czechitas ve Forbesu, myslím, že byla mezi 30 nejvlivnějšími ženami České republiky, tak je třeba jednou z naší mládeže, která s námi ve farnosti jezdila na tábory, pak byla i vedoucí, tak třeba i takové příběhy člověk třeba možná malinko někdy pomohl spolu utvářet.
0: Tak to je krásné. No tak já jsem také právě jezdil na tábory, no komunisti nám zakázali skauta zrovna právě, když my jsme to potřebovali, ale přesto jsem taky rok nebo rok a půl ještě chodil a my jsme se na táborech opravdu naučili podstatné věci, protože to bylo taky v rámci duchu skautské výchovy a myslím si, že je to vždycky poznat. Dřív, když k nám jezdili na tábory děti z města, tak se velmi rychle poznalo, že jsou z bytových jednotek, paneláků a jiní, že jsou z venkova, že ty uměli vzít za práci. Ale v poslední době se mi zdá, že už ten rozdíl je téměř nulový, že vlastně nikdo neumí pořádně nic.
1: No, jak to dám poznámku? Já jsem vlastně na první tábor jezdil ještě za období komunismu. Organizovali to takové ty malé tábory, dokonce vlastně manželem Mučkovi z Brna, kdo je zná Mučkovi, tak měli takovou chalupu na Vysočině v obci Skála, tak tam nás jezdívalo těch zhruba 20-25 kluků. To byly jako skvělé časy, kdy tam opravdu jako, to bylo jako hodně náročné, člověk zažil ty první noční hry a tak dále. Ale k té poznámce o tom, že i dneska na těch vesnicích se ztrácejí ty dovednosti, já jsem to zažil vlastně u svých dětí, když nejstarší syn si přál asi v 12 letech na Vánoce svářečku, tak jsme pořídili svářečku, dostali a pak jednou v létě se dívám a u nás jako na dvoře v dílně jako byla fronta asi 8 kluků. Já jsem tam přišel, říkám, co tady borci děláte? A oni se tam učili svařovat. A já na ně hledím a říkám, počkejte, jako vaši tátové nemají doma svářečku, jsme na vesnici, 1400 obyvatel vlastně, jako a střední vesnice. A kluci vlastně říkali, ne, to už nemáme. Tak já jsem pochopil, že se ztratilo to, že na vesnicích všichni jako mívali dílny. Dneska to jsou vlastně garáže, kde jsou zaparkované sekačky, kola, ale aby tam prostě byl ten základní vercek, mám tam prostě svářečku, vrtačku, flexu a tyhle věci, to už tam moc vlastně není. A to je podle mě taky škoda. No. To je prostě kluk, který si v 12 třeba neměl opravit fichtla, rozmontovat karburátor, vyčistit ho, tak jako za nás bychom vlastně nebyli schopni obstát ve venkovském životě.
0: No přesně tak. A tak ty jsi absolventem Skály, no tak to klobouk dolů, to už nemám další otázky.
1: Tak to jsem rád, že to má zvuk.
0: Co teda? No, to má určitě. A tak se jenom tak nenápadně zeptám, kdo dodnes pere klukům ponožky, jestli pak to dělají sami.
1: No u nás to funguje tak, že kluci ty starší, ty tři, taky si už dneska perou sami. Jako všechno. Jo, do té pračky, do sušičky si to prostě hol musí dát sami, protože jako žádný mama hotel nemůže jako tady být do nekonečna. A i třeba jako schopnost uvařit si, udat kompletní oběd, včetně polévky, to ti kluci od 12 let plus minus jako jsou schopni doma zvládnout. Takže budoucí skoro snachy, doufám, že aspoň za tohle budou vděčné.
0: Budou nadšené, ano, to se musí seznámit. Jak se podepisuje v tom svatebním protokolu, že jo? Je mi znám stav zdravotní, tak by mělo být ještě tam připsána kolonka stav dovednostní. Je-li mi známo, že umí uvařit polívku a dobré jídlo, tak to si ho s radostí vezmu. Tak, co ti dala Mendelova univerzita, kterou jsi vystudoval?
1: No na období studií v Brně jednak vzpomínám moc rád. Pro mě to bylo takové období, kdy já jsem ve druhém ročníku vysoké školy začal sám podnikat, sám soukromě hospodařit, tak to bylo jako docela náročné to skloubit. Musím říct, že několikrát jsem měl vlastně na mále v tom vůbec tu školu dokončit, takže vlastně čtvrtý ročník jsem si musel rozložit na dva, abych některé dva předměty, které mi tam utekly, jako dodělal. A já vlastně říkám, víc než ty vlastní jako konkrétní informace pro ten můj obor, protože já jsem vystudovaný rostlinolékař, tak mě ta škola, protože ten obor navíc jako velmi rychle vyvíjí, ty účinné látky se posunují, proměňují, prostě i věda a výzkum do toho promlouvají poměrně výrazně, tak mě to vlastně dalo tu odolnost nevzdat to, nezabalit to, být schopen prostě třeba celou noc se na tu zkoušku učit, připravit se, jít tam, překonat vlastní diskomfort. To všechno bych řekl, dneska oceňuji vlastně víc do toho života, než třeba ty samotné některé na rovinu biflovací části těch předmětů.
0: Chodívali jste i do Arboreta naproti přes Provazníkovu?
1: Ano, ano.
0: A tam už stála tenkrát ta lávka, nebo se chodilo?
1: Tu lávku myslím si, že postavili a dokončili těsně po to, co já jsem ukončil studia. Já jsem ukončil v roce 2005.
0: No, tak díky za tuhle tu výbornou školu. To by bylo potom na dlouhé mluvení o tom, jak je naše půda hluchá, jak tam chybí ty humusové živiny a části, ale to by bylo asi někdy na jindy, ale to bys asi k tomu měl co říct, jako inženýr, odborník. A já se teď ještě vrátím, ty máš napsáno v životopisu tuba, tak to je pochopitelný nástroj, velmi dobře uplatnitelný, ale prosím tě, máš tam i panovou flétnu. Jak se člověk dostane k panově flétnu?
1: Já to ještě musím možná malinko rozvést. Já jsem začínal v první třídě základní školy na housle.
0: Oh.
1: U nás v rodině to bylo automatické, prostě s příchodem do první třídy vyber si lidušce nějaký hudební nástroj a budeš na ně hrát. Takže já jsem z pěti dětí, tři bratři, dvě sestry a každý jsme na něco museli chodit hrávat. Já jsem začal na housle, tam mám odchozené 4 roky a pak pan učitel, protože jsem nebyl dobrý žák, to přiznávám, mě to vlastně ani nebavilo ty housle, tak se mi chtěl zbavit, tak maminku přesvědčil, že já s těmi svými velkými rukami a prsty nebudu nikdy žádný Paganini a dokázal mě přesunout na kontrabas. Ten kontrabas jako byl vlastně to docela fajn, dokonce i v cymbálce v té lidušce se hrával, no ale v tu dobu na té lidušce Přerově neměli tubistu v Dechovce. A brácha tam chodil hrávat na trumpetu a jeho pan učitel říkal, ty máš mladšího bráchu, on hraje na kontrabas, umí basový klíč, tak ho přiveď, naučím ho i na tubu. Tak já jsem několik let chodil společně na kontrabasy na tubu do Lidušky, no a ta tuba, protože my už jsme ta oblast té Hané Přerovska, kde těch cymbálek tolik není a víc frčí ta dechovka, tak jsem vlastně zůstal už potom dlouho doteď vlastně jako tubista. Hrávám i teď, sice jenom na záskok, nehrávám v nějaké stabilní dechovce trvalé, protože tak úplně to nejde. No ale ta pánova fletna vznikla úplně náhodou. Já jsem brouzdal jednou po internetu a našel jsem českou firmu, která ty pánovy flétny vyrábí. No a tak jsem si to prostě přes e-shop objednal. A výhoda toho nástroje je to, že když člověk jezdí dlouho po dálnici a v tu dobu ještě nebyly tak rozšířené online, je to byl někdy rok 2018, tak já jsem tu pánovu flétnu vozil v autě mezi Rokytnicí a Prahou. No a hrával jsem si na ní sám v autě.
0: Ty jo.
1: A tak jsem se asi během dvou let naučil hrát na panovou flétnu. Není to těžký, kdo někdy zkoušel hrát na flašku od piva, tak ten princip je úplně stejný.
0: Ano, ano. Tam je 13

0: celkem 8 let, jednou na ministerstvu zemědělství, pak na ministerstvu práce a sociálních věcí, tak člověk má řidiče, to znamená v tom období si člověk řídí třeba jenom tak z 10-15% sám, jednak soukromě, jednak část těch věcí si také člověk odřídí sám, ale toho řidiče prostě logicky nějak jako využívá, protože prostě ten diář, jak se říká, nacvakaný a třeba hledat místo na zaparkování, prostě na to už ten prostor moc není. Teď, když jsem v té roli opozičního poslance, tak si řídím všechno sám. A mě pořád řízení baví, teda nejenom traktoru, kombajnu, ale i toho auta.
1: Jaké auto máš, nebo rád, nebo na něho vzpomínáš dobře?
0: Úplně nejraději vzpomínám na svoje první auto, to jsem si kupoval, když jsem končil střední školu, tak to byl ojetý favorit. Tak já myslím, že každý z nás na to první auto nezapomínáme a nezapomeneme, ale doma logicky tím, že máme 5 dětí, tak 7-místný Seat Alhambra, ale jinak ještě se tak jako přiznám k jedné věci, co mám rád a k čemu občas taky o víkendu uteču, když je chvilka času a počasí, tak je motorka, tak ty kluci, ti starší jezdí na motorkách, já taky jezdím na motorce, tak to je takový ještě jako docela fajn koníček, kromě JAV 250 a 350, tak je tam i nějaká Yamaha s objemem 1 litru.
1: Aha, hezky, hezky. No teďka, když se dodělal ten poslední průtah Přerovem, tak myslím, že to pomohlo na tom 282. kilometru, že se rychleji napojíš na dálnici, ne?
0: My z Roketnice jsme za to fakt jako vděční Pánu Bohu a všem, kteří to pomohli dotáhnout po těch 35 letech nebo po kolika, protože z domu na dálnici teďka to má člověk 2 kilometry.
1: Ano, ano. A myslíš, že až bude hotový ta horní trasa, že to bude možná i společně zajímavé? Vy jste tak akorát v půlce, že?
0: Ne. My to máme už potom blíž přes D35, my se na to těšíme. Já to mám vlastně do Prahy o 40 km kratší, než když jezdím přes Brno. Takže my potom, jak se dodělá D35, budeme jezdit přes vrch.
1: A zejména může být propustnější, že v té době. No, tak to je dobré. Tak jak se prosím tě odreagováváš od nikdy nekončící práce?
0: Trošku jsem to naznačil. Jedna věc je ta práce jako taková. To znamená, ať už je to zemědělství, na poli, kombajny, práce kolem nich, ale třeba i takové věci, kdy třeba si řekneme s klukama, opravíme nějakou část vlastně chlívů, tak jdeme prostě normálně zbíječka, uděláme si tam rozvody vody, elektřinu, omítneme hrubou omítku, dáme fajnou, to je taková jako dobrá činnost, kdy člověk jako i zrelaxuje, protože když děláte celý týden a vy děláte teda tou hlavou, přemýšlíte nad těma věcima, tak člověk potřebuje jako opravdu tu fyzickou aktivitu. No a pak jsem tady zmiňoval muziku, protože já říkám, že vlastně muzika je úplně jako věc, kdy na 100% člověk musí ty starosti a to přemýšlení nad tím, co bude v týdnu nebo co bylo, dát bokem, protože když člověk hraje třeba v dechovce nebo hrajeme v nějakém kvintetu, tak já musím 100% poslouchat sebe i ty ostatní, aby to všechno klaplo, abych někde neudělal chybu, nevynechal nějakou repetici, soustředit se na to, jak ten nátik naformulovat, jak to kvalitně zahrát, aby to ladilo. A tam člověk opravdu musí se na 100% soustředit na opravdu jako na tu hudbu. Tak to je za mě super relax. No a teď poslední rozhodba roka čtvrt si to člověk kombinuje ještě s tím, že někdy běhá nebo někdy jde i delší trasu. Tak já jsem si třeba vyzkoušel, že za nedělní odpoledne po nedělním obědě se zdá z Roketnice vyjít a zhruba za 4,5 hodinky dojít od nás na Hostýn. Nejenom tu část Bystřice pod Hostýnem Hostýn, což většina z nás, co posloucháme třeba Radio Proglas, chodíme několikrát za rok, ale opravdu z domu těch 33 kilometrů si prostě střihnout krásnou tou krajinou končící Hané, tam do okolí Záhoří, Dřevostic až na ten Hostýn. Je to věc, kdy si člověk fakt vyčistí hlavu, vidí krásnou krajinu a tak něco udělá pro tu svoji kondici, což je taky už důležité v tom věku, ve kterém já jsem.
1: Po zpěvu Hradišťanů se vrátíme k rozhovoru s Marianem Jurečkou, který dělá Martin Holík.

0: Hradišťan dozněl a je tu s námi Marian Jurečka. Děkuji, Mariane, za předchozí nahlédnutí do trošku soukromnější sféry a teď pojďme i do té veřejnější. Která ze současných rolí tvých je dle tebe hodně užitečná a která bere nejvíc času a sil? Může to být totéž, nemusí to být totéž?
1: No, já teď aktuálně jsem vlastně v roli opozičního poslance, předsedy našeho poslaneckého klubu lidovců a na rovinu říkám, že mě úplně nevyhovuje práce v opozici, ale beru ji, že to prostě tak to je. Byl jsem dvakrát v koalici, z toho dvakrát ministr a teď vlastně podruhé v opozici. Někdy vlastně člověk z té opoziční práce má takový splín, že odjíždí člověk pátek z Prahy, říká si, tak co jsme vlastně jako dobrého doručili pozitivního pro tuto zemi. Někdy se ta odpověď hledá fakt těžko. Někdy člověk si řekne, možná jsme něčemu, co by bylo špatné pro tu zemi, zabránili, nebo jsme pomohli třeba neúplně dobrý nápad zmodifikovat do o něco lepší podoby. Tak to si říkám, že k té opoziční práci vlastně logicky patří a já se osobně snažím vlastně tu práci dělat tak a někdy vlastně posluchači někdy víc vnímají to, co vidí ve zprávách, což já říkám, není úplně obrázek toho, co se tady děje, protože i v těch zprávách to často je naservírováno jako víc vyhroceně, sestříháno, nevejdou se tam už tolik třeba ty dobré pozitivní zprávy a pak člověk má pocit, že vlastně slyší jenom to negativní, že tady se někdo hádá, neumí se dohodnout a podobně. Ale je tady celá řada věcí, kdy se umíme dohodnout, kdy společně ty věci posuneme a já tu svoji práci beru tak, že když něco kritizuji, tak se snažím zároveň říct, jak bych to udělal nebo jak bychom to udělali jinak, jak by to řešení mohlo být lepší a vysvětlit tomu ty argumenty a fakta. To, že někdy už jako ten prostor není na to, aby ta diskuze se vedla kultivovaně, bohužel to já už vždycky neovlivním. Ale popisuju to, co mě vlastně jako naplňuje. Já mám radost, když se podaří v té zemi udělat něco, co víme, že je potřeba. Někdy to třeba i náročné, méně komfortní pro ty lidi, ale pokud chceme jako společnost se někam posouvat, tak bez těch změn to jde někdy velmi těžko. Ale zároveň, když jsi se ptal, jako, co je tím úskalím, tak já vlastně jako, já nejsem člověk, který by měl rád konflikty. A vlastně to je pro mě někdy jako velmi frustrující, že člověk vlastně odjíždí a má třeba za sebou týden, kde to bylo třeba víc o těch konfliktech, o tom, jako, že někdy prostě musí člověk i jako zareagovat s nějakou větší emocí, odrazit nějaký útok a to mě ale úplně jako příjemné není, teda musím říct.
0: No, my jsme jako obecní obyvatelé, voliči v prvních letech po sametu vlastně ani neměli přehled o tom, co všechno dovoluje koalice opozici a teď, jak se to střídá, tak vlastně to platí pro úplně všechny strany. Mohl bys jenom naznačit, jaké to jsou ty zvyky, které jsou třeba i bez nějakého předpisu, ale jsou jakoby vyjádřením toho, že vy jste také dostali nějaké hlasy a proto tady budete mít šéfa výboru, tady šéfa podvýboru, tady se bude grémium domlouvat tak a tak. Jo, je to totiž něco, co v poslední době zdá se mi mizí a co by mizet nemělo. A je to možná skoro ještě důležitější než potom ty výsledky. Právě ta kultivovanost.
1: No, já musím říct, že já jsem ve sněmovně čtvrté období a teď se to fakt hodně posunulo a proměnilo. Řekl bych asi od dob už covidu je to obrovský posun v tom, že se celá řada takových těch zvyklostí, já to vedu na příkladu, vždycky to bylo tak, když po volbách se ustanovovala sněmovna, tak se vlastně podle poměru velikosti těch klubů také řeklo, kdo bude jaké pozice zastávat. A teď v tomhle období poprvé historicky se stalo to, že z rozhodnutí Andreje Babiše vlastně se řeklo, Piráti nedostanou vlastně žádnou tu pozici, na kterou by proporčně měli nárok. Za mě je to chyba, prostě nemáme se chovat tak, že když jsme sice vyhráli ty volby i velkým rozdílem, já to respektuji, ale to není, že na ty 4 roky si tu zemi mohou úplně se všemi těmi i institucemi jako uzurpovat a říct, teď je to na 4 roky moje a já nehledím doleva nebo doprava. To jsou za mě jako fakt špatné posuny, myslím si, že to období 90. let, tam byly třeba ty tvrdé střety, které i ti pamětníci třeba nám vykládají, já jsem to vnímal spíš jako dospívající člověk, třeba mezi Václavem Klausem a Josefem Luxem, ale pořád bych řekl, nebo to byl třeba Milan Uhde a tito lidé, Petr Pidhar, že to mělo určitou kulturu a mělo to nějaké jako opravdu jako psané i nepsané jako podmínky toho fungování v té politice. Teď mám pocit, že s lidmi, kteří přišli do té politiky, jako je pan Reichl, jako třeba Tomio Okamura, tak dost jako končí takové ty zvyklosti a jsme překvapováni tím, kam se dá vlastně celá ta politika, její úroveň, retorika, způsoby posunout. Člověk se snaží nějakým způsobem nedělat tomu ještě další progres, ale zároveň i mě třeba lidi říkají, na některé věci prostě musíte zareagovat, když vidíme, jak oni reagují, třeba nějakou důrazněji, ale jako radost toho nemám.
0: Tak ty jsi říkal, že ta současná role není tak zajímavá, protože je tam ten pocit marnosti, tak to člověk pochopí. A tady s tou kultivovaností, no já nevím, co by se s tím dalo dělat. Jo? Jednoduše by se dalo říci, že taková už je doba, ale ona asi není taková doba, protože my ji vlastně takovou vytváříme. Jo? A že je to vlastně možná na triko voličů, kterým prostě některé věci a některé sklony u představitelů nevadí. A naopak trošku už mám někdy i podezření, že je to taková součást hry, tak my se aspoň budeme bavit, když už teda nám není extra dobře.
1: Já možná malinkou takovou jako polemiku a vsuvku s tím, že taková je doba. Já si myslím, že sociální sítě a způsob práce v tom mediálním prostoru nás posunují k tomu, že logicky člověk je tak, jako by řekl, asi i nastaven, že větší pozornost věnuje těm šokujícím zprávám, tomu, že se opravdu někde jako něco zásadního stalo vlastně jako negativního a pak i ty zprávy mají daleko větší dosahy. Ale v té společnosti je důležitý mít jako ty váhy a protiváhy. Vlastně o to víc já jsem vděčný za média typu Rádio Proglas, televize Noé. Že vlastně oproti zprávám, když se někdy člověk podívá třeba na jiné komerční televize nebo rádia, tak vlastně má pocit, že tady je konec světa, že se tady dějí prostě věci, které souvisí s nějakým násilím, nehodami, krádežemi a jejich obrovské množství. Jako kdyby v tom světě se nedělaly i dobré věci, i v té politice, třeba komunální, krajské, celostátní. A proto jsem vlastně moc rád, byť ta protiváha za mě vlastně není adekvátní tomu, co bychom potřebovali, aby jsme tady doplňovali i ty pozitivní věci, že ta společnost má celou řadu jako krásných lidských příběhů. To mě trošku vlastně jako chybí v tom jako celostátním objemu té základní masy, která běží v té komunikaci na sociálních sítích a v těch velkých médiích. Tak zaplať pámu za to, že třeba Rádio Proglas a televize, no je to jako umí nebo má tu ten cíl a to poslání to vlastně jako vyvažovat trošku taky jinak.
0: Čili ty připisuješ hodně vlivu sociálním sítím, což je vlastně pro lidstvo úplně nový fenomén a možná, že to bude trvat několik generací, než se to usadí. Takže bychom za to možná tak trošku ani úplně nemohli, že neumíme s tím zacházet.
1: Ten nástroj tady je, my ho nezastavíme. To šíření prostě už nastalo jako to stejně jako umělá inteligence. Nový fenomén doby, který tady bude výrazně ovlivňovat tu další budoucnost nás všech. Akorát prostě vidím ten problém v tom, že neumíme s těmi nástroji adekvátně zacházet. To znamená mít schopnost jednak ten telefon položit, některé věci nečíst, být schopný kriticky myslet, uvědomovat si, že třeba ta informace nemusí být pravdivá, dávat si věci do souvislosti, že mám pocit, že u nás samotných klesají takové ty nároky na to zapojovat ten mozek mnohem víc, ověřovat, přemýšlet a člověk jako už začíná čím dál tím víc. A to vidí ve svém okolí. Kolik lidí dneska věří slepě informacím, které si přečte na sociálních sítích a už vůbec třeba jako nejdou dál než za ten titulek. Nepodívají se, jak to bylo zdrojované. Kdo to říká, jaký typ média, jaký typ novináře a pak z toho vzniká jako celá řada fakt jako extrémně rychle se šířících nepravd. A to je velký problém pro nás.
0: Ono, na tom se podepisujeme skutečně i my, média, že buď je všechno špatně, nebo je všechno dobře a jakoby nic mezi tím. To je takový fenomén doby. No, já si vzpomenu na jednu, a to je trošku teďka už odlišná zase nota, jednou před 10 lety, to jsem si vyhledal, jsme se střídali na letišti v iráckém Erbílu, kde vy jste letěli do Aňkavy, křesťanské části. Jaký má význam, aby obecně, teď se ptám, malá země podporovala velikou, konkrétně Irák je teda 5x větší a 4x lidnatější.
1: Tak jednak my nejsme úplně malá země, já říkám, že my jsme střední země, ale především jsme země, která je rozvinutá. Byť se nám to třeba nezdá, ale v tom světovém srovnání my patříme opravdu k té čtvrtině nejvíce rozvinutých zemí světa. Jsme země, která má celou řadu velmi dobře fungujících systémů. Sociální, zdravotní, školsky vzdělávací, velmi dobrý průmysl. Říkám, byť se nám to nezdá, vidíme tam celou řadu nedokonalostí, ale v celé řadě těchto zemí jsme schopni předávat to know-how, říci, jak třeba oni, když budují tu společnost, dělají nějaké reformy, tak my celou řadu věcí tam děláme třeba i v rámci projektu, že jim tam pomáháme, sdílíme ty zkušenosti, pomáháme jim nastavovat ten systém v celé řadě oblastí. Děláme to v rámci rozvojové pomoci i mimo ní. Jsou tam třeba organizace, jako je Charita, Česká republika, Člověk v tísni. Takže i já jako politik jsem to bral tak, že říkám, ano, jsou země, kam my se ještě zníme učit a inspirovat, ale zároveň už jsme na takové úrovni, že je naší i určitou jako lidskou, křesťanskou povinností pomáhat tam, kde třeba o to ti lidé stojí. V případě toho Iráku to je tak, že jsme tam vlastně i docela dost jako provázání na tu část vlastně Erbílu, Kurdistánu, byli jsme tam vlastně třeba v Karakoši, v Mosulu, byli jsme tam v době, kdy tam válčil Islámský stát, byli jsme tam i poté a pomáhali jsme tam s celou řadou projektů, pomáhali jsme tam finančně, pomáhali jsme tam našimi experty a pro ty lidi je třeba i hodně důležité, kromě toho praktického, co jsem teď vyjmenoval, že tam někdo přijede z těch západních zemí, že má o někdo zájem, že tam jdete prostě po té ulici, my jsme tam takrát byli třeba i s arcibiskupem Janem Graubnerem v tu dobu a ti lidé najednou vidí, přišel tady někdo ze západu, z Evropy a má o nás zájem, zná naše příběhy. I pro toho běžného člověka, oni nám potom říkali, i tohle je pro nás cenné, třeba pro tu křesťanskou komunitu nebo i pro tu komunitu jezídů, že se na ně nezapomněl. Tak já jako říkám, a to nejenom úvaha politiku, ale i kdokoliv z nás, když jako občas cestujeme, tak když tohle v těch zemích jako projevíme, tak si myslím, že to je pro ty lidi jako věc, která je důležitá.
0: A jak prodat tuhletu vlastně dobrou a vynikající zprávu, že si můžeme dovolit být štědří, když jsou tady silné ty hlasy, no zase nás někdo obere o nějaké prostředky, ať se starají sami o sebe a my budeme taky.
1: Na to se odpovídá neúplně lehko, musím říct těm lidem, kteří mají takovouto optiku vidění světa, kdy říkají prostě, co nám je po někom jinde, staríme se sami o sebe, my tady pořád máme málo. Jasné, i u nás se vybírají sbírky na specifické životní případy lidí. Ne všechno pokryje 100% systém našeho státu. To nepokryje ani ve Švýcarsku, ani v těch nejvyspělejších zemích světa. Takže i tam je nutné, aby mimo systém fungovala solidarita mezi lidmi. Ale ta poznámka za mě osobně. Za prvé, děláme to proto z nějakého vlastního lidského humanistického přesvědčení nebo křesťanského, chceme-li, aby jsme někde dokázali jinde pomoci. Ale pak já také řeknu i velmi pragmatický pohled. Děláme to třeba proto, abychom v těch zemích pomohli ke stabilitě, k lepšímu vzdělávání, k lepšímu zdravotnímu sociálnímu systému, k novým pracovním příležitostem, proto, aby ti lidé z těch zemích neodcházeli, abychom vlastně řešili tu prvotní příčinu té migrace. A ta migrace má jenom několik základních příčin. Je tam vojenský konflikt, ti lidé utíkají z obavy o svůj život a jeho bezprostřední ohrožení. Je tam systém, který perzekuje nějakou menšinu, ať už je to náboženská nebo sexuální. A nebo je tam systém, který nedává těm lidem perspektivu proto, protože tam ti lidé nemají práci a chtějí jít za lepším. A když my toto pomáháme v rámci té rozvojové pomoci a potom třeba i té biznisové spolupráce, a to je ten další rozměr, že vlastně část té naší pomoci se umí potom třeba i zúročit do té pragmatické ekonomické spolupráce v tom, že třeba jsme těm lidem dali nějaké technologie, nějaké know-how a na základě toho třeba oni si potom od nás začnou kupovat i za skutečné jakoby tržní, nebo v tom skutečném tržním prostředí naše nějaké výrobky, služby, my tam můžeme dodávat nějaké technologické celky a pak je to vlastně i něco, z čeho opravdu naše společnost jako Česká republika má ten benefit, protože my exportujeme, tady zaměstnáváme lidi, máme vyšší přidanou hodnotu. Jenomže tohle, já to tady popisuju asi minutu a půl, tohle neřeknete v jedné větě u piva někomu, kdo řekne, co je nám do lidí v Africe nebo v Iráku. Tak já se snažím popsat, že tady jsou věci, které mají i ten fakt jako ekonomický přesah, který se dá dopočítat, že se to vlastně i nám jako společnosti vrátí v té ekonomické lince.
0: Jo, děkuji za tohleto vysvětlení. Mimochodem, podařilo se tenkrát v tom Iráku nějaká ta kontejnerová mlékárna, která by byla blízko těm stádům?
1: Ta se bohužel nakonec nepodařila. tam opravdu máš dobrou paměť, to klobouk dolů. Byla tam tehdy namyšlená věc, kdyby se tam opravdu postavila malá kontejnerová mlékárna, která by dávala možnost zpracovat mléko, vytvořit nějaká malá pracovní místa, ale hlavně přenést tam i to know-how. Ale vlastně tenkrát to skončilo na tom, že my jsme už jako vláda končili a můj nástupce neměl už ambici v tom pokračovat. My jsme měli podobné třeba i projekty v Africe, kde některé se třeba udržely, ale vlastně nedošlo už k žádnému dalšímu většímu rozvoji. A jenom poznámka pro posluchače. Toto jsou projekty, které jsou jako v jednotkách milionů korun. To nejsou obrovské částky. Z hlediska našeho státního rozpočtu to jsou velmi jako nízké a malé částky, ale za ně třeba ten efekt může být jako velmi velký. Když někde postavíte vodovod, studnu, tak pro ty lidi v té místní komunitě to znamená strašně moc.
0: A když vezmete pár nadaných lidí a dovezete je do Česka, aby vystudovali Karlovu univerzitu, anebo nebo Masarykovu, tak je to vlastně taky ta pomoc.
1: No, no. Je to tak.
0: Mimochodem, u nás existuje Člověk v tísni a ta organizace mě vlastně i po těch letech stále udivuje, protože když se stane nějaké neštěstí na druhé straně planety, v poslední době to byl konkrétně ten Nepál, že s tím ledovcem šplouchnutím do toho údolí, strašná věc, nečekaná věc, nepředpokládatelná věc, tak i tam má Člověk v tísni svoje lidi. Nejsem si jistý, ty naši lidé si uvědomují, že je to dávno už nadnárodní, vlastně skoro celoplanetární organizace, která se osvědčuje tím, že dobře užívá ty možnosti, které má, a že jí potom ty jednotlivé vlády nebo různé zdroje, tedy že se to slévá z těch potůčků do velké mohutné pomoci. Jo, a že zase na malém domácím písečku by se řekl, tak co zase ten Člověk v tísni chce. Vnímáš to taky tak?
1: Vnímám a přál bych našim lidem a posluchačům zažít ten pocit opravdu jako hrdosti, když člověk je v celé řadě nejenom afrických států, ale i právě na východ od nás. Já jsem tu možnost měl právě třeba v Iráku, měl jsem možnost zažít třeba tu situaci v Mongolsku, v Arménii, kde přijdete a bavíte se s místními lidmi a oni vám mluví o Člověku v tísni. A když jim řeknete, že to je organizace, která jako vlastně je z České republiky, tak jsou velmi překvapení, protože to celá řada těch lidí vůbec neví a nečeká. Člověk s ní má dneska opravdu globální jméno jako jedna z nejlépe fungujících, nejrychleji fungujících organizací, nejen v těch akutních pohromách typu přírodní katastrofy, ale i v té schopnosti působit v těch velmi nestabilních regionech, ať už to byla začátek války na Ukrajině, příchod tam. Prostě Šimon Pánek, jeho tým vybudoval neuvěřitelně profesionální organizaci, která umí opravdu za tu korunu investovanou tady nebo darovanou to zúročit a doručit to do té konkrétní země těm konkrétním lidem. A je důležité si uvědomit, že to, co ta organizace dostává ze státního rozpočtu, je naprostý zlomek toho, s jakým objemem prostředků od běžných dárců, případně od světových organizací hospodaří. A někdy ta interpretace tady některých politiků, že Člověk v tísni je tady nějaká nevládní organizace, která stojí obrovské peníze daňového poplatníka, to fakt není pravda. Každý se může podívat do veřejných zdrojů, do každé roční závěrky Člověka v tísni, že to, co tam dává státní rozpočet, je naprostý zlomek. A navíc ještě to doplním, jsou to většinou ty činnosti, které si stát objedná na území České republiky pro naše občany. Třeba v Ústeckém kraji Člověk v tísni dělá třeba práci s mládeží a s některými rizikovými skupinami. Tak za to si to ten stát objednal a Člověk tísně to tam doručuje.
0: Tak to jsem ani nevěděl, tohleto poslední. Tak to je teda opravdu zajímavé. A tím samozřejmě nepodceňujeme ani charitu, ani Červený kříž, ani Červený půlměsíc, ani nikoho jiného. Ale tady toto je skutečně jedinečná věc. Prosím tě, Mariane, poraď, jak dostat dobré lidi do práce, která je náročná a dost často nevděčná.
1: Myslíš do politiky nebo ještě i někam
0: jinak? No, do politiky a jednak do velké politiky a jednak do municipalit, tam si myslím, že KDU ČSL si jako docela fandí a myslím, že má velkou naději na to, že menší obce, zejména, že budou obsazovány zase dobrými lidmi z této strany.
1: No, já vlastně nemám žádný geniální jednoduchý recept, ale teď to řeknu z nějakého mého životního pohledu, i tak, jak jsem to viděl u příkladu svých rodičů. pokud tady žijí jako aktivní občan, aktivní křesťan, se zodpovědností nejenom za sebe, za svoji nejbližší rodinu, za svoji obec, farnost, společenství, tak mě prostě nemůže být jedno, co se děje v mé obci, městě, místní části, nebo na kraji, nebo na celostátní úrovni. A podle toho, jaké mám dary, jaké mám hřivny, tak se mám snažit to ovlivňovat tím pozitivním směrem. Buď to můžu do té politiky přímo jít, kandidovat, být člen zastupitelstva, což je taky hodně důležité, nemusím být hnedka starostou, protože dneska je celá řada lidí, kteří vlastně řeknou, mě to nezajímá, mě to jedno. Ale pak se můžu divit za jedno, dvě, tři volební období, co se vlastně děje, kam to směřuje i v tom jejich bezprostředním okolí. Jak třeba funguje ta základní škola, protože to zastupitelstvo třeba ovlivňuje, kdo je ředitelem té školy, kdo utváří jako duch té školy, způsob, jak se tam pracuje s tou mládeží. A to jsou věci, které náš život ovlivňují docela zásadně v tom dlouhodobém horizontu. To není jenom o tom opraveném chodníku nebo funkční kanalizaci nebo krásném parku. Ale pak jsou i jiné role. A k tomu bych chtěl taky vybídnout lidi. Prostě to, že někdo vede mateřské rodinné centrum, to, že se někdo stará o práci s mládeží třeba v rámci toho skautu, o kterém jsme mluvili v úvodu toho rozhovoru, nebo vede senior klub, tak to jsou role, nebo hasiče, nebo myslivce, včelaře. To jsou za mě jako vlastně také pozice v tom veřejném prostoru, které je důležité, když kdokoliv z nás je schopen dělat proto, protože mu na té věci záleží a chci ovlivňovat pozitivním směrem. Tak já bych chtěl vybídnout té angažovanosti, protože prostě sedět doma, přepínat ovladačem jako na Netflixu, je vlastně hrozně laciné a jednoduché nadávat na poměry. My dneska žijeme v době, kdy posledních 30 let a více si to můžeme opravdu sami ovlivňovat. Už to není jedna strana. A je hrozná škoda, pokud si řekneme, že do toho nejdeme a tu příležitost nevyužijeme. A to souvisí s těmi hřivnami. Máme tu možnost, je to hřivna, a buď ji zakopeme a sedíme na ní a čekáme, až jako se přijde, zase ta hřivna se vykope, anebo si řekneme, chceme nějakým způsobem rozmnožovat a chceme to okolí kolem sebe ovlivňovat pozitivním směrem.
0: Mm-hmm. V této souvislosti by mě velice zajímal tvůj názor na skutečnost, že prý snad do 40% obcí dneska je postavena jediná kandidátka. Jo? Čili někteří říkají, že to je špatně, protože pokud tam nebude kandidátky alespoň dvě, aby potom byla nějaká opozice, tak to nemůže v obci dobře fungovat. Někdo řekne, no těch 6,5 tisíce obcí u nás je moc a my nemáme zatím páky, kterými bychom přiměli, aby se nějak združili jiným způsobem. Jo, to je asi dlouhodobá věc. Co myslíš, může se dobře fungovat bez opozice na obci?
1: Určitě může být tady prostor pro výjimky a čest tím, že ti lidé to třeba mohou dát dlouho, mohou tam mít jednu kandidátku, nezneužijí té pozice a té důvěry a může to fungovat skvěle. Ale spíše bych řekl, ve většině případů mít tu opozici, mít tam nějaký širší tým, který říká i ty nepříjemné věci, je podle mě jako důležitá část fungování demokratického systému. Demokracie není ten nejlepší způsob vládnutí, ale je ten zatím nejdokonalejší, který zatím máme přes všechny ty vady. Zase se vracím k tomu, co jsem říkal před chvíličkou. Když jsem v obci, kde vidím, že máme jenom tu jednu kandidátku, tak bych se měl třeba snažit do toho zapojit a říct si, že třeba za ty 4 roky postavím tu druhou, která nemusí nutně znamenat, že ti, co jsou tam dnes, dělali všechno špatně. To nemusí být postaveno na 100% kritice, ale může to být na nějakém trošku jiném pohledu na některé věci a nabídky třeba, pojďme to společně dělat trošku třeba jinak. Ale chápu, že někdy opravdu na malé obci už to není ani kandidátka, kandidují třeba jenom lidi za sebe jako po jménech. Tam ta situace třeba potom bývá dost jiná, když jsou to třeba ta sedmičlenná zastupitelstva.
0: No, já mám ještě jednu takovou soukromou metodu, kterou jsem objevil, jak dostat lidi k urnám. Já když slyším tu
1: vlnu... A není to na dušičky?
0: A není to na dušičky. Totiž ta vlezlá píseň Pavla Helena dělá podle mě přesně to, co chtěla. Totiž, prosím vás, zvolte toho Honzu Grolicha do Senátu už v prvním kole. Kdo to má pořád poslouchat?
1: No, kdo ještě neslyšel ty,
0: no,
1: tak doporučuji na Facebooku nebo na Instagramu si pustit ten klip Pavla Helena s Honzou Grolichem. Ale já chápu, že mě třeba lidi říkají, pro nás už je to možná malilinko moc, ale vracím se k tomu, když potřebujeme někdy dostat i ten obsah, tak potřebujeme někdy tou formou to naladit tak, aby pro ten obsah byl prostor. A myslím si, že ty klipy Pavla Hlána a Honzy Grolicha vlastně naplňují tu kombinaci, jak v dnešním světě toho marketingu zaujmout tu pozornost těch lidí a pak doručovat ten důležitý, pozitivní v tomto případě obsah.
0: Ano, ono je to vlastně taková clickbaitová akustická varianta, že to potřebujeme natlouct do hlavy, abychom potom mohli zbystřit pozornost, protože vím, že třeba v posledním tom klipu už byl Honza Grolich velmi vážný, proto krásně nasvíceno a říkal důležité věci, které bychom asi měli všichni slyšet. Takže mám dojem, že ten tým to má dobře odladěno.
1: On tam vlastně končí, Honza Grolich, ale i ta jeho videa jednou důležitou věcí a jedním klíčovým slovem, a to je naděje. Že ta naděje na to, aby jsme ten svět dělali kolem sebe lepší, začíná u každého z nás. Začíná i těmi věcmi, jestli přijdu k té urně na té své obci, na tom svém městě, anebo si řeknu, mě to jedno, jsem hostinný, ale pak se třeba někdy divím, co se stane, protože já jsem tam nepřišla a přišli tam jiní. A ta naděje si myslím, že je vlastně pozitivní věc. To není střet, to není o tom, že říkám, někdo je hloupý, ale prostě naděje je strašně pozitivní věc ve společnosti a v politice o to víc. Tak jsem vlastně rád, že celá tato linka je postavená na té naději, která začíná u každého z nás.
0: Hmm. Jo, to jsi řekl moc hezky. Poslední otázka v tomto našem rozhovoru. Jak se držíš zdravotně, prosím tě?
1: Já jsem před rokem a čtvrt docela dost změnil jednu část svého života, a to, že jsem si řekl, že budu mít i nějaké osobní hodiny v týdnu, které budu i věnovat i péči o své tělo. Tak po 20 letech, když bych řekl, jsem jako žil dost jako na dluh, tak jsem si dal napevno bibliáře, že člověk jde dvakrát, někdy třikrát týdně běžet, že někdy jí malinko víc očima, jak tomu říkám jednoduchou větu, snížil jsem krvnou dávku, přidal jsem pohyb. A musím říct, že se člověk cítí, když je o těch zhruba 20 kg lehčí, o dost lépe. Není to jednoduché, je to hodně o odříkání, ale vlastně stojí to za to. Tak každý, kdo s tím bojujete, vězte, já jsem s tím bojoval roky, xkrát jsem to zkoušel, xkrát jsem jako to vypustil, ale dneska si vlastně říkám, mám to napevno v diáři, je to důležitá věc, stejně jako i jiné schůzky, ne-li důležitější, takže kromě toho času, který člověk má věnovat svým blízkým, rodině, tak má taky něco málo věnovat i sám sobě.
0: To o té krmné dávce, to myslím platí pro značné množství našich posluchačů, takže si z tebe bereme příklad a přejeme ti, co vydrží. Tak moc děkuji za milý rozhovor. Držíme palce v těch věcech, které lezou na nervy, aby se člověk za A držel na úzdě, za B, aby stále rozumně argumentoval a nenechal se svést k nějakým těm zkráceným verzím, které používají ti jiní. A vůbec díky za tvoji práci a díky za to, co děláš.
1: A já moc děkuju, Martin, tobě, celému týmu a rádu pro vás, protože i vy jste pro nás důležití. Díky moc všem.
0: S Marianem Jurečkou hovořil Martin Holík.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: S 10. hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: A poslancem ODS Pavlem Žáčkem. Děkuju vám oběma.
2: Hezký den.
3: Hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Dobré dopoledne, je přesně 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Spotřebitelské ceny v září podle odhadu statistiků meziročně vzrostly o 2,5%. Desítky voličů na Ostravsku dostali lístky i s kandidáty z jiné obce. A litevský parlament v prvním ze dvou potřebných hlasování schválil zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní. Je úterý 6. října, tady je Plus a zprávy. Dobrý den vám přeje Ondřej Látal. Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. To je o 0,6% víc než v srpnu. Meziměsíčně pak zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií anebo pohonných hmot. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, kdy byla inflace 1,5%. Lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku dostali desítky špatných volebních lístků, zjistil to Český rozhlas. Na jedné straně jsou kandidující strany ze Staré Vsi, na druhé ale volební uskupení z Opavských Kobeřic. Radnice už zajistila, aby se ve všech volebních místnostech měli voliči k dispozici správné lístky. Litevský parlament v prvním hlasování schválil zrušení ústavního zákazu rozmístění jaderných zbraní v zemi. Musí ale ještě projít druhým hlasováním, které je podle agentury Reuters naplánované na 12. ledna příštího roku. Výslovný zákaz rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území obsahuje článek 137 litevské ústavy. Litevští představitelé několikrát zopakovali, že jaderné hlavice na litevském území rozmisťovat neplánují. Washington pozorně sleduje úmrtí laborantky z výzkumného ústavu moru v sibirském Irkutsku. Ruské úřady tvrdí, že zemřela na zápal plic neznámého původu a že v jejich vzorcích nenašly žádné mikroorganismy spojené s její prací. Spojené státy se snaží o jejím úmrtí zjistit víc. Zajímají se třeba o karanténní opatření uvalená na několik nemocnic na Sibiři.
5: Prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy sledují případ velmi důkladně. Situaci komplikuje neochota ruských úředníků sdílet informace i zprávy, že do případu jsou zapojeni ruští zpravodajští důstojníci. Ministr zahraničí Marco Rubio řekl novinářům, že důvod k poplachu nevidí, ale i on chce situaci dál sledovat. Ruští představitelé poskytli podle něj o nakažené laborantce jen některé informace a vyjádřili obavy, že by mohli být nakaženi i další Rusové. Plicní forma moru se totiž může šířit z člověka na člověka. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Jihokrajská armáda zlikvidovala další minové pole na hranici s KLDR. Podle Soulu se miny nacházely už na území Jižní Koreje a severokorejská armáda je tam umístila s cílem zranit anebo zabít jihokorejské vojenské hlídky. Nášlapné miny takto před několika dny těžce zranili tři vojáky.
6: Jihokorejský ministr obrany Kang Sin-chol neupřesnil, kolik severokorejských protipěchotních min tentokrát Jižní Korea zlikvidovala, ale podle vyšetřovatelů je tam severokorejská armáda položila v září loňského roku. Jihokorejská opozice volá po razantní odpovědi, která by Severní Koreu přinutila přiznat odpovědnost a omluvit se za zranění tří jihokorejských vojáků. Vyznačení bezmála 300 kilometrů dlouhé korejsko-korejské hranice je na některých místech už nejasné a Jižní Korea dlouhodobě volá po nových jednáních, která by problém vyřešila. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
2: Na brněnském výstavišti začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Policisté kvůli příjezdu tisíců návštěvníků varují před možnými dopravními komplikacemi. Se zdržením by měli řidiči počítat hlavně v okolí veletržního areálu a na příjezdových trasách. Strojírenský veletrh potrvá do pátku. Na D1 na trase z Brna do Prahy čekejte kratší zdržení, nejprve před zúžením na Šmejkalce, o mnoho delší, pak o kousek dál, kolona se tvoří už před exitem 21 Benešov. 20 minut po pojíždí k nehodě na 17. kilometru. A v ulicích metropole přetrvává i krátce po desáté dopolední hodině dost silný provoz. Kamiony ucpávají severovýchod města. Dobře dojeďte. Bude jasno nebo skoro jasno. Teď dopoledne se ojediněle hlavně v Čechách budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost a teploty přes den 18 až 23 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
7: Mažu stopy.

0: V 10 hodin a 15 minut nabízíme relaci Rádia 7.
1: Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Lucie Mesároš, která pracuje v Křesťanské akademii mladých, kde má na starosti vzdělávání misionářů a sama pochází z města Zubatých Žab. Luci, vítám tě.
3: Ahoj.
2: Dneska budeme mluvit spolu o self-leadershipu. Než se k tomu dostaneme, řekni mi něco o těch Zubatých Žabách.
3: No, tak já jsem z Bruntálu a kdo jste neviděli comeback, tak doporučuji si pustit aspoň jeden díl právě o Bruntálu, kde pražský studio si vymyslelo krásnou legendu, že Bruntál je drsný kraj a jsou tam Zubaté Žáby. Střílíme tam medvědy na ulici a jako musím říct, že je to dobrý icebreaker, že když se mě lidi ptají, odkud jsem a já řeknu Bruntál, tak většina té mojí generace a ještě nějaká ta mladší Gen Z se chytne na to, že jo, to je to město Zubatých Žab. Takže mně se líbí, jak se k tomu město postavilo, že z toho udělalo PR a nezastydělo se, nebylo uražené, ale postavili vlastně na tom celý marketing toho města.
2: A vlastně to pochází z toho, že je to drsný kraj.
3: Přesně tak.
2: Je to něco, co tebe nějak formovalo, že pocházíš z drsného kraje, jsi sama drsná nebo?
3: Myslím si, že to určitě mělo na mě nějaký vliv. Ona se říká, že Bruntaláci jsou docela tvrdí a že jim trvá, než si někoho pustí jako k tělu. Takže si myslím, že ta kultura toho města mě určitě nějak ovlivnila, ale neřekla bych o sobě, že jsem drsná. Mám muže ze Slovenska, já si dělám srandu, že je mafiánek, takže si myslím, že tu drsnou stránku do našeho života přináší on a já jsem ta něžná květinka.
2: Hezky. Dnes budeme mluvit, jak jsem říkal, o self-leadershipu, tedy o tom, jak vést sám sebe. Co to pro tebe vlastně znamená? Co je pro tebe osobně nejtěžší na vedení sama sebe?
3: Já myslím, že já sama. Protože to, co dokážu u druhých lidí jako pojmenovat a dokážu s tímto lidi konfrontovat, tak u sebe já mám spoustu výmluv. Proč to nedělat, proč si jít odpočinout. Je vlastně se mnou docela těžký podle mě občas zápasit a vyhrát tu argumentaci z té pozice, hele, ale teď opravdu potřebujeme disciplinovaně něco dodržet versus, no ale já jsem vlastně teďka jakoby docela vyhořela nebo jsem unavená, tak to teď dělat nebudem. Takže myslím si, že na tom vést samu sebe je nejtěžší to, že jsem to já, protože tam nemáš kam uhnout. A zároveň, co pro mě znamená self-leadership nebo nějaký vedení, a mě to přesně to, že vedu sama sebe do toho, kde vnímám, že mě Pán Bůh chce, že nějak se společně chystáme tu cestu, jak se tam dostat. A je to nějaký dodržování disciplín, nějaký time management, nějaký následování mojí osobní vize. Já říkám, že chci žít život tak, abych na něj měla nějaký grip, jako nějaký ownership vlastnictví, aby mi neproteklo jenom mezi prsty. Já myslím si, že to je velká součást self-leadershipu, že člověk dojde do bodu, kdy si řekne, ty jo, ale já si ten život jako chci nějak korigovat, nechci, aby mě jenom tak jakoby propou mezi prsty a já vlastně se jenom svezl na té vlně. Chci být součástí svého vlastního života a tím, že jsem autor, miluju psaní, tak i takový to, jako chci psát svůj vlastní příběh spolu s Pánem Bohem, ale myslím si, že nemůžeme všechno házet jenom na Pána Boha, že my máme vlastní zodpovědnost za to, jak vedeme naše životy. Takže asi tak bych nějak zhrnula velmi obecně self-leadership.
2: Byla ve tvém životě nějaká chvíle, kdy jsi si uvědomila, že pokud se nezměníš nebo nezměníš něco v sobě, tak nemůžeš dál zdravit.

0: se tehdy docela nosilo. A myslím si, že pořád to kulturu máme, že jako když je člověk zaneprázdněný, tak to vlastně ukazuje na to, že je dobrý. Já jsem potom tam došla do momentu, kdy jsem si řekla, že pokud to s Bohem myslím vážně, tak něco potřebuji opravdu změnit, protože nedělám Pánu Bohu dobrou vizitku tím, jak se chovám a tvrdím, že jsem věřící. Ale věděla jsem, že to je tak velká změna, kterou já sama nejsem schopná udělat. Takže mě to dohnalo na kolena a fakt jsem Pánu Bohu plakala a říkala jsem, že potřebuju, aby do té situace vstoupil a aby mě z ní vytáhl. Pán Bůh přišel, změnil ty okolnosti a vlastně mě dohnal zpátky do církve, zpátky jako do jeho náruče a já jsem mohla nastoupit do toho procesu jako uzdravování a budování zdravých vztahů a pochopit, že následování Pána Boha za to fakt stojí a že on je to nejlepší rozhodnutí mého života, nehledě na to, jakou kariéru budu nebo nebudu dělat. Takže to byl první moment. A ten druhý moment přišel, že už jsem byla ve svojí nynější církvi v City House a byla jsem pozvaná do jedné služby, která byla pódiová a já jsem byla samozřejmě nadšená, ale měla jsem tu hodnotu posunutou mimo. A neviděla jsem to v té době a uviděl to můj pastor. A uviděl to můj pastor a přišel a z té služby mě vlastně odstavil. A já jsem si to teda trošku vzala osobně, ale když jsem se jakoby s tím poprala, s to nějakým jako egíčkem a tady tím, tak zpětně vidím, že to bylo to nejlepší, co mohl udělat, protože já jsem opravdu nesloužila ze zdraví hodnoty a kdyby to neudělal, tak já se neuzdravím a pořád bych byla v nějaký službě, která je pódiová a sloužila bych jako pro nějaké svoje uznání, pro nějaké moje ego a ne z toho, že chci lidi přivádět k Pánu Bohu a že chci, aby Pán Bůh byl proslavený. Takže to byly dva takové klíčové momenty, kdy jeden jsem viděla sama a druhý uviděl nějaký vedoucí nade mnou a myslím si, že to bylo hrozně klíčový a myslím si, že to je jedna z nejklíčovějších rolí, co jako vedoucí máme. Že potřebujeme u lidí vidět, z jaký pozice slouží. Jestli slouží pro sebe, pro vlastní jméno, pro vlastní slávu, anebo slouží opravdu z lásky k lidem a z lásky k Pánu Bohu.
1: Jak může člověk poznat ten rozdíl mezi takovou vlastně zdravou ambicí, zdravou hodnotou a ambicí, která už pak začíná řídit tebe?
0: Já myslím, že ze začátku to je docela těžko, hlavně v dnešní době v naší společnosti, kdy ze všech stran slyšíš a makej na sobě a jdi si za svými sny a jdi za svým srdcem a naplánuj si ty cíle. Já si myslím, že mě strašně pomohlo mít jako klíčový lidi blízko sebe, kteří vidí do mýho života a vidí tu motivaci, vidí tu ambici a byli schopni to uvidět dřív než já. Protože my jako lidi si dokážeme spoustu věcí nalhávat, dokážeme si to ospravedlnit a říkat, no ale jako Bůh se přece na tom oslaví, ale vnitřně, když opravdu pustíme Pána Boha do našeho srdce, tak Duch Svatý je ten, který řekne, hele, ale tohle vůbec nebylo kvůli mně. Tohle jako je jenom o tobě a to je těžký, pokud nemáme ten prvotní jako impuls. A pro mě vždycky takový to nejzákladnější rozlišení je jednak pro koho to dělám, a potom ta druhá otázka, která je podle mě těžší, je, koho tím chci oslavit, na koho tím chci ukázat. A pokud je odpověď já, tak víš, že je to blbý. A neříkám, že není správný dělat věci, které jako tobě dělají radost, ale myslím si, jak je v Bibli napsané, jako všechno, co děláte, dělejte tak, abyste oslavili Boha. A myslím si, že pokud ta odpověď naší ambice je, abych já byla víc vidět, abych já měla slavný jméno, tak jsme někde ujeli a jsme mimo. A v momentě, kdy je to jako, ale já chci lidem ukázat na Boha, já chci, aby Bůh tady tímhletím byl oslaven. A jasně, pokud jako je to něco, kde jsi vidět, tak tvoje jméno se tam taky dostane. Ale nemělo by to být ta prvotní motivace, proč to chceš dělat.
1: Když už poznáš ten rozdíl mezi tou zdravou ambicí a tou, která není úplně zdravá, může se stát, že i v té zdravé můžeš začít být úspěšná. Co s člověkem může udělat úspěch? A může to být někdy nebezpečnější než neúspěch?
0: Já si myslím, že úspěch nás může vést, pokud je špatně jako pojat do nezávislosti na Bohu. A to je to největší nebezpečí, protože a je to velké rozcestí, kdy se jako rozhodujeme, komu ten úspěch patří. A jsou lidi, kteří, když se jim daří, tak na Boha zapomenou. A když se mají špatně, tak jdou za Bohem. A jsou lidi, kteří to mají úplně naopak. Takže myslím si, že nějaká jako obecná rada jak

0: se, jak pracovat s úspěchem, jako neexistuje. Podle mě je důležité si uvědomit, jako kdy chodím za Bohem. Když je mi špatně, nebo když je mi dobře. Lidi, co to mají nastavený, když je mě dobře a slavím úspěch, jdu za Bohem, tak to mají o něco jednodušší, protože to nebezpečí toho, že propadnou nějakému tomu úspěchu a strhne se to na ně, tak mají mnohem nižší, než lidi, co to mají naopak. Lidi, co mají nastavený to, že když se jim daří, tak na Boha zapomínají, můžou právě skrze úspěch dojít do toho rozcestí, že OK, ale já Boha nepotřebuji, já to zvládnu sám. Já jsem dost dobrý, já jsem dost šikovná a jde mi mluvení, umím mluvit jako s lidma, umím se jim věnovat, umím vést a vlastně zapomenou na Boha a dostanou se do té nezávislosti na Bohu. A myslím si, že to, když se dostanou do nezávislosti na Pánu Bohu, tak je největší nebezpečí úspěchu. Největší nebezpečí neúspěchu podle mě je to, že přestaneme věřit, že Bůh je dobrý. Obě ty cesty jsou náročné. S neúspěchem podle mě umíme lépe pracovat jako lidi, protože jsme na to víc zvyklí. Víc jsme zvyklí dělat chyby. A hlavně v Česku se úspěch strašně těžce odpouští ve společnosti. A neúspěch je takový to, co vás spojí jako tu komunitu. Jo, já jsem to taky zažil. Pojďme v tom hledat Pána Boha. S tím úspěchem je to, no kdo ví, co jsi udělal, že jsi tak úspěšný. Jo? Že je to takový, jako ta česká natura fakt úspěch moc nepřeje. Ať už se bavíme jako o církvi nebo o normálním, jako sekulárním světě, tak pořád jako jsou takový divný otazníky kolem toho úspěchu a my umíme s tím moc jako Češi pracovat, mi přijde.
1: Když dáme úspěch stranou, ať jsi úspěšná nebo neúspěšná, když jsi sama s Bohem, v osobním životě s Bohem, tak to vlastně nikdo nevidí. Jak vypadá tvůj osobní život s Bohem, když nejsi zrovna na pódiu, když nevedeš lidi, když tě nikdo nevidí?
0: Docela různě a hodně se to proměňovalo za ty roky. A čím jsem starší, tím víc na sobě vidím, že vyhledávám tichu, samotu a přírodu. Což já jsem jako, mně přijde, že jsem docela přišla jako z extroverta na introverta, co jsem si vzala svého introvertního muže. Ale já si myslím, že to je tím, že mě dal pocit bezpečí a že můžu být tím, kým jsem a já jsem objevila, že jsem introvert. A fakt jako čím jsem starší, tím víc vnímám, jak hrozně moc potřebuju samotu a slyšet Boha jako sama. Bez toho davu, bez té církve, ale jenom sama si zažít Pána Boha. A byla jsem loni na Velikonoce v klášteře na 4 dny v tichu v samotě a bylo to nejlepší, co jsem podle mě za poslední roky udělala, protože já jsem fakt neměla žádný očekávání a Pán Bůh mluvil a jenom se mnou byl a je to skvělý a já prostě miluju s Bohem chodit na randíčka do kavárny v Brně, takže tady těch možností, kam jít na kafičko je spousta a miluju to, že můžu s Bohem být jen tak, že nepotřebuju mít jako žádnou agendu, nepotřebuju s ním řešit biznis, ale že to je to, co já dělám v práci, to je to, co já dělám ve službě, ale potřebuju hrozně moc si jako držet ty malý momenty, ty normálnosti a ty dětský lidsky, která si jenom s Pánem Bohem zatancuje, nebo si zaspívá, nebo si přečte na nějakou knížku. Jakoby čím jsem starší, tím víc na sobě vidím, že mám momenty, kdy se mi fakt nechce číst Bible, a pak mám momenty, kdy jako skoro až fakt hladovím po tom, aby mě Pán Bůh skrze Bible něco řekl. A já se strašně těším na ten čas, kdy si otevřu tu Bible a něco si přečtu. A je to přesně to, jak Pán Bůh jako ve mně různě pracuje a zapíná různý jako spínače toho, jak mě stvořil. Ale můj nejoblíbenější moment nebo způsob, jak s Pánem Bohem jako trávit čas, tak je psaní. Já to neumím jako moc popsat. Jo? Já když píšu, tak jsem ve flow. A hrozně to je takový stav, jako kdy zapomeneš na čas a nevnímáš okolí. A já miluji, když mě Pán Bůh jako skrze obrazy ukazuje věci o sobě a já to pak můžu napsat do knihy a předat to dalším lidem, aby si zažili Pána Boha jako trošku jinak. A to je asi můj nejoblíbenější jako moment, protože vím, že to je něco, co mám jenom já s Pánem Bohem. Nikdo mě to nemůže naučit a je to něco, co fakt jako mě učí jenom Pán Bůh a je to nejkrásnější, nejkreativnější a vlastně čas, u kterého já se neunavím. Protože mě to tak baví a je to něco, k čemu mě Pán Bůh tvořil. Věřím tomu a vnímám to od něj, takže já se toho neunavím. Mě to jako nabije energii. Myslím si, že jako tohle je ten nejkrásnější způsob, když člověk objeví to, jak ho Pán Bůh stvořil a jde s Pánem Bohem trávit čas přesně do toho jako obdarování do toho, jak jej Bůh stvořil, protože to je, já říkám, to je srdce srdci. To je jako moje srdce promlouvá s Božím srdcem a jsme ve stejném tempu, jsme ve stejné frekvenci, protože je to to, kde se jako potkává to jeho stvoření s ním samotným.
1: S tímto se s vámi loučím. Já Vojta.
0: A Lubka.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u úterní voničky pro milovníky dechovky. Tuto sobotu 10. října jste zváni do Častrova na přehlídku dechových hudeb Lipkovanka Fest. Program v místním kulturním domě začíná v 18 hodin. Hrát bude domácí Lipkovanka a jako host jihomoravská dechová hudba Tůfaranka ze Šakvic s kapelníkem Janem Bílkem. Dechová hudba Lipkovanka vám hraje také v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech.

Ob tomto víkendu jste zváni na Slovácké hody s právem do Polešovic. Začínají v sobotu ve 14 hodin průvodem pro stárky a pokračují programem na školním amfiteátru, kde vystoupí hodová chasa, děti z místní mateřské i základní školy, sbory Floriánky, Drmolice, cymbálová muzika Ohnice a dechová hudba Stříbrňanka, která zahraje také na večerní hodové zábavě od 20 hodin a doprovodí rovněž hodovou obchůzku v neděli dopoledne. Na hody v Polešovicích své místní tělovýchovná jednota a hodová chasa. Srdečně se na vás těší stárci Daniela Kalinová, Matyáš Bartošík, Lenka Sluková a Tobiáš Hrabec.

Odbyla 11. hodina v úterý 6. října. Na Proglasu je to čas na čtení na pokračování. Opět otvíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Číst nám bude sám její autor, dnes 9. část. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová. A hned po čtení na pokračování štafetu přebírá kolega Martin Novotný, který vás provede odpoledním vysíláním. Přeji vám dobrý poslech.

Pracoval jsem v technicko-rozvojovém středisku, zkrátka TRS, zpočátku jako konstruktér detailista. V rozvojovém středisku byla výborná parta. Inženýr Kolart mi byl zpočátku velkou oporou. Později jsem se dostal až do funkce samostatného odborného projektanta technologických zařízení s radiačním tepelným režimem. Tehdy byl vedoucím střediska inženýr Jaroslav Bednář a zástupcem Zdeněk Skácel. V hlavní konstrukci v Hradci Králové pracovali dva výborní hoši, Vladimír Trnka a Jirka Porkert, kteří zajišťovali navržená zařízení po stránce regulace a automatizace. Oba se stali později inženýry. Práce byla velmi zajímavá, tvůrčí, ale také odpovědná. Většinou šlo o prototypová zařízení, která se nasazovala do provozu jen po velmi krátkém vyzkoušení. Prostě muselo to chodit. V té době se stalo tepelné infračervené záření velkým šlágrem. V zařízeních, která se v TRSu projektovala, se toto záření získávalo bezplamenným spalováním svítiplynu na keramických diafragmách. Na problémy projekce jsem šel spíše principy filozofickými než technickými zvyklostmi, takže staří provozní technici, když viděli, co jsem vymyslel, říkali, no kdo to jakži viděl, aby takovýhle monstrum chodilo? Při zkušebním provozu jednoho technologického zařízení v Táboře pro jihočeskou frutu byl to infratunel na pečení bifteků a španělských ptáčků, jsem po pracovní době zašel na večeři do blízkého hotelu. Ještě jsem ani nedosedl ke stolu, když ke mně přistoupil mladý urostlý muž v kožené bondě. Důvěrně mě oslovil. Jste bratr Benedikt? V prvním okamžiku jsem si myslel, tak ani v tom Táboře mi ty estébáci nedají pokoj. Rozpočítě jsem odpověděl, no jsem. Mladý muž se usmál a představil jsem. Já jsem Jenda Šelong, jeden z vašich mladých juvenistů. Dělám tady šéf kuchaře a jsem rád, že se potkáváme. Byl to jeden z mladých chlapců, který se chystal do našeho noviciátu pro bratry laiky, jenže mezi tím přišla totalita. Ulevilo se mi. Od té doby, když jsem tam přišel na večeři, stačilo říct si vrchnímu, řekněte panu šéf kuchaři, že je tady Benedikt. A Jenda mi vždycky poslal exkluzivní porci. Pak už jsme se nikdy neviděli. I při veškeré péči šéfkuchaře jsem za těch 14 dnů do ukončení předávky zařízení stejně ztratil asi 4 kila na váze. Jindy jsem byl poslaný do závodu do Frudimské transporty na kontrolní den projektu. Šlo o větší akci, na které se podílelo více podniků. V konferenčním sále byl velký stůl a na něm rozloženy výkresy. Moderátor kontrolního dne postupně probíral realizaci projektu a zástupci jednotlivých firm se vyjadřovali, co a dokdy mohou či nemohou splnit. Diskuze byla živá, námitek nepočítaně, jednání se prodlužovalo. Do toho ale zasahl sám pán. Dopustil totiž na mě kýchnutí. Bylo tak naléhavé, že jsem sotva stačil vytrhnout z kapsy kapesník a dát si ho před ústa. Jenže s kapesníkem jsem vyhodil na stůl i růženec a ten klouzal po výkresech, jak dlouhý, tak široký, až se zastavil. Uprostřed technické dokumentace v hluboké totalitě.
celé společenství technoků strnulo. Zavládla chvíle hlubokého ticha. Sám jsem byl tou boží legrádskou překvapený. Růženec při kontrolním dnu v hluboké totalitě na technické dokumentaci. Nechal jsem ho tam ještě okamžik ležet a pak ho pomalu vrátil do kapsy. Dodnes mě mrzí, že jsem ho především nepolíbil. Když se shromáždění vzpamatovalo, pokračoval se jako by nic, ale jednání dostalo úplně novou rovinu. Najednou bylo více vstřícnosti, méně technických emocí, více ochoty k domluvě, více vzájemného porozumění. Pán Bůh je úžasný režisér. Nejvíce starostí mi tenkrát nadělala sušárna na posukovanou skelnou Rohoš pro Vertex Jirkov. Prostě nechtělo to chodit. Byl jsem z toho už tak nešťastný, že jsem si říkal, no přece se nebudu modlit, aby to chodilo. Byla to vládou sledovaná akce pro realizaci ropovodu, ale nezbylo nic jiného. Zařízení začalo šlapat. Zřejmě jsem na něco sáhl, něco pošteloval, ani jsem netušil, že je to ono, a zařízení se rozběhlo. Tenkrát mi přišel technický náměstek říct, že se o celou věc zajímá prokurátor. Z té nepříjemné situace mi pomohli bývalí spolupracovníci z UVP Běchovice, takže jsem ušel trestnímu stíhání. Stejně si na mě vymysleli, že jsem zavinil zpoždění výroby, ačkoliv jsem projekt odevzdal ve dvouměsíčním předstihu. Když se v Běchovicích dozvěděli, jaké mám potíže, svěřili to hlavnímu inženýrovi Holzbecherovi a ten prohlásil: Vladimíra nenecháme padnout. Když mě poslali do Jirkova, kde celá velká sušárna byla instalovaná, dali mi 4 techniky se vším zařízením. Tam jsme asi 14 dnů takřka ve dne v noci hledali příčinu, proč to nechodí, když jsme zjistili, že plyn, který tehdejší Cheza dodávala, vůbec žádným normalizovaným plynem nebyl. Normalizovaný plyn obsahoval asi pouze 15% vodíku, a tam jsme zjistili, že ten plyn obsahuje 75% vodíku. Takže spalovací parametry byly naprosto jiné. Dalo se to dohromady, byla sláva, přišla televize a já jsem se rozhodl odejít. Starostí takového samostatného odborného projektanta bylo dost a víc než dost. Neplacených přesčasů hodin nepočítaně, takže jsem se rozhodl opustit dráhu projektanta a nastoupil jsem do výroby jako zámečník. Udělal jsem si totiž podle pravidla, že řemeslo má zlaté dno, výuční list strojního zámečníka. Každou půl hodinu přestasu jsem měl placenou, hlavu bez starostí a bylo mi dobře. Chodil jsem večer na procházky, v neděli po mši svaté v Chrudimi jsem chodil do kostela svatého Martina ve Slatiňanech a po několika hodinovém stišení v kostele jsem se procházel v lesích na Monaku až ke kuchánovickým rybníkům. K večeru jsem se vracíval domů. Ve volném čase jsem louskal Šandovu dogmatiku a pokračoval ve studiu. Jedno neděli, když jsem se modlil ve Slatiňanském kostele, vstoupila rázně do kostela urostlá paní, snad 60, a vlekla za sebou zalímec z koprnělého manžela.
Srdce se mi rozbušilo. Co se bude dít? Byl jsem skrytý v koutku kostela a ani jsem nedutal. Kostel byl prázdný. Dovolikla ho až ke mříškám presbytáře, tam si musel kleknout. Ukázala na oltář, na obraz svatého Martina a kategoricky prohlásila. Vidíš, to je svatý Václav a tady mi budeš přísahat, že už to víckrát neuděláš. A pak ho zvedla a vyvedla z kostela ven. Pánu Bohu asi nezbývá, než jednat někdy s člověkem stejně. Srazit ho na kolena a přinutit ho zaujmout jiný postoj k Bohu. Když jsem jednou ráno jako zámečník přišel do dílny, měl jsem na ponku bílý papírový ubrousek a na něm čistě umyté krásné jablko. Dlouho jsem pátral, kdo mi takovýmto způsobem projevil sympatii. Byl to ten největší chuligán z celého závodu. Stalo se, že jednoho dne přišla do dílny kontrola svářeckých průkazů. Autogenem i elektrikou nás svářelo asi 7. Ale ani jeden z nás neměli papíry. Inspektor nařídil řediteli dát věc do pořádku. Ředitel tedy poslal do kurzu sváření plamenem všechny ostatní mimo mne. Asi po 6 nedělích, když kurz končil, den před zkouškami přišel za mnou ředitel. Vladimíre, vy byste mohl ty zkoušky taky dělat. Namítl jsem. Vy jste dobrý, do kurzu mě nepošlete a chcete, abych dělal zkoušky. Ale víte co, pane řediteli, já je budu dělat. Po pracovní době ten den jsem si nařezal staré trubky a zkoušel svářet. No vůbec to nešlo. Ale když už jsem to řediteli slíbil, tak jsem nechtěl co minout. Nějak to dopadne. Ještě se nestalo, aby něco nedopadlo. Druhý den přijel inspektor. Byly připraveny části potrubí na sváření, včetně polohových svarů nad hlavou a svažovalo se pro středotlaký plynovod. Každý jsme zavařil předepsané svary a inspektor to poslal do zkušebny. Svary se rentgenovaly, dělali se trhací zkoušky, výbrusy svarů. Asi za 1/2 měsíce se ozval v závodním rozhlase nazlobený ředitelův hlas. Vladimíre, ke mně. Přišel jsem do kanceláře a jako správný proletář jsem zůstal uctivě stát v ušpiněných modrákách u dveří a žmoulal jsem k ruce čepici. Schválně. Ředitel chodil za svým stolem nasupeně a spustil. Chlape, vy jste číslo. Všichni propadli, udělal jste to jenom vy. A s nelibostí mi předal svářecký průkaz. Bylo zřejmé, že pán Bůh má smysl pro humor. Když potom bylo potřeba něco svařit, ti staří, zkušení svářeči, kteří byli bez papíru a uměli to lepší než já, trucovali. Ať to jde svařit tam ten svatej. Protože po skončení mé kariéry projektanta u východočeských plynáren jsem neměl jako manuální pracovník žádných větších starostí. Začaly se ve mně ozývat ze studentských let zasuté sklony umělecké. Více jsem kreslil a hlavně jsem fušoval. Vyráběl jsem z hliníkového drátu a plechu drobné doplňkové předměty pro zpestření bytového interiéru. Koval jsem svícny na oltáře a procesní kříže pro kostely. Jeden z nich je v Praze u Panny Marie před stínem, ale nic vzácného to nebylo. Jednou mě při fušování přistihl ředitel závodu. A hleďme, Vladimír fušuje a takové věci jako kříže. A dostával jsem od něho kapání.
Nechal jsem mu na sebe vystřílet všechno munici, protože jsem věděl, že stejně na mě neprodělává a že mi také stejně přeje, a začal jsem se hájit. Soudruhu řediteli, vy byste si měl fušařů vážit. To jsou lidé, kteří mají o práci zájem. Když přimřete oko nad fuškou některého pracovníka, třeba i v pracovní době, a řekněte mu, poslíš, Franto, teď toho nech, to si doděláš potom, ale já bych teď potřeboval, abys udělal to a to, ale aby to bylo do zítřka hotové, můžete se spolehnout, že kdyby měl pracovat celou noc, pro vás to udělá. A takový pracovník, který vám včas ráno píchne a odpoledne včas zase odpíchne pracovní dobu, ten vám nemusí udělat během pracovní doby práci za korunu. Bezpečnost mě ale stále nespouštěla z dohledu. Předvolali mě k výslechu do Hradce. Bylo to v době, kdy jsem pracoval ještě jako projektant. V tom čase se realizoval prototyp zmíněné infrasušárny pro ropovod, jak jsem se už o tom zmínil. Jeden z dělníků ze své vůle a bez vědomí vedoucího závodu zařízení vyfotografoval a fotografii poslal do hradeckého deníku Pochodeň s krátkou zprávou, oč jde a že jsem to zařízení projektoval já. Bylo to otištěno na titulní straně Pochodně. Když za mnou hradečtí estebáci zamkli dveře a posadil jsem se ve výslechové místnosti ke stolu, s velkým překvapením jsem viděl na stole vyšetřovatele Pochodeň a na první stránce otištěnou fotografii zařízení s mým jménem. Vyšlo to právě v den mého výslechu. Estebák, který mě vyslýchal, měl noviny před sebou. Strávil jsem tam asi 4 hodiny. Ptal se mě, který z bratří je vysvěcení, ptal se na našeho otce Lea v Římě, na bratra Kosmu, Bedřicha, a posílal mě za Bedřichem. Řekl jsem mu, Bedřich je dost starý, aby mohl mluvit sám za sebe a že nikam nepojedu. Začal mě řvát. Mocně jsem v tom okamžiku cítil boží ochranu. Zůstal jsem úplně klidný. Nakonec mě vyhodil. V průběhu výslechu mi dal tuto radu. Pane bratře, uvědomte si, že žijete nejenom před očima božíma, ale taky před očima bezpečnosti. To, že se vůbec neptal, zda jsem vysvěcený já, pokládám za zřejmý boží zásah. Věřím v boží režii. Pán Bůh je vynikající režisér. Umí v pravou chvíli hodit do hry tu pravou kartu. Ukázalo se to také ve zmíněné akci sušárny pro Vertex. Když přišel technický náměstek ohlásit, že se o věc zajímá prokurátor a přitom mi závod nedal jediného montéra, abych mohl uvést sušárny do provozu, zůstal jsem po jeho odchodu sedět u stolu s hlavou v dlaních. Zatímco jsem tak chvíli seděl a měl hlavu plnou nepěkných prognóz, zazvonil na stole telefon. Ozval se jeden inženýr z výzkumného ústavu paliv, odkud mě předtím vyhodili. Vladimíre, slyšel jsem, že máš nějaké

osazeny v sušárnách. Dali mi k dispozici 4 techniky s příslušným vybavením, měřícími přístroji a po 14-denní takřka nepřetržité práci se dala věc do pořádku. Chyba nebyla v konstrukci, jak se moji obžalovatelé těšili, ale v podstatně změněných vlastnostech plynů, který se v infrazářičích spaloval. Celá zakázka se slavnostně předala a okamžitě jsem zase měl plný počet přátel. Jenomže to už jsem byl rozhodnutý z konstrukce odejít. Bylo velké přemlouvání. Nepovolil jsem. Stal jsem se zámečníkem. Měl bych se zmínit o tom, jak jsem byl později vyslán na Slovensko, abych se vyučil opravářem plynových měřících přístrojů, ale to by bylo dlouhé povídání. S ředitelem chrudimského závodu jsem odmaturoval, chybělo mu maturitní vysvědčení do předepsané kvalifikace. Odmaturoval jsem i s jeho 2 dětmi, se kterými jsem konzultoval studijní látku. Stal jsem se vlastně v rodině ředitele závodu tak trochu domácím učitelem. Po nějaké době poklidného života zámečníka jsem dostal dopis od velkého šéfa z Běchovic. Ten byl v té době, jak už jsem říkal, prezidentem Mezinárodní plynárenské unie sekce pro využití plynu, ve kterém mě zval zpět do ústavu paliv. Důvody, pro které jsem byl propuštěný, prý padly a že by si přál, abych pracoval v jeho výzkumné skupině a že moje přijetí je s politickými složkami projednáno. Byl jsem v údivu. Nabídku jsem přijal. Nastal ale problém, jak se uvolnit z dosavadního zaměstnání, protože podnikový ředitel v Hradci Králové s technickým náměstkem usilovali o můj návrat ke konstrukčnímu prknu. V té věci se zachoval chrudimský ředitel pan Miroslav Ludvík opravdu přátelský. Snad víc než přátelský. Podržel moji výpověď 14 dní v zásuvce svého stolu. Tím byla moje výpověď platná. Po straně mi řekl, ani vám nemusím, Vladimíre, říkat, jak jsem za to dostal od podnikového ředitele vynadáno, ale pro vás jsem to udělal. To bylo gesto takřka bratrské. S Chrudimí jsem se loučil po 7 letech těžko. Byl tu zdravý vzduch. Panu profesorovi Vrzolovi jsem měl dobrého zpovědníka. Získal jsem i několik dobrých přátel a byly tu hezké kostely. Kostel svatého Michala v parku, na hřbitově kostel Nejsvětější Trojice, u vody svatá Kateřina, u řeky Chrudimky, kam jsem chodil v neděli večer na druhou mši svatou šlapat měchy, a kostel svatého Salvátora na náměstí. Ty kostely mi byly velikou útěchou. O Velikonocích jsem dokonce zvonil na zvony svatého Salvátora. Byl to také Midlážův dům a řada jiných památek, ze kterých jsem se těšil. V nemocnici jsem dokonce našel jako primáře svého spolužáka z plzeňské průmyslovky, doktora Brichtu. Stýkat jsem se s ním nemohl, aby neměl kádrové potíže. Jednou nebo dvakrát jsem byl ve Slatiňanech u školských sester, kde tenkrát působil dominikán otec Svatoš, který byl v té době tajným provinciálem. Ale i to bylo nebezpečné. Musel jsem si zvykat žít sicut passer solitarius in tecto, jako opuštěný vrabec na střeše. Někdy jsem byl na večerní mši svaté v Pardubicích a tam jsem se zase setkával s rokycanským panem děkanem Riesnerem, také jenom zřídka.

Byly tam dvě dobré rodiny. Květa a Vojmír Vokolkový a rodina Seidlových. Pak také inženýr Kollert, který mi byl velikou oporou při technické práci a mírnil moji bujnou fantazii, která nebyla vždycky v oblasti techniky realizovatelná. Zachránil mě od několika takových technických průšvihů. Měl veliké zkušenosti, byl to technolog. Mnohému jsem se po něm přiučil i po té lidské stránce. V technicko-rozvojovém středisku byl v podstatě duší celé práce. Z rodiny pana doktora Seidla vzešlo dokonce kněžské povolání jeho syna Pavla. Jednou, bylo to o Velikonocích, jsem šel z Pardubic z velikonoční vigilie až do Chrudimi v noci schválně pěšky. Chtěl jsem tu velikonoční noc prožít celou a byla kouzelná. Jenže sotva jsem vyšel za město, začalo se za mnou loudat auto estébáků. A loudali se tak dlouho, až je to přestalo bavit. Kolem 3 hodiny noční začali v okolních vesnicích kokrhat kohouti. Vzpomněl jsem si na Petrovo zapření. Nespěchal jsem. Přišel jsem domů ráno. Ale to jsou jen střípky z mého pobytu v Chrudimi. Našlo by se jich víc. V Chrudimi jsem žil 7 let. V průběhu pobytu v Roztokách, výzkumného ústavu paliv v Běchovicích a v Chrudimi, jsem stále ještě dost kreslil a maloval. Většinu obrázků si rozebrali bratři nebo spolupracovníci. Nezbylo pro vás téměř nic. Nastaly totiž starosti pracovní a když jsem opustil práci technickou, i starosti pastorační. Na kreslení už nebyl ani čas, ani pomyšlení.

0: To bylo čtení na pokračování Nebyl jsem hrdina. A z této knihy Nebyl jsem hrdina nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

A bylo 11 hodin a 30 minut, půl 12. úterý 6. října a od mikrofonu Proglasu vám krásný den přeje Martin Novotný.

0: O víkendu v Praze proběhl františkánský festival na oslavu roku svatého Františka a osmistých výročí spojených se svatým Františkem z Asisi. Část programu byla u bratří františkánů v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmanově náměstí. Na proglasu nyní vítám patera Filipa Jana Rathouského z tamní komunity. Dobrý den.
1: Já vás všichni zdravím. Všechny posluchače Rádia Proglas.
0: Jak hodnotíte oslavy osmistých výročí svatého Františka z Asisi u vás v kostele Panny Marie Sněžné?
1: Já si myslím, že všeobecně nejen u Panny Marie Sněžné, ale vůbec světově, tak jsem v šoku. V takovým krásným šoku a úžasu nad tím, jak velké věci se dějí. U nás jsme měli především jako velmi krásný večer v sobotu, kdy s bratříma Dominikánama, to je taková tradice, že vždycky pozveme bratry Dominikány, oni zase zvou potom nás, takže jsme měli mši svatou a potom je takzvaný transitus, tedy oslava přechodu svatého Františka do nebe, kdy je to taková hezká bohoslužba při svíčkách a dotýká se to hloupy jako lidského srdce a myslím si, že to je velmi úžasná věc. V neděli jsme tu měli vlastně sešlost františkánských jako řádů a celebroval mši svatou otec biskup Zdeněk a myslím, že měl moc krásný kázání, takže jako to, co se týká toho svatého Františka, setkáních a všeho tohodle, tak to je tak úžasný a přesahující, že já jenom lapám po dechu, i když jsem teď ztratil trošku hlas, ale lapám po dechu, protože Bůh je velký.
0: Co z programu víkendového františkánského festivalu vás osobně nejvíce oslovilo?
1: Tak už jsem zmínil teďko určitě ten večerní transitus. Myslím si, že to je velmi oblíbená jako bohoslužba po mši svatý, kdy tam čteme tedy jako ze životopisu svatého Františka vlastně ten jeho skon a potom jsou to takový jakoby chvály večerní a díků. Takže to určitě jako je taková až dojemná záležitost a musím říct, že teda jako dojemná záležitost byla i ta nedělní mše s tím otcem biskupem. Myslím, že mluvil o problémech a těžkostech církve způsobem, jako který byl velmi vhodný a docela přiléhavý k dnešní době.
0: Ano. Včera proběhla kající pouť pražské arcidiecéze do Hájku u Prahy, františkánského poutního místa. Co bylo jejím hlavním úmyslem a jak jste ji prožil?
1: Já už jsem se stresoval měsíc dopředu, protože já měl na starost trošičku jako nějaké trošku občerstvení. Tak mi zbylo strašně moc párků, kdybyste chtěli, přijďte, já vám ohřeju. Ale základní informace o tom, že to byla kající pouť kvůli všem těm kolapsům v naší církvi, zvlášť teda teďko v té arcidiecézi pražský, který vyšly jaksi najevo i který jsou skrytý. A já jsem, jak už jsem říkal na začátku, lapal jenom po dechu, říkám, jak je tohleto možný, co to je. Protože když tam přicházelo to procesí, tak jsem opravdu nechápal. Nechápal, kde se to vzalo. A je to jenom známka toho, že Bůh je nad tím vším a věřím, že jsou to boží věci. Takže já doufám a věřím, že se to Pánu Bohu přece jenom trošku jako líbilo a že se v nás ve všech trošku něco i pohlo.
0: Ano. Já jen mohu doplnit, že hovořili jsme s paterem Filipem Janem Rathouským z františkánské komunity u kostela Panny Marie Sněžné v Praze na Jungmanově náměstí. Já velmi děkuji za rozhovor, přeji požehnané dny a naslyšenou.
1: Já vám všem taky, ať vám Pán žehná. Pěkný den. Bohem.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

0: Včera, den po svátku svatého Františka, se vydali věřící z pražské arcidiecéze na kající pouť do Hájku. Arcibiskup Stanislav Přibyl zde prosil společně s poutníky za uzdravení a obnovu života arcidiecéze tváří v tvář jejím problémům a skandálům posledních let.
1: Svatý František nám může pomoci pochopit, proč jsme sem přišli a co od této kající pouti můžeme očekávat. Když jsem vás 6. září letošního roku zval na tuto cestu, psal jsem o potřebě prosit za uzdravení ran minulosti a o milost nového začátku. Dnes bych chtěl tato slova vyslovit ještě osobněji. Jako váš arcibiskup nechci stát mimo toto kající společenství ani nad ním. Stojím v něm spolu s vámi. Já na prvním místě, neboť i já jsem hříšníkem. I já potřebuji odpuštění, obrácení a nové srdce. A zároveň nesu zvláštní odpovědnost za to, aby naše arcidiecéze byla místem, kde se pravda nezamlčuje, slabí nejsou přehlíženi a důvěra se nepovažuje za samozřejmost.
0: Dále se arcibiskup Přibyl zamýšlel nad otázkou, proč má smysl společná kající pouť.
1: Nebereme na sebe osobní vinu za skutky, které spáchal někdo jiný. Vina je osobní a odpovědnost musí být pojmenována tam, kam patří. Ale bolest způsobená hříchem nikdy nezůstává pouze soukromou věcí. Zraňuje vztahy, důvěru, společenství, celé Kristovo tělo. A proto můžeme společně nést její následky, prosit za uzdravení těch, kteří byli zraněni, přinášet zadosti učinění a také se ptát, co se má změnit ve mně. Kajícnost není divadlo a není to ani způsob, jak minulost rychle uzavřít. Není náhradou spravedlnosti, poctivého vyšetření, ochrany slabých nebo konkrétní nápravy. Je něčím hlubším. Ochotou nechat Boha, aby proměnil naše srdce a tím i další naši cestu.
0: V závěru promluvy připomněl Stanislav Přibyl své biskupské heslo, které zní pokoj vám.
1: Pokoj nevznikne tím, že zakryjeme rány. Vzkříšený Kristus přece přichází mezi učedníky s ranami na svém těle. A právě takto zraněný, avšak s ranami oslavenými, říká pokoj vám. To je naše naděje. Kristus vstupuje do prostřed našich ran a proměňuje strach v důvěru, vinu v obrácení, bolest v soucit a minulost v možnost nového začátku. Prosme zde tedy u Panny Marie v Hájku, Pane, pomoz nám opravit svůj a náš dům. A začni u mě, u nás. Dej nám odvahu k pravdě, sílu k nápravě, pozornost k raněným a naději na nový začátek. A potom nás znovu pošli, jako své syny a dcery, jako bratry a sestry, jako lidi smíření.
0: Uzavřel promluvu při mši svaté s kající pobožností v Hájku pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. V živém přenosu ji odvysílala televize Noe i Radio Proglas.

Myšlenkou na den je promluva papeže Leva 14. před nedělní polední modlitbou o 27. neděli v liturgickém mezidobí 4. října.

Drazí bratři a sestry, pěkný den. Evangelní podobenství, které se čte v nedělní liturgii, vypráví o Ježíšově životě a osvětluje smysl jeho poslání. On je syn Boží, poslaný na svět, je však odmítnut právě těmi, kdo by ho měli přijmout s otevřenou náručí. Ten, který přišel, aby přinesl spásu, je odsouzen. Ten, který chce darovat život, je usmrcen. Kristovo učení nás vede k zamyšlení nad mnoha krutostmi, které ničí svět a dějiny národů, a zároveň nám zjevuje stále větší milosrdenství jeho Otce. Násilné odmítnutí totiž nezlomí Boží vůli, která ve své nekonečné spravedlnosti proměňuje zlo ve vykoupení. Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Ježíš sám připomíná tato slova žalmu, jenž oslavuje úžasné dílo, které vykonal Pán. Právě to, co bylo odvrženo, se stává základem, na němž všechno spočívá. Takto všemohoucí řídí dějiny a pomáhá nám ve všech našich pádech. Bůh nikdy neodvrhne náš život. Podle obrazu použitého v podobenství, onou vinicí, kterou je třeba obdělávat spravedlivě, je církev, kterou svými rozhodnutími budujeme nebo poškozujeme. V této souvislosti bych chtěl připomenout dělníka plodně pracujícího na vinici Páně, svatého Františka z Assisi, kterého Ježíš sám požádal, aby napravil jeho církev. Veden příkladem ukřižovaného, postavil František především svůj vlastní život na Kristově základu, sdílel s ním chudobu, radost i utrpení až po mystické znamení stigmat. Jako muž vroucí modlitby, naplněný láskou ke všem, byl příkladem pro první bratry, kteří sdíleli jeho asketický život jako autentický předpoklad reformy církve. Svatý František ji obnovil díky víře v Pána Ježíše a zacelil trhliny nezhod svědectvím bratrské lásky. Drazí, charisma svatého Františka přináší ovoce i dnes po 800 letech. Svědčí o tom nejen velká a živá františkánská rodina, ale i mnohé dary, které jeho duchovní dědictví šíří mezi Božím lidem. Když slavíme františkánský jubilejní rok, prosme zároveň vytrvale o dar míru a upřímně se zavažme k budování svornosti mezi národy. V tomto úsilí, ať nás vždy provází přímluva Nejsvětější Panny Marie, naší Matky.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Při dnešní modlitbě myslíme zvláště na obyvatele obcí Ostrava, Otice a Branka u Opavy. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jak byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen. Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj, mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj, snostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám, a tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně, chválím Boha ustavičně. Amen.
0: Svatý Bruno,
3: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
3: orodujte za nás.
4: Pán s vámi,
3: i s tebou.
4: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
3: Amen.
4: Dobrořečme Pánu.
3: Bohu díky.

Jako první dílo v hudební siestě dnešního dne můžete vyslechnout Concerto in re minore, Lestro Armonico pro dvoje housle, violončelo, smyčce a continuo Antonia Vivaldiho. Solové housle interpretují Markéta Čepická, Iva Kramperová, solové violončelo Matěj Štěpánek. Soubor Barocco Sempre Giovane řídí Josef Krečmer.

Skončilo koncerto in re minore, estro armonico, a následuje koncerto in sol minore pro dvě violončela, smyčce a continuo opět Antonia Vivaldiho. Solová violončela interpretují Helena Matyášová a Jan Zemen. Barocco sempre Giovanne řídí Josef Krečmer.

Tak to skončilo Concerto in Sol minore Antonia Vivaldiho. Následuje Concerto in Re majore pro dvoje housle, dvě violončela, smyčce a continuo. Solové housle interpretují Markéta Čepická, Iva Kramperová. Solové violončelo interpretuje Jan Zemen a Helena Matyášová. Soubor Barocco Sempre Giovanne řídí Josef Krečmer.

Třetí dílo Antonia Vivaldiho, které jsme mohli právě vyslechnout, bylo koncerto in re majore pro dvoje housle, dvě violončela, smyčce a continuo. Následuje suita číslo 1 C-dur Johanna Sebastiana Bacha. Soubor Capella Istropolitana řídí Jaroslav Dvořák.

0: A nyní s laskavým souhlasem přebíráme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Pěkné odpoledne, je 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Stát nebude od příštího roku nakupovat vakcíny na COVID. Ukrajina posiluje obranu před ruskými proudovými drony. Chybějící soupravy City Elephant už druhý den stěžují železniční dopravu ve Středočeském kraji a v Praze. V úterý 6. října vás u Zpráv Plusu vítá Monika Vrchotová. Stát nebude od roku 2027 zajišťovat vakcíny na COVID, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Česko podle něj opouští covidový mechanismus a očkování proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a rozhodne, jaká část její ceny případně půjde z veřejného pojištění. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos skončí. K dispozici jich bude ještě 900 000. V minulé sezóně se jich využila necelá třetina. Ukrajinská protivzdušná obrana v posledních týdnech čelí nové hrozbě. Rusko stále více nasazuje do útoků proudové drony. Ukrajinci se proti nim snaží vyvinout nové stíhací drony a další moderní systémy.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství oznámil, že Ukrajina po celém světě nachází munici pro letouny F-16, které jsou podle něj jedním z hlavních nástrojů v boji s ruskými proudovými drony. Balíky munice už jsou na cestě a budou další, ujistil Zelenský. Připomněl, že v Kyjevě už funguje nejméně 12 robotických střeleckých věží určených k obraně před rychlými ruskými nepilotovanými letouny. Přetrvávají problémy s dodávkami střel do systému schopných reagovat na útoky balistickými raketami, konstatoval Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Po zásahu drony se potopila obchodní loď v ekonomické zóně Bulharska. Jedno další plavidlo je poškozené, uvedla to kancelář bulharské prezidentky. Posádka potopené lodi se pohřešuje. Premiér země Rumen Radev označil útok za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Americký prezident Donald Trump podepsal dekret, který umožní Američanům nakupovat naftu osvobozenou od silniční daně. Ta je běžně určená hlavně pro zemědělské a stavební stroje. Ceny ropy v posledních měsících stoupaly kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě. Americký prezident se podle agentury Reuters nařízením snaží snížit ceny paliva před nadcházejícími volbami do amerického kongresu. Druhý den ovlivňuje železniční dopravu ve Středočeském kraji a Praze nedostatek vlakových souprav City Elephant. České dráhy se dnes potýkají s výpadkem 8 těchto jednotek. Včera jich bylo více než 20. Část spojů proto jezdí s nižší kapacitou. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové za to můžou mimo jiné technické závady.
4: Další vozidla jsou odstavena kvůli instalaci kamerového systému nebo zabezpečovače ETCS a do disponibilního počtu jednotek se promítly také některé mimořádné události a vandalismus.
1: Na Plusu teď máme informace pro řidiče na D1 z Brna směrem do Vyškova opatrně za sjezdem na Brno Slatina na 204. kilometru se srazilo nákladní auto s osobním, blokují pravý pruh a tvoří se kolona. Na Pražském okruhu směrem na letiště popojíždí kamiony omezením od sjezdu z D1 až k Jesenici na 82. kilometr. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se jede pomaleji až na Štěrboholskou spojku k Europarku a to už od sjezdu na Hradeckou D11. Vekbelské směrem do Letňan trvá silnější provoz od Kolbenovy k Cínovecké a plná je také Novopatská a před omezením v Legerově se popojíždí od kongresového centra přes Nuselský most. Dobře, dojeďte. Na slunečné obloze má večer na jihu a jihozápadě Čech přibývat oblačnosti. Zítra bude oblačno až polojasno. Místy přechodně až zataženo a ráno hlavně v Čechách ojediněle i mlhavo. Teploty se dnes i zítra budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Tolik zprávy a teď už pořad. zůstáváte na vlnách Proglasu.

13 hodin a 7 minut. Máme úterý 6. října a 7 minut po jedné. A ve 2 hodiny třeba můžeme vyslechnout hudební kompas. Dnes to bude o triu Triem z Uherského Brodu. V 16 hodin Slyšte lidé. Solo pro piano 15. A 10 minut po páté, 17 hodin 10 minut, to bude Barvínek s podtitulem Mohyla míru, památník s mírovým posláním. A ku příkladu v 18 hodin dnes večer to bude pořad Jak se vám líbí s podtitulem S Jakubem Königem o albu Astronauti.

0: todo.
1: Zítra se v Jihomoravském kraji a části Vysočiny uskuteční tradiční sbírka Koláč pro hospic. Diecezní charita Brno každoročně upozorňuje na téma hospicové a paliativní péče a na potřeby lidí v závěru života. Jakým způsobem sbírka probíhá, pro Glasu řekla Zuzana Horáková, mluvčí diecezní charity Brno.
2: Tradiční sbírka Koláč pro hospic se koná vždy při příležitosti Mezinárodního týdne paliativní a hospicové péče, která právě připadá na 1. říjnový týden. Mohou lidé potkat v městech a obcích Jihomoravského kraje a části kraje Vysočiny naše červené charitní stánky, kde za dobrovolný příspěvek do kasičky obdrží vonavý koláč, připomínku péče, kterou charitní pracovníci věnují lidem v závěru života. Pokud nás nepotkají na našich stáncích, tak mohou lidé přispět i online a online lze přispívat až do konce října na webových stránkách www.koláčprohospic.cz.
1: V čem spočívá největší smysl akce, pokračuje Zuzana Horáková.
2: Informujeme veřejnost o tady těchto našich službách, které nabízíme lidem v závěru života a zároveň díky tomu na ně můžeme získávat i tu finanční podporu. A lidé vlastně vědí, že zemřít a stárnout nemusí pouze jenom třeba v nemocnicích, ale díky nám je jim to umožněno i u nich doma.
1: Uzavírá na Proglasu Zuzana Horáková, mluvčí diecézní charity Brno.

Máme minutku po půl druhé, 13:31, úterý 6. října a od mikrofonu Proglasu vám krásný den přeje Martin Novotný.

španělské světice českých přepravních řád.

Je úterý 6. říjen 2026. Podle katolického kalendáře památka svatého Bruna, otce kartuziánského řádu. Německý kněz a mnich zemřel v Itálii v tento den roku 1101. Den obětí Dukly, jedné z nejkrvavějších operací druhé světové války ze 6. října 1944, se stal významným dnem Slovenské republiky. Český paralympijský výbor vyhlašuje paralympijský den. Tuzemský průkopník parasportu Vojmír Srdečný by dnes oslavil sté druhé narozeniny. Před 150 lety se v americkém Bostonu uskutečnil první oboustranný telefonní hovor mezi vynálezcem Alexandrem Bellem a jeho spolupracovníkem Thomasem Watsonem. 85 by oslavil básník, prozaik, překladatel a literární vědec Vladimír Binar. Zemřel roku 2016. V Beskydech pod vrcholem Lysé hory před 80 lety založil 30. oddíl junáka z Moravské Ostravy kamennou mohylu Ivančena. Uctil tak památku pěti skautů popravených na jaře předchozího roku 1945 za protinacistický odboj.

Je úterý 6. říjen 2026. Při vojenské přehlídce v Káhiře před 45 lety islamističtí fanatici spáchali atentát na Anwara Sadata, egyptského prezidenta s Nobelovou cenou za mír, prvního Araba, který podal ruku židovskému státu. Těžkému zranění státník podlehl. 45 let nás dělí od smrti hudebníka, básníka a kulturního pracovníka Otakara Horkého, řečeného Otin, spoluzakladatele, člena vedení a klarinetisty Hradišťanu, také televizního dramaturga a scénaristy se zkušeností komunistické perzekuce. A před rokem odešla dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

leżíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje.

Máme úterý 6. října 2026. 60. slaví scénárista Petr Jarchovský. 63. narozeniny slaví misionář milosrdenství v plzeňské diecézi, oblát rakouského původu pater Günther Herbert Eckelbauer, moderátor společné pastorační zprávy v Plasech a Manětíně. No a svátek slaví Hanuš. České jméno má základ v německém Hannes, a to vzešlo ze jména Johannes, neboli Jan. Znamená proto, Bůh je milostivý.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit. Až se pískne, zamíříš na Edinburgh. A já v davu tu zůstanu sám. Jako malou tě před sebou vidím furt.

Ano, máme 6. říjen, občas se stane nějaká technická závada, ale 6. říjen, 14. hodina, přichází hudební kompas. V hudebním kompasu si představíme českou skupinu Triem. Kousíček jste už právě slyšeli, ještě to tak nemělo být. A její druhé album s názvem Zrcadlení. První ukázka se jmenuje Obývací paranoje.

Posloucháme skupinu Triem z jejího druhého alba Zrcadlení. Hudební jazyk kapely kombinuje několik různých vlivů. Vedle jazzu a precizní instrumentální hry se v hudbě objevují prvky alternativního rocku, popu, progresivního rocku, výrazné kytarové prvky i syntezátorové plochy. Sestavu kapely tvoří basista a zpěvák Ondřej Jurásek, hráč na klávesi Tomáš Lekeš a bubeník Marek Vajdík. Zásadní roli mají na albu Zrcadlení české texty, které stojí na melancholické a obrazotvorné poetice. V písních se mimo jiné objevuje motiv vzdáleného domova, který lze chápat jako osobní i obecnější téma. Právě v této souvislosti skupina zmiňuje také ukrajinského kytaristu Igora Osipova, který na albu hostuje. Vedle něj se mezi hosty objevují trumpetistka Štěpánka Balcarová a kytarista Vratislav Zochr. Z alba Zrcadlení budeme poslouchat instrumentální skladbu Dantiscum 2 s hostující Štěpánkou Balcarovou a poté píseň Pro Sudety.

Představili jsme si dnes české trio Triem. Zítra ráno vás v hudebním kompasu budeme zvát na koncert amerického kytaristy Billa Frizzla do pražského klubu Jazz Dog. A zítra odpoledne si představíme nejnovější album slovenské zpěvačky Miriam Kaiser.

0: Katolický týdeník s číslem 41 se vrací mimo jiné k oslavám svátku svatého Františka. Nové vydání přibližuje jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.
1: My jsme se podívali například do Brna k minoritům, které navštívil poprvé ve své funkci nový apoštolský nuncius Eugene Nugent, který přijel teprve nedávno do České republiky a je irského původu. Měl krásnou homílii přeloženou do češtiny, ze které citujeme. Samozřejmě se podíváme i do Assisi, jak tam se oslavovalo, a na dalších stránkách i na jiná místa, například k 9 křížům u Brna. Donedávna tam stával

0: o tom, že první encyklika Leva 14. o kráse lidství Magnifica Humanitas a o umělé inteligenci vychází konečně česky. A na titulní straně jsme přinesli informaci o tom, že pražská arcidiecéze koná kající pouť do Hájku u Prahy, ke které vyzval nový arcibiskup svým pastýřským listem v září, a nyní se konala shodou okolností v době naší uzávěrky, a tak jsme stihli alespoň první fotku z místa a další věci se dočtete v příštím vydání. My však přinášíme také ukázku z homilie potom na diecézním zpravodajství.
1: A jaké další články a texty Číslo nabízí, opět pokračuje šéfredaktorka Kateřina Koubová.
0: Papežův vyslanec kardinál Matteo Zuppi, který je také předsedou italské biskupské konference, jednal v Moskvě. O čem? Dočtete se na straně zahraničí. A tematickou dvoustranu tentokrát věnujeme něčemu, co se nás všech hluboce dotýká a často i zraňuje, a to jsou kulturní války. Kulturní války, vliv sociálních médií, proč už se neumíme pohádat a jak za kulturní války z minulosti platíme dodnes daň. Toto jsou jen ukázky témat, která zde rozebereme do větší hloubky.
1: Na obsah přílohy Perspektivy, rubriky Doma i celostránkový rozhovor láká opět šéfredaktorka Kateřina Koubová.
0: V těchto novinách najdeme ozvěny zajímavé a živé návštěvy papeže Lva ve Francii. Přinášíme jeho proslov k Evropě, a to v Perspektivách. Papež totiž promlouval nejenom k francouzským věřícím, ale z Francie také do celého světa k mnoha otázkám světové církve i veřejnosti. A pak bych ještě ráda upozornila třeba na stránku Doma, jak sladit rodinu a práci. Byli jsme u toho, když odborníci v poslanecké sněmovně řešili, jaké jsou příčiny nízké porodnosti v Česku a s jakými bariérami na pracovním trhu nebo v péči o nejmenší děti se dnes mladí rodiče setkávají. A také přinášíme celostránkový rozhovor s Jaroslavem Dufkem, který ukončil své působení po více než 30 letech v čele České katolické charity, která se dosud starala o domovy pro řeholnice a duchovní. Takže je to vlastně velké ohlédnutí za dlouhou dobou a je to velice zajímavý rozhovor.
1: K četbě aktuálního vydání katolického týdeníku pozvala jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.

0: 90. narozeniny by v těchto dnech oslavil Václav Havel. Na dramatika, disidenta a pozdějšího prezidenta vzpomíná na Proglasu písničkář a filmař Vladimír Merta. Právě v jeho bytě vznikla v roce 1978 vůbec první audionahrávka Havlova jednoaktového absurdního dramatu Audience.
1: Člověk má jiný názor, často kritický, na, jak na dramata Havlovy, tak na jeho eseistické výtvory. Ale nicméně velký zážitek byla nahrávka Audience, která proběhla v našem domečku na dva mikrofony, na ten Revox s Pavlem Landovským a s Václavem Havlem. Úžasný zážitek. Moje paní koupila takový mini domeček v ulici Na Kocorkách 5, který tehdy stál 70 000. Musel se zrekonstruovat a my jsme tam vlastně vychovávali dvě malé děti, a protože bylo zapotřebí to nahrávání utajit, tak jsme někomu neřekli, co se připravuje. Tu hru režíroval a dramaturgoval režisér Pistorius, kterému já jsem tehdy asistoval v realistickém divadle. A tak to vzniklo, protože můj Revox s 38 byl asi jediný přístroj, který se vyskytnul mimo oficiální studia.
0: Vzpomíná na Václava Havla písničkář a filmář Vladimír Merta.

0: O víkendu v Praze proběhl františkánský festival na oslavu roku svatého Františka a osmistých výročí spojených se svatým Františkem z Asízy. Část programu byla u bratří františkánů v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmanově náměstí. Jak hodnotí oslavy osmistého výročí svatého Františka z Asízy páter Filip Jan Radhouský z tamní komunity?
1: Já si myslím, že všeobecně nejen u Panny Marie Sněžné, ale vůbec světově, tak jsem v šoku. V takovým krásným šoku a úžasu nad tím, jak velké věci se dějí. U nás jsme měli především jako velmi krásný večer v sobotu, kdy s bratříma Dominikánama, to je taková tradice, že vždycky pozveme bratry Dominikány, oni zase zvou potom nás. Takže jsme měli mši svatou a potom je takzvaný transitus, tedy oslava přechodu svatého Františka do nebe, kdy je to taková hezká bohoslužba při svíčkách a dotýká se to hloubky jako lidského srdce a myslím si, že to je velmi úžasná věc. V neděli jsme tu měli vlastně sešlost františkánských jako řádů a celebroval mši svatou otec biskup Zdeněk a myslím, že měl moc krásný kázání, takže jako to, co se týká toho svatého Františka, setkáních a všeho tohodle, tak to je tak úžasný a přesahující, že já jenom lapám po dechu, i když jsem teď ztratil trošku hlas, ale lapám po dechu, protože Bůh je velký.
0: Včera proběhla kající pouť pražské arcidiecéze do Hájku u Prahy, františkánského poutního místa. Co bylo jejím hlavním úmyslem a jak ji prožil, pokračuje pater Jan Radhouský.
1: Já už jsem se stresoval měsíc dopředu, protože já měl na starost trošičku jako nějaký trošku občerstvení, tak mi zbylo strašně moc párků, kdybyste chtěli, přijďte, já vám ohřeju. Ale základní informace o tom, že to byla kající pouť kvůli všem těm kolapsům v naší církvi, zvlášť teda teďko v té arcidiecézi pražský, který vyšly jaksi najevo i který jsou skrytý. A já jsem, jak už jsem říkal na začátku, lapal jenom po dechu, říkám, jak je tohleto možný, co to je, protože když tam přicházelo to procesí, tak jsem opravdu nechápal. Nechápal, kde se to vzalo. A je to jenom známka toho, že Bůh je nad tím vším a věřím, že jsou to boží věci. Takže já doufám a věřím, že se to Pánu Bohu přece jenom trošku jako líbilo a že se v nás ve všech trošku něco i pohlo.
0: Řekl na Proglasu páter Filip Jan Radhouský z františkánské komunity u kostela Panny Marie Sněžné v Praze na Jungmanově náměstí.

0: Ulicemi historického centra Olomouce dnes projde mariánské prosebné procesí se sochou Matky Boží. Společné putování a modlitba vyvrcholí v kostele neposkvrněného početí Panny Marie, kde událost doplní 10. ročník modlitby růžence 24 hodin. K účasti vyzval olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
1: V 17 hodin vyjde od katedrály svatého Václava průvod se sochou Panny Marie, který bude směřovat do Dominikánského kostela, kde v 18 hodin začne bohoslužba, po které se bude společenství věřících města i okolí modlit 24 hodin svatý růženec. Papež Lev nás právě na počátku tohoto měsíce října vyzval, abychom právě Panně Marii, která vyřešila v dějinách už tolik válečných situací, svěřili dnešní svět zasažený válkami. Jestli vám to možné, přidejte se k tomuto průvodu anebo k této modlitbě 24 hodin svatým růžencem prosit o mír ve světě. Děkuji vám za to.
0: Letošní ročník modlitby růžence 24 hodin má zvláštní modlitební úmysl. Věřící budou prosit za nová kněžská a řeholní povolání i za svatost života všech, kdo žijí v kněžském a řeholním stavu. K modlitbě se mohou připojit jednotlivci, rodiny, farnosti i další společenství.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

0: Blíží se 15. hodina a my s láskavým souhlasem přebíráme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Pokračuje odpolední Plus s Lucií Vopálenskou. Přeji pěkný den.
2: Český rozhlas Plus.
1: V Praze začala mezinárodní konference Interpolu k problematice drog. Zúčastní se jí zástupci více než stovky států světa. V čele regionálního parlamentu v Německu, v Sasku-Anhaltsku, stanul poprvé v historii zástupce AfD. A žena z Ivančic na Brněnsku půjde na půl roku do vězení za provozování ilegálního domova pro seniory. Dnes to potvrdil soud. Nejen tato témata probereme teď po třetí hodině, ale až po zprávách Moniky Vrchotové.
3: Dobré odpoledne. Státní zemědělský intervenční fond ukončil 8 dotačních projektů firem z holdingu Agrofert za celkem 68 milionů korun. Důvodem je střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, zjistil to web i rozhlas. Firmy totiž o podporu požádali ještě před jeho jmenováním předsedou vlády. Podepsat dohody o poskytnutí dotací ale nestihli. Firmy se proti rozhodnutí obrátily na přezkumnou komisi ministerstva zemědělství, ale neuspěly. Na fond můžou ještě podat soudní žalobu. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský ale další kroky odmítl komentovat. Jako premiér byl Babiš ve střetu zájmů více než 3 měsíce do doby, než akcie Agrofertu převedl do svěřenského fondu. Litevský parlament v prvním hlasování schválil zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Musí kvůli tomu změnit ústavu. Pro finální schválení návrhu tak bude podle litevských zákonů potřeba ještě jedno hlasování na začátku příštího roku.
4: Rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území výslovně zakazuje litevská ústava. O přijetí ústavního dodatku, který by zákaz zrušil, musí litevští poslanci hlasovat ještě jednou za 3 měsíce 12. ledna. V případě zrušení Litva neplánuje na svém území rozmístit spojenecké jaderné hlavice. Chce ale využít odstrašujícího jaderného potenciálu, který nabízí Velká Británie v podobě jaderného deštníku podporovaného jadernými ponorkami. Ústavní dodatek by také zrušil zákaz výstavby cizích vojenských základen. Americký prezident Donald Trump televizi LRT řekl, že je připravený zvážit zřízení vojenské základny v Litvě. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Češi mají dál nejméně dostupné bydlení v Evropské unii. Vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví České spořitelny. Průměrně velký byt stojí 13,3 průměrného hrubého ročního platu. To je dvakrát víc než v Irsku nebo Belgii. Česko si vede hůř i ve srovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi 27. Bydlení v poměru k platu zlevnilo třeba v Maďarsku, na Slovensku i Slovinsku. Data taky ukazují, že téměř polovina Čechů dá na bydlení přes třetinu svých příjmů. Desetina Čechů pak zaplatí přes 50% svého platu. Nejsložitější situaci mají mladí lidi mezi 18 a 29 lety. Drony potopily obchodní loď ve výlučné ekonomické zóně Bulharska a jednu další poškodili. Uvedla to kancelář bulharské prezidentky Iliany Jotovové. Podle premiéra Rumena Radeva se posádka potopené lodi pohřešuje. Útok označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva a už na dopoledne svolal schůzi ministrů a bezpečnostních složek.
5: Na dvojici lodí se útočily drony asi 130 kilometrů od břehu. U Bulharska je to první takový útok. Zasažené plavidlo jménem Alfa Watan se posléze potopilo východně od přístavu Biala. Na druhé lodi propukl po zásahu požár a všech 18 členů posádky, včetně 2 zraněných, se muselo evakuovat. Na pobřeží je dopravil bulharský trajekt. Včera u Rumunska jiný dron zasáhl tureckou loď s ukrajinskou kukuřicí a zabil 2 lidi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský z útoku obvinil Rusko, před jehož invazí se Kyjev brání už 5. rokem. Dominik Tesár, Český rozhlas.
3: Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Platí to pro komunální i senátní volby, které začnou v pátečních 14 hodin. Zákaz se týká i opakovaného publikování starších průzkumů. Třídenní moratorium má zaručit, aby se lidi nerozhodovali na základě průzkumu a měli klid na výběr. Taky má voliče ochránit před nesprávně zpracovanými nebo zkreslujícími průzkumy. Omezení platí až do ukončení hlasování v sobotu ve 14 hodin. Europoslanci schválili vytvoření nového unijního programu pro inovace v oblasti obrany. Takzvaný Agile má poskytovat rychlou a pružnou finanční podporu malým a středním firmám, včetně startupů. Podpoří 20 až 30 obranných projektů a bude financovat až 100% všech nákladů v členských státech 27 na Ukrajině a v zemích Evropského sdružení volného obchodu. Program v hodnotě v přepočtu asi 2 miliard a 800 milionů korun představila Evropská komise už v březnu. Teď ho ještě musí finálně potvrdit členské země a v platnost vstoupí na začátku příštího roku. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Brně dnes začal mezinárodní strojírenský veletrh. Na tamní výstaviště dorazilo téměř 1400 firem z 39 zemí světa. Představí nejnovější průmyslové technologie od obrábění a svařování po umělou inteligenci a robotiku.
6: Robotizace patří na strojírenském veletrhu k poměrně zastoupeným technologiím a stále více na veletrhu vidíme i humanoidní roboty.
7: Říká Lukáš Smelík, zakladatel veletržního projektu Roboty. Právě humanoidi podle ředitele veletrhu Michalize Buziose postupně míří do reálného provozu.
8: Nejde nám to ukázat jenom, jak ten robot vypadá, ale především, co umí. Návštěvníků uvidí například masážního robota nebo prvního českého humanoida George.
7: Lidé si tak můžou nejnovější průmyslové technologie od obrábění po umělou inteligenci přímo vyzkoušet. Veletrh trvá do pátku. Marek Gensl, Český rozhlas.
3: Moravskoslezský kraj má svůj první zvířecí hřbitov. Lidé ho najdou v Bílovci, na místě, kde se dřív pohřbívala jateční zvířata. Hřbitov nabízí asi 150 míst pro uhynulé psy, kočky, ale i drobnější domácí zvířata. Pro nájem čtvercové plochy stojí 7 tisíc na 5 let, říká jednatel místních technických služeb Radim Vlček.
9: Chtěli bychom, aby to bylo jednotný ráz, to znamená, aby ten rozměr toho hrobového místa byl ucelený. Lidé budou mít možnost si tam dát pomníček, nějaký náhrobek, popřípadě nějakou vzpomínku, obojky, hračky svých mazlíčků a takové věci.
3: Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na D1 z Brna do Vyškova dejte pozor za sjezdem na Brno Slatina. Na 203. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na 212. kilometr do omezení. Tam pracují v pravém pruhu. Celé je to asi na 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Následná kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Tady se zdržíte asi 20 minut. Ve směru na letiště stále trvá silný provoz kamionů v omezení u Jesenice. V Dobříšské směrem z centra řeší nehodu v pravém pruhu před Zlíchovským tunelem, tvoří se kolona od Mrázovky a také v Radlické a na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od Běchovic k Europarku. Přejeme šťastnou cestu. Středa přinese přechodně více oblačnosti, bude oblačno až polojasno, místy až zataženo. Ráno může být hlavně v Čechách i mlhavé. Odpoledne pak má od jihozápadu oblačnosti ubývat a teploty zůstanou příjemné mezi 18 a 23 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

relativní pojem. Někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem. Někomu nepomůžou mejtla ani louhy. Kam sáhne, všude dělá černý šmouhy.

bojím se špíny, proto žiju v karanténě. Ač spousta pochybností ve mně hlodá, bojím se nákazy,

duhy. Nejspíš to vezmu pěkně od začátku. Člověk se narodí, je voňavej a čistej. Plínky se vyvaří a zbytek spraví olej. Proto je malej člověk sám sebou tak jistej. A velcí ti si na něj.

a pak si ruce myje. A špína v duši, ta se hravě skreje. A proto začíná žít podle těchto zásad. Pochopí, kdy je třeba truchlit a kdy jásat. A čistou pravdu denně krmí hrstí mouru, aby se lépe vešla do žen touru.

Sračky překryjeme drahým intim sprejem a každej každýmu zas ruku podá. A každej každýmu zas ruku podá.

0: Celoroční cyklus tematických procházek a přednášek nazvaný Autentické prohlídky se dnes zaměří na křížové chodby brněnských mendikantských klášterů.
1: Prohlídka se věnuje dvou křížovým chodbám mendikantských brněnských klášterů. Jsou to vlastně dominikáni, bývalý klášter dominikánů a potom klášter minoritů na ulici Minorice. Jde o to ukázat, jakým způsobem se v prostorách vlastně žilo a jakým způsobem se tam prolínaly dva světy. Jednak samozřejmě ten klášterní, to znamená obyvatel toho kláštera, těch bratří, ať už minoritů nebo dominikánů, ale i ten vnější, protože právě ta křížová chodba byla místem průniku těch dvou sfér, protože křížová chodba sloužila vlastně jako komunikační uzel nebo spojnice mezi kostelem, těmi jednotlivými místnostmi, znamená kapitulní síň, refektář, další prostory, které dopínaly na rajský dvůr. Do dnešní doby můžou ukázat i skrze nějakou tu zachovanou architekturu nebo třeba nástěnné malby, jaké ty funkce té chodbě se mohly dít, protože my víme, že se tam právě měšťané nebo šlechtici a donátoři dostávali při různých příležitostech. To znamená prostor, který byl jinak součástí klauzury, to znamená, že měl sloužit výhradně těm bratřím, tak byl otevírán i tady těm lajkům, protože tam probíhaly pohřby, různá procesí, v kapitulních síních nebo refektářích se konaly třeba soudy u dominikánů, zemský sněm, takže to všechno byly příležitosti, kdy se ten prostor otevřel a tím pádem se stával jedná třeba místem pohřbu, ale i místem nějaké reprezentace, kdy třeba prostřednictvím těch nástěnných maleb máme doklady tady těch funkcí.
0: Uzavírá historička umění Martina Kudlíková, která dnešní prohlídku dominikánského a minorického kláštera v Brně povede.

0: Dnes, v předvečer Mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu, promluví k přítomným v proslovu Radka Dänemarková. Česká spisovatelka a překladatelka tak zahájí celosvětově nejvýznamnější knižní veletrh a zaujme na něm speciální místo.
1: Radka Dänemarková nepřijíždí do Frankfurtu jako nějaký nováček, ale jako v podstatě taková dlouholetá stálice a skutečná hvězda té mezinárodní literární scény. O její výjimečné pozici ve Frankfurtu svědčí už to, že dnes vystoupí s vlastním projevem přímo na slavnostním zahájení veletrhu v kongresovém centru, kde bude 2000 diváků. Na festivalu ji čeká neuvěřitelně nabitý maraton oficiálního programu. Další den ji potom hnedka čeká exkluzivní diskuze s významnou tajvanskou autorkou Yang Xuanzi na hlavní scéně večerní literární

0: protože představuje absolutní špičku současné české literatury a v tuto chvíli je prokazatelně nejpřekládanější žijící českou autorkou vůbec. Její knihy jsou srozumitelné napříč kulturami a kontinenty. Dnes už mluvíme o celosvětovém úspěchu, protože její díla byla dosud přeložena do 28 jazyků a aktuálně díky čerstvě podepsaným smlouvám na turecký a uzbecký překlad pro příští rok směřuje k jubilejní 30, což je pro žijícího českého spisovatele naprosto unikátní, zvláště i s přihlédnutím k tomu, že Česká republika je malá země. Pro českou literaturu tak znamená nesmírně silný a respektovaný hlas zahraničí, a to také zejména v německojazyčném prostředí. Je totiž nejen oceňovanou spisovatelkou, ale i uznávanou literární historičkou a překladatelkou německé literatury, což jí dává schopnost přirozeně propojovat oba jazykové světy.
1: Častým protagonistou románu Radky Denemarkové jsou obyčejní lidé. Také to je jedním z důvodů široké čtenářské základy napříč sociálními skupinami. Na festivalu bude promítnut biografický dokument popisující mimo jiné její vztah ke společnosti.
0: Knihu Za slovo ručím životem natočila režisérka Slobodanka Radun, která se snažila se svým štábem zachytit Radku Denemarkovou nejen v soukromí, ale doprovází vlastně na literárních cestách a tvůrčích rezidenčních pobytech doslova po celém světě. Co se týče obsahu toho filmu, tak ten zachycuje vlastně samotnou tu esenci té její tvorby a podstatu toho, pro co její témata tak univerzálně srozumitelná napříč kontinenty. Med okrývá její někdy až nekompromisní postoje v boji za lidská práva a za lidskou důstojnost těch, kteří by jinak nebyli slyšet, což ona sama vnímá jako svou elementární morální povinnost.

co je to pokoj a co znovu zeskrýš, v té moji kočko sotva zatočíš.

da zůstat, taky ze zvyku. Zvyk, co tě držel, po mně prackou hrát, mám se tu hlídat být.

0: Bylo 15 hodin a 30 minut. Máme úterý 6. října.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Tradiční růžencová slavnost se uskuteční zítra v kostele svatého Michala v Brně. Začne v 17 hodin modlitbou růžence, po které bude následovat mše svatá. Hlavním celebrantem bude pater Štěpán Smolen. Hudebně slavnost doprovodí varhaník a sbormistr Petr Kolář.

0: Café Práh bude zítra, tedy 7. října, hostit kapelu Nevermore Cosmonaut. Ta zde ve večerních hodinách představí své nové album. Na celou akci posluchače Proglasu zve zpěvák a textař Michal Kosmy Šimíček.
1: Chtěl bych moc pozvat posluchače Rádia Proglas na koncert naší brněnské kapely Nevermore a Cosmonaut, na kterém představíme nové album Teorie mizení. Tenhle ten koncertní křest se odehraje 7.10. v Café Práh od 19 hodin a pozvali jsme si na něj řadu hostů. Zazní nejenom 11 skladeb z téhleté poslední desky Teorie mizení, ale také písně z našich předchozích alb. Další informace se můžete dozvědět na www.nevermore.cz anebo na stránkách hudebního klubu Café Prah.cz.

se, jak se mám. A kdo z nás bolest zná? A jestli jsem tě správně vzal,

Právě bylo 16 hodin a s tímto časem přichází na řadu pořad Slyšte lidé.

Zhruba po dvou letech se v týdeníku Slyšte lidé vracíme k seriálu o klavíru jako královském nástroji jazzové hudby a dalších žánrů. Volný cyklus má název Solo pro piano, což však neznamená, že by šlo o čistě solové klavírní nahrávky. Výrazné pianisty budeme poslouchat v různých sestavách, vždy však jejich nástroj bude dominantní. Představíme si 6 mužů a 3 ženy. Pocházet budou ze Slovenska, Itálie, Česka, Ruska, Libanonu, Švédska a Estonska. Jako první to bude italský pianista Massimo Buffetti. Pro jeho hudební uvažování je příznačné střídání pevně strukturovaných částí s improvizací. V tomto prostředí má klavír zajímavou dvojí funkci. Může být nástrojem přesně komponovaného materiálu, ale zároveň poskytuje hudebníkovi prostor reagovat na ostatní hráče v reálném čase. To je podstatný rozdíl oproti situaci, kdy klavír pouze harmonicky doprovází melodický nástroj. Zajímavým vodítkem k poslechu jsou názvy skladeb Massima Buffettiho na albu Esse l'onda e il mare, což znamená A co když je vlna mořem. Najdeme například skladby La Società senza dolore, Společnost bez bolesti, Ombre sottili, Jemné stíny, nebo Posto per Stefano, Místo pro Stefana. Celkově projekt působí spíš jako promyšlená zvuková krajina, než jako klasické klavírní album. Buffettiho klavír je jedním z jejich hlavních stavebních prvků, ale svou úlohu získává především v kontaktu s ostatními nástroji a s celkovou koncepcí díla. Album navazuje na Buffettiho dlouhodobou práci na pomezí soudobé hudby, improvizace, scénické tvorby a dalších žánrů. Jde také o hudební výpověď o vztahu jednotlivce a širšího světa. Poslechneme si skladbu Infinity.

V pořadu Slyšte lidé si dnes pouštíme nahrávky klavíristů a jejich kapel. Slovo resilience můžeme přeložit jako odolnost, houževnatost nebo schopnost zotavit se. Jmenuje se tak album švédského pianisty Matiase Landeuse, přičemž téma se opět odráží i v názvech jednotlivých skladeb. Greed ruined it for everyone, chamtivost to pokazila všem, Mother Earth is all we need, Matka Země je to jediné, co potřebujeme, nebo závěrečná Trust, důvěra. Album tak vedle čistě hudební roviny pracuje i s tématy lidské odolnosti, zranitelnosti, společného naslouchání a vztahu člověka k planetě. Klavír navíc není na celém albu jediným klávesovým nástrojem. Landeus hraje v několika skladbách také na melodiku a ve skladbě Mother Earth is all we need na Fender Rhodes. Základním nástrojem ovšem zůstává koncertní klavír. Landeus album natočil se svou dlouholetou triovou sestavou s kontrabasistou Johnnym Omanem a bubenicí Cornélií Nilsson. Poslechneme si skladbu Skis Till Bobo.

Po pianistovi italském a švédském se podíváme k nám do Česka. Hrát nám bude žena Nicole Bóková. Ta v roce 2025 vydala hned dvě koncertní alba. Jedno z festivalu z Polska a druhé jako záznam vystoupení na Colors of Ostrava. Důležitý je rozdíl mezi studiovou a koncertní podobou její hudby. Bóková své skladby nevnímá jako definitivně uzavřené útvary. Živé provedení jim dodává více prostoru, času a také spontánních reakcí. U ostravského koncertu je navíc podstatná atmosféra open air festivalu. Nahrávka zachovává detaily, ale zároveň ukazuje široký prostor a energii živého vystoupení. Nicole Bóková nahrávku pořídila v kvartetu s kontrabasistou Martinem Kociánem, bubeníkem Michalem Věřkoněm a kytaristou Davidem Dorůžkou. Přitom klavír tu není za každou cenu dominantním nástrojem. Právě naopak v některých momentech ustupuje a dovoluje hudbě, aby stála na kytaře, kontrabasu nebo bicích. Tato schopnost ustoupit ve prospěch celku je důležitým rysem autorského přístupu Nicole Bókové. Klavír tak není jen prostředkem k předvádění technicky dokonalé hry, ale jedním z hlasů celého kvarteta. Poslechneme si skladbu Burnt Amber.

pořadu Slyšte lidé se věnujeme novinkám jazzových i jiných pianistů. Dohrála Nicole Bóková se svým kvartetem. Scenes from the Dark Ages je rozsáhlý hudební příběh v Americe usazené ruské pianistky a skladatelky Jeleny Ekemov. Téměř 2 hodiny hudby sledují různé obrazy ze středověkého života, od poutníků a vesnické hospody přes klášter a katedrálu až po bitvu, turnaj, alchymistu a život šlechty. Ekemov vychází ze své dětské fascinace středověkými příběhy a vedle klavíru využívá i další klávesové nástroje, varhany, klavichord, čembalo, čelestu a syntezátory. Klavír zde není jen jedním z nástrojů v jazzové sestavě, ale je jedním ze základních prostředků, jimiž skladatelka vytváří různé historické i současné zvukové vrstvy. A právě klavír zde pomáhá plynule spojovat středověké harmonické a melodické prvky s moderním jazzovým výrazem. Zajímavý je také kontrast mezi středověkým námětem a moderním hudebním jazykem. Ekemov kombinuje klasické hudební postupy a vlastní melodie s jazzem, fusion, world music a progresivním rockem. Klavír se díky tomu může během jednoho projektu ocitnout v několika různých rolích. Od nástroje připomínajícího klasickou nebo starou hudbu až po nástroj jazzové improvizace a součást mohutného progresivního zvuku. Vybral jsem skladbu From Peasant's Life.

To byla původem ruská pianistka Jelena Ekemov. K výrazným osobnostem slovenské jazzové scény patří pianista a skladatel Claudius Kováč. Jeho hudební uvažování stojí na pomezí kompozice a improvizace. My si budeme pouštět ukázku z alba Three Sonnets, na kterém účinkují ještě dva další pianisté, Ondřej Krajňák a Luboš Šrámek. Název Three Sonnets můžeme chápat jako slovní hříčku spojující anglické three a resonance, tedy tři a rezonanci. Každý z klavíristů přináší vlastní skladby a vlastní způsob práce s pianem. V některých skladbách hrají dva z nich současně. Ve skladbě, kterou si poslechneme, však stojí Claudius Kováč v čele tradičního klavírního tria, což v jazzu znamená, že jej doprovázejí basista a bubeník, jmenovitě Juraj Griglák a David Hodek. Skladba se jmenuje Chick's Smile.

Tolik tedy skladba slovenského klavíristy Klaudia Kováče Chick Smile z alba Three Sonnets. Přesnost, soustředěnost a výrazná kontrola zvuku jsou hlavní devízy estonského pianisty Kristiana Randalu. Velmi přirozeně se pohybuje mezi jazzem a klasickou hudbou. Nejde přitom pouze o to, že obě oblasti interpretuje. Jako skladatel například napsal koncertantní hudbu pro klavír a komorní orchestr, v níž je pevně komponovaná struktura otevřená improvizaci solisty. Podobně ve své tvorbě zpracovává klasický repertoár, například Musorgského Obrázky z výstavy nebo Schumannův písňový cyklus Dichterliebe. Jazz tento klasicky vzdělaný hudebník objevil v období dospívání. Vzpomíná, že ho ve 13 letech silně zasáhla hudba Chicka Corea a jeho Electric Bandu, zejména rytmická energie, harmonie a zvuk. Později se k jeho inspiracím přidali například Keith Jarrett, Oscar Peterson a Bill Evans. Vedle jazzových pianistů ale pro něj zůstali důležití i klasičtí skladatelé. Nám Kristian Randalu zahraje úpravu skladby Roberta Schumanna Die Rose, Die Lilie, Die Taube, Die Sonne.

V pořadu Slyšte lidé na Proglasu se dnes věnujeme nahrávkám pianistů. Teď to byl Christian Randalu z Estonska ve skladbě Roberta Schumana. Liričnost s rytmickou energií na svém albu In Front of the Key spojuje slovenský pianista Andrej Farkaš. Ten patří k nastupující generaci slovenských jazzových klavíristů. Získal ocenění Nová tvár slovenského jazzu. Zatímco své první album nahrál v kvartetu, tentokrát se rozhodl pro tvar jazzového klavírního tria. Získává tak nejen větší prostor pro samotný klavír, ale také pro dialog s rytmikou. V triu Andreje Farkaše doplňují kontrabasista Robert Ragan mladší a bubeník Matia Muller. Poslechneme si skladbu Turning Lights.

Zatímco Andrej Farkaš ze Slovenska se nám představil ve formátu jazzového klavírního tria, tedy s kontrabasem a bicími, album s názvem L'Antidot vzniklo v úplně jiné sestavě. Libanonský pianista Rami Khalife se na něm totiž potkává s íránským hráčem na perkuse Bijanem Chemiranim a s albánským violončelistou Redim Hasou. Khalifeho klavír v tomto triu není pouze harmonickým doprovodem. Hudba vznikala bez pevně daných partitur a velký prostor dostala improvizace a vzájemné naslouchání. Některé skladby začínají jediným nástrojem a postupně se k němu přidávají další dva. Klavír tak může být chvíli hlavním nositelem melodie, jindy vytvářet zvukové pozadí nebo reagovat na rytmické figury perkusí a zpěvné fráze violončela. Khalife používá i preparovaný klavír. Drobné předměty vložené mezi struny mění jeho barvu a vytvářejí zvuky, které mohou připomínat perkuse nebo jiné strunné nástroje. A album obsahuje také sólovou klavírní skladbu The Wind Through the Cedar Tree.

Pořad jsme zahájili v Itálii a do Itálie se podíváme i na závěr. Vlastní kompozice, ale také úpravu skladby Johannese Brahmse zařadila na své album Murina mladá italská pianistka a skladatelka Margherita Fava. Narodila se ve Folíně poblíž Trevíza v roce 1995 a v současné době působí v americkém státě Tennessee. I ona přešla od větší sestavy k triu. Zatímco na svém prvním albu Tatatu spolupracovala se saxofonistou Gregorym Tardym, novinku natočila s americkým kytaristou a baskytaristou Brandnem Rossem a s bubeníkem Jonathanem Barr. Titulní skladbu alba Murina, kterou si poslechneme, autorka věnovala trumpetistovi Tomu Herelovi. Budu rád, když mi napíšete, jak se vám pořad líbil a případně kdo z pianistů nebo pianistek vás zaujal. Naslyšenou příště se těší Milan Tesař. Ve zvukové režii na pořadu spolupracoval Šimon Vítek.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Školka v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci. Objevily se v ní materiály hnutí ANO. Španělská vláda znovu schválila dekrety o dostupném bydlení. Čeští fotbalisté zabojují o první body v Lize národů v Anglii. Kolona kvůli zúžení vzniká na dálnici D1 za Brnem směr Vyškov. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: V mateřské škole v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci. Objevily se tam kšiltovky a letáky hnutí ANO. Zákon přitom politickou reklamu ve školách zakazuje. Školu navíc vede Petr Šlov, který je lídrem ANO v místních komunálních volbách. Když se fotka propagačních předmětů objevila na sociálních sítích, ze školky zmizely. Místní ANO tvrdí, že je tam nikdo z hnutí nedal.
3: Propagační materiály hnutí ANO objevil na butníku šéf bílovecké ODS Josef Kulhavý, když vedl dceru do školky.
4: Tohle se do školy nepatří, že jo? Ale útočit na potenciální voliče ve školce.
3: Bílovecký předseda ANO Dalibor Novák odmítá, že by se materiály ve školce objevily na pokyn jejich lídra, který školku řídí.
5: Vyjádření pana ředitele je takové, že této věci příkaz nedal. Jakmile jsem to zjistil, tak jsem okamžitě konal a řekl, a to je odstraněno.
3: Lídr ANO Petr Šlov uvedl, že k umístění materiálu do šlo nedopatřením. Z Bílovce Andrea Brtníková, Radiožurnál.
2: Španělská vláda znovu schválila dva dekrety na řešení bytové krize. Zamítnutí předchozích návrhů parlamentem vedlo premiéra Pedra Sancheze k vyhlášení předčasných voleb. Opatření zahrnují například zastropování nájemného, dočasný zákaz vystěhování a nebo taky omezení firemních nákupů rezidenčních nemovitostí. Sanchez řekl, že dekrety vznikly na základě průzkumů veřejného mínění. Bytová krize v zemi vyvolala rozsáhlé protesty. Plánovaná stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku je o krok blíž. Krajský úřad začal rozhodovat o stavebním povolení. Povodí Odry očekává, že ho dostane ještě letos. Je to poslední krok před výběrem stavebních firm.
6: Co se týká zahájení stavebních prací, ta první základní stavební sezóna by byl rok 2028.
7: Odhaduje generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak. Státní podnik už připravuje soutěž na výběr zhotovitele přehrady na horním toku řeky Opavy. Účastníků povolovacího procesu je ale hodně a můžou podávat námitky ve 30-denní lhůtě, dodává mluvčí moravskoslezského hejtmanství Nikola Birklenová.
8: V tuto chvíli nelze odhadnout, jak dlouho toto řízení potrvá.
7: Stavba protipovodňové přehrady by měla stát zhruba 4 miliardy korun a Povodí Odry ji chce dokončit v roce 2033. Martin Knitl, Radiožurnál.
9: Čeští fotbalisté se pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Na závěr aktuálního reprezentačního programu nastoupí ve Wembley proti Anglii. S ní před týdnem v Edenu prohráli 0-2. Ostrované naposledy deklasovali v Rijece domácí Chorvatsko 7-0. Uzdravený obránce Vladimír Coufal ale před večerním zápasem obavy nemá.
10: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramaričem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytil hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec.
9: Utkání Anglie-Česko začne ve 20 hodin 45 minut a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu.
11: Zdržení na D1 za Brnem, taky na 50 před Bučovicemi. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov-Ostrava čekejte kolonu za Slatinou z 202. kilometru, osobním autem je to asi na 30 minut, do zúžení za sjezdem na Slavkov na 212. kilometru. Na silnici 50 Brno-Uherské Hradiště se kvůli nehodě v Bučovicích ve světelné křižovatce popojíždí kolem 20 minut z obou stran od Marev i od Vícemilic. Na tahu 68 Třinec-Čadca teď kolony před omezeními u mostu u Jablunkova začínají směrem do Česka hned kousek za hranicí, směrem na Slovensko na konci obchvatu Jablunkova před sjezdem na Horní Lomnou, zdržení kolem půl hodiny. Na pražském okruhu kolony jsou od ucpaného sjezdu z D1 před Chlupický tunel a popojíždí se i opačně od D5 k Ořechu, vždy kolem 20 minut osobní auta. A v Praze silný provoz i na městském okruhu kolony obousměrně na jižní spojce. Před vjezdy do tunelů se tvoří fronty v Radlické, v Plzeňské, v Patočkově a nebo kolem Blanky v Troji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, teploty stále ještě vysoké, 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Teď už poslouchejte.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

17 hodin a 10 minut vás na Proglasu zvuk poslechu Barvínku s podtitulem Mohyla míru, památník s mírovým posláním. Jedná se o reprízu z roku 2022.

0: Barvínkem se tentokrát vydáme po stopách bitvy u Slavkova a přeneseme se tak do roku 1805. Zamíříme k památníku Mohyla Míru na území Slavkovského bojiště, kde 2. prosince 1805 Napoleon Bonaparte porazil rusko-rakouskou armádu. A protože se bitvy v čele svých vojsk osobně zúčastnili francouzský císař Napoleon I., ruský cár Alexandr I. a rakouský císař František, nazývá se bitvou tří císařů. Památník byl vybudován na počest všech obětí této bitvy na českém území. Stojí na Pradském kopci, je to asi kilometr jižně od obce Prace a já se tam teď právě z Brna vydávám. Za chvíli mi jede autobus číslo 48, který mě dopraví přímo k Mohyle. Právě teď jsem vystoupila z autobusu, který mě dovezl až k Mohyle. Mohyla Míru, tak se přímo jmenuje zastávka. Je mlha, rozlížím se kolem a vidím akorát stromy kolem sebe. Po levé straně se tyčí čtyřboká Mohyla Míru. Je zhruba vysoká asi tak 30 metrů, včetně kříže, který je úplně na samém vrchu. Já pokračuji do mírného kopečku, po levé ruce nechávám Mohylu a po pravé ruce je budova, ve které by měla být expozice bitvy tří císařů a také kavárna. Vypadá to, že tady probíhají nějaké stavební práce, tak jdu dovnitř a zjistím, co se tady děje. Jestli je expozice s kavárnou otevřená. Tak i když momentálně je areál uzavřen, tak je tady přesto živo. Já jsem tady potkala kurátora a historika Václava Marka. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Marku, proč je teď expozice uzavřená? Probíhají tady nějaké stavební práce, tak co se děje?
1: Momentálně probíhá rozsáhlejší rekonstrukce vlastně celé té návštěvnické infrastruktury, kdy tady na bocích muzea by měly vlastně vzniknout dvě vyhlídkové věže s výhledem na bojiště a k tomu by měla proběhnout modernizace vnitřních prostor muzea, tak aby to vlastně odpovídalo kapacitně více vlastně tomu množství těch návštěvníků, co sem jezdí z celého světa.
0: Takže v současné době návštěvníci nemůžou navštívit vaši expozici anebo památník, můžou se sem přijet podívat, anebo to je pro návštěvníky teď dočasně areál úplně uzavřený?
1: No bohužel expozici stálou nemohou navštívit až na památník, kdy je možné po telefonické či e-mailové domluvě tedy se dohodnout na termínu nebo na čase, kdy si projdeme alespoň kapli památníku.
0: A mě ještě zajímá, jaký je rozdíl mezi expozicí a výstavou. Předpokládám, že expozice je dlouhodobějšího charakteru a výstava je krátkodobá. Je to tak správně?
1: No, u nás to tak funguje, pokud se u nás řekne expozice, tak je myšlena ta stálá expozice, kde jsou tedy exponáty z bitvy a doprovodné ostatní exponáty historické a ta multimediální expozice, která vysvětluje celou tu bitvu. A výstava se koná ve výstavním sále, těch témat je mnoho. Bývá například zaměřená na uniformy z napoleonských válek. Kolega Ondra Bůček dal dohromady výstavu Armáda do kapsy. To byla výstava zaměřená na cínové vojáčky a podobně, nebo i plastikové vojáčky, ale prostě sebrané po celou dobu toho, kdy tady ten fenomén sbírání a tvoření modelů bojišťa a modelů vojáčků existuje. Takže to byla poměrně navštěvovaná výstava.
0: Já jsem zmínila, že jste kurátorem. Můžete nám přiblížit, co je vaší pracovní náplní, co tady máte na starosti?
1: Tak moje pracovní náplní by mělo být to, že bych se měl starat, aby všechny vystavené nebo i nevystavené exponáty uložené v depozitáři měly správné podmínky pro to, aby se uchovaly pro další generace a taky bych měl se starat o to, aby nějakým způsobem tady probíhala osvětová činnost na Mohyle, aby se pořádaly přednášky pro veřejnost a tak podobně, snažit se iniciovat různé výstavy, což momentálně není úplně reálné, protože teď se věnujeme rekonstrukci a ten prostor pro přednášky nemáme. Takže teďka to má zase tu výhodu, že při zavřeném muzeu se můžu více věnovat, vlastně když to tak řeknu, té údržbě toho materiálu historického, který máme.
0: A my tedy teď stojíme přímo na území toho Slavkovského bojiště, je to tak? Co se tady před zhruba 200 lety odehrálo?
1: Ta bitva, nebo to území toho bojiště je velmi rozsáhlé, sahá od Sokolnice, Telnice, to je vesnice tady nalevo pod kopcem, kterou teď díky mlze nevidíme, ale ta mlha je vlastně příznačná pro toto období. Vlastně my se blížíme k období výročí bitvy, to znamená, že ta mlha nám vlastně ilustruje, dobarvuje tu atmosféru té bitvy. A sahá to až pod Varožnou Santon, což je u motorestu Rohlenka. Je to na délku asi 14 kilometrů dlouhé bojiště. No a tady, kde stojíme, to je nejvyšší bod celého bojiště bitvy Tří císařů, která se odehrála jako bitva proti napoleonské, třetí proti napoleonské koalice, proti samotné Grand Armée Napoleonovi velké armády.
0: A co tady ta bitva, která představovala vítězství Napoleona, tak co znamenala pro naše další dějiny? Co bylo potom důsledkem toho vítězství?
1: No samozřejmě důsledkem tím, že Napoleon uštědřil koalici vlastně drtivou porážku, tak mohl si diktovat velmi v otázkách vlastně geopolitického rozložení Evropy, mohl potom udílet vlastně svá získaná území, mohl udílet svým generálům a podobně.
0: A proč byl tedy památník, teď před ním stojíme, vybudován?
1: No, byl vybudován proto, že vlastně po tak významné bitvě, kdy přímo na místě padlo 8,5 tisíce vojáků, tak neexistovalo žádné místo, kde by mohlo být vzpomínáno, existovaly vlastně pouze označení některých hrobů v areálu celého bojiště, o kterém jsme mluvili, ale to bylo vlastně málo důstojné, když to tak řeknu, nebo neodpovídalo to tomu rozsahu těch obětí ani utrpení vlastně obyvatelstva těch území, kterými prošla armáda. No a tak právě patriot toho regionu Slavkovské bitvy nebo regionu Slavkovského bojiště, katolický kněz a středoškolský učitel, který se zabýval bitvou u Slavkova a taky celou napoleonskou kampaní, páter Alois Slovák, prý na dušičkové období, což je příznačné, že se tady setkáváme právě v tomto období, promýšlel, jak vlastně napravit tady tento nedostatek, dal dohromady skupinu nadšenců, která právě pracovala na tom, aby vznikl tento památník, aby vznikl památník, který neuctívá to vítězství Napoleona, ale právě připomíná to utrpení válek jako takových. Je to v podstatě v Evropě první památník svého druhu, až teda na balkánský památník míru v Karlovici.
0: A kromě památníku, my tady stojíme ještě před budovou. To předpokládám, že to je budova, ve které je expozice a ještě kavárna. Je to tak? Co dalšího tedy? Máme tady památník, tuto budovu. Co je tady tedy ještě dalšího k vidění?
1: No, máme tady právě správně, jak jste říkala, expozici stálou. A k tomu máme ještě sál, ve kterém probíhají krátkodobější výstavy, buď s napoleonskou nebo s vojenskou tematikou a podobně. Tam vlastně ta tematika těch výstav není zase až tak moc svázaná, ale máme to koncipované tak, že v expozici památníku Mohyla míru máme vysvětlené vlastně, co se odehrálo tady a taky, co tomu předcházelo a co následovalo. To znamená, jak jsme mluvili o těch následcích pro Evropu a tak podobně, tak tady se návštěvníci dozví, jak a proč vznikla ta třetí protifrancouzská koalice, protinapoleonská, postupují potom muzeem přes ukázku bitvy, kde je se jako snaha je vtáhnout do děje, kdy jsou tam ukázky z Vojny a míru a podobně, kdy jakoby vstupují do vojenského stanu a stávají se součástí rozhovoru vojáků, kteří se účastní této bitvy. No a potom v další místnosti na to navazuje tedy exponáty, na to navazuje ukázka výzbroje, uniform, potom například taky vybavení, které měl polní lékař a podobně. A potom je tam promítání, které graficky znázorňuje přímo ty manévry vojenské přímo tady na místě bitvy. A v poslední místnosti teda té stále expozice je potom právě vysvětleno to, co se dělo po bitvě, jak probíhalo vyjednání příměří a následně jak probíhalo vyjednání míru.
0: A my tedy teď stojíme venku, je nám docela zima. Mohli bychom se tady podívat přímo do té expozice? Takže vcházíme dovnitř. Tady je pultík, tady předpokládám, že se prodávají lístky.
1: A potom následně přímo plynule vcházíme do první místnosti, kde, jak jsem říkal, vlastně vysvětlené to, co v bitvě předcházelo, odkud se z Evropy stahovala vojska. Zároveň je to jaksi usoustažněno časovou osou, která vytyčuje hlavní historické události od Velké francouzské revoluce po předvečer bitvy, takže to je tedy ten úvodní sál a potom dál se postupuje přes bitvu až po ty mírová jednání.
0: Takže samotná expozice v rekonstrukci není, můžu nahlédnout, tady je závěs, ale spíše tedy budova prochází rekonstrukcí.
1: To je vstup do vojenského, stanu.
0: Takže právě se nacházíme ve vojenském stanu.
1: Právě procházíme do vojenského stanu, kde právě probíhají rozhovory vojáků před bitvou a následně Pokud je expozice v provozu, tak se potom spustí plátna, místnost se zatemní a vlastně jsme přímo uprostřed bitvy tří císařů.
0: To znamená, že to není jenom to, že prostě procházíme, díváme se na obrázky, na předměty, ale můžeme takhle asi poznávat a pochopit, o co se jednalo. To si myslím, že to je fajn. Kdy budete otevírat, kdy můžou návštěvníci sem za vámi přijet a prohlédnout si to tady?
1: No, ta expozice samotná, ty čtyři hlavní místnosti, ve kterých se teď nacházíme, tak ty doufám budou zprovozněné od března s tím, že samozřejmě to je to hlavní, za čím sem většina lidí jezdí, ale potom máme ještě nový pavilon, tam se odehrávají různé ty výstavy, no ale kolem toho pavilonu je stála expozice zase další, která se jmenuje Fenomen Austerlitz, druhý život bitvy, a to se obávám, že to ještě návštěvníci v tom březnu neuvidí. Finální verze celé té infrastruktury zákaznické by měla být skolaudována nebo otevřena v srpnu 2023 s tím, že samotná rekonstrukce expozice je ještě zase jiná fáze projektu, kdyby se v následujících několika letech měla proměnit expozice zase s ohledem na požadavky návštěvníků.
0: Tak já bych tedy nechala asi projít té expozice na ten březen, až to bude kompletní. A ještě se zeptám, co

nebo mělo dojít k otevření, bohužel nedošlo, protože bylo naplánováno dlouho dopředu, že na, symbolicky na narozeniny pátera Slováka, který měl velkou zásluhu na vybudování památníku, takže 1. srpna 1914 se otevře kaple, slavnostně se vysvětí v těch dvou rytech. K tomu nedošlo, protože do toho vstoupily velké dějiny. Bylo to několik dní potom, co vypršelo ultimátum po atentátu na Ferdinanda Deste, takže začala válka. Díky.

Tak a my teď stojíme tady přímo před mohylou Míru. Čtu tady na desce, která tady je, mohyla Míru, bojuje.

0: Bojuje na světovém bojišti za světový mír.
1: Ano, je to vlastně takovým ústředním motem celého památníku. Jak jsem říkal, že to právě nepřipomíná to Napoleonovo vítězství, ale připomíná to ty padlé oběti. Celý ten památník by měl být vlastně takovým varovným vztyčeným prstem proti ostatním následujícím válkám, nebo prostě měl by nést to poselství míru. Takže celý památník je koncipován jako připomínka těch padlých, varování před následujícími válkami a taky to duchovní uctění, kdy odkazuje různými nápisy a symboly ke křesťanským hodnotám. Můžeme vidět elipsoid, který symbolizuje život ve zdejší na planetě Zemi, a z něj potom vyrůstá právě křesťanský kříž jako symbol vykoupení a věčného života. Stejně jako ten nápis nad portálem Interfecti mei resurgent, který znamená moji zabití opět vstanou. Je to z proroka Izajáše a zase to odkazuje k té křesťanské naději na posmrtný věčný život.
0: Takže úplně na samém vrchu je kříž a tady po stranách jsou dvě sochy, ty symbolizují?
1: Ano, ty sochy po stranách my vidíme teď dvě, ale samozřejmě ty sochy jsou čtyři, na druhé straně jsou zase další dvě. Ty sochy symbolizují, jsou to štítonošové, kteří bychom mohli říct, že chrání mohylu a připomínají a symbolizují ty bojující strany, to znamená je štítonoš rakouský, francouzský, ruský a potom je štítonoš moravský, který připomíná tu zpustošení vlastně té země, nad které se bitva odehrála.
0: Tak můžeme tady se podívat dovnitř?
1: Ano. Ještě ano. Bychom si mohli říct těm dvou sochám.
0: Tyto dvě sochy jsou u vstupu do samotné kaple.
1: Ano. Ty jsou stejně jako ti štítonošové dílem akademického sochaře Čeňka Vosmíka. Zase odkazují k samotné bitvě nebo k následkům bitvy. Je to truchlící matka a truchlící nevěsta či snoubenka padlého vojáka. Sochař je nazval tedy Bol a Žal. A ta truchlící nevěsta či snoubenka drží v ruce lipovou ratolest jako symbol slovanství, ale protože, jak jsem říkal, není to památník, který by měl vyzdvihovat jakoukoliv z bojujících stran, takže slovanský symbol lipová ratolest je vyvážen tím germánským symbolem, a to je ratolest dubová přímo nad vchodem do samotné kaple.
0: Tak děkuji. Návštěva kaple tedy možná je i v tomto období té rekonstrukce po telefonické domluvě.
1: Ano, ano, po telefonické nebo po e-mailové domluvě samotná návštěva kaple možná. Teďka budu muset vypnout vysoušeče, které zde máme kvůli věčnému boji s vlhkostí, tak abychom se vůbec slyšeli. Tak ještě jednou rožnu. Ta samotná kaple, ten hlavní prostor, ve kterém stojíme, je 10x10. metrů.
0: Takže takový čtverec v podstatě.
1: Ano. Můžeme vidět vlastně, když si odmyslíme ty momentálně odlučené části zdí, tak můžeme vidět vrcholnou formu secese. Co zde vidíme, tak je navržené právě architektem Josefem Fantou. A potom ty detailnější samozřejmě provedení, jak jsem říkal, sochy štítonošů zvenku a Bol a Žal, truchlící matka se snoubenkou či nevěstou, jsou dílem Čeňka Vosmíka. Ten kříž, který jsme viděli nahoře, je dílem Františka Aníže, Cizelera, Medailera. Oltář nebo mozaika nad oltářem je dílem Eduarda Škardy, ale ten ústřední motiv je veden samotným Fantou, stejně jako i lustr, který vidíme přímo uprostřed kaple, který není původní z toho roku 1912, kdy byla dokončena tady hrubá stavba, nebo přímo z toho roku 1923, kdy by byla kaple otevřena, ale je to lustr už z tohoto tisíciletí, kdy bylo využito vlastně finančních možností, které tehdy při stavbě kaple nebyly, protože samozřejmě ta kaple stála asi 110 tisíc tehdejších korun. Bylo to velmi finančně nákladné a byl velký problém tyto peníze sehnat. I přesto, že například Josef Fanta vytvořil tento památník nebo podobu tohoto památníku, aniž by si nárokoval jakoukoliv finanční odměnu. Vevnitř kaple tedy můžeme vidět spoustu odkazů ke křesťanským hodnotám. Jsou zde reliefní nápisy po stranách, jsou zde reliefní nápisy přímo kolem středu klenby, kde také můžeme vidět zlatého pelikána jako symbol křesťanský, symbol sebeobětující se lásky a kolem něj čtyři evangelisty. Samotná kaple samozřejmě slouží k připomenutí těch obětí a zároveň je potřeba říct, že taky slouží k ukládání ostatků padlých, které bývají náhodně nalézány například v dřívejších dobách více při rozorání polí vlastně v oblasti bojiště, v dnešní době více při stavbách a podobně. Funguje to tak, že pokud je nalezen lidský ostatek, který je zadatován do doby bitvy tří císařů, tak se zhromažďuje ve společné rakvi a poté, když se rakev naplní, tak je jednou za čas potřeba zvednout toto několikatunové víko a provést pětní akt, uložit rakev mezi ostatní.
0: Takže to víko od té rakve je zhruba uprostřed té kaple. Ano. Je to to, na co se teď díváme. Jak je to hluboké potom, co se odělá to víko, tak ten hrob, jak je hluboký?
1: Je to hluboké 3 metry a to, co posluchači nevidí, vlastně ten obdélník vyznačený čtvercovými kachličkami přímo tady před námi, tak ten vyznačuje půdorys té hrobky.
0: Já bych řekla, že asi hlavní dominantou je tedy oltář s tím lustrem. Můžeme se ještě podívat tedy blíže na ten oltář.
1: No, když začneme samotnou tou oltářní deskou nebo tím oltářem, tak samotný oltář je z karárského mramoru, na kterém vidíme zlaceně vyznačený symbol obětního beránka a poté na vrcholu oltáře vidíme kříž, který vlastně je obklopen anděli a samotný kříž je jakýmsi kompromisem mezi křížem katolickým a křížem pravoslavným, protože ta kaple měla být vysvěcena právě pro velký počet ruských padlých i v pravoslavném ritu právě k tomu katolickému, takže by byla unikátní nejen tím svým mírovým poselstvím, ale byla by také výjimečná i tím dvojím svěcením.
0: Jak jste říkal, že to teda ten kříž je jakousi jako kombinací, tak co tam je za prvek, který vlastně poukazuje na jedno nebo na druhé?
1: No, je tam pravoslavné vlastně břevno pod Kristovými nohami a prvky na okrajích vlastně toho kříže, na vrcholech toho kříže, které podle mého tedy pravoslavné kříže mývají výraznější.
0: A ještě něco, co bychom tady ke kapli mohli říct, nebo jsme vyčerpali veškeré?
1: No jenom, aby jsme vysvětlili ty výklenky, které se nachází po stranách. Pokud stojíme vlastně zády k oltáři, tak po pravé i levé ruce máme na každé straně 3 výklenky, 3 niky. Zase to souvisí s tím, že kaple měla být tedy vysvěcena a byly by to niky, v kterých by byly postranní oltáře rakouský, francouzský, ruský, potom oltář moravský, který by byl zároveň také zasvěcen i komitétu, který se postaral o to, aby kaple vznikla. No a poslední 2 výklenky by sloužily jako oddělené místo pro rozjímání nad svými padlými předky pro jednu a druhou stranu bojů.
0: Takže určitě si myslím, že kaple stojí za zhlédnutí, pokud byste tedy třeba měli zájem se vypravit tady k Mohylem míru, tak se určitě můžete domluvit a kapli navštívit. A jak jsme hovořili o tom, že teď bude výročí, to je 2. prosince 1805, tak tady se, nebo dočetla jsem se, že se tady vždycky konaly nějaké vzpomínkové akce. Bude něco takového i tento rok?
1: Vzpomínkové akce jako takové by se konat měly, protože právě ta kaple samotná nespadá do této fáze rekonstrukce, takže ten pietní akt vlastně a pokládání věnců a podobně a vlastně nějaká komplexnější vzpomínková akce by měla proběhnout, i když samozřejmě celé to těžiště výročí bitvy se nachází právě u Tvarožné, u Santonu, kde probíhá samotná ta rekonstrukce bitvy jako taková a u nás se to teda jedná potom o to uctění té památky těch padlých.
0: A to víme konkrétně, kde se bude konat, třeba abychom posluchače mohli pozvat i na to datum té rekonstrukce. Je to přímo toho 2. prosince?
1: No bývá to vždycky v sobotu, která buď předchází nebo následuje vlastně ten 2. prosinec, když by posluchači sledovali vlastně facebookové stránky Muzea Brněnska, se vlastně dozví také to, co se bude odehrávat přímo tady kolem památníku.

0: Dnes jsem se vydala k mohyle míru. Hovořím s historikem a kurátorem Václavem Markem. A před chvílí jsme mluvili o tom, že tady budou k výročí bitvy vzpomínkové akce. Pane Marku, kdy přesně se budou konat a můžou návštěvníci přijet a zúčastnit se jich?
1: Ano, ty vzpomínkové akce tady na mohyle budou tedy 4. prosince, což je neděle následující po výročí bitvy po 2. prosinci. A tady teda bude probíhat to pokládání věnců vlastně a vzpomínkový akt, kdy většinou se sem i přitoulají různí ty renakteři, takže samozřejmě to návštěvníkům neuteče, že by tady nezahlídli nějakého vojáka, ať už v rakouské nebo francouzské či ruské uniformě.
0: A od kolika hodin to bude?
1: Ty konkrétní informace, konkrétní harmonogram časový se je možné dozvědět na stránkách Muzea Brněnska vlastně pod záložkou Mohyla míru, anebo na sociálních sítích na Facebooku. Instagram je spíše zaměřený na tu atmosféru toho místa, to znamená objevují se zde fotky z různých období ročních. Občas se tam objeví nějaká ta anketní otázka, co se týká samotného pomníku nebo bitvy, nebo pokud už samozřejmě časem docházejí otázky, nebo je potřeba to nějakým způsobem obměňovat, tak se tam objeví samozřejmě otázka zaměřená na jakékoliv období z té napoleonské, nebo jakoukoliv část té napoleonské kampaně a tak podobně, takže ten Instagram je spíše takový jakoby zábavnější, ten Facebook je taky zábavný, ale tam se dozvídáme víc informací nejen o činnosti muzea jako takového, ale samozřejmě dozvíme se tam například konkrétní program různých dnů napoleonských, které tady probíhají v srpnu. Pokud je sezóna, samozřejmě není žádná mimořádná událost jako rekonstrukce nebo podobně, tak se tam dozvídáme programy čtení s Mohyláčkem, což má kolegyně Lenka Žaliová z Rajhradského památníku písemnictví, jezdí sem dělat programy s dětmi, čte jim vlastní tvorbu, vlastní pohádky o bitvě, vlastně o mohyle. Ústřední postavou je právě panáček Mohyláček, kterého má sebou jako maskota. Je to mezi dětmi poměrně oblíbená záležitost.
0: A to se asi také koná teda v té době, kdy je normálně památník a expozice otevřená, předpokládám.
1: Ano, ano, to se koná právě ve víkendové dny, většinou v té hlavní návštěvnické sezóně.
0: A kolik návštěvníků třeba sem za měsíc nebo za rok zavítá, viděl byste?
1: To si netroufnu vůbec odhadnout, protože to bych musel se podívat do statistik, abych nevykládal nějaké hlouposti, ale samozřejmě liší se to velmi obdobím ročním, kdy to muzeum je plné a nezastavíme se, dveře se netrhnou, tak to je tak od června do září. A potom samozřejmě kolem toho vzpomínkového aktu v tom prosinci a podobně.
0: A mě ještě zajímá, jestli můžeme prozradit, jak to tady bude vypadat po té rekonstrukci, jestli už to víme, anebo jestli se necháme překvapit.
1: No, samozřejmě spoustu věcí víme. Průčelí hlavní muzejní budovy, dnes prosklené, nebo částečně prosklené okny, před ním by měl stát tubus z tvrzeného skla, který by podle té původní idei nebo podle toho návrhu architekta by prý měl odrážet samotnou mohylu, by měl zrcadlit a tím by to prý měl tomu místu dodat jakousi atmosféru nebo dodat jakýsi nový prvek, co by mělo být například pěkné, tak teď stojíme momentálně na štěrkové cestě, která vede od muzea ke kapli samotné. Tato cesta už by neměla být štěrková, měla by být ze štípaných kamenů, takže to by tomu zase mělo dodat něco na kráse. Co je důležité z mého pohledu, například z pohledu péče o to hmotné kulturní dědictví, tak to je právě výstavba depozitáře, který by měl stát za muzeem a právě ten depozitář by měl být důležitým prvkem této rekonstrukce, protože to uskladnění samotných sbírkových předmětů je velmi důležité.
0: A to, o čem teď hovoříme, by tedy mělo být v tom srpnu. Finální, tady dokončení.
1: Ano, to by mělo být vlastně dokončené v srpnu. Ještě co třeba můžu zmínit, nebo se vrátím pro jistotu ještě k těm věžím, nebo věžím, měly by to být vlastně vyhlídkové plošiny, nad které bude přístup a mělo by tam být víc vidět do krajiny, než odsud ze spodu. Samozřejmě jsou tam problémy například ze stromy, který v žádném případě bychom nechtěli nějakým způsobem narušit. Možná nebude takový výhled, ale samozřejmě myslím si, že to bude pěkné na té plošině jenom tak se rozhlídnout, byť po třeba menším okolí, nebo prostě to, co člověk uvidí zrovna. A pak by samozřejmě měla proběhnout rekonstrukce ještě zahrádky, která přiléhá ke kavárně.
0: Tak děkujeme panu kurátorovi a historikovi Václavu Markovi z památníku Mohyla Míru, že nám věnoval svůj čas a provedl nás areálem Slavkovského bojiště. Ať se vám dobře daří.
1: Tak já vám děkuju za návštěvu a samozřejmě se budeme těšit na všechny návštěvníky, kteří sem přijdou, kdy bude konečně nějaký takový normální provoz expozice, provoz muzea, protože teď je to tady momentálně takové smutné bez návštěvníků.
0: Tak budeme se těšit také ze Slavkovského bojiště. Vás zdraví Štěpánka Minárová.

17 hodin a téměř 57 minut. Myšlenkou na den je promluva papeže Leva 14. před nedělní polední modlitbou o 27. neděli v liturgickém mezidobí 4. října. Po myšlence mimořádně následuje pořad Jak se vám líbí Anny Janoškové s Jakubem Koenigem o albu Astronauti, mši svatou z katedrály svatých Petra a Pavla v Brně, pak přenášíme od 19 hodin s laskavým svolením televize Noé.

Drazí bratři a sestry, pěkný den. Evangelní podobenství, které se čte v nedělní liturgii, vypráví o Ježíšově životě a osvětluje smysl jeho poslání. On je syn Boží, poslaný na svět, je však odmítnut právě těmi, kdo by ho měli přijmout s otevřenou náručí. Ten, který přišel, aby přinesl spásu, je odsouzen. Ten, který chce darovat život, je usmrcen. Kristovo učení nás vede k zamyšlení nad mnoha krutostmi, které ničí svět a dějiny národů, a zároveň nám zjevuje stále větší milosrdenství jeho Otce. Násilné odmítnutí totiž nezlomí Boží vůli, která ve své nekonečné spravedlnosti proměňuje zlo ve vykoupení. Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Ježíš sám připomíná tato slova žalmu, jenž oslavuje úžasné dílo, které vykonal Pán. Právě to, co bylo odvrženo, se stává základem, na němž všechno spočívá. Takto všemohoucí řídí dějiny a pomáhá nám ve všech našich pádech. Bůh nikdy neodvrhne náš život. Podle obrazu použitého v podobenství, onou vinicí, kterou je třeba obdělávat spravedlivě, je církev, kterou svými rozhodnutími budujeme nebo poškozujeme. V této souvislosti bych chtěl připomenout dělníka plodně pracujícího na vinici Páně, svatého Františka z Assisi, kterého Ježíš sám požádal, aby napravil jeho církev. Veden příkladem ukřižovaného, postavil František především svůj vlastní život na Kristově základu, sdílel s ním chudobu, radost i utrpení až po mystické znamení stigmat. Jako muž vroucí modlitby, naplněný láskou ke všem, byl příkladem pro první bratry, kteří sdíleli jeho asketický život jako autentický předpoklad reformy církve. Svatý František ji obnovil díky víře v Pána Ježíše a zacelil trhliny nezhod svědectvím bratrské lásky. Drazí, charisma svatého Františka přináší ovoce i dnes po 800 letech. Svědčí o tom nejen velká a živá františkánská rodina, ale i mnohé dary, které jeho duchovní dědictví šíří mezi Božím lidem. Když slavíme františkánský jubilejní rok, prosme zároveň vytrvale o dar míru a upřímně se zavažme k budování svornosti mezi národy. V tomto úsilí ať nás vždy provází přímluva Nejsvětější Panny Marie, naší matky.

0: Druhé sólové album s názvem Astronauti vydává hudebník, výtvarník a textař Jakub Koenig, který po odložení masky projektu Kitchen i kapely Zvíře jménem Podzim vystupuje pouze sám za sebe. Svou tvorbu posunul dál, k odvážnější, syrovější a barevnější poloze, zatímco jeho debut Hvězdy vznikal pod producentským vedením Petra Ostrouchova, u Astronautů se Koenig rozhodl pro spolupráci s 8Kidem. Základy skladeb vznikaly jako demosnímky v Jakubově ateliéru, kde jsme se také potkali, abychom natočili rozhovor. Hezký a inspirativní poslech přeje Anna Janošková. Možná jenom čistě pro takový vizuální dojem, jak bys popsal tento svůj prostor, tento svůj ateliér posluchačům?
1: Teďka jsme v takové centrální místnosti. Ten ateliér není úplně velký, ale je to s ním jako s fraktálama, že čím blíž se díváte na jednotlivý kousky, tím díl tam můžete ulpívat, protože jsou všude různý obrázky, nápisy, šipky, které vás odkazují někam jinam, svítící poličky, poličky plný knížek, sešitů a tak. Takže jsme v takové celkem malé místnosti, kde je spousta obrazů, ze stropu visí různý vlaštovky, různý starý vstupový karty na koncerty, které jsou důležitý už jenom pro nás. Hodně obrazů k té nový desce, ale i v obrazy od mých dvou dcer. Je tady spousta barviček, je tady můj úplně zaneřáděný stůl a moc hezky uklizený stůl mý ženy Marušky a je tady čerstvě vonící káva z kávovaru. Je to tady vlastně moc hezký a takový útulný a je to tady trochu zakouřený, protože jsem to trochu přehnal s vonou tyčinkou, než tady přišla Anna se sem podívat.
0: Ale voní to tady, takže mě to vlastně vůbec nevadí, je to super. Když jsi u těch barviček, je tu hodně modré, máš jako rád modrou?
1: Mám modrou moc rád. Dlouho mi to přišlo takový stereotypní, že ta modrá je taková tak chlapecká, klukovská barva, ale pak jsem zároveň si uvědomil, že to má i další konotace, kterými blízký jsou, a to je nějaká voda a nějaká hloubka. A je to taky barva vesmíru a ten vesmír pro mě vlastně je taky nějakým způsobem hodně důležitý. Takže ta modrá se vlastně začíná procpávat na všechny ty obrazy, ale většinou mají nějaký červený nebo oranžový jádro nebo nějaký prvek, nebo často mají takový kus.
0: Když už si u toho vesmíru, tak se právě dostáváme k té desce. Ta se jmenuje Astronauti. Je potřeba taky říct, že tvoje první deska pod svým sólovým tvořením jako Jakub Koenig, tak se jmenuje Hvězdy. Co tě k tomu vesmíru tak silně táhne nebo pojí?
1: Vlastně přesně to, že jsme součástí vesmíru, což je takový zajímavý fakt, který si denně neuvědomujeme, tak mě nedávno praštil takovou silnou silou a uvědomil jsem si, jak je to vlastně vzácný, jak výjimečný je, že ten náš život existuje v tom úplně obrovitánským, nezbadatelným, nekonečným, chladným vesmíru, který se o nás jakoby zdánlivě nějak nezajímá a přesto tady už takovou spoustu let plujem a nějak si tady jako hospodaříme. No a tato perspektiva toho, že vlastně jsme tady všichni na jedné lodi a že ten čas, který tady máme vyměřený, bychom mohli ideálně napřít k tomu, abychom to, co dokážeme, udělali krásným a harmonickým, tak to by mohlo být to, co bychom tady mohli dělat. A to mi ten vesmír, nebo ta metafora toho vesmíru připomíná.

hřbit a v něm jsme my všichni, včetně kočky. V našem parádním pokoji je konec léta 2024 a křišťál mezi oknama sluneční spektrum rozkládá na maličký duhy.

vlastně všichni. Jsme tuláci vesmírem, na zádech nesený, pomalu dýchajícím hvězdoletem.

0: Zajímá mě, jestli jsi chtěl být někdy astronautem, nebo kdybys měl tu možnost, jestli bys si to chtěl vyzkoušet.
1: To jsou dvě hodně jiné otázky. Chtěl jsem být astronautem, moc jsem chtěl být astronautem, moc se mi ta myšlenka líbila. Byla to jedna z těch fází toho dospívání, kdy jsem si uvědomil, že bych asi musel napřít všechno svoji energii úplně jiným směrem, abych se astronautem stal. A zároveň teď jako dospělý člověk, který zjistil právě, že se třeba obává lítání v dopravních letadlech, že mi to není příjemný, tak představa, že sedím na sudu střelního prachu, zavřený s bandou chlapů a žen, který se stejně jako já všichni modlej, aby všechno dobře dopadlo, v takový malý kabince přijde mi to příšerná představa a vlastně i to trochu se bojím, že bych ve chvíli, kdybych ztratil to spojení s tou mateřskou planetou, začal vlastně panikařit, což si myslím, že by v tom vesmírním prostoru mohly být vlastně strašně nepříjemný a že bych si hnedka určitě znepřátelil velkou část té posádky, když bych tam začal strašně poletovat a vykřikovat, že to přece musí spadnout, nebo že to je hrozný, nebo že chci zpátky a tak. Takže chtěl bych být astronautem vlastně nějakým způsobem pořád, ale musím říct, že ta současná jako realita těch vesmírných letů mě pořád spíš jako odrazuje a počkám si, až to bude nějaký víc jako ježdění tramvají, nebo až to, protože věřím, že pokud to bude všechno dobrým směrem, takže tam ještě za mýho života doputujem.
0: Deska Astronauti vyšla tedy před pár dny. Vlastně navazuje, jak jsi sám řekl, na desku Hvězdy. Já jsem si schválně poslouchala rozhovor, který o albu Hvězdy s tebou vedl Martin Kišperský a tam si říkal, že se tak postupně osměluješ a vlastně nacházíš tu svoji polohu. Tak jak se to vyvinulo od toho alba Hvězdy? Jak je to u těch astronautů? Pořád se tak osměluješ v té soulové tvorbě nebo jak je to teď?
1: Mně přijde, že s deskou Astronauti jsem tak nějak trošku skočil, trošku spadnul do studené vody, že jsem se do toho pustil víc sám, že jsem si představoval, že se na začátku jako obklopím stejným týmem a že budeme pokračovat v té práci tak, jak byla. A vlastně až ve chvíli, kdy se ukázalo, že z nějakých technických a časových důvodů to úplně není možné udělat s Petrem Ostrouchovem, jako to vydat a ani, že to nebude moc produkovat a že to teda budeme s Itkydem dělat sami, tak v tu chvíli to pro mě bylo takový strašně nekomfortní, protože jsem narazil na svoji odvěkou potřebu hledat nějaký silný vzory a těma se zaštiťovat a teď najednou jsem se cítil strašně nahatej, strašně nejistý v tom, jestli ten materiál, teda když ho budu níst jenom sám o sobě, tady s tím mým blízkým souputníkem, tak jestli to jako obstojí. A došlo mi, že je to krok, který možná už jsem mohl a třeba i měl udělat dávno, že už mám i věk, i zkušenosti na to využít to, co jsem se naučil a tím, že jsem překonal to vystoupení z komfortní zóny a pustil se do toho i přesto, že jsem chvilku tak jako zmatkoval, tak pro mě osobně měl ohromný přínos, který cítím jako velmi posilující.
0: V tiskové zprávě vlastně ty jsi říkal, že jste víc experimentovali, že tě vlastně 8Kit nechal víc experimentovat, bylo to víc takové prostě neurvalé, takové pořád divočejší. Jak se to v tom studiu projevovalo?
1: Já mám právě hodně technický přístup k tomu nahrávání. Často se stává, že když chci Ondrovi něco vysvětlit, takže popisuju nějaký jako barevný tóny nebo nějaký jako příběhy, který vyjadřují, co se v tom zvuku děje, nějaký situace, který by mu to mohly pomoct vysvětlit. Nebo říkám, hele, tadyhle v té píšnice Panenky, tak ten hlavní hrdina je v nějakém klubu, kde si pravděpodobně vzal nějaký špatný drogy a teď je mu strašně špatně, rozpadá se mu úplně celý svět a vůbec neví, co si děje. A přišlo by mi fajn to podpořit i ve zvuku. A dřív mi přišlo, že jsme se celkem jako jsme se vždycky soustředili na to, aby se ta deska dotáhla, aby se napřed udělali ty jako hlavní věci a na tyhle ty drobnosti nebo libůstky většinou jako nebyl čas, protože to chce nějaký prostor a mít možnost to vyzkoušet a pak to třeba i vrátit. A tenhle ten časový luxus, vzhledem k tomu, že jsme to dělali po kouskách, vlastně nám umožnil si tyhle ty postupy nebo tyhle ty vlastně nějaký undergroundový nebo možná alternativní postupy tvorby testovat, hrát si u toho a překvapilo mě, že 8Kid, který je jinak spíš právě minimalistický a hodně to tak hlídá, takže se tentokrát pouštěl i do mých obrazově vylíčených momentů. A bylo to vlastně strašně hezký hrát si i s těmahle náladotvornýma a obrazotvornýma prvkama.

Zase mě vítá kouzelný svět, pomalu vcházím do dveří. Zadržím dech a zkusím porozumět tomu, na co tak úplně nevěřím. Začíná další z mých přeletů nad důvěrně známou krajinou. A s každým nádechem se ponořím.

0: Teď budu zase citovat. Motivem alba je hledání radosti a vděku i v momentech, kdy chybí. To zní hodně terapeuticky. O co se vlastně dělíš?
1: No, vypozoroval jsem, že u mě je to primárně tak, že ta tvorba se děje ve chvíli, kdy ty věci vymýšlím a že je to nějaký dialog, který vedu sám se sebou. Naučil jsem se, že tím způsobem se mi daří si srovnat věci, na které intelektuálně třeba nemám, nebo věci, se kterými asi nevím rady, nebo si nějakým způsobem uchovat zážitek nebo emoci z nějakého okamžiku, který je pro mě důležitý, třeba ve velmi pozitivním smyslu slova. A ta vnitřní potřeba takhle nakládat s těma vnějšíma podnětama, nějak si jako obalit, nějak si je přetvořit, přeskládat a udělat si z nich něco hezkého, písničku nebo obraz nebo nějakou poznámku, kterou pak přemaluju nebo s který pak udělám kus textu, to je vlastně něco, co mě osobně primárně přináší velký klid na fyzický i psychický úrovni. A věřím, že ve chvíli, kdy člověk pracuje tímhle způsobem, takže ta jeho práce může primárně oslovovat lidi, kteří se nacházejí na nějakých podobných drahách, třeba životních, nebo v nějakých podobných jako bublinách možná, nebo přemýšlejí podobným způsobem, nebo se jim stalo něco podobného. A že ty myšlenky, kterýma se zabývám já, nejsou ojedinělý a že často to, že se potkám s něčím, čím se sám zabývám v písničce nebo v knížce a tak mi přináší pocit toho, že jako nejsem sám na světě a že to někdo zná, že někdo prožil to, co prožívám já a nějakým způsobem si s tím jako buď věděl rady, nebo tady zpívá písničku o tom, že si s tím rady neví a já se s tím můžu identifikovat. A takže myslím, že napřed je to primární pro toho tvůrce vlastně, nebo přijde mi tak, že to vyjádření a sekundárně, že pak to oslovuje lidi a tam už to hodně nechávám a spíš koukám a všiml jsem si, že přicházejí na koncert lidi, kteří kromě toho, že si přijdou zaspívat písničky, tak mluví o tom, že si přijdou pro nějaký kus jako uvolnění nebo pro nějaký kus jako radosti. Často mi někdo říká, kolikrát plakal během toho koncertu a já vlastně tenhle ten druh jako uvolnění nějakého napětí, který si nesem, aniž bychom si to uvědomovali, si pamatuju z těch silných koncertů, který zažívám, z těch důležitých koncertů, který pro mě, jako který mě oslovili nějak. A čím více hudbě věnuju, tím mi přijde, že tohleto jako propojující a nějaká jako duchovní síla toho, co se děje při poslechu, při tvorbě hudby, při společném jako sdílení té hudby, že je mnohem mocnější, než jsme si zvykli vnímat a že vlastně ta hudba a ten zvuk je podle mýho vlastně spíš v nějaký kategorii léčení nebo duchovní práce nebo mezilidský potkávání, nebo jako možná třeba jako modlitba, spíš než zábava nebo uvolnění, jakkoliv to obsahuje taky a jakkoliv jsem v tom třeba jako v pubertě hledal primárně tu možnost se jako vyřádit a projevit právě nějakou emoci, ale tak myslím, že je to vlastně strašně důležitý a to je to, že to je pro mě důležité a to, že vidím, že to něco dělá, že to něco přináší i pro lidi, kteří na ty koncerty chodí, tak je pro mě zdroj nějakého studia do budoucna asi, že přijde mi to důležité, ale zatím třeba úplně přesně nevím, jak to s tím je.
0: To je zajímavé, že to říkáš, protože já když jsem si tu desku právě dneska ráno poslouchala, tak jsem si vlastně říkala, že je v ní vlastně strašně moc světla, i když je tam i hodně vlastně toho temna nebo různých jakoby takových jako těžkých témat, ale že tam jako vždycky je to světlo, nebo já jsem ho tam cítila. A pak jsem si říkala, že vlastně jako já, kdybych možná nezačala jako ve velmi brzkém věku jako poslouchat tenhle typ hudby, tak možná bych byla úplně někde jinde, možná bych spíše jako byla v tom temnu, ale že tím, že jako i třeba v tomhle albu

že to je, jako, že to má smysl, že to je jeden z těch dvou, vlastně dalo by se říct, základních přístupů k tomu světu a že je stejně relevantní, přestože občas vypadá mnohem bezbranější než ten druhý přístup, dejme tomu. A myslím si, že tím, že sdílíme ty písničky, že sdílíme ty emoce, které jsou v nich skryté a že potkáváme na těch koncertech, který aniž by, lidi, kteří aniž by to vyslovili, tak to myslej stejně je prostě strašně důležitá a podstatná věc, kterou nám to umění dává. A že to taky umožňuje lidem na těch koncertech prožít prostě to, že jsou v pořádku, že jsou lidský bytosti, který tady mají svoje místo a že jsou minimálně v tuhle chvíli obklopení spoustou jiných lidských bytostí, který to vnímají, když ne stejně, tak velmi podobně.

potřebuju jenom kopat kolem sebe. Říkám si mladý.

chápat kolem sebe. Říkám si, mladej pane, to není moc dospělý. Napsal jsem si do poznámek, když mi bylo 20. A platí to pořád i v 47. Zatím jsem se prokopal hluboko do tmy k tomu malýmu klukovi, co se krčí pod schody. Pevně ho obejmu a pak mu zašeptám,

0: Mě možná zajímá, co tobě vlastně pomáhá hledat to světlo.
1: Nerada to jako já interpretuju, ale je tam třeba, nachází se tam i téma šikany, nachází se tam téma, že žijeme jako ve velmi nelehké době, tak co tobě pomáhá nacházet to světlo?
2: Já jsem vlastně docela dlouho viděl primárně ty temné stránky a myslím si, že třeba zrovna ten projekt Kitchen pro mě byl hodně důležitý v tom, že mi pomohl reflektovat právě to, že ty stránky vidím a že mě nějakým způsobem ovlivňují. A myslím si, že několik zážitků, který sebou nese můj dlouhodobý zájem o holotropní dechání, majatrý dechání a tenhle způsob práce ve změním stavu vědomí, tak tyhle ty silné zážitky, které mě nějakým způsobem proměnily, stejně jako narození mých dvou dcer, stejně jako to, že jsem po mnoha a mnoha letech hledání cesty zjistil, že ten, kdo mě může povolit být umělcem, jsem já a povolil jsem si to a pustil jsem se do toho, tak všechny tyhle jako velké změny a velké věci, které se v mém životě udály, jakkoliv jsem na to světlo nevěřil, tak mě dávají velkou naději. A že si myslím, že i to, kolik času jsem strávil v té temnotě a nějak tím autentickým průzkumem jejich jako svodů a krás, tak může dodávat nějakou váhu tomu, že se teďka pohybuju a mířím k tomu světlu a že mu přidávám nějakou jako váhu a důležitost, protože samozřejmě v něčem je ta jako otevřená rozervanost velmi jako přitažlivá a já tu jako tendenci pořád taky mám, ale zároveň jsem v tuhle chvíli ve svém životě natolik naplněný vděčností za to, že ho můžu takhle žít, takhle jako žiju s těma dětma, se ženou, že můžu se věnovat té hudbě, že žijem na tomhle místě, kde žijem. To je tolik krásy, kterou navíc mám to ohromné štěstí, že si dokážu uvědomit většinou na té denní bázi. To je takovýho zdroje vděku, že mě to světlo vlastně obklopuje, spíš bych řekl. A já bych rád nějakým způsobem to, že jsem našel ve svém životě jako velkou naději a smysl v tom, tak bych vlastně nějakým způsobem se rád o to podělil a tím, že jsem se tomu psaní textu a malování a tak věnoval od malička, tak mám pocit, že se mi povedlo jako konečně tak jako doladit a doostřit ty svoje nástroje, abych se do toho mohl pustit s jistotou, že si můžu, že můžu stát za těma věcma, co zpívám, že jsem jako otevřený a že jsem se naučil dostatek, abych prostě se do toho mohl pustit.

0: My už se bohužel blížíme ke konci a tak mě zajímá, jakou roli v tom celém procesu hrají právě ty koncerty, to setkání se právě s těmi lidmi, kteří na to nějak reagují.
1: Ty koncerty je jedna z těch mnoha oblíbených částí toho být umělcem a hudebníkem. Musím říct, že to, že mám opravdu strašně rád to skládání písniček do telefonu. Mám strašně rád to čekání, až přijde ten správný verš. Mám moc rád to zkoušení s kapelou, ty první, jako když to poprvé hrajeme. Ale koncerty, to je prostě ještě jiná věc, protože ty lidi, se kterými hraju, hraju strašně dlouho s nima a jsme na sebe moc hezky napojení, takže hrát s nima, to je trošku jako když si s kámošema, co s nima leta hrajete volejbal, jdete jen tak pinknout. Každý už ví, co tak jako může čekat od toho druhého a zároveň je tam spousta momentů pro překvapení. Ale většinou nejde o to se přizabít tím míčem, ale jde si to jako, jde o to si to užít. A nám se teďka, tak jak je ta kapela sehraná, hodně daří si to užívat, takže často se dostaneme do situace, že prostě hrajeme a koukáme na sebe navzájem a usmíváme se jak troubové, protože je to prostě nádherný a my jsme zrovna u toho a zrovna teď to děláme. Takže to je jako jeden z těch opravdu největších vrcholů toho, co může ta hudba pro mě nabídnout, a i když je to nevyspytatelný, i když se to jako může nepovíst z tolika různých důvodů a tak, a je to vlastně celý tak trochu jako ve vzduchu a lidi nemusí přijít a tohle se nemusí povíst a tohle, tak pořád je to takový krásný zážitek, na který se z celého toho procesu těším hodně. A musím teda říct, já jsem to už jako zmiňoval, že už jsme ten jeden koncert s tím novým programem měli, ale že to byl tak zvláštně intenzivní zážitek, jaký jsem za těch třeba 30 let, co hraju nový program k nový desce, vlastně nezažil. Že to opravdu teď zaklapává něco velkého, takže bych moc rád pozval posluchače, jak teda 24. října 2025 do Akropole a 27. října toho samého roku do brněnského kabinetu Můz, ale i na všechny další koncerty, na festivaly, na prostě klubové koncerty, případně si nás pozvěte, zkuste si poslechnout tu desku, pokud se vám bude líbit. Myslím, že pokud se vám bude líbit, tak koncert vás nadchne a moc se těším, že se tam potkáme. To by bylo bezvadné, kdybyste dorazili.
0: Říká a zve Jakub Koenig, s ním jsme se bavili o albu Astronauti, které právě vyšlo a které si můžete poslechnout na různých platformách, a já ti moc děkuju, že jsme se o něm mohli povídat.
1: Taky moc děkuju a přeju posluchačům krásné dny.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

Je 18 hodin 45 minut a já dnes výjimečně vítám děti u večerního zíváčku trochu v předstihu. Od 19 hodin totiž přenášíme mši svatou z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Mši k zahájení akademického školního roku pořádá Vysokoškolské katolické hnutí v Brně. Celebrovat bude biskup Pavel Konzbul.

Ahoj, holky a kluci. Lucinka, o které čteme knížku, bude dnes spolu se svou sestřičkou Barborkou slavit narozeniny. Jistě dostanou něco pěkného, ale o největší překvapení se nečekaně postará babička.

0: Pravdové jaro, kdy už kvete docela všechno a čerstvě vylíhnutí motýly si suší křídla na hřejivém slunci, začíná narozeninami. Barborka s Lucií je slaví společně. Obě se narodily v dubnu, jako většina holátek, co se právě o tomto čase proklubávají ze skořápek. Jedna před šesti, druhá před devíti roky. Slaví se vždycky v sobotu nebo v neděli, aby bylo na všechno dost času. Na stole svítí 15 svíčkami dva malé ořechové dortíky, každoroční dárek od babičky. A k tomu přidává babička pokaždé něco pleteného, kalhoty, svetřík nebo sukni. Dnes však tento dárek chybí. Děti rozbalily už všechny balíčky, našly v nich knížky, plyšového tygra pro Barborku, náramkové hodinky pro Lucii, dva balíčky žvíkaček a každá nové jarní střevíce. A ještě síťovou houpačku na léto na chalupu. Ale od babičky nic. Byla tu dneska s nimi nahoře, dala si tu námahu a za pomoci tatínka vylezla do schodů. Zatímco se vnučky zabývají dárky, ona sedí v křesílku, usrkuje kávu se šlehačkou a tváří se nenápadně.
1: Můj dárek pro vás dvě už je, doufám, na cestě.
0: Povídá, když jí Barborka celá rozzářená přinese tygra, ať si zkusí pohladit, jak je heboučký.
1: Snad jste holkám ještě něco nekupovala, babičko. Copak ty dobré dortíky jsou málo?
0: Povídá maminka.
2: O, dorty se snědí, to není žádný dar. Ten teprve přijde.
0: Lucie byla plně zaujatá hodinkami. Seděla tátovi na klíně a učila se, jak je natahovat a posunovat ručičky. A tu zadrnčel dole zvonek.
2: Běž tam ty, Michale. Jestli je to paní Sedláková s tím darem, je už s ní všechno vyřízeno. Jenom se vyptej, co a jak, a že jí pěkně děkuju za ochotu.
0: Praví babička. Děti se hrnuli dolů společně s tatínkem. Nemohli vydržet zvědavostí. Byla to skutečně paní Sedláková, dávná babičina známá, která za ní občas chodívala na besedu. Tentokrát však přijela autem, ne tramvají jako obyčejně, a řidič, který ji přivezl, jí právě podával z auta obrovskou tašku.
1: Tak tady jsme vám přivezli to narozeninové překvapení,
0: povídá stará paní. Otevřela kabelu, vytáhne z ní bílé, černě tečkované štěně a podává je omámenému tatínkovi.
1: Jo, a maso mu dávejte vařené a zpočátku jen libové, mleté. Kromě toho vajíčka, mléko, sýr, ovesné vločky. Zatím žere třikrát denně, až vyroste, stačí jednou. Dokud je malý, nesmí se tahat za nožičky, nemá ještě zpevněné klouby. No já už musím jet, přivezl mě syn a spěchá. No a pozdravujte babičku, děvčata, a ať vám pejsek pěkně prospívá.
0: Stará paní už sedí v autě, ale ještě mává z okénka nějakým papírem a volá.
1: Jo, a tady je zápis o jeho narození. Průkaz původu dostanete nejdřív za půl roku.
0: Řidič nastartoval, zamával, auto zmizelo. A pejsek zůstal. Když ho děti celé rozpálené donesly spolu s tátou nahoru do pokoje, všichni, až pošokovanou maminku, které se rozčílením chvěly ruce, se zhlukli kolem té hebounké, pohyblivé, důvěřivé hromádky života. Jen babička zůstala v křesílku a spokojeně se usmívala.
2: Tak holky, konečně máte, co jste chtěli. Je to tak?
0: Lucie s Barborkou nechali pejska a vzali ji kolem krku. Přitiskli horké tváře na její svraštělou. Ať už si teď babička jak chce nadává a hudruje na ten zvěřinec v domě, stejně zůstane nejkouzelnější ze všech babiček na světě.

Pejsek je Lucinčin splněný sen a navíc jí ho splnila věčně nabručená babička. Tak tomu říkám skoro zázrak. Zítra pejsek dostane jméno a začne mu štěněcí výchova. Z knížky Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. A už vám posílám dnešní písničky Aligátor a Judita.

vládce jedné hodně mocné země vydal kdysi rozkaz vojsko ke mně. Vyhladit bych rychle mimo jiné chtěl,

kameny, bez vody a bez nezbytných svobod. Izraelcům začíná téct do bod, už chtějí hodit flintu do žita.

kratší. Holofernes o hlavu je kratší. Nikdo už jim žádnou šanci nedává. Utíkají zpátky.

Po písničce Ostatečné Juditě se teď pojďme společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý pane, ukládám se pomalu ke spánku a vím, že je spousta lidí, kteří bdí, pracují, učí se nebo mají nějaké starosti, pro které nemohou usnout. Moc tě prosím, ochraňuj je, aby měli dost síly zvládat všechno, kvůli čemu nemohou jít spát. A ochraňuj také všechny spící. Amen. Tak milé děti, dávejte na sebe pozor, přeju vám dobrou noc a sladké sny.

0: Nyní už přenášíme avizovanou mši svatou s laskavým svolením televize Noé.
1: Obrazovky přidáte i vy. Každý ze svého domova nebo z místa, kde se právě nacházíte. A možná i z úplně jiné generace. Ať je tento čas pro nás všechny vlídným obětím v tomto úterním dni.

Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Pokoj vám. Vážená akademická obci, milí diváci TV Nové, stojíme na začátku akademického roku. Kdo se chce učit v akademickém roce, tak je to jako jízda na kole. Neustále se člověk musí pohybovat vpřed. To, co nám brání, je často naše lenost, naše hříchy, naše selhání. Tak nejprve ve chvilce ticha odevzdejme tyto naše neřesti, hříchy a viny Božímu milosrdenství. Litujme svých vin. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, tvůj syn slíbil učedníkům, že jim pošle utěšitele, ducha pravdy, který z tebe vychází. Prosíme tě, sešli i nám svého svatého ducha, ať osvítí naši mysl a uvede nás do celé pravdy. Skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Sestry a bratři, slyšeli jste přece, jak jsem se kdysi choval, když jsem byl ještě Židem. Pronásledoval jsem Boží církev, že to přesahovalo všechny meze, a snažil jsem se jí zničit. V horlivosti pro židovství jsem ve svém národě předstihoval mnoho svých vrstevníků, protože jsem byl daleko více než oni zaujat zvyklostmi po předcích. Bůh si mě však už v lůně mé matky vybral a svou milostí povolal a rozhodl, že mi zjeví svého syna, abych o něm kázal radostnou zvěst pohanům. Neradil jsem se hned s lidmi, ani jsem nešel nahoru do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoli přede mnou. Odešel jsem do Arábie a pak se znova vrátil do Damašku. Za 3 roky potom jsem se odebral do Jeruzaléma, abych z vlastní zkušenosti poznal Petra a pobyl jsem u něho 15 dní. Z ostatních apoštolů jsem viděl však jen Jakuba, bratra páni. Dovolávám se Boha za svědka, že nelžu, co vám tady píšu. Pak jsem šel do krajin syrských a kilikijských. Křesťanským obcím v Judsku jsem však zůstal osobně neznám. Pouze slýchali, ten, který nás kdysi pronásledoval, teď sám hlásá tu víru, kterou dříve ničil. A chválili kvůli mně Boha. Slyšeli jsme slovo Boží.

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samou. Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marta, Marta, děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.

Milí přátelé, když je takzvané Veni Sancte na začátku akademického roku, tak se nám vybaví Duch Svatý, který nám má pomáhat ve studiu. Ono je to ale složitější. Duch Svatý je někdo, s kým máme navázat vztah a kdo chce v našem životě něco změnit. Je jakousi porodní bábou, která chce pomoci k novému životu. Je rozžhaveným uhlíkem v kadidelnici, bez kterého by nebyla žádná vůně. Na jeho adresu bych chtěl říci jen tři poznámky. Za prvé, Duch Svatý je lékem pro sklerotiky, což je dobrá zpráva. Protože skleróza je nemoc inteligentů, protože hlupák nemá co zapomenout. Ježíš řekl apoštolům, Duch Svatý vám připomene všechno, co jsem vám řekl. A tak apoštolové po Ježíšově na nebe vstoupení pilně kázali a říkali, my jsme svědky toho všeho. Za druhé, Duch Svatý překonává náš strach. Strach je často iracionální pocit. Uveďme si příklad. Klaustrofobie je strach z uzavřených prostor. Kdo jim trpí, tak se třeba bojí jít do hospody, aby nebylo náhodou zavřeno. Ježíš řekl, ať se vaše srdce nezalekne, nebojte se. To se snadno řekne, neboj se. Ale Ježíš to neříká jen tak. On také skutečně dělá něco proti našemu strachu. Posílá nám utěšitele, Ducha Svatého. Jeho řecké označení paraklétos znamená také pomocník, nebo chcete-li ochotný přítel. A do třetice nám Duch Svatý věnuje a dává společenství. Duch Svatý nám nemá pomáhat, abychom se obešli bez ostatních, protože to si bere na starost ďábel. Duch Svatý nám má naopak pomáhat, abychom se bez těch druhých neobešli. V takovém společenství hraje obrazně důležitou roli i Lazarovy sestry Martička a Maruška, o kterých jsme slyšeli v dnešním evangeliu. Tyto sestry nestojí proti sobě, jak by se mohlo zdát. Proč bychom měli stavět proti sobě lidi, kteří milovali jak jeden druhého, tak i Boha? Každý má totiž k Bohu svoji vlastní cestu. Jeden skrze aktivní nasazení v práci či studiu, jiný skrze naslouchání a v klidné pozici. Nenáhodou se o studentech říká, vysokoškoláci tvrdě stojí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 2 týdny v roce. Marta a Marie nejsou buď a nebo. Jsou v nás obě a i v nadcházejícím školním roce. Jde o to, aby obě dostali prostor. Aby toho dobrého, co zůstane díky rovnováze Marty a Marie v nás, bylo co nejvíce, to vám přeji pro nadcházející akademický rok. Pak totiž bude platit, že vůbec to nejtěžší na vysoké škole budou dveře do školní budovy.

0: Bratři a sestry, pokorně vzývejme Ježíše Krista, který vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově.
1: Prosme za papeže Lva, naše biskupy, kněze a všechny, kdo se starají o studentská společenství, aby uměli naslouchat Duchu Svatému a vést nás k živé víře.
2: Prosíme tě, nás.
3: Prosme za všechny studenty, učitele a zaměstnance univerzit, aby hledali pravdu s pokorou, rozvíjeli své dary a nebáli se svědčit o víře v akademickém prostředí.
2: Prosíme tě, nás.
1: Prosme za naše společenství, aby bylo místem přijetí víry a přátelství, abychom tu rostli v lásce k Bohu i k lidem kolem nás.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
3: Prosme, abychom dokázali zvládat zkoušky, stres a nejistoty, které přináší studium i osobní život, abychom v každé chvíli pamatovali, že Bůh je s námi.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.

0: a pamatovali, že i jejich povolání je službou druhým.
1: Prosme i za ty, kteří už dokončili svou pozemskou cestu, aby směli spočinout v Božím pokoji.
0: Prosme, abychom si vážili daru svobodně se setkávat, využívali jej a nedopustili, aby nám byl odnět.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za naši víru a pokoru, abychom v nich byli pevní i v nesnázích a těžkostech a abychom nezapomínali, že nic z toho, co máme, není samozřejmost.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
3: Pane, kež víra ve tvé vzkříšení pronikne celý náš život a je naší neustálou silou a radostí, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Shlédni, Bože, na dary, které s upřímnou udaností klademe na tvůj oltář a posiluj v nás ducha pravé zbožnosti, ať věrně kráčíme cestou, která vede k tobě, a naše víra, ať dodává vnitřní hodnotu tomu, co ti ve spojení s těmito dary pokorně přinášíme skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, neboť tvůj svatý duch v dějinách stále působí a vede nás, abychom naplňovali jejich smysl. Podivuhodně řídí tvou církev a nikdy ji neopouští. Znovu a znovu si ji podmaňuje, abychom se ani v soužení, ani v radosti od svého Pána Ježíše Krista nikdy neodloučili, ale abychom ti skrze něho ustavičně děkovali. A proto tě společně chválíme a se všemi nebeskými zástupy voláme.

Pravdě jsi svatý, Bože, a právem ti chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěc svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Tajemství víry, tvou
1: smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
0: Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu, přinášíme ti, Bože, toto díkůvzdání, tuto oběť živou a svatou. Shlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem pánu.
2: Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější panou a bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Petrem a Pavlem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky.
3: Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Pavla, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid.
4: Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlnými syny, abychom všichni byli jedno v tobě.
5: Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splni naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
6: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
0: Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky.
6: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
7: Amen.
6: Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje. Pokoj.

0: Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.
1: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni slovo a má duše bude uzdravena.
2: Bezlepkové svaté přijímání se bude podávat v kapli zvěstování Páně po mé levé ruce.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat. Ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla. Toužím po tobě a protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

0: Modleme se. Bože, ty nás už v tomto životě živíš svátostným pokrmem pro život věčný. Vlej nám hluboko do srdce milost svého svatého ducha a dej, ať v nás té dvary přinášejí trvalý užitek skrze Krista, našeho pána. Můžeme se posadit.
1: Vážený otče Konzbule, kněží, koncelebranti, akademičtí pracovníci, hosté, rado VKH, posluchači Rádia Proglas, diváci televize Noe a především vy, milí studenti, sešli jsme se tu dnes, abychom společně slavili Eucharistii, což je ten nejlepší způsob vykročení do nového semestru. Chtěla bych v první řadě poděkovat našemu otci biskupovi Pavlovi za povzbudivá slova. Povzbudivá v tom, že studujeme 2 týdny v semestru, což znamená, že máte dostatek času chodit na VKH akce v průběhu. A přijměte od nás malý dárek.

Zároveň bych na tomto místě chtěla oficiálně přivítat otce Jiřího Hebrona, který je naším novým studentským kaplanem. Už teď se těšíme na jeho službu ve VKH, všechny homilie a i díky za jeho zdravý životní styl, který nám studentům může být mnohdy inspirací. Těšit se můžeme na pravidelné běhání s naším novým kaplanem. A díky patří i všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy této mše přes koncelebranty, ministranty, zvukaře, scholu a dobrovolníky. Moc díky všem. Jak se říká,

Jak se říká, bez božího požehnání marné lidské namáhání, a toto přísloví platí i u studia, proto vás zveme na pravidelné studentské mše svaté, které probíhají každé v pondělí v 19 hodin v jezuitském kostele. Dnešní mše byla obětována ze zeslání Ducha Svatého, příští týden v pondělí bude mše za misijní díla a poté budou mše za jednotlivé fakulty. Když bude mše sloužena za vaši fakultu, jste srdečně zváni k tomu, abyste se zapsali do tabulky na služby při mši, čtení, nesení daru a podobně. Každý týden probíhají i středeční mše ráno v 7.30, po kterých následuje snídaně na studentském centru. Čekají nás přednášky se zajímavými hosty, které budou následovat po studentské mši. První host je otec Lukáš Janoušek a téma bude ještě upřesněno. Chystáme pro vás dvě duchovní obnovy, adventní i postní. A v případě dostatečného počtu zájemců bychom rádi zopakovali loňský pobyt v klášteře. Zároveň jste srdečně zváni na úterní studentské mše v 19 hodin v kostele svaté Máří Magdalény. Přijďte zakusit atmosféru mše svaté v této jedinečné církevní skoro zřícenině v samotném centru Brna. Od středy 7.10. bude již SC otevřeno, to je od zítřka, v běžném pravidelném provozu otevírací době pondělí až čtvrtek. Kdo neví, kde studentské centru je, tak po mši budou skupinky a jedna skupinka půjde i na studentské centrum, takže prváky a všechny, kdo neví, kde je studentské centru, tak zveme, aby se k nám přidali a všem ukážeme. V jezuitském kostele v aule Martina Středy se od 1.10. konají ve čtvrtky od 7 hodin kurzy Alfa. Stále je možno se připojit a kurzy jsou pro hledající nebo nepraktikující pokřtěné. Zítra, tedy 7. října, proběhnou na studentském centru od 18.30 deskovky s Vaškem, takzvané Vaškovky. Zapište se prosím přes formulář dostupný na stránkách nebo Facebooku. Zájemci o křest, první svaté přijímání či biřmování nebo kdokoliv jiný se stále mohou hlásit do kurzu základů křesťanské víry. Kurzy probíhají po celý akademický rok v pondělky a úterky vždy od 17.30 na studentském centru. Kurz začíná 12.10. V pondělí 12.10. proběhne po studentském mši svaté v aule Martina Středy jarmark společenství. Ať už hledáte spolčo, v němž byste se mohli s ostatními bavit o duchovních věcech a společně růst ve víře, novou partu kamarádů či smysluplné vyplnění volného místa v rozvrhu, chcete se přidat do nějaké scholy, nebo ještě ani nevíte, co vlastně chcete, přijďte a uvidíte. Od 13.10. od 6 hodin bude na stéčku probíhat pravidelně každý týden lekce o divíne. Zveme vás také na společné večeře, které v tomto semestru budou probíhat v určená úterý od 19 hodin na studentském centru. Na první se můžete těšit už v úterý 13.10. Nebojte se přijít, je to skvělá příležitost poznat nové lidi. A pokud vás společné večeře zaujaly, připojte se prosím do skupiny společných večeří v naší WhatsAppové komunitě, ať víme, kolik toho navařit. Už se můžete přihlašovat na podzimní taneční, která budou probíhat ve středu od 14.10. od 7 hodin. Můžete se přihlásit v páru, nebo vám pomůžeme tanečního partnera najít, tak se toho nebojte. Zveme ke společnému sdílení, diskuzí a studiu textů sociální nauky církve, a to v rámci otevřeného a studijního diskuzního společenství TOFU. Nejbližší setkání proběhne ve středu 14.10. od 7 hodin. O víkendu 16. až 18. října se v Bedřichově u Blanska uskuteční víkendovka nejen pro prváky. Je to skvělá příležitost poznat nové lidi a zároveň se trochu víc dostat do světa VKH. A čeká nás spousta zábavy, společných aktivit a příležitost ke vzájemnému poznání, ale také prostor odpočinout si od každodenních starostí. Více informací a formuláře s přihláškami najdete na webu a po mši se můžete zeptat našich kluků v akci. Míši a Kuby taky budou mít skupinku. 22.10. se můžete těšit na Oktoberfest, který začne v 5 hodin na tradičním místě v zahradách pod Petrovem. Letošní ročník proběhne ve spolupráci s brněnským pivovarem. Těšit se můžete tedy nejen na několik druhů piva, alka i nealka, ale také na soutěže, jako je pub quiz nebo pivní štafeta. Zapojit se můžete i jako dobrovolníci, odměnou je vstup zdarma. Termíny velkých akcí nebudu vyjmenovávat, vidíte je na promítání.
ale na plátně, ale je to teda Oktoberfest, noční bojovka, církevní silvestr, koš svařáku a punčů a cukroví, to je nově zavedené, ples VKH Brno a Koždvín. Divadelní spolek Buřtguláš hledá nové členy. Schází se po pondělních studentských mších přibližně od 8 hodin v akční místnosti na SC. A chcete-li navštívit nějaké jejich představení, můžete přijít 28.10. na studentské centrum, kde bude probíhat maraton pohádek. Můžete se připojit i k jezuitské schole, která nacvičuje v aule Martina Středy od 17:30 před mší svatou. Po mši, ještě než se rozejdeme s jednotlivými radními do podniku, si můžete zakoupit náš krásný merch venku před katedrálou napravo. K dispozici budou ponožky, trička, skleničky, podtácky a klíčenky. Pokud jste paralyzováni množstvím informací a akcí a ztrácíte se, tak se připojte do naší WhatsApp komunity, kde se snažíme průběžně systematicky informovat o plánovaných akcích, abyste se v tom trošku zorientovali. Můžete si vybrat z různých vláken podle toho, která činnost VKH vás nejvíc zajímá. Sledovat nás můžete na Facebooku, Instagramu, to jsem říkala, no znáte to. A nově jsme se jako projekt pastorace vysokoškolské mládeže zapojili do projektu Donátor, velké rodiny malých dárců, kde můžete podpořit VKH dlouhodobým či krátkodobým příspěvkem. A ještě bychom vás chtěli vyzvat k tomu, abyste vyplnili přihlášku do VKH. Stanete se tak členy, můžete volit kandidáty do studentské rady na jaře, zároveň i vy sami můžete kandidovat a celkově tak pomůžete VKH ve fungování. A přihlášky najdete vzadu v katedrále z mé strany napravo na takovém průhledném stojanu. Moc díky, že jste mě vyslechli až sem.

0: Já taky zdravím všechny. Já jenom bych v rychlosti chtěl navázat na to, co říkala Monča, že po mši budete mít příležitost ještě k nějakému setkání s námi radními, tak jenom ať víte, kam se můžete jít podívat. Takže vlastně na SCčku budu já s Mončou, potom je možnost jít ze Scholou do oblasti, to je hospoda. Dále můžete jít na vínko s Maruškou, Ivčou a Aničkou. Kluci v akci, takže Míša a Kuba budou v baru na Šilingráku hrát kulečník a popíjet pivo. Potom tady jsou dvě možnosti na čaj, a to buď v dobré čajovně se Zuzkou a Aničkou, tam si můžete popovídat o vzdělávání a charitě, anebo pokud vás zajímá společenství, tak můžete jít do veselé čajovny s Pájou a Jasmínkou. Jestli byste si chtěli zahrát v divadle, tak můžete jít s Burtgulášem do Utopie. A ještě bych poprosil nějaké dobrovolníky, kteří by tady zůstali se Štěpánem na úklid katedrály. Potom nás hledejte prosím vzadu, venku u vchodu, kde budeme mít cedulky a jsem si jistý, že nás najdete. A prosím, nebojte se přijít, těšíme se na vás.
1: Ještě jedna dlouhodobá pozvánka na Světové dny mládeže. Je to akce, která je vždy velkým duchovním zážitkem, ale zároveň je to poznání jiné kultury, ale je to akce, která je vždycky fyzicky a psychicky náročná. My jsme se tam byli teďka podívat v září a je tam opravdu horko a vlhko, takže je to opravdu náročné někam vycestovat, ale přesto vás na toto setkání zvu. Mnozí jste už na nějakých setkáních Světových dnech byli. Jediné, co je nově, tak na dny v diecézi, které budou v diecézi Busan v Jižní Koreji, tak je potřeba se přihlašovat co nejdříve, protože mají omezenou kapacitu. Podrobnosti, je to do 18. listopadu a podrobnosti k tomu všemu najdete na webu světovednymládeže.cz. Takže se těším s vámi na viděnou v Jižní Koreji.

Tak já vám na závěr také přeji požehnaný akademický rok. Pán s vámi. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Bůh Otec světel osvítil učedníky Páně působením utěšitele Ducha Svatého, ať i vás zahrne dary svého ducha a naplní vás svým požehnáním. Ať oheň Ducha Svatého očistí vaše srdce a prozáří je jasem svého světla. Ať duch pravdy, který různé národy sjednocuje ve víře, dovede také vás cestou víry k plnému poznání Boha. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

0: Jsme společenství studentů působící v Brně. Naší základnou je jezuitský kostel na Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém se scházíme každé pondělí a středu na studentských mších. Pořádáme akce pro studenty od plesů po duchovní obnovy. Pokud by vás zajímalo více, můžete se podívat na náš web, Facebook a Instagram.
1: Staňte se součástí poroty Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Ohodnoťte ty nejlepší.
2: Mši svatou jsme přinášeli s laskavým svolením televize Noé.

0: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u Rudlu, to je pořadu z kuchyně Proglasu. U něj vás dnes zdraví Martin Holík
1: a Jaroslav Vojtěch, dobrý den.
0: Máme tady jako obvykle, začneme narozeninami a chceme tedy popřát kamarádům Proglasu, kteří mají kulaté nebo půlkulaté narozeniny, a to jednak v závěru minulého měsíce a také v začátku tohoto nového měsíce října. Tak Jarmila Opravilová z Přerova, Marcela Vehovská z Bolatic,
1: Vlasta Danielová z Králík, Monika Dorazilová z Veřovic,
0: Jan Procházka z Hluku, Anne-Marie Grigarčíková ze Štěpánkovic,
1: Milan Tisoň z Horní Datyně, Jaroslav Ševčík z Holešova.
0: Tak, vám blahopřejeme, vyprošujeme vám boží požehnání tady v tomto svatofrantiškovském roce. Včera jsme oslavili určitě svatý František v nebi své 800. narozeniny, ale ten svatofrantiškovský rok trvá až do posledního dne ledna 2027, takže stále se můžeme radovat z jeho blízkosti. No a teď následuje seznam dárců, kterým je 70 let a více, mají narozeniny, jak už jsem řekl, v závěru září a v začátku října, a darovali nám v loňském roce vyšší finanční obnos.
1: Je to Marie Pospíšilová-Kouklová z Brna, Božena Menšíková z Ostravy,
0: Jaroslava Adamová z Hulína, Eliška Valíčková z Hovězí,
1: Jiří Erman z Olomouce, Petr Hudaň z Brna,
0: Edita Stuchlíková z Brna, Ludmila Švecová z Hostinného,
1: František Pavlík z Ivančic, Marie Štěpaníková z Křtomilu.
0: Křtomilí. Jaromír Votava z Brna, František Kuchejda z Nebor,
1: Jarmila Píchová z Prahy 3, Ludvík Michlovský z Perné,
0: Marie Hrianová z Prahy Mezilesí, Marie Vávrová z Borů,
1: Marta Halvová z Hartmanic u Poličky, František Vymazal z Moutnice.
0: Tak vám všem mockrát děkujeme a zároveň také blahopřejeme k vašim narozeninám, a že některé jsou úžasné, vysoké, ale u mnohých jsou ještě takové, že jste plní sil. Děkujeme za to. No a to, co je hodně důležité, tak je, že v měsíci září nám přibyli noví přátelé do klubu přátel mezi podporovatele Proglasu, který, jak víme, je živ právě z těchto darů. Jsou to Jan Kajzler z Prahy Čakovic, Oliver Melicherčík z Levice,
1: Miroslav Ciboch z Prahy 5, Barbora Cihelková z Prahy 2,
0: Jana Tichá z Mohelnice, Kateřina Opatrná z Hněvotína, Aleš Potiorek ze Stříteže. Tady bych rád podotkl, že se těšíme zejména na podporovatele z nově pokrytých oblastí naším novým systémem digitálním. Tady máme my sami trošku dluh v tom, že jsme na letošek plánovali spoustu a spoustu výjezdů právě do nově pokrytých oblastí, kde se vlastně často neví, že tam ten příjem Proglasu je. Takže tam musíme přidat a rozhodně je to pro nás taková zásobárna dalších podporovatelů, protože hod někteří ty dřívější, zvlášť kteří jste začali poslouchat v roce 95, tak už to už říkám k vašim potomkům, že vaši zakladající členové jsou v náruči boží a že potřebujeme nové podporovatele ve věku, kdy máte třeba první děti a pro ně připravujete ten poslech tamhle zíváčku a tamhle nedělní pohádky a jiné pohádky. Takže tady musíme přidat a budeme doufat, že se nám ten klub přátel rozroste, nebo lépe řečeno přestane se snižovat počet aktivních přispěvatelů, podporovatelů Proglasu.
1: Tak, my jsme, Martine, zároveň chtěli upozornit na věc, kterou teď rozjíždíme, které teď dáváme nový život, čímž je kampaň jsme nazvali Proglas potřebuje nadechnout.
0: Ten projekt má tři části. Je to tak, že když jsme měli nějaké potíže, vy jste nám pomohli doplnit tu částku. To všechno fungovalo. Dneska jsme na Pelikově v Brně, kde ta rovnováha je víceméně výborná. To znamená, to, co dostaneme, stačí na provoz a na všechno, co je potřeba. Ale neseme si z minulých let při té podpoře, totiž někteří z vás volili to, já vás podpořím, půjčím vám a třeba pokud by to bylo na delší dobu, tak se domluvíme na jistý úrok. Nebo někdo řekl, já vám to půjčím na dlouhou dobu. No a oni se potom už hold blíží ty splátkové termíny a člověk si musí půjčit zase ještě někde jinde, aby mohl vrátit tam tomu a zase potom třeba do kolečka pospátku. Takže vy jste vlastně velmi dobře přispěli na to stěhování a na ty výjimečnosti typu koronavirus energie. Ale na druhou stranu nám visí tady tyhle ty poptávky, pohledávky a vlastně potřebovali bychom se nadechnout v tom smyslu, že bychom se otočili a řekli, hele, máme tam nulu, nemáme už nic za sebou, co bychom si vlekli, jsou to, jak jsi říkal, ten projekt potřebujeme nadechnout. Tak ten první je, že splatit vlastně všechny aktivní faktury, které už mají třeba hodně dlouho promlčené termíny. Mm-hmm. Za druhé právě vrátit tady ty půjčky tak, aby nemusely být úroky, aby nebylo už nic, co se musí půjčovat, aby se vrátilo jinému půjčku. To se týká i kontokorentu bank, kde tam ty úroky jsou samozřejmě poměrně velmi vysoké a my ho užíváme už teď dlouhá léta vlastně v plné úrovni, takže i na plná procenta. No a třetí by bylo vytvoření jakési rezervy pro strýčka příhodu, protože když se vám pokazí zařízení jako sluchátka, tak to o tom nikdo nemluví, ale když se vám pokazí něco, co stojí 350 tisíc, třeba Optimot na výstupu, který dělá vlastně to rádio rádiem, no tak tam není žádné vyhnutí, než prostě pořídit další za tu částku. Takže ty tři projekty spouští teďka pomocí chytrých lidí a pomocníků a určitě se o tom dozvíte více jednak v elektronických zpravodajích a jednak také v papírovém provedení a v jakési výzvě na Proglasu. Takže ono by se zdálo, že pořád plačete, ale ono je to vlastně v principu činnosti existence Proglasu. Oni tady ty nekomerční neziskové projekty jsou dneska úplně běžné. Jo, někdo tomu říká startup, někdo tomu říká crowdfundingová kampaň, někdo to má jednorázově, někdo to má trvalé, ale Proglas je svým způsobem jedna z nejúspěšnějších aktivit v této zemi po sametové revoluci a řeklo by se, že ty peníze, že to je neuvěřitelné množství, ono taky za 30 let činnosti několika desítek lidí, kteří jaksi musí domů donést mzdu a potom to bohatství v těch pořadech, které jsou i v audioarchivu, no tak to prostě je, to je zařízení třeba jako provoz středně velké nebo větší školy. Tak si taky člověk řekne za 31 let, kolik tam projde kantorů a stovek milionů korun, peněz na žáka a tak dále a tak dále. Takže
1: pokud to dáme do čísel, je to dávno přes miliardu vybrané finance. Mm-hmm. Já jsem vlastně chtěl na to navázat. Nám se podařilo, a to je pro vás, milí posluchači, velmi důležitý argument. Nám se v současné době daří mít vyrovnané příjmy a výdaje. To je velmi důležitý jako ekonomický faktor. Ale právě jsme získali tu odvahu a chceme jít i vlastně do toho, že skutečně za nějaký čas bychom mohli mít takovou nulu pomyslnou v tom, co kde komu, ale některé ty pohledávky prostě tady jsou.
0: Takže spoléháme na vás jako ostatně po celou dobu těch 30 let. Mezitím nám ještě snad vyrostou 1, 2, možná 3 vysílače. Máme některé přislíbené. Ovšem to znamená zase nějaká platba, která nabíde s tím, že potřebujeme v té oblasti vlastně tolik přispívajících, aby nám to pokrylo přinejmenším provoz toho vysílače. A to není úplně jednoznačné ani jednoduché. Jsou vysílače dražší a levnější podle výkonu, podle pozice, ale je to tak, že potřebujeme vždycky nejméně 200 těch posluchačů trvale přispívajících takovou tou průměrnou částkou, aby se tam vysílač vůbec mělo smysl provozovat.
1: S tím vlastně souvisí i to, ty už si to, Martina, nakousl, ale já to ještě dokončím, že vlastně některým z vás, kteří patříte mezi ty naše top podporovatele, mezi ty stálé podporovatele, mezi ty, kteří nám jsou schopni poskytnout nějak operativně nějaké financování a tak dál, tak přijdou v brzké době v papírové formě dopisy, případně budete osloveni e-mailem, takže to je taková práce, která...

0: to jedno kafe pomyslné, ale je to takhle lepší, než potom vytvářet velké sekery, na které se naváže dluhová služba, půjčky, smlouvy, vratky, žádosti o pozdržení, výplaty a tak dále. No a my máme ještě trošku tu nevýhodu třeba proti telepáče, že skutečně nemáme svoje vlastní nemovitosti nebo jednu nemovitost, ve které bychom trvale sídlili, a je to takové břemeno. Přece jenom administrativa se dneska přestěhuje pomocí nákladáčků. A to rádio je tak náročný organismus, že tady dělat jakékoliv úpravy už, natož stěhování, to máte jako kdybyste stěhovali 20 bytů zároveň.
1: Je to tak. No. Nicméně stále nepřestáváme děkovat biskupství brněnskému, které nám tady umožňuje to bydlení nebo to, že tady provozujeme, takže máme tady krásnou adresu na Velikově.
0: Já úplně přepnu, Jardo, a mám takovou nabídku, že jak se nám blíží volby do zastupitelstv a u třetiny obyvatel tedy volby do Senátu, tak pokud byste měli zájem ještě se dozvědět něco o svém kandidátovi, tak je možné, že napíšete do audioarchivu jeho jméno a uvidíte, jestli náhodou není on v minulosti. Může to být minulost třeba před měsícem, nebo také před 10 lety, kdy s ním bylo něco natočeno, a že si můžete poslechnout kousek ze života. My se skutečně v Proglasu snažíme dělat to naprosto odlišně než jiná i třeba seriózní rádia, jo? Že se ptáme na to, kdo pere dětem ponožky a jestli hrál v mládí na trubku, nebo jestli začal housličkami, což dotváří krásně plastický obraz toho člověka. Jo? Protože já si třeba myslím, ten, kdo hrál někdy na nějaký hudební nástroj, tak je vždycky lepším člověkem. Potenciálně samozřejmě.
1: Jsou ty rozhovory více poličtělé. Nejsou brané tak jako politicky vlastně, ale jsou ty rozhovory dělané na to, jak ten člověk žije vlastně. No. Přesně tak.
0: Takže podle toho potom můžete se správně rozhodnout, a já bych chtěl teda jenom za sebe i za nás kněze říci, že volte vždycky raději věřící lidi, a to i když mají třeba nějakou vážnou závadu. Nejtypičtější je, že třeba je tam rozvod, protože vy nikdy nevíte, jaký byl ten stupeň zavinění. No, ta havárie je prostě vidět, ale v životě může být havárií nejrůznějších, třeba dlouhodobá těžká nemoc, která může ovlivňovat potom výkon toho člověka. Takže dávat v tomto smyslu přednost, protože ta naše země potřebuje lidi, kteří jsou obětaví, a ono statisticky to tak vychází, že přeci jenom ta obětavost, i když třeba ne vždycky profesionalita, to nemusí být uno, ale myslet na to, že chci sloužit lidem a nemám to jako výtah k nějaké budoucí moci a k nějakým penězům, ale opravdu jako službu, to si myslím, že bude jako základní rys těch to voleb, jo? Že spousta lidí se konečně zvedlo ze židlí a řekli, tak hele, to teda jde kam si, kam já nechci, a tak prostě nezbyde mi, než se do toho sám vložit, však já vím, že to bude na 4 roky, tak to mámo, přežijeme, viď, jo, anebo náš už dospělý synu, pojď do toho s náma, máš na to, máš dobrou výřečnost a jsi celkem sečtělý a dobře orientovaný, takže díky za to.
1: Já si myslím, že já se trošku vrátím do té minulosti, tak jak jsme byli v těch 90. letech občansky angažovaní, tak nám potom ta historie ukázala, že jsme se věnovali jako společnost prostě různým jako jiným věcem, volnočasovým a tak dál, a ta politika se z těch našich životů vlastně jako vytratila. Ale to, co máme teď, myslím, že vidíme všichni, kdo nazíráme rozumnýma očima na to, co se děje, tak to, co se děje, a je potřeba se asi skutečně jako k tomu vrátit a tu vlastní angažovanost si víc jako prosadit a nějakou tu občanskou iniciativu prostě vytvářet. A to je přesně třeba i vstupem do některých stran a tak dál. Prostě kde kdo z nás, kteří tímto způsobem uvažujeme, jsme prostě i na pomezí už jako, nechci říct stárnutí nebo těch nejlepších let, které třeba máme za sebou i před sebou, to je jedno, ale skutečně uvažujeme i takhle jako politicky, je to prostě strašné, co se nám děje.

0: Ono se taky dost často dělá takové to klišé, že to je politik a to je věc špinavá a pojďme od ní. Myslím, že těch lidí ubývá, že by to takhle řekli, ale přece jenom jsou i mezi věřícími, navzdory tomu, že prakticky každý z posledních 5 papežů vždycky říkal, pojďte, politika je také způsob angažovanosti a konec konců, když se podívám třeba na papeže Lva ve Francii nebo předtím ve Španělsku, tak to kromě pastoračních věcí to byly také výsostně politické věci, jestliže vyzývám k tomu, aby se lidé neobraceli zády k těm, kteří jsou na útěku, schválně se vyhýbám slovu migranti, no tak to je dneska politikum, ale právě zatím nikdy nesmí přestat být vidět člověka. Dokonce i u těch politiků, no on je to politik. No on je to přece člověk, jako jsme my. On je to soused, který se na to dal. Jo, takže od té doby nepřestal být sousedem, který se na to dal a začal být nějakým protivným a zlým a škaredým a penězuchtivým politikem. Tak to není. Jo, takže my chválíme a děkujeme každému, který s odvahou řekne, hele, i když máme tady 2 broučky, malé ještě, tak já to zkusím po nějakou dobu zvládnout.
1: Já si myslím, už půjdeme od toho tématu, nicméně ještě do něj lehce teda zabrousím zpátky. Myslím si, že všichni z nás uznáváme takovou tu komunální politiku, kdy vidíme tu roli starosty a tak dál na menších třeba obcích a tedy. Nicméně potom tu velkou si jako oddělujeme, ale ono samozřejmě to spolu jako souvisí a pokud člověk do té politiky prostě nezabředne tady jako ze spoda, tak samozřejmě nahoru do toho senátu a tak dál prostě jako nedojde. Takže začíná to těmi, tou místní politikou, začíná to těmi komunálními volbami a to je ta občanská angažovanost.
0: Tak.
1: Martine, teď, ano. Nás zítra čeká Hradčanské náměstí.
0: Je to tak, je to každoroční pozvání na číši vína s biskupem pro média. Tím je teď už nějakou dobu, ještě když začal, tak nebyl arcibiskupem pražským, dneska už je, Stanislav Přibyl. A on nás, novináře, zve jednou za rok na takovéto buďme chvilku spolu, popovídejme, pojesme něco, popíme něco a zase jeďme domů. Loni to bylo v krásném prostředí premonstrátského kláštera na Strahově a letos to bude v sále arcibiskupa Berana, to znamená na Hradčanském náměstí. Takže těšíme se, že se uvidíme, protože teď to není tak často, s našimi kolegy z nejrůznějších médií v rukách křesťanů a je to na otočku. Pojedeme tam a pojedeme zpátky a chceme se povzbudit a chceme druhé povzbudit.
1: Tak a co nás čeká dál?
0: No, jenom možná z toho programového vybavení, tak tam už jsem zmínil možná ty osobnosti, které teď kandidují. Potom, že máme ty podcasty, kde si teda pečlivě vybíráme a zdá se, že teď máme dobrou možnost výběru, že vznikají stále nové a řekl bych i vtipné a svižné podcasty. Ten nejposlednější byl právě ten Po od cast a každý, kdo píše něco na stránky Ostravsko-Opavského biskupství, tak ví, že má tu zkratku DOO, dieceze Ostravsko-Opavská, takže i Po od cast je krásný charakter, že vlastně každý ví, odkud to je, když se to řekne. A chystáme se potom ještě na další, teď třeba to bude u Koniáše, což je kongeniální název podcastu o knihách, o tom, co se vydává, protože pater Koniáš byl mimořádně prozíravý člověk a zbavoval tehdejší lidi balastu, to znamená věcí, kterými člověk si akorát zaplácne hlavu. Já bych byl hrozně rád, kdyby dneska někdo vydával nejenom to, co doporučují ke čtení, ale také, že by varoval před volovinami, které si koupíte podle názvu, že to bude výborné a potom je tam ezoterika a je to tam úplně pomotané. A pak si řeknete, škoda mého vzácného času, že jsem to vůbec bral do ruky. Jo, tak to by dneska bylo potřeba, to se tenkrát takhle dělo. Takže vybíráme a vlastně tím zmnožujeme dosah těch tvůrců, kteří potom jsou slyšeni na daleko větším území, než jenom v tom uzavřeném prostředí internetu. A věříme, že se nám to bude i nadále dařit.
1: Já jsem jenom chtěl zmínit probíhající a množící se spolupráci s Charitou České republiky. Chystáme nové projekty, budeme vás informovat. Samozřejmě probíhající spolupráci s Orlem. Dále jste si všimli, že vlastně uvádíme i sponzorské vzkazy společnosti Dallmayr. Takže i toto jsou možnosti, které máme spojit se s nějakými firmami, společnostmi, podnikateli.
0: To jsou ty sponzorské vzkazy, ano. Které nejsou reklamou a je to do těch 7 vteřin zhruba a může to tam určovat jako co. Ale už tam nesmí být kdo a za kolik. A nebo může být kdo a co, ale nesmí být, tady to si kupte ten výrobek. Takže to je princip rozdílu mezi sponzorským vzkazem a reklamou. Takže to, co se říkal Jardo, tak to je ten Charitalk, zejména u té Charity. Potom také opravdu je zajímavé, a to jsme se na to léta těšili a nebyli jsme schopni to dotáhnout, tak teď už to funguje, tak jsou vlastně ty unikátní rozhovory z Dominikánská 8, kde tvůrci vlastně dělají potom takový sestřih a koncentrát toho, který už tím pádem má naprosto rozhlasové parametry, takže tam jsou vystřižené takové ty věci, jakože předávám mikrofon a tamhle někdo kašle a tam se říká nějaké organizační věci. A to si myslím, že se jako velmi cené. Ta témata jsou jedinečná, jedno lepší než druhé. Tak, takže já myslím, že to je skoro všechno z nás. Napadá tě ještě něco, Jardo?
1: Něco jsem si sem psal, ale není to tak podstatné. Myslím, že to důležité jsme řekli.
0: Dobře, takže pro dnešek je to všechno. Přejeme vám dobrou ruku, dobré uvažování, dobrou radu třeba vaší babičce, která vám důvěřuje ve vašem úsudku, ať je v naší zemi. To jsou tady takové ty midterms. Pro nás ta municipalita se může vyznačovat tím, že spoustu věřících lidí, zejména také teda v KDU ČSL, ale také i v jiných stranách, bývají dost často výbornými a uznávanými starosty a místostarosty a členy zastupitelstev. Takže tam máme my jako věřící lidé velikou možnost uplatnění právě to, že vnímám radosti i starosti svých sousedů a vycházím jim vstříc.
1: Já bych ještě přidal 2 pojmy a je to kritické myšlení a selský rozum. Myslím, že tohle nám taky pomůže.
0: Tak. Loučí se a všechno dobré přejí Martin Holík
1: a Jaroslav Vojtěch. Děkujeme.

Krásný večer, milí posluchači Proglasu, je 21 hodin, čas tedy pro modlitbu večerních chval a po nich živého růžence bolestného.

0: Prožíváme úterý 6. října a připomínáme si památku svatého Bruna, kněze. Texty pro dnešní modlitbu vezmeme ze 3. týdne žaltáře, tedy od strany 1071 ve starším vydání breviáře 1071, anebo si nalistujeme v novějším vydání stranu 1192 a texty následují 1192. Závěrečnou modlitbu pak vezmeme z památky, to znamená na straně 1553 ve starším vydání 1553 anebo 1750 v novějším vydání 1750. Modlit se s vámi bude Alena
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Bůh stvořil nebe i zemi, i všechny jiné věci. On panuje nade všemi a o všechny má péči. On všechno svou božskou mocí, dokud chce, udržuje. Žádné svých tvorů pomoci k tomu nepotřebuje.
1: On je náš Pán, Bůh jediný, činí skutky předivné a jemu všechny krajiny sloužití jsou povinné. K slovu jeho vše stvoření povstává a zazhyne, stojí, padá v okamžení, tak jak on jen pokyne.
0: Jeho vůle, skutek jeho, jsou jedno stejné moci, neb co chce, to se od něho stane ve dne i v noci. Nic se v světě tak těžkého nemůže objeviti, co by jedno slovo jeho nemohlo učiniti.
1: Hospodin je všude kolem svého lidu.
0: Kdo doufají v Hospodina, jsou jako hora Sion, která nekolísá, trvá na věky.
1: Jeruzalém obklopují hory, tak je Hospodin kolem svého lidu, nyní i na věky.
0: Neboť nezůstane žezlo bezbožníků nad údělem spravedlivých.
1: Aby spravedliví nevstáhli své ruce po nepravosti.
0: Dobrým, Hospodine, popřej dobro i těm, kdo jsou upřímní v srdci.
1: Ty však, kteří uhýbají na své křivé cesty, odstraň se zločinci, Hospodine, pokoj buď s Izraelem.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin je všude kolem svého lidu.
1: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království.
0: Hospodine, mé srdce se nevypíná, nevyvyšují se mé oči.
1: Neženu se za velikými věcmi, pro mě nedostižnými.
0: Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši, jako dítě na matčině klíně. Jako dítě, tak je má duše ve mně.
1: Doufej, Izraeli, v Hospodina, nyní i na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království.
1: Pane, vytvořil jsi z nás našemu Bohu království a kněze.
0: Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
1: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti.
1: Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi, z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane, vytvořil jsi z nás našemu Bohu království a kněze. Krátké čtení je z listu Římanům. Láska, ať je bez přetvářky. Mějte v ošklivosti zlo, přidržujte se dobra. V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi. V uctivosti předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochabujte. Duchem buďte horliví, služte Pánu, v naději se radujte. V soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí.

0: Tvůj zákon, Hospodine, je dokonalý, tvé slovo trvá na věky.
1: Tvůj zákon, Hospodine, je dokonalý, tvé slovo trvá na věky.
0: Tvá věrnost je od pokolení do pokolení.
1: Tvé slovo trvá na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Tvůj zákon, Hospodine, je dokonalý, tvé slovo trvá na věky. Můj duch jásá v Bohu mém spasiteli.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, nebo zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
0: Můj duch jásá v Bohu mém spasiteli. Bůh je vždy a ve všem naší nadějí. Proto volejme s radostí. Bože, ty jsi naděje svého lidu.
1: Děkujeme ti, že jsme skrze Krista získali všechno bohatství.
0: Bohatství nauky i poznání.
1: Dej svou moudrost těm, kdo rozhodují o veřejných záležitostech.
0: Ať u tebe hledají radu, aby se ti líbily jejich myšlenky i skutky.
1: Ty inspiruješ umělce, aby svým nadáním odhalovali tvou slávu.
0: Dej, ať z jejich díla čerpá svět naději a radost.
1: Ty nedopouštíš, abychom byli pokoušeni nad naše síly.
0: Posiluj tedy slabé a pozvedej kleslé.
1: Tvůj Syn přislíbil, že vstaneme k životu v poslední den.
0: Nezapomínej na věky na ty, kdo již zemřeli.
1: Bože, ty jsi naděje svého lidu.
0: Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi povolal svatého Bruna, aby ti sloužil v mlčení a samotě. Dej nám na jeho přímluvu, ať v tomto nestálém světě dokážeme žít v trvalém spojení s tebou, skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Na Proglasu vás nyní zveme k modlitbě živého růžence bolestného. A číslo do studia zůstává stejné 739 850 345.

Pomodlíme se i za úmysly, které jste svěřili do Radia Proglas. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby ještě chvíle ztišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: První desátek bolestného růžence se dnes pomodlíme s paní Hedou. Dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla, abyste se se mnou pomodlili za poděkování za 80 let života s prosbou o ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého pro celou rodinu postiženého vnuka a všechny duše v očistci a všechny děti nenarozené a nepokřtěné. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potěl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji všem, kteří se se mnou modlili a s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc.

0: Druhý desátek se pomodlíme s paní Věrou. I vám přeji dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Rádia Proglas. Moc bych vás chtěla všechny poprosit, abyste se se mnou pomodlili za moji zemřelou maminku, za duše v očistci, zvláště za duše v očistci, za které se nikdo nemodlí, a za obrácení mojich dcer a za pokoj v rodinách. Oče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Který byl pro nás bičován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi

0: požehnána si mezi ženami a požehnání plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mockrát vám děkuji, že jste se se mnou modlili. Přeju vám pěkný večer a dobrou noc a vám, paní Hasato, jako taky požehnaný večer a dobrou noc.
1: Děkuji a děkujeme vám. S Pánem Bohem.

0: třetí desátek se s námi pomodlí paní Olga. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Olga, vaše posluchačka. Já bych vás chtěla poprosit o modlitbu za všechny Františky v naší rodině. Zemřelé, to je můj tatínek, dědeček, bratranec a všichni té rodiny. A taky chci poděkovat svojemu bratrovi Františkovi, který se o mě stará. A chci poprosit Pána Boha a poděkovat mu za moje syny, obzvláště za toho, které zítra bude mít půl století, a za všechny děti, vnoučata, celou naši rodinu, za papeže, kněze, za Rádio Proglas, televizi Noé a Lux a za mír a pokoj na celém světě, v každé republice i v naší farnosti a v naší rodině. Bůh ví, co my potřebujeme. Prosím svatého Františka a Antonínka a svatou Ritu. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v

0: hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno posvátného růžence, oroduj za celý svět. Pánbu zaplať za prostor a všem děkuji a přeji dobrou noc. Vám taky pěknou službu.
0: Děkuji i vám dobrou noc a s Pánem Bohem.
1: Dobrou noc.

0: Čtvrtý desátek Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž, se s námi pomodlí paní Anna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych se chtěla pomodlit za naše rodiny a za naše kněze. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pán Bůh zaplať za modlitbu a s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem děkujeme.

0: Závěrečný desátek bolestného růžence Ježíš, který byl pro nás ukřižován, se pomodlíme s paní Marií. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu. Já bych chtěla v tomto desátku poděkovat za všechna přijatá dobrodění, za všechny vyslyšené prosby, za dar víry, ochranu a pomoc Boží pro naše děti, vnuky a naše rodiny a všechny posluchače, kteří se v tuto chvíli se mnou modlí tento desátek, za všechny biskupy, kněze, jáhny, kněžský dorost a prosba o nová kněžská řeholní povolání, za svatého otce a za všechny lidi, kteří prosí o modlitbu. Otče náš, jen si na nebesi, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, Uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdráva z královno, matko milosrdenství, živote sladkosti, naděje naše buď zdráva, k tobě voláme vyhnaní synové Evy, tobě zdycháme lkajíce, plačíce, v tomto slzavém údolí, a proto o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Panna Maria.
0: Oroduj za nás, královno posvátného růžence.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních, modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn, nám svým životem, smrtí a zmrtvých stání získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemství hrozí máme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána. Amen. Odpočinutí věčné dej všem věrným, zemřelým, o Pane, a světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí, vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Pani naše, prostřednice naše, porodovnice naše, u syna nám milování vyproč, k synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Poroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Tak já vám moc děkuju, že jsem dostala prostor a mohla jsem se s váma pomodlit. Já vám přeju pokojnou službu a hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání všem vašim pracovníkům.
0: Děkujeme, totéž přejeme i vám. Děkujeme za společnou modlitbu s Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem a děkuji. Dobrou noc.
0: A my ještě dokončíme modlitbu růžence ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království, i moc, i sláva.

Je 22 hodin a ve čtení na pokračování na Proglasu otevíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Čte sám její autor.

Pracoval jsem v technicko-rozvojovém středisku, zkrátka TRS, zpočátku jako konstruktér detailista. V rozvojovém středisku byla výborná parta. Inženýr Kolart mi byl zpočátku velkou oporou. Později jsem se dostal až do funkce samostatného odborného projektanta technologických zařízení s radiačním tepelným režimem. Tehdy byl vedoucím střediska inženýr Jaroslav Bednář a zástupcem Zdeněk Skácel. V hlavní konstrukci v Hradci Králové pracovali dva výborní hoši, Vladimír Trnka a Jirka Porkert, kteří zajišťovali navržená zařízení po stránce regulace a automatizace. Oba se stali později inženýry. Práce byla velmi zajímavá, tvůrčí, ale také odpovědná. Většinou šlo o prototypová zařízení, která se nasazovala do provozu jen po velmi krátkém vyzkoušení. Prostě muselo to chodit. V té době se stalo tepelné infračervené záření velkým šlágrem. V zařízeních, která se v TRSu projektovala, se toto záření získávalo bezplamenným spalováním svítiplynu na keramických diafragmách. Na problémy projekce jsem šel spíše principy filozofickými než technickými zvyklostmi, takže staří provozní technici, když viděli, co jsem vymyslel, říkali, no kdo to jakži viděl, aby takovýhle monstrum chodilo? Při zkušebním provozu jednoho technologického zařízení v Táboře pro jihočeskou frutu byl to infratunel na pečení bifteků a španělských ptáčků, jsem po pracovní době zašel na večeři do blízkého hotelu. Ještě jsem ani nedosedl ke stolu, když ke mně přistoupil mladý urostlý muž v kožené bondě. Důvěrně mě oslovil. Jste bratr Benedikt? V prvním okamžiku jsem si myslel, tak ani v tom Táboře mi ty estébáci nedají pokoj. Rozpočítě jsem odpověděl, no jsem. Mladý muž se usmál a představil jsem. Já jsem Jenda Šelong, jeden z vašich mladých juvenistů. Dělám tady šéfkuchaře a jsem rád, že se potkáváme. Byl to jeden z mladých chlapců, který se chystal do našeho noviciátu pro bratry laiky, jenže mezi tím přišla totalita. Ulevilo se mi. Od té doby, když jsem tam přišel na večeři, stačilo říct si vrchnímu, řekněte panu šéfkuchaři, že je tady Benedikt. A Jenda mi vždycky poslal exkluzivní porci. Pak už jsme se nikdy neviděli. I při veškeré péči šéfkuchaře jsem za těch 14 dnů do ukončení předávky zařízení stejně ztratil asi 4 kila na váze. Jindy jsem byl poslaný do závodu do Frudimské transporty na kontrolní den projektu. Šlo o větší akci, na které se podílelo více podniků. V konferenčním sále byl velký stůl a na něm rozloženy výkresy. Moderátor kontrolního dne postupně probíral realizaci projektu a zástupci jednotlivých firm se vyjadřovali, co a dokdy mohou či nemohou splnit. Diskuze byla živá, námitek nepočítaně, jednání se prodlužovalo. Do toho ale zasáhl sám pán. Dopustil totiž na mě kýchnutí. Bylo tak naléhavé, že jsem sotva stačil vytrhnout z kapsy kapesník a dát si ho před ústa. Jenže s kapesníkem jsem vyhodil na stůl i růženec a ten klouzal po výkresech, jak dlouhý, tak široký, až se zastavil. Uprostřed technické dokumentace v hluboké totalitě.
celé společenství technoků strnulo. Zavládla chvíle hlubokého ticha. Sám jsem byl tou boží legrádskou překvapený. Růženec při kontrolním dnu v hluboké totalitě na technické dokumentaci. Nechal jsem ho tam ještě okamžik ležet a pak ho pomalu vrátil do kapsy. Dodnes mě mrzí, že jsem ho především nepolíbil. Když se shromáždění vzpamatovalo, pokračovalo se jako by nic, ale jednání dostalo úplně novou rovinu. Najednou bylo více vstřícnosti, méně technických emocí, více ochoty k domluvě, více vzájemného porozumění. Pán Bůh je úžasný režisér. Nejvíce starostí mi tenkrát nadělala sušárna na posukovanou skelnou rohož pro vertex Jirkov. Prostě nechtělo to chodit. Byl jsem z toho už tak nešťastný, že jsem si říkal, no přece se nebudu modlit, aby to chodilo. Byla to vládou sledovaná akce pro realizaci ropovodu, ale nezbylo nic jiného. Zařízení začalo šlapat. Zřejmě jsem na něco sáhl, něco pošteloval, ani jsem netušil, že je to ono, a zařízení se rozběhlo. Tenkrát mi přišel technický náměstek říct, že se o celou věc zajímá prokurátor. Z té nepříjemné situace mi pomohli bývalí spolupracovníci z UVP Běchovice, takže jsem ušel trestnímu stíhání. Stejně si na mě vymysleli, že jsem zavinil zpoždění výroby, ačkoliv jsem projekt odevzdal ve dvouměsíčním předstihu. Když se v Běchovicích dozvěděli, jaké mám potíže, svěřili to hlavnímu inženýrovi Holzbecherovi a ten prohlásil: Vladimíra nenecháme padnout. Když mě poslali do Jirkova, kde celá velká sušárna byla instalovaná, dali mi 4 techniky se vším zařízením. Tam jsme asi 14 dnů takřka ve dne v noci hledali příčinu, proč to nechodí, než jsme zjistili, že plyn, který tehdejší Cheza dodávala, vůbec žádným normalizovaným plynem nebyl. Normalizovaný plyn obsahoval asi pouze 15% vodíku a tam jsme zjistili, že ten plyn obsahuje 75% vodíku. Takže spalovací parametry byly naprosto jiné. Dalo se to dohromady, byla sláva, přišla televize a já jsem se rozhodl odejít. Starostí takového samostatného odborného projektanta bylo dost a víc než dost. Neplacených přesčasů hodin nepočítané, takže jsem se rozhodl opustit dráhu projektanta a nastoupil jsem do výroby jako zámečník. Udělal jsem si totiž podle pravidla, že řemeslo má zlaté dno, výuční list strojního zámečníka. Každou půl hodinu přestasu jsem měl placenou, hlavu bez starostí a bylo mi dobře. Chodil jsem večer na procházky, v neděli po mši svaté v Chrudimi jsem chodil do kostela svatého Martina ve Slatiňanech a po několika hodinovém stišení v kostele jsem se procházel v lesích na Monaku až ke kuchánovickým rybníkům. K večeru jsem se vracíval domů. Ve volném čase jsem louskal Šandovu dogmatiku a pokračoval ve studiu. Jedno neděli, když jsem se modlil ve Slatiňanském kostele, vstoupila rázně do kostela urostlá paní, snad 60letá, a vlekla za sebou zalímec z koprnělého manžela.
Srdce se mi rozbušilo. Co se bude dít? Byl jsem skrytý v koutku kostela a ani jsem nedutal. Kostel byl prázdný. Dovlekla ho až ke mříškám presbytáře, tam si musel kleknout. Ukázala na oltář, na obraz svatého Martina a kategoricky prohlásila. Vidíš, to je svatý Václav a tady mi budeš přísahat, že už to víckrát neuděláš. A pak ho zvedla a vyvedla z kostela ven. Pánu Bohu asi nezbývá, než jednat někdy s člověkem stejně. Srazit ho na kolena a přinutit ho zaujmout jiný postoj k Bohu. Když jsem jednou ráno jako zámečník přišel do dílny, měl jsem na ponku bílý papírový ubrousek a na něm čistě umyté krásné jablko. Dlouho jsem pátral, kdo mi takovýmto způsobem projevil sympatii. Byl to ten největší chuligán z celého závodu. Stalo se, že jednoho dne přišla do dílny kontrola svářeckých průkazů. Autogenem i elektrikou nás svářelo asi 7. Ale ani jeden z nás neměli papíry. Inspektor nařídil řediteli dát věc do pořádku. Ředitel tedy poslal do kurzu sváření plamenem všechny ostatní mimo mne. Asi po 6 nedělích, když kurz končil, den před zkouškami přišel za mnou ředitel. Vladimír, vy byste mohli ty zkoušky taky dělat. Namítl jsem. Vy jste dobrý, do kurzu mě nepošlete a chcete, abych dělal zkoušky. Ale víte co, pane řediteli, já je budu dělat. Po pracovní době ten den jsem si nařezal staré trubky a zkoušel svářet. No vůbec to nešlo. Ale když už jsem to řediteli slíbil, tak jsem nechtěl co minout. Nějak to dopadne. Ještě se nestalo, aby něco nedopadlo. Druhý den přijel inspektor. Byly připraveny části potrubí na sváření, včetně polohových svarů nad hlavou a svažovalo se pro středotlaký plynovod. Každý jsme zavařil předepsané svary a inspektor to poslal do zkušebny. Svary se rentgenovaly, dělali se trhací zkoušky, výbrusy svarů. Asi za půl druhého měsíce se ozval v závodním rozhlase nazlobený ředitelův hlas. Vladimíre, ke mně. Přišel jsem do kanceláře a jako správný proletář jsem zůstal úctivě stát v ušpiněných modrákách u dveří a žmoulal jsem k ruce čepici. Schválně. Ředitel chodil za svým stolem nasupeně a spustil. Chlape, vy jste číslo, vy jste číslo. Všichni propadli, udělal jste to jenom vy. A s nelibostí mi předal svářecký průkaz. Bylo zřejmé, že pán Bůh má smysl pro humor. Když potom bylo potřeba něco svařit, ti staří, zkušení svářeči, kteří byli bez papíru a uměli to lepší než já, trucovali. Ať to jde svařit tam ten svatý. Protože po skončení mé kariéry projektanta u východočeských plynáren jsem neměl jako manuální pracovník žádných větších starostí. Začaly se ve mně ozývat ze studentských let zasuté sklony umělecké. Více jsem kreslil a hlavně jsem fušoval. Vyráběl jsem z hliníkového drátu a plechu drobné doplňkové předměty pro zpestření bytového interiéru. Koval jsem svícny na oltáře a procesní kříže pro kostely. Jeden z nich je v Praze u Panny Marie před stínem, ale nic vzácného to nebylo. Jednou mě při fušování přistihl ředitel závodu. A hleďme, Vladimír fušuje a takové věci jako kříže. A dostával jsem od něho kapáník.
Nechal jsem mu na sebe vystřílet všechnu munici, protože jsem věděl, že stejně na mě neprodělává a že mi také stejně přeje, a začal jsem se hájit. Soudruhu řediteli, vy byste si měl fušařů vážit. To jsou lidé, kteří mají o práci zájem. Když přimřete oko nad fuškou některého pracovníka, třeba i v pracovní době, a řekněte mu, poslíš, Franto, teď toho nech, to si doděláš potom, ale já bych teď potřeboval, abys udělal to a to, ale aby to bylo do zítřka hotové, můžete se spolehnout, že kdyby měl pracovat celou noc, pro vás to udělá. A takový pracovník, který vám včas ráno píchne a odpoledne včas zase odpíchne pracovní dobu, ten vám nemusí udělat během pracovní doby práci za korunu. Bezpečnost mě ale stále nespouštěla z dohledu. Předvolali mě k výslechu do Hradce. Bylo to v době, kdy jsem pracoval ještě jako projektant. V tom čase se realizoval prototyp zmíněné infrasušárny pro ropovod, jak jsem se už o tom zmínil. Jeden z dělníků ze své vůle a bez vědomí vedoucího závodu zařízení vyfotografoval a fotografii poslal do hradeckého deníku Pochodeň s krátkou zprávou, oč jde a že jsem to zařízení projektoval já. Bylo to otištěno na titulní straně Pochodně. Když za mnou hradečtí estebáci zamkli dveře a posadil jsem se ve výslechové místnosti ke stolu, s velkým překvapením jsem viděl na stole vyšetřovatele Pochodeň a na první stránce otištěnou fotografii zařízení s mým jménem. Vyšlo to právě v den mého výslechu. Estebák, který mě vyslýchal, měl noviny před sebou. Strávil jsem tam asi 4 hodiny. Ptal se mě, který z bratří je vysvěcení, ptal se na našeho otce Lea v Římě, na bratra Kosmu, Bedřicha, a posílal mě za Bedřichem. Řekl jsem mu, Bedřich je dost starý, aby mohl mluvit sám za sebe a že nikam nepojedu. Začal mě řvát. Mocně jsem v tom okamžiku cítil boží ochranu. Zůstal jsem úplně klidný. Nakonec mě vyhodil. V průběhu výslechu mi dal tuto radu. Pane bratře, uvědomte si, že žijete nejenom před očima božíma, ale taky před očima bezpečnosti. To, že se vůbec neptal, zda jsem vysvěcený já, pokládám za zřejmý boží zásah. Věřím v boží režii. Pán Bůh je vynikající režisér. Umí v pravou chvíli hodit do hry tu pravou kartu. Ukázalo se to také ve zmíněné akci sušárny pro Vertex. Když přišel technický náměstek ohlásit, že se o věc zajímá prokurátor a přitom mi závod nedal jediného montéra, abych mohl uvést sušárny do provozu, zůstal jsem po jeho odchodu sedět u stolu s hlavou v dlaních. Zatímco jsem tak chvíli seděl a měl hlavu plnou nepěkných prognóz, zazvonil na stole telefon. Ozval se jeden inženýr z výzkumného ústavu paliv, odkud mě předtím vyhodili. Vladimíre, slyšel jsem, že máš nějaké potíže se sušárnami. Až pojedeš do Jirkova, vystup v Praze, čekám na tebe na nádraží. Velký šéf rozhodl, Vladimíra nenecháme padnout. Tím doplňuji už zmínku předchozí o této věci. V oddělení velkého šéfa, který byl v té době také prezidentem Mezinárodní plynárenské unie v oddělení využití plynu. V tom oddělení se totiž vyvíjely tepelné infrajednotky, které byly osazeny v sušárnách.
Dali mi k dispozici čtyři techniky s příslušným vybavením, měřícími přístroji a po 14 denní takřka nepřetržité práci se dala věc do pořádku. Chyba nebyla v konstrukci, jak se moji obžalovatelé těšili, ale v podstatně změněných vlastnostech plynů, který se v infrazářičích spaloval. Celá zakázka se slavnostně předala a okamžitě jsem zase měl plný počet přátel. Jenomže to už jsem byl rozhodnutý z konstrukce odejít. Bylo velké přemlouvání. Nepovolil jsem. Stal jsem se zámečníkem. Měl bych se zmínit o tom, jak jsem byl později vyslán na Slovensko, abych se vyučil opravářem plynových měřících přístrojů, ale to by bylo dlouhé povídání. S ředitelem chrudimského závodu jsem odmaturoval, chybělo mu maturitní vysvědčení do předepsané kvalifikace. Odmaturoval jsem i s jeho dvěma dětmi, se kterými jsem konzultoval studijní látku. Stal jsem se vlastně v rodině ředitele závodu tak trochu domácím učitelem. Po nějaké době poklidného života zámečníka jsem dostal dopis od velkého šéfa z Běchovic. Ten byl v té době, jak už jsem říkal, prezidentem Mezinárodní plynárenské unie sekce pro využití plynu, ve kterém mě zval zpět do ústavu paliv. Důvody, pro které jsem byl propuštěný, prý padly a že by si přál, abych pracoval v jeho výzkumné skupině a že moje přijetí je s politickými složkami projednáno. Byl jsem v údivu. Nabídku jsem přijal. Nastal ale problém, jak se uvolnit z dosavadního zaměstnání, protože podnikový ředitel v Hradci Králové s technickým náměstkem usilovali o můj návrat ke konstrukčnímu prknu. V té věci se zachoval chrudimský ředitel pan Miroslav Ludvík opravdu přátelský. Snad víc než přátelský. Podržel moji výpověď 14 dní v zásuvce svého stolu. Tím byla moje výpověď platná. Po straně mi řekl, ani vám nemusím, Vladimíre, říkat, jak jsem za to dostal od podnikového ředitele vynadáno, ale pro vás jsem to udělal. To bylo gesto takřka bratrské. S Chrudimí jsem se loučil po 7 letech těžko. Byl tu zdravý vzduch. Panu profesorovi Vrzalovi jsem měl dobrého zpovědníka. Získal jsem i několik dobrých přátel a byly tu hezké kostely. Kostel svatého Michala v parku, na hřbitově kostel Nejsvětější Trojice, u vody svatá Kateřina, u řeky Chrudimky, kam jsem chodil v neděli večer na druhou mši svatou šlapat měchy, a kostel svatého Salvátora na náměstí. Ty kostely mi byly velikou útěchou. O Velikonocích jsem dokonce zvonil na zvony svatého Salvátora. Byl to také Mydlářův dům a řada jiných památek, ze kterých jsem se těšil. V nemocnici jsem dokonce našel jako primáře svého spolužáka z plzeňské průmyslovky, doktora Brichtu. Stýkat jsem se s ním nemohl, aby neměl kádrové potíže. Jednou nebo dvakrát jsem byl ve Slatiňanech u školských sester, kde tenkrát působil dominikán otec Svatoš, který byl v té době tajným provinciálem. Ale i to bylo nebezpečné. Musel jsem si zvykat žít sicut passer solitarius in tecto, jako opuštěný vrabec na střeše. Někdy jsem byl na večerní mši svaté v Pardubicích a tam jsem se zase setkával s rokycanským panem děkanem Riesnerem, také jenom zřídka. Byly tam dvě dobré rodiny.
Květa a Vojmír Vokulkový a rodina Seidlových. Pak také inženýr Kollert, který mi byl velikou oporou při technické práci a mírnil moji bujnou fantazii, která nebyla vždycky v oblasti techniky realizovatelná. Zachránil mě od několika takových technických průšvihů. Měl veliké zkušenosti, byl to technolog. Mnohému jsem se po něm přiučil i po té lidské stránce. V technicko-rozvojovém středisku byl v podstatě duší celé práce. Z rodiny pana doktora Seidla vzešlo dokonce kněžské povolání jeho syna Pavla. Jednou, bylo to o Velikonocích, jsem šel z Pardubic z velikonoční vigilie až do Chrudimi v noci schválně pěšky. Chtěl jsem tu velikonoční noc prožít celou a byla kouzelná. Jenže sotva jsem vyšel za město, začalo se za mnou loudat auto estébáků. A loudali se tak dlouho, až je to přestalo bavit. Kolem 3 hodiny noční začali v okolních vesnicích kokrhat kohouti.

Nastaly totiž starosti pracovní a když jsem opustil práci technickou, i starosti pastorační. Na kreslení už nebyl ani čas, ani pomyšlení.

0: knihy Nebyl jsem hrdina nám své vzpomínky četl sám její autor, Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Roztroušená inspirace. Příběhy lidí s roztroušenou sklerózou z domova svatého Josefa v Žirči.
1: Vítejte při poslechu druhého dílu našeho cyklu Roztroušená inspirace, kterým vás provází Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Celý tento cyklus věnujeme obávané nemoci roztroušené skleróze, avšak z trochu jiného pohledu. V minulém dílu nás pan Jan Staněk, vedoucí PR z domova svatého Josefa v Žirči, seznámil s touto léčebnou, která je jedinou specializovanou léčebnou na roztroušenou sklerózu v naší republice. Seznámil nás také se základními atributy této nemoci a problémy, které se kolem ní vyskytují. Nyní, stejně jako v dalších dílech, si budeme povídat s prvním z řady klientů domova svatého Josefa, a to s mladým panem Jindřichem Jiskrou, který sem jezdí vždy na delší dobu během léta. Je sice stálým klientem, ale s přerušovaným pobytem. Pane Jiskro, vy zde pobýváte jako pacient nastálo nebo svůj pobyt nějak přerušujete?
2: No, já jsem jezdím jenom v létě na 2 měsíce. Nastálo tady nejsem, když o tom uvažuji, že bych o to zažádal, ale myslím si, že tak dobrá nemocniční péče nebo tak dobrý oddělení v Liberci na neurologii tady není.
1: A vy jste z Liberce?
2: Já jsem rodil Liberičák.
1: A jak zvládáte tu vaši nemoc, když tady nejste, když jedete domů do Liberce?
2: No to jsou vlastně 2 stránky věci, které vlastně hrajou pro a proti. Protože tady sice všechno bezběrerovní, všude se dostanu, nejsou tady schody, ale zase mi to vede v fůzovkách, i když se snažím každý den aspoň tak přes 50 metrů se projít na chodítku.
1: Na chodítku, takže snažíte se trénovat?
2: Doma musím, protože doma bydlíme v činžáku, v 2. patře, bez výtahu a tam mě musí někdo dostat s kotolezem. A doma jsem vlastně odkázaný na chodítko, takže doma musím chodit.
1: Takže oboje, když bych to shrnul, má svoje výhody a nevýhody.
2: Přesně tak.
1: Já ještě v úvodu našeho pořadu prozradím, že pan Jiskra si přál náš rozhovor prokládat hudbou Beatles. Proč je tomu tak, pane Jiskro?
2: No, protože vlastně to jsem byl ještě malej, a to jsme ještě si třeba pouštěli hudbu přes desky. A měli jsme to, myslím, 2 malí, ty byly, myslím, 4 z nejznámějších písniček. Jako You Say Yes, I Say No, nebo Let It Be a tak dále, nebo I Dance Night a tak dále. Prostě mi ta hudba sedí. Mi připadá jedna z nejlepších, jaký jsou.

0: Pouštíte si hudbu i tady v Žerči?
1: Pouštím. Nejenom Beatles, rád poslouchám, a třeba rád poslouchám Queeny a podle nálet třeba si rád pustím dobrý jazz.
0: Kdy vám tato nemoc začala? Kolik už to je let?
1: Tak já to možná začnu úplně od začátku. My vlastně začali problémy, když mi byly tak 2-3 roky. Protože to jsem prodělal infekční mononukleózu a po ní jsem vlastně přestal chodit. A to byl vlastně důvod, proč mě tátek přivedl k tomu, abych hrál tenis. Abych se jim běhal, no. Abych se pohyboval, abych běhal po kurtě a tak. Potom třeba ve 13. a ve 12. třeba se vracel z turnajů. Tedy jsem byl hodně unavený, tak jsem třeba nějakou dobu na chvilku třeba hůř cítil kůži. A to pak vymizelo, ale pak jsem si říkal, že využiju to, že jsem na celkem dobrý prospěch na základce, a tak se přihlásím na Gimple a tam to naskočil. To byl takový stres, že jsem po 2-3 měsících dostal první ateku.
0: Jak to vypadalo?
1: No, že jsem třeba občas, jenom občas málo kdy na začátku zakopával oskody.
0: A nevěděl jste proč?
1: Ne. Zkopával oskody a pak se zhoršila chůze a potom, když jsem šel za mámu do práce, tak jsem spadl na kolejích. A to byl vlastně vrchol. To si všimla máma a druhý den jsem byl na svojí první prohlídce nebo kontrole na neurologii v Liberci a tam klasické vyšetření. Zavřít oči, špičku na nos, postavit se do stoje spatního, dát ruce před sebe, zavřít oči, anebo ležet na zádech a nohu na koleno a sjet po berci. A to jsem se ani nečapal. Teď okamžitě neurologii a infuze a tak.
0: Na neurologii jste ležel jak dlouho?
1: 3 týdny.
0: A došlo k nějakému zlepšení?
1: Tam to ještě bylo pod kontrolou. Tam jsem dostal infuze, tam by dělali moje v úzovkách nejoblíbenější vyšetření, který nesnáším a bojím se ho, i když jsem ho podělal tak 12x, 13x. Myslím, lumbální punkci.
0: Co to znamená? Co to obnáší?
1: Když vlastně lékař nebo doktoři vám vezmou na pokoji z mozkomočního kanálku vzorek.
0: Je to bolestivé?
1: Vlastně na obě strany. Když se to umrtvuje, tak to bolí. A když to vlastně je bez umrtvení, a to mi dělali vyberci, tak to akorát trošku víc píchne. No. Myslím, že to je v pohodě, akorát horší je to, když člověk nepije, ty bolesti hlavy potom. Po té lumbální punkci se má 24 hodin ležet, napřed na břiše, 2 hodiny a pak na zádech, má se pít.
0: Takže tohleto vyšetření jste prodělal vícekrát a k jakým výsledkům lékaři došli?
1: No, to je zajímavé, že vlastně, když jsem byl na té první hospitalizaci, že tam je poslali z Liberce, tenkrát ještě nebyl liberecké hejské město, na CTčko do Hradce, udělali mi lumbálku, ještě jsem se po té první hospitalizaci nic nedozvěděl. Vůbec nic z toho nevyvodili, tak jsem se nedozvěděl vůbec nic. Akorát pozitivní bylo, že jsem odcházel po té hospitalizaci třeba ve stejném stavu, po těch infuzích a tak, že to nebylo až potom, když jsem měl ataky a vždycky jsem se vracel z té nemocnice mofous v horším stavu. Postupně horší a horší.
0: A jak na to lékaři reagovali?
1: No, vlastně nějak, protože vlastně po té první hospitalizaci mě odvezla sanitka domů a já jsem přerušil studium, jsem to přerušil na další rok, gymnázium na Gimplu, no. A potom jsem měl nepříjemnosti, protože jsem měl bolesti břichu a přišel jsem na operaci slepáku.
0: To s tím nesouviselo asi?
1: Nesouviselo a myslím, že ta operace toho slepáku to spustila.
0: Takže ty spouštěče jsou velice asi různorodé u různých lidí.
1: Já myslím, že ty základní jsou stejný u všech. Tako buď to chirurgický zákrok a bohužel to vlastně spustí tu autoimunitní reakci imunitního systému, jakákoliv infekce, chřipka, angina, cokoliv.
0: Takže vaše nemoc se rapidně zhoršila právě až po této operaci slepého střeva, je to tak?
1: Po té operaci slepáku nebo slepého střeva se to spustilo podle mě.
0: Zmiňoval jste ataky. V čem ty ataky spočívaly?
1: Já si myslím, že ataky to je vlastně ta dvojstranná reakce imunitního systému. Že vlastně zakročí proti těm cizím tělesům v těle a zároveň napadne ty obaly těch nervů.
0: A jak se to projevovalo konkrétně u vás?
1: Tak zhoršující se chůze, anebo třeba, když jsem to chtěl na začátku zakrýt, tak jsem chodil po bytě, že jsem se zachytával buď to nábytku nebo čehokoliv. Pak zhoršující se chůze, myslím, že jsem měl dvakrát dvojité vidění a třeba zhoršená artikulace, vlastně zase to je všecko.

0: s Martinem Weisbauerem na Proglasu o roztroušené skleróze.
1: Vy jste před chvílí říkal, že jste na rok přerušil studium na gymnáziu. Nastoupil jste znovu, anebo už ne?
2: Potom jsem nastoupil, ale potom jsem vlastně to gymnázium dělal v rámci dálkové studie.
1: A dodělal jste ho?
2: Dodělal, akorát mi to trvalo dvojnásobnou dálku. Kvůli těm atakám a tak.
1: Jak jste vy osobně reagoval na to, když vám sdělili konečnou diagnózu po všech těch vyšetřeních? Jak jste v té první fázi se s tím vyrovnával?
2: Když mi to bylo oznámeno, to byla, myslím, moje druhá nebo třetí hospitalizace. Myslím, že mi to oznámili, když jsem byl hospitalizovaný v Praze. V Praze na Karláku v Kateřinský. Tam mi sice vyrožovali, že mi udělali lumbální punkci, ale tam jsem vlastně poprvé prošel vyšetřením v rámci magnetické rezonance a tam už to bylo jasný. No. A i když mi to řekli, tak jsem se snažil nevěřit, nebo já nevím, nebo to v pouzovkách vyhodit z mysli. Se tím nezabývat. Se zabývat tím, že to po té hospitalizaci tak už se šla, že jsem se mohl, řekněme, v Liberci projít.
1: Ale to asi dlouho nevydrželo, že?
2: To ne, tak 3 měsíce, no. To bylo vlastně po tom sdělení doba mezi propuštěním z nemocnice a další ataku.
1: Jak jste to snášel potom dále, když už jste nemohl tuto nemoc stále vytěsňovat z hlavy?
2: Tak především strašný stresy byly. To asi u každého. A nejenom se reskou. A pak jsem se nějak dostal nějakým způsobem, jestli můžu říct, k víře nebo křesťanské církvi. Napřed jsem chodil a potom po 11, po 10 letech se stal členem církve, i když v ní nejsem pokřtěný, církve adventistů 7. dne.
1: A pomáhala vám nějak víra?
2: Pomáhá. Pomáhá určitě, jo. A věřím, že i pomáhá pořád.
1: Zúčastňujete se i teď setkání modlitebních ve vaší církvi?
2: No, tak já bych tam strašně rád jezdil. Každou sobotu. Tam je krásný kostel v Liberci. Jsou tam schody.
1: A máte nějaké kontakty na lidi z té církve, že by třeba za vámi přijeli domů?
2: A nebo bych tam jel a nějakým způsobem by mi dostali toho nemechaničáku nahoru. To mám, jo, znám tam takřka všechny.
1: A pomáhají vám nějak ještě jinak než vírou, než povzbuzením ve víře?
2: Já myslím, že stěžení, co by mělo pomáhat lidem, třeba nemusí být věřící, modlitba.
1: Stýkáte se tady se spoustou kolegů, pacientů. Myslíte, že hodně těch pacientů, podobně jako vy, přišlo vlivem tady té nemoci k víře nebo k něčemu podobnému?
2: Každý by tomu tak bylo. Ne, myslím, že spíš opačně. Že spíš tak 80 nebo 80% lidí, co má tuhle nemoc nebo jakoukoliv nevylečitelnou, tak se stáhne do sebe. A všechno odmítá jako narušení toho soukromí.
1: Což se vám evidentně nestalo.
2: Tak z 90 nebo 80% ne, ale i když jsem členem církve, i když se považuji za věřícího, tak taky občas naskočí nějaký stres.
1: Člověk musí mít pozbuzení stále, že? Nestačí jenom jednou uvěřit.
2: Vlastně pořád, každý den.
1: A čím se každý den pozbuzujete? Nebo jaké je pro vás takové každodenní povzbuzení, abyste se udržoval pozitivní?
2: Pozitivní. Tak třeba, že se snažím doma si každý den chvilku zacvičit, že jsem schopen se doma sám osprchovat, že si doma čtu, že si občas rád zahraju na foukací harmoniku. Myslím, že je to dobrý nejen kvůli té hudbě, ale kvůli artikulaci. A nebo si občas rád chvilku čtu potichu.
1: Abyste si udržel nějakou slovní zásobu pravděpodobně, že?
2: Určitě. Kam se hrabe televize.
1: Sledujete také televizi?
2: Tak sleduju, ale vybírám si. Vybírám si, abych se nekoukal na všechno.

0: My jsme se teď bavili spíše o tom, co děláte, když jste doma, mimo tuto léčebnu, ale jak vypadá takový váš průměrný den zde v Žirči, v domově svatého Josefa?
1: Takže se ráno probudím, a protože tady chodím přece trošku o poznání dřív spát než doma, tak kolem sedmí se v úvozovkách nalotím na vozejk a to je vlastně, kterou rád dělám tady, protože já to nemám podmínky doma. Že rád zajdu si do společenské místnosti, udělám si čaj a když tak se ještě jdu podělat ven, nadýchám se vzduchu a když tak si pohovořím s lidmi, kteří taky vstávají, se kterými se povětšinou dobře znám.
0: Máte tady více kamarádů?
1: Mám. A taky tady strašně rád jezdím na městech toho většina, který se mi jezdí na zdravotní pobyt, která jim podstatně nic neříká. Většině 90%. A třeba strašně milu už od prvního roku, co jsem sem začal jezdit, dělání erga, jako platení košíku, nebo keramiky, to je jedno.
0: Takže se účastníte i takovýchto kurzů nebo prací?
1: Jo, účastním, protože já sice pracuju jednou týdně v Liberci v chráněné počítačové dílně a tam člověk nevidí ten výsledek té práce.
0: Takže pokud nejste tady v léčebně, tak se zajímáte o IT práci?
1: Jo, něco na ten způsob, dá by se říci.
0: A co konkrétně děláte v oblasti IT?
1: Tak většinou hledám data.
0: A zde, jak jste říkal, to spíše manuální práce a ta vás zase uspokojuje asi jiným způsobem, že?
1: Určitě na 100%, protože tam vidíte výsledek té práce. Košíky, to dělám doma ve svatého Josefa a keramiku a to zase dělám v Damiánu.
0: A to jste se naučil až zde?
1: To jsem se naučil až tady a dělám to postavit jenom tady.
0: Nejste sám, dělá to asi více pacientů, předpokládám.
1: To dělá, no.
0: Mezi těmi kamarády, které jste si zde našel, o čem se tak nejvíc bavíte?
1: No tak o všem a o ničem. Aby jsme si popovídali, aby jsme nebyli uzavřeni do sebe.
0: Vy jste sice do určité míry samostatný, jak jste říkal. Jak vycházíte s personálem, nebo jak jste spokojen? V čem všem oni vám pomáhají?
1: No třeba, když se mi stane nějaká nehoda. Ta vlastně nevýhoda to domova svatého Josefa. A super, všechno je bezbariérový, ale doma mám v koupelně protiskluzovou podlahu.
0: V Liberci doma?
1: Mhm.
0: Tady není?
1: Ne. Takže už jsem párkrát spadla, musel jsem zavolat pomoc, protože co si nedokážu představit, jak bych se dostával z kluzké podlahy do mozaiku.
2: S Martinem Weisbauerem na Proglasu o roztroušené skleróze.
0: Já bych se vás teď ještě v závěru našeho rozhovoru chtěl zeptat, jak plánujete váš život nebo pobyt tady dále. Chcete postupovat stejným způsobem, to znamená, že budete střídat domov svatého Josefa a osobní domov v Liberci, nebo chcete pobyt zde nějak rozšířit?
1: Tak zatím bych to nechal tak, jak to je, ale co jsem ještě neřekl, musím zaklepat. Že vlastně, když jsem ještě podělával ty ataky, nebo když se mám vrátit zpátky, tak jsem přišel z liberecké neurologie a to jsem patriot, fakt, že jo, regionální. Tam mi nesedí, tam myslím, že je špatná, tak jsem přišel pod Motol a tam se to vlastně odvíjelo sice stejně, to znamená každý 3 měsíce ataka, ale tam mi bylo nabídnuto, jestli chci podstoupit zákrok.
0: A v čem měl spočívat?
1: No prostě jsem prodělal tak před 11-12 lety, možná víc, je to další doba, v Královských Vinohradech, že to hematologie, transplantaci kostní dřeně. A od té doby už žádnou otoku nemám.
0: Takže to je jedna asi z mála věcí, která skutečně pomohla.
1: Pomohla jak?
0: Ta vaše nemoc se od té doby zastavila, nebo jak to vypadá teď dále?
1: Jo, to zhoršování. Takže po skocích se zastavil.
0: Pane Jiskro, ještě v závěru našeho rozhovoru bych se vás rád zeptal na váš vzkaz pro lidi, kteří jednak pečují o nemocného s roztroušenou sklerózou, ale i pro lidi, u kterých třeba tato nemoc začíná, dozvěděli se diagnózu. Jak by se měli zachovat, jak by měli postupovat? Už budete určitě mluvit teďka z vlastních zkušeností.
1: Tak z vlastních zkušeností obrovce se na míru. Určitě jo. To je spomínu, mám můj návod to, moje řešení. Respektive moje rada lidem, u kterých se to třeba spustilo, nebo to naskočilo.
0: Možná je to určitá boží příležitost k tomu, aby se ti lidé k němu dostali.
1: A nebo aby se třeba, když nemají přístup k žádné církvi, aby se aspoň třeba podíval, přečet jenom pár třeba stránek ze Starého zákona nebo z Evangelií, já nevím. Nebo asi z Evangelií, z Nového zákona, určitě.
0: Pane Jiskro, já vám děkuji mnohokrát za inspirativní povídání a také velice povzbudivé povídání a přeji vám, aby se ten pobyt vám jak tady v Žirči, tak doma vydařil, abyste byl stále tak pozitivní a zůstal ve víře jako teď.
3: To byl pan Jindřich Jiskra, klient domova svatého Josefa v Žirči. V příštím, třetím dílu si budeme povídat s dalším klientem této léčebny, a sice s panem Martinem Košťálem. Loučí se s vámi Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

bez dveří. Mají už na čele hluboký vrásky, kdo prožil sen, ten uvěří, kde vítr je studený a stálý. A jaký má být jinačí?

se nerozpadla na milion částí. To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, odtud, kde je zatím klidné nebe nad Prahou, že jsem díky tobě ušel kus cesty rychlé chůze ke své lásce k vlasti. Když vidím tvé muže, tvé otce a syny loučit se ženami a dětmi, jak bez známky strachu jdou vstříc té svině, co je ubohá a zrozená ze dne, to je

0: Ďakujem za vašu silu. Ďakujem za vašu mužnosť. Ďakujem za motiváciu. Nepredávajúc sa, neľudňanosť. Ďakujem za vašu silu. Ďakujem za vašu mužnosť. Ďakujem za motiváciu. Nepredávajúc sa, neľudňanosť.
1: To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, je, že nejsi sama, že s tebou jsou miliony těch, co k tobě vzhlíží. Za to, jak jsi nepodlehla strachu, jak jsi zachovala tvář. To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, je, že tě tví lidé dovedou k vítězství nad tím, co tíží nás všechny. Mamon, moci jsi mi lhář. Když vidím tvé muže, tvé otce a syny loučit se ženami a dětmi, jak bez známky strachu jdou vstříc, které svině, co je ubohá a zrozená.

0: Na Proglasu nyní následuje duchovní slovo z knihy Prameny světla kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Hřích a lidská společnost. Někdy se rozlišují hříchy do tří skupin. Proti Bohu, proti bližnímu a proti sobě samému. Toto rozdělení může být výhodné z praktických důvodů, ale jeho hodnota je pouze přibližná. Každý hřích totiž je i proti Bohu, i proti bližnímu, i proti sobě. Na druhou okolnost, proti bližnímu, se snadno zapomíná. Je to, jako by se říkalo, hřeším sám, půjdu do pekla sám, co je komu do toho. V nejstarších knihách písma se však hřích projevuje jako provinění celého lidu. Bůh zde také za hřích trestá celý národ. Celé lidstvo je hříchu dědičném. Proto také všechen lid proti přestupovatelům Božího zákona povstával, kamenoval je, vyvrhoval je ze svého středu. Stará církev trestala velké hříchy exkomunikací, vyloučením od eucharistického stolu z jednoty věřících. V Rusku býval polopohanský, polokřesťanský zvyk, že se hříšník zpovídal ze svých provinění matičce syré zemi, aby mu byla po smrti lehká. Dostojevský v tom vidí projev opravdového křesťanského cítění, vědomí, že hříchem urážíme všechno stvoření. Raskolníkov, který se ve zločinu a trestu rozhodne k přiznání k vraždě, vyjde ven a líbá zemi, smáčí ji slzami, aby mu odpustila. Týž hluboký křesťanský cit však projevují všichni ti, kteří se rozhodli, že budou konat pokání za hříchy světa. Vědí dobře, že sociální bezpráví se nenapraví jinak než sociální obětí. Oběť pak, jak říká svatý Augustin, je věc božská, i když ji přinášejí lidé. Je to podíl na oběti Kristově, která je za celý svět, za všechny lidi.

0: Nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

cyklu Na stole je téma hovoří Martin Holík s obyčejným člověkem a zároveň výraznou osobností veřejné sféry Marianem Jurečkou.

0: Milí posluchači, z cyklu Na stole je téma vás zdraví tentokrát Martin Holík a přes internetové linky mám, ale myslím akusticky ve velmi dobré kvalitě, Mariana Jurečku. Vítej, Mariane.
1: Srdečně zdravím tebe, Martine, i všechny posluchače Rádia Proglas.
0: Hele, tobě je 45, to je takové nejlepší období života. Co ti dělá radost a co v poslední době?
1: Musím říct, že mě dělá radost cokoliv mimo především tu politickou práci, to znamená, když člověk jako zemědělec se dostane na pole, do traktora, na kombajn, může dělat věci typu sklizím obilí, vidím za sebou hotovou práci, je člověk doma, může dělat něco s dětmi, s rodinou, nebo jakékoliv setkání i třeba rodinného typu. To jsou věci, kdy jako si vyčistím hlavu, zrelaxuji, a nebo jako muzika, když si jdu zahrát.
0: A když mluvíš o tom zemědělství, tak pořídili jste si domů v poslední době nějaký nový zemědělský stroj nebo nástavec nebo něco takového?
1: My tak vlastně na té rodinné farmě tu techniku postupně obměňujeme, takže i letos do toho strojového parku něco přibylo, je tam nějaký traktor. Tak každý rok se snažíme něco vlastně doplnit, inovovat, posunout se někam dál. A já vlastně toto mám rád od malička. Já vždycky říkám, že jakmile práce začala mít volant, tak pro mě to začalo mít úplně jiný rozměr. Tak v tomhle ohledu, přestože má člověk 45 let, tak je tak trochu někdy duchem ten kluk.
0: Hádám dobře, že se dost často vyměňují ty tlakové olejové hadice na některých těch strojích.
1: Běžně děláme věci kolem údržby, takže někdy ty hadice i prasknou neplánovaně, z čehož člověk úplně radost nemá. A mě vlastně baví i ta část a to je vlastně jako moc fajn jako období, kdy to člověk vlastně chystá, většinou už někdy od konce února, když začne být trošku tepleji a ty soboty jsou vlastně pracovní a najednou tam s těma svýma synama, staršíma a vlastně i ti mladší chodí a je to vlastně prostor, kdy já jako, když jsem většinou přes týden doma, tak nemám moc prostoru si s nimi vlastně povykládat a když člověk jako opravuje, vyměňuje ložisko, sundává nějakou hřídel, vymontovává, tak jsou to třeba věci, kde to ne vždycky úplně jde, tak někdy jsou to malinko i emoce, ale je to vlastně prostor, kdy jenom máte 5, 6, 7, 8 hodin takové ty chlapské práce a u toho se člověk jako může pobavit o ledasčem.
0: To mě připomíná Jošku Suchára z Neratova, který právě taky od malička miluje a čím je to starší, ale čím větší je to stroj, tak tím raději ho má a opravuje. Hele, a já jako řidič si všímám v poslední době, že během žní nebývá tolik takových těch kolon, které vytváří kombajny, které přejíždívaly dřív z pole na pole. Je to teďka tak, že vy sedláci, zemědělci si ještě také některé stroje vyměňujete a půjčujete, protože jsou třeba příliš jednostranné, než aby je uživil jeden?
1: No je to tak, že to, co znají lidé z plechové kavalérie, že ty kombajny jezdí do nějakých jiných podniků, někam na jich, třeba na Slovensku, tak ten princip se drží doteď. Takže i my třeba s těmi kombajny, které máme doma, tak jezdíme třeba do okolí Nových Zámků, pak pokračujeme v oblasti Hané a končíme v těch vyšších oblastech Vysočiny nebo pod Krkonoší. A my, kteří jako jezdíme s těmi kombajny, tak i pro nás je komfortní v noci. Takže my se snažíme opravdu mezi těmi farmami, ty dlouhé třeba 200 kilometrové přejezdy přejet v noci mezi tou 9. hodinou, 5. hodinou raní, protože ani pro mě není příjemné mít za sebou kolonu naštvaných řidičů, které já chápu. A je to jako vlastně i bezpečnější, pak nevznikají různé blbé situace. Takže když většinou člověk potká kombajn, tak je to opravdu ten krát, jako přes den, tak je to ten krátký přes té farmy na to pole. Mm-hmm. A to prostě bohužel nejde udělat jiný než přes ten den.
0: Jasně, jasně. To znamená, že jeden člověk sedne do auta, ostatní sednou do těch strojů a on je potom veze zpátky domů tím osobákem?
1: My to většinou máme tak, že vlastně přejedeme a jeden tady musí v tom autě jako doprovod a přejedeme těmi kombajny, dojedeme třeba ráno v těch 5 hodin, jdeme si na ty 2-3 hodinky ještě třeba lehnout už na tom podniku a pak zhruba od té 8-9 hodiny začínáme už pracovat na tom podniku přímo jako takovém. Takže ta práce je vlastně někdy taková jako náročnější, že člověk musí opravdu vydržet třeba 2 dny a nenaspí toho tolik, ale prostě jsou tožně a jak my říkáme zemědělci, den živí rok. A co třeba neuděláme ten den, tak když třeba zaprší během dalšího týdne, tak třeba už potom není ta kvalita obilí a tak dále.
0: A obecně se zeptám, zemědělec, sedlák, kdo se stará o to, abychom se mohli najíst? Jak vnímáš dnešní postavení zemědělců ve společnosti? Lidé řeknou, no tak jdu do hypermarketu, jídla je tam stále dost a oni pořád něco ti zemědělci chtějí a on jich je, myslím, 12% teďka, že? Kteří by uživili celou zemi.
1: Ještě méně. Dnes v zemědělství pracuje, a to i v těch souvisejících blízkých oborech, zhruba 2% lidí. 2% lidí dneska živí národ, který ještě 4 generace zpátky v zemědělství pracoval přes 70% lidí, aby se ta země uživila. Dneska je to díky technologiím, technice na 2% lidí. Já tu práci vnímám vlastně jako jednu z nejzásadnějších věcí v lidském životě. Na druhou stranu, ty jsi to vlastně popsal velmi dobře, bereme to jako úplnou samozřejmost, že ráno otevřeme ledničku, otevřeme chlebník, máme tam jako veškeré potraviny z jiné části světa, ale není to automatické, nemusí to tak být. Stačí, když přijde prostě nějaká nákaza, přijde nějaký problém v hormuzském průplavu nebo někde jinde, najednou se pokazí logistika, najednou může být nějaké jako problémy fitosanitární, to řeknu odborně, a už to tak být nemusí.
0: No, tak to je tak, jo, že si možná víc vážíme očních lékařů, kteří nám laserem spraví rohovku, jo, a přitom...
1: Což je taky důležitý, už taky ty brýle nosím.
0: No, a ty máš 5 synů, takže starší kluci už jsou asi i zapřaženi, nebo mají jiné spády?
1: Máme vlastně 5 synů, věkově je to zhruba od 22 let nejstarší po 10 let nejmladší. A já vlastně jsem takový rodič, protože já jsem doma tak i já v dětství. Vlastně rodiče nás automaticky od nějakého momentu, kdy člověk uvezl ty malá dětská kolečka a tu malou dětskou lopatu, tak vlastně už jsme jako v tom hospodářství byli zaangažováni. To bylo ještě za období komunismu. Rodiče chovali třeba ovce, býky, nutrie. Měli jsme v pronájmu nějaké malé louky a příkopy, kde se seklo a dělali jsme seno. A vlastně takhle to aplikuju i já. V okamžiku, kdy ti kluci chtějí, a oni chtějí většinou velmi brzy, už jako někdy kolem toho 5. 6. roku, chtějí na ten traktor, chtějí jako být na té technice, tak je prostě beru. Jo. A myslím si, že takhle asi každý normální rodič se snaží, když to dítě má zájem o jeho profesi, nejenom v zemědělství, ale i v něčem jiném, tak ty děti do toho zapojovat, protože si prostě myslím, že ať už se jednou budou živit jakkoliv, třeba jenom tou hlavou, tak znát hodnotu opravdu lidské manuální práce, vidět, co to znamená diskomfort, opravdu jako máknout si fyzicky, někdy to je i náročné psychicky, prostě do té výbavy a do té přípravy na život patří. A když toto dítě zažívá od malička, zažívá to s rodiči, pro mě to bylo strašně cené, můj tatě mě třeba naučil zednické práce, omítání, zdění a tak dál, v období puberty, tak si myslím, že prostě tohle se má předat. A když ten člověk s tím jednou naloží, řekněme s těmi hřivnami, potom v tom životě jakkoliv.
0: No, to já si myslím, že to je jako velice dobré, protože tam po člověkovi něco zůstane, když se potom třeba už v tom dospělé životě dává to do uvozovek, živí ústy a argumentacemi a tak dále, takže potřebuje i nějakou protiváhu právě v tom, že něco dovede a že potom člověk přijde a řekne, hele, tohle jsem sadil kluci před 22 lety já a je to stejně starý strom, jako seš ty, kluku, jeden.
1: No, je to tak, no.
0: Jsi scout, jaké máš scoutské jméno?
1: Já se přiznám, už teď nejsem úplně aktivní scout. Já jsem scoutem procházel v dětství, kdy byl mě scoutský vedoucí vlastně úplně první Marek Orkovách a Petr Mareček. Tím jsem skládal i svůj scoutský slib. Teď si mě dostal, abych si vzpomněl na své scoutské jméno. To teď tady jako nevybalím, protože opravdu nějakých skoro 30 let už jako nejsem aktivním scoutem, ale práci s mládeží jsem dělal docela dlouho. Dělal jsem dlouhé roky vedoucího, potom i hlavního vedoucího dětských křesťanských táborů na Zefarnosti. Tak to je zase jako něco, co já považuji v etapě života i mého za strašně důležitou věc, protože si přiznám, kdyby mě nepotkal scout v tom období dospívání puberty a zrovna i tihle skvělí vedoucí, ještě tam byl Petr Holímech třeba, myslím, že kteří posluchači je znají, tak by ten můj život možná směřoval úplně kam jinam, možná by směřoval do, jak se říká, do háje. Nebyl jsem jednoduché dítě, musím říct, že maminka a tatínek se mnou docela jako natrápili v tom období. Ale když přijde ta jako jiná autorita mimo těch rodičů, která je i jako skvělým příkladem, a ukáže úplně zase jiný rozměr té přírody, kempování, táboření a tak dále, tak toto člověk jako může výrazně pozitivně ovlivnit. A mě to potkalo v životě, tak jsem se snažil nějakou, i já svoji část života zase dát nějaké jiné mládeži, jiným dětem, jiných rodičů. Tak doufám, že se to podařilo.
0: A z kolika
1: mimochodem, já dám odbočku. Možná posluchači Rada Proglas si třeba vybaví Dita Formánková. Je to dáma, která dneska reprezentuje digitální vzdělávání Czechitas ve Forbesu, myslím, že byla mezi 30 nejvlivnějšími ženami České republiky, tak je třeba jednou z naší mládeže, která s námi ve farnosti jezdila na tábory, pak byla i vedoucí, tak třeba i takové příběhy člověk třeba možná malinko někdy pomohl spolu utvářet.
0: Tak to je krásné. No tak já jsem také právě jezdil na tábory, no komunisti nám zakázali skauta zrovna právě, když my jsme to potřebovali, ale přesto jsem taky rok nebo rok a půl ještě chodil a my jsme se na táborech opravdu naučili podstatné věci, protože to bylo taky v rámci duchu skautské výchovy a myslím si, že to vždycky poznat. Dřív, když k nám jezdili na tábory děti z města, tak se velmi rychle poznalo, že jsou z bytových jednotek, paneláků, a jiní, že jsou z venkova, že ty uměli vzít za práci. Ale v poslední době se mi zdá, že už ten rozdíl je téměř nulový, že vlastně nikdo neumí pořádně nic.
1: No, já k tomu dám poznámku. Já jsem vlastně na první tábor jezdil ještě za období komunismu. Organizovali to takové ty malé tábory, dokonce vlastně manželé Mučkovi z Brna, kdo je zná Mučkovi, tak měli takovou chalupu na Vysočině v obci Skála, tak tam nás jezdívalo těch zhruba 20 kluků. To byly jako skvělé časy, kdy tam opravdu jako, to bylo jako hodně náročné, člověk zažíval ty první noční hry a tak dále. Ale k té poznámce o tom, že i dneska na těch vesnicích se ztrácejí ty dovednosti, já jsem to zažil vlastně u svých dětí, když nejstarší syn si přál asi ve 12 letech na Vánoce svářečku, tak jsme pořídili svářečku, dostali a pak jednou v letě se dívám a u nás jako na dvoře v dílně jako byla fronta asi 8 kluků. Já jsem tam přišel, říkám, co tady borci děláte? A oni se tam učili svařovat. A já na ně hledím a říkám, počkejte, jako vaši tátové nemají doma svářečku, jsme na vesnici, 1400 obyvatel vlastně, jako a střední vesnice. A kluci vlastně říkali, ne, to už nemáme. Tak já jsem pochopil, že se ztratilo to, že na vesnicích všichni jako mívali dílny. Dneska to jsou vlastně garáže, kde jsou zaparkované sekačky, kola, ale aby tam prostě byl ten základní vercajk, mám tam vlastně svářečku, vrtačku, flexu a tyhle věci, to už tam moc vlastně není. A to je podle mě taky škoda. No. To je prostě kluk, který si ve 12 letech neměl opravit fichtla, rozmontovat karburátor, vyčistit ho, tak jako za nás bychom vlastně nebyli schopni obstát ve venkovském životě.
0: No přesně tak. A tak ty jsi absolventem Skály, no tak to klobouk dolů, to už nemám další otázky.
1: Tak to jsem rád, že to má zvuk.
0: Co teda? No, to má určitě. A tak se jenom tak nenápadně zeptám, kdo dodnes pere klukům ponožky, jestli pak to dělají sami.
1: No u nás to funguje tak, že kluci ty starší, ty tři, taky si už dneska perou sami. Jako všechno. Jo? Do té pračky, do sušičky se to prostě hol musí dát sami, protože jako žádný mama hotel nemůže jako tady být do nekonečna. A i třeba jako schopnost uvařit si, udat kompletní oběd, včetně polévky, to ti kluci od 12 let plus minus jako jsou schopni doma zvládnout. Takže budoucí skoro snachy, doufám, že aspoň za tohle budou vděčné.
0: Budou nadšené, ano, to se musí seznámit. Jak se podepisuje v tom svatebním protokolu, že jo? Je mi znám stav zdravotní, tak by mělo být ještě tam připsána kolonka stav dovednostní. Je-li mi známo, že umí uvařit polívku a dobré jídlo, tak to si ho s radostí vezmu. Tak, co ti dala Mendelova univerzita, kterou jsi vystudoval?
1: No na období studií v Brně jednak vzpomínám moc rád. Pro mě to bylo takové období, kdy já jsem ve druhém ročníku vysoké školy začal sám podnikat, sám soukromě hospodařit, tak to bylo jako docela náročné to skloubit. Musím říct, že několikrát jsem měl vlastně namále v tom vůbec tu školu dokončit, takže vlastně čtvrtý ročník jsem si musel rozložit na dva, abych některé dva předměty, které mi tam utekly, jako dodělal. A já vlastně říkám, víc než ty vlastní jako konkrétní informace pro ten můj obor, protože já jsem vystudovaný rostlinolékař, tak mě ta škola, protože ten obor navíc jako velmi rychle vyvíjí, ty účinné látky se posunují, proměňují, prostě i věda a výzkum do toho promlouvají poměrně výrazně, tak mě to vlastně dalo tu odolnost nevzdat to, nezabalit to, být schopen prostě třeba celou noc se na tu zkoušku učit, připravit se, jít tam, překonat vlastní diskomfort. To všechno bych řekl, dneska oceňuji vlastně víc do toho života, než třeba ty samotné některé na rovinu biflovací části těch předmětů.
0: Chodívali jste i do Arboreta naproti přes Provazníkovu?
1: Ano, ano.
0: A tam už stála tenkrát ta lávka, nebo se chodilo?
1: Tu lávku myslím si, že postavili a dokončili těsně po to, co já jsem ukončil studia. Já jsem ukončil v roce 2005.
0: No, tak díky za tuhletu výbornou školu. To by bylo potom na dlouhé mluvení o tom, jak je naše půda hluchá, jak tam chybí ty humusové živiny a části, ale to by bylo asi někdy na jindy, ale to bys asi k tomu měl co říct, jako inženýr, odborník. A já se teď ještě vrátím, ty máš napsáno v životopisu tuba, tak to je pochopitelný nástroj, velmi dobře uplatnitelný, ale prosím tě, máš tam i panovou flétnu. Jak se člověk dostane k panově flétnu? Létně.
1: Já to ještě musím možná malinko rozvést. Já jsem začínal v první třídě základní školy na housle. U nás v rodině to bylo automatické, prostě s příchodem do první třídy vyber si lidušce nějaký hudební nástroj a budeš na ně hrát. Takže já jsem z pěti dětí, tři bratři, dvě sestry a každý jsme na něco museli chodit hrávat. Já jsem začal na housle, tam mám odchozené 4 roky a pak pan učitel, protože jsem nebyl dobrý žák, to přiznávám, mě to vlastně ani nebavilo ty housle, tak se mě chtěl zbavit, tak maminku přesvědčil, že já s těmi svými velkými rukami a prsty nebudu nikdy žádný Paganini a dokázal mě přesunout na kontrabas. Ten kontrabas jako byl vlastně to docela fajn, dokonce i v cymbálce v té lidušce se hrával, no ale v tu dobu na té lidušce Přerově neměli tubistu v Dechovce. A brácha tam chodil hrávat na trumpetu a jeho pan učitel říkal, ty máš mladšího bráchu, on hraje na kontrabas, umí basový klíč, tak ho přiveď, naučím ho i na tubu. Tak já jsem několik let chodil společně na kontrabasy na tubu do lidušky, no a ta tuba, protože my už jsme ta oblast té Hané Přerovska, kde těch cymbálek tolik není a víc frčí ta dechovka, tak jsem vlastně zůstal už potom dlouho, doteď vlastně jako tubista. Hrávám i teď, sice jenom na záskok, nehrávám v nějaké stabilní dechovce trvalé, protože jako úplně to nejde. No ale ta pánova fletna vznikla úplně náhodou. Já jsem brouzdal jednou po internetu a našel jsem českou firmu, která ty pánovy flétny vyrábí. No a tak jsem si to prostě přes e-shop objednal. A výhoda toho nástroje je to, že když člověk jezdí dlouho po dálnici a v tu dobu ještě nebyly tak rozšířené online, to byl někdy rok 2018, tak já jsem tu pánovu flétnu vozil v autě mezi Rokytnicí a Prahou. No a hrával jsem si na ní sám v autě.
0: Ty jo.
1: A tak jsem se asi během voleb naučil hrát na panovou flétnu. Není to těžký, kdo někdy zkoušel hrát na flašku od piva, tak ten princip je úplně stejný.
0: Ano, ano. Tam je 13, tam je normální, jo?
1: Tam je rozsah oktáv se jako může různě variabilně lišit. Jsou malé pánovy flétny, které mají třeba 1,5 oktávy, ale jsou třeba i 2,5 oktávové pánovy flétny. A ten půlton člověk dělá vlastně tím, jak to nakloní.
0: No, tak ona má takový kouzelný, magický zvuk, jo, panová flétna, to je zážitek. No, když jsme se dostali k cestování, jak často jezdíš autem sám a jak často si třeba někým vožen?
1: Když byl člověk ministrem, což jsem byl vlastně celkem 8 let, jednou na ministerstvu zemědělství, pak na ministerstvu práce a sociálních věcí, tak člověk má řidiče, to znamená v tom období si člověk řídí třeba jenom tak z 10-15% sám, jednak soukromě a jednak část těch věcí si také člověk odřídí sám, ale toho řidiče prostě logicky nějak jako využívá, protože prostě ten diář, jak se říká, nacvakaný a třeba hledat místo na zaparkování, prostě na to už ten prostor moc není. Teď, když jsem v té roli opozičního poslance, tak si řídím všechno sám. A mě pořád řízení baví, teda nejenom traktoru, kombajnu, ale i toho auta.
0: Jaké auto máš, nebo rád, nebo na něho vzpomínáš dobře?
1: Jako úplně nejraději vzpomínám na svoje první auto, to jsem si kupoval, jsem končil střední školu, tak to byl ojetý favorit. Tak já myslím, že každý z nás na to první auto nezapomínáme a nezapomeneme, ale doma logicky tím, že máme 5 dětí, tak 7-místný Seat Alhambra. Ale jinak já ještě se tak jako přiznám k jedné věci, co mám rád a k čemu občas taky o víkendu uteču, když je chvilka času a počasí, tak je motorka, tak ty kluci, ti starší jezdí na motorkách, já taky jezdím na motorce, tak to je takový ještě jako docela fajn koníček, kromě JAV 250 a 350, tak je tam i nějaká Yamaha s objemem 1 litru.
0: Aha, hezky, hezky. No teďka, když se dodělal ten poslední průtah Přerovem, tak myslím, že to pomohlo na tom 282. kilometru, že se rychleji napojíš na dálnici, ne?
1: My z Roketnice jsme za to fakt jako vděční Pánu Bohu a všem, kteří to pomohli dotáhnout po těch 35 letech nebo po kolika, protože z domu na dálnici teďka to má člověk 2 kilometry.
0: Ano, ano. A myslíš, že až bude hotový ta horní trasa, že to bude možná i společně zajímavé? Vy jste tak akorát v půlce, že?
1: Ne. My to máme už potom blíž přes D35, my se na to těšíme. Já tu mám vlastně do Prahy o 40 km kratší, než když jezdím přes Brno. Takže my potom, jak se dodělá D35, budeme jezdit přes vrch.
0: A zejména může být propustnější, že v té době. No, tak to je dobré. Tak, jak se prosím tě odreagováváš od nikdy nekončící práce?
1: Trošku jsem to naznačil. Jedna věc je ta práce jako taková. To znamená, ať už je to zemědělství, na poli, kombajny, práce kolem nich, ale třeba i takové věci, kdy třeba si řekneme s klukama, opravíme nějakou část vlastně chlívů, tak jdeme prostě normálně zbíječka, uděláme si tam rozvody vody, elektřinu, omítneme hrubou omítku, dáme fajnou, to je taková jako dobrá činnost, kdy člověk jako i zrelaxuje, protože když děláte celý týden a vy děláte teda tou hlavou, přemýšlíte nad těma věcima, tak člověk potřebuje jako opravdu tu fyzickou aktivitu. No a pak jsem tady zmiňoval muziku, protože já říkám, že vlastně muzika je úplně jako věc, kdy na 100% člověk musí ty starosti a to přemýšlení nad tím, co bude v týdnu nebo co bylo, dát bokem, protože když člověk hraje třeba v dechovce nebo hrajeme v nějakém kvintetu, tak já musím 100% poslouchat sebe i ty ostatní, aby to všechno klaplo, abych někde neudělal chybu, nevynechal nějakou repetici, soustředit se na to, jak ten nátěk naformulovat, jak to kvalitně zahrát, aby to ladilo. A tam člověk opravdu musí se na 100% soustředit na opravdu jako na tu hudbu. Tak to je za mě super relax. No a teď poslední rozhodba roka čtvrt si to člověk kombinuje ještě s tím, že někdy běhá nebo někdy jde i delší trasu. Tak já jsem si třeba vyzkoušel, že za nedělní odpoledne po nedělním obědě se zdá z Roketnice vyjít a zhruba za 4,5 hodinky dojít od nás na Hostýn. Nejenom tu část Bystřice pod Hostýnem Hostýn, což většina z nás, co posloucháme třeba Radio Proglas, chodíme několikrát za rok, ale opravdu z domu těch 33 kilometrů si prostě střihnout krásnou tou krajinou končící Hané, tam do okolí Záhoří, Dřevolostic až na ten Hostýn. Je to věc, kdy si člověk fakt vyčistí hlavu, vidí krásnou krajinu a tak něco udělá pro tu svoji kondici, což je taky už důležité v tom věku, ve kterém já jsem.
0: Po zpěvu Hradišťanů se vrátíme k rozhovoru s Marianem Jurečkou, který dělá Martin Holík.

0: Hradišťan dozněl a je tu s námi Marian Jurečka. Děkuji, Mariane, za předchozí nahlédnutí do trošku soukromnější sféry a teď pojďme i do té veřejnější. Která ze současných rolí tvých je dle tebe hodně užitečná a která bere nejvíc času a sil? Může to být totéž, nemusí to být totéž?
1: No, já teď aktuálně jsem vlastně v roli opozičního poslance, předsedy našeho poslaneckého klubu Lidovců. A na rovinu říkám, že mě úplně nevyhovuje práce v opozici, ale beru ji, že to prostě tak to je. Byl jsem dvakrát v koalici, z toho dvakrát minister a teď vlastně podruhé v opozici. Někdy vlastně člověk z té opoziční práce má takový splín, že odjíždí člověk pátek z Prahy, říká si, tak co jsme vlastně jako dobrého doručili pozitivního pro tuto zemi. Někdy se ta odpověď hledá fakt těžko. Někdy člověk si řekne, možná jsme něčemu, co by bylo špatné pro tu zemi zabránili, nebo jsme pomohli třeba neúplně dobrý nápad zmodifikovat do o něco lepší podoby. Tak to si říkám, že k té opoziční práci vlastně logicky patří a já se osobně snažím vlastně tu práci dělat tak a někdy vlastně posluchači někdy vyznímají to, co vidí ve zprávách, což já říkám, není úplně obrázek toho, co se tady děje, protože i v těch zprávách to často je naservírováno jako víc vyhroceně, sestříháno, nevejdou se tam už tolik třeba ty dobré pozitivní zprávy a pak člověk má pocit, že vlastně slyší jenom to negativní, že tady se někdo hádá, neumí se dohodnout a podobně. Ale je tady celá řada věcí, kdy se umíme dohodnout, kdy společně ty věci posuneme a já tu svoji práci beru tak, že když něco kritizuji, tak se snažím zároveň říct, jak bych to udělal nebo jak bychom to udělali jinak, jak by to řešení mohlo být lepší a vysvětlit tomu ty argumenty a fakta. To, že někdy už jako ten prostor není na to, aby ta diskuze se vedla kultivovaně, bohužel to já už vždycky neovlivním. Ale popisuju to, co mě vlastně jako naplňuje. Já mám radost, když se podaří v té zemi udělat něco, co víme, že je potřeba, někdy to třeba i náročné, méně komfortní pro ty lidi, ale pokud chceme jako společnost se někam posouvat, tak bez těch změn to jde někdy velmi těžko. Ale zároveň, když jsi se ptal, jako, co je tím úskalím, tak já vlastně jako, já nejsem člověk, který by měl rád konflikty. A vlastně to je pro mě někdy jako velmi frustrující, že člověk vlastně odjíždí a má třeba za sebou týden, kde to bylo třeba víc o těch konfliktech, o tom, jako, že někdy prostě musí člověk i jako zareagovat s nějakou větší emocí, odrazit nějaký útok a to mě ale úplně jako příjemné není, teda musím říct.
0: No, my jsme jako obecní obyvatelé, voliči v prvních letech po sametu vlastně ani neměli přehled o tom, co všechno dovoluje koalice opozici a teď, jak se to střídá, tak vlastně to platí pro úplně všechny strany. Mohl bys jenom naznačit, jaké to jsou ty zvyky, které jsou třeba i bez nějakého předpisu, ale jsou jakoby vyjádřením toho, že vy jste také dostali nějaké hlasy a proto

0: Tady budete mít šéfa výboru, tady šéfa podvýboru, tady se bude grémium domlouvat tak a tak. Jo, je to totiž něco, co v poslední době zdá se mi mizí a co by mizet nemělo. A je to možná skoro ještě důležitější než potom ty výsledky. Právě ta kultivovanost.
1: No, já musím říct, že já jsem ve sněmovně čtvrté období a teď se to fakt hodně posunulo a proměnilo. Řekl bych asi od dob už covidu je to obrovský posun v tom, že se celá řada takových těch zvyklostí, já to vedu na příkladu, vždycky to bylo tak, když po volbách se ustanovovala sněmovna, tak se vlastně podle poměru velikosti těch klubů také řeklo, kdo bude jaké pozice zastávat. A teď v tomhle období poprvé historicky se stalo to, že z rozhodnutí Andreje Babiše vlastně se řeklo, Piráti nedostanou vlastně žádnou tu pozici, na kterou by proporčně měli nárok. Za mě je to chyba, prostě nemáme se chovat tak, že když jsme sice vyhráli ty volby i velkým rozdílem, já to respektuji, ale to není, že na ty 4 roky si tu zemi mohou úplně se všemi těmi i institucemi jako uzurpovat a říct, teď je to na 4 roky moje a já nehledím doleva nebo doprava. To jsou za mě jako fakt špatné posuny. Myslím si, že to období 90. let, tam byly třeba ty tvrdé střety, které i ti pamětníci třeba nám vykládají. Já jsem to vnímal spíš jako dospívající člověk, třeba mezi Václavem Klausem a Josefem Luxem, ale pořád bych řekl, nebo to byl třeba Milan Uhde a tito lidé, Petr Pidhar, že to mělo určitou kulturu a mělo to nějaké jako opravdu jako psané i nepsané jako podmínky toho fungování v té politice. Teď mám pocit, že s lidmi, kteří přišli do té politiky, jako je pan Reichl, jako třeba Tomio Okamura, tak dost jako končí takové ty zvyklosti a jsme překvapováni tím, kam se dá vlastně celá ta politika, její úroveň, retorika, způsoby posunout. Člověk se snaží nějakým způsobem nedělat tomu ještě další progres, ale zároveň i mě třeba lidi říkají, na některé věci prostě musíte zareagovat, když vidíme, jak oni reagují, třeba nějakou důrazněji, ale jako radost toho nemám.
0: Tak ty jsi říkal, že ta současná role není tak zajímavá, protože je tam ten pocit marnosti, tak to člověk pochopí. A tady s tou kultivovaností, no já nevím, co by se s tím dalo dělat. Jo? Jednoduše by se dalo říci, že taková už je doba, ale ona asi není taková doba, protože my ji vlastně takovou vytváříme. Jo? A že je to vlastně možná na triko voličů, kterým prostě některé věci a některé sklony u představitelů nevadí. A naopak, trošku už mám někdy i podezření, že je to taková součást hry, tak my se aspoň budeme bavit, když už teda nám není extra dobře.
1: Já možná malinkou takovou jako polemiku a vsuvku s tím, že taková je doba. Já si myslím, že sociální sítě a způsob práce v tom mediálním prostoru nás posunují k tomu, že logicky člověk je tak, jako by řekl, asi i nastaven, že větší pozornost věnuje těm šokujícím zprávám, tomu, že se opravdu někde jako něco zásadního stalo vlastně jako negativního a pak i ty zprávy mají daleko větší dosahy. Ale v té společnosti je důležitý mít jako ty váhy a protiváhy. Vlastně o to víc jsem vděčný za média typu Rádio Proglas, televize Noé. Že vlastně oproti zprávám, když se někdy člověk podívá třeba na jiné komerční televize nebo rádia, tak vlastně má pocit, že tady je konec světa, že se tady dějí prostě věci, které souvisí s nějakým násilím, nehodami, krádežemi a jejich obrovským množství, jako kdyby v tom světě se nedělaly i dobré věci, i v té politice, třeba komunální, krajské, celostátní. A proto jsem vlastně moc rád, byť ta protiváha za mě vlastně není adekvátní tomu, co bychom potřebovali, aby jsme tady doplňovali i ty pozitivní věci, že ta společnost má celou řadu jako krásných lidských příběhů. To mě trošku vlastně jako chybí v tom jako celostátním objemu té základní masy, která běží v té komunikaci na sociálních sítích a v těch velkých médiích. Tak zaplať pánbůh za to, že třeba Rádio Proglas a televize, no je to jako umí nebo má tu ten cíl a to poslání to vlastně jako vyvažovat trošku taky jinak.
0: Čili ty připisuješ hodně vlivu sociálním sítím, což je vlastně pro lidstvo úplně nový fenomén a možná, že to bude trvat několik generací, než se to usadí. Takže bychom za to možná tak trošku ani úplně nemohli, že neumíme s tím zacházet.
1: Ten nástroj tady je, my ho nezastavíme. To šíření prostě už nastalo, jako to stejně jako umělá inteligence. Nový fenomén doby, který tady bude výrazně ovlivňovat tu další budoucnost nás všech. akorát prostě vidím ten problém v tom, že neumíme s těmi nástroji adekvátně zacházet, to znamená mít schopnost jednak ten telefon položit, některé věci nečíst, být schopni kriticky myslet, uvědomovat si, že třeba ta informace nemusí být pravdivá, dávat si věci do souvislostí, že mám pocit, že u nás samotných klesají takové ty nároky na to zapojovat ten mozek mnohem víc, ověřovat, přemýšlet a člověk jako už začíná čím dál tím víc. A to vidí ve svém okolí. Kolik lidí dneska věří slepě informacím, které si přečte na sociálních sítích a už vůbec třeba jako nejdou dál než za ten titulek. Nepodívají se, jak to bylo zdrojované. Kdo to říká, jaký typ média, jaký typ novináře, a pak z toho vzniká jako celá řada fakt jako extrémně rychle se šířících nepravd. A to je velký problém pro nás.
0: Ono, na tom se podepisujeme skutečně i my, média, že buď je všechno špatně, nebo je všechno dobře a jakoby nic mezi tím. To je takový fenomén doby. No, já si vzpomenu na jednu, a to je trošku teďka už odlišná zase nota, jednou před 10 lety, to jsem si vyhledal, jsme se střídali na letišti v iráckém Erbílu, kde vy jste letěli do Aňkavy, křesťanské části. Jaký má význam, aby obecně, teď se ptám, malá země podporovala velikou, konkrétně Irák je teda 5x větší a 4x lidnatější.
1: Tak jednak my nejsme úplně malá země, já říkám, že my jsme střední země, ale především jsme země, která je rozvinutá. Byť se nám to třeba nezdá, ale v tom světovém srovnání my patříme opravdu k té čtvrtině nejvíce rozvinutých zemí světa. Jsme země, která má celou řadu velmi dobře fungujících systémů. Sociální, zdravotní, školsky vzdělávací, velmi dobrý průmysl. Říkám, byť se nám to nezdá, vidíme tam celou řadu nedokonalostí, ale v celé řadě těchto zemí jsme schopni předávat to know-how, říci, jak třeba oni, když budují tu společnost, dělají nějaké reformy, tak my celou řadu věcí tam děláme třeba i v rámci projektu, že jim tam pomáháme, sdílíme ty zkušenosti, pomáháme jim nastavovat ten systém v celé řadě oblastí. Děláme to v rámci rozvojové pomoci i mimo ní. Jsou tam třeba organizace, jako je Charita, Česká republika, Člověk v tísni. Takže i já jako politik jsem to bral tak, že říkám, ano, jsou země, kam my se ještě zníme učit a inspirovat, ale zároveň už jsme na takové úrovni, že je naší i určitou jako lidskou, křesťanskou povinností pomáhat tam, kde třeba o to ti lidé stojí. V případě toho Iráku to je tak, že jsme tam vlastně i docela dost jako provázání na tu část vlastně Erbílu, Kurdistánu, byli jsme tam vlastně třeba v Karakoši, v Mosulu, byli jsme tam v době, kdy tam válčil Islámský stát, byli jsme tam i poté a pomáhali jsme tam s celou řadou projektů, pomáhali jsme tam finančně, pomáhali jsme tam našimi experty a pro ty lidi je třeba i hodně důležité, kromě toho praktického, co jsem teď vyjmenoval, že tam někdo přijede z těch západních zemí. Že má o někdo zájem, že tam jdete prostě po té ulici, my jsme tam tenkrát byli třeba i s arcibiskupem Janem Graubnerem v tu dobu a ti lidé najednou vidí, přišel tady někdo ze západu, z Evropy a má o nás zájem. Zná naše příběhy. I pro toho běžného člověka, oni nám potom říkali, i tohle je pro nás cenné třeba pro tu křesťanskou komunitu nebo i pro tu komunitu jezídů, že se na ně nezapomněl. Tak já jako říkám, a to nejenom úvaha politiku, ale i kdokoliv z nás, když jako občas cestujeme, tak když tohle v těch zemích jako projevíme, tak si myslím, že to je pro ty lidi jako věc, která je důležitá.
0: A jak prodat tuhletu vlastně dobrou a vynikající zprávu, že si můžeme dovolit být štědří, když jsou tady silné ty hlasy, no zase nás někdo obere o nějaké prostředky, ať se starají sami o sebe a my budeme taky.
1: Na to se odpovídá neúplně lehko, musím říct těm lidem, kteří mají takovouto optiku vidění světa, kdy říkají prostě, co nám je po někom jinde, my staríme se sami o sebe, my tady pořád máme málo. Jasné, i u nás se vybírají sbírky na specifické životní případy lidí. Ne všechno pokryje 100% systém našeho státu. To nepokryje ani ve Švýcarsku, ani v těch nejvyspělejších zemích světa. Takže i tam je nutné, aby mimo systém fungovala solidarita mezi lidmi. Ale ta poznámka za mě osobně. Za prvé, děláme to proto z nějakého vlastního lidského humanistického přesvědčení nebo křesťanského, chceme-li, aby jsme někde dokázali jinde pomoci. Ale pak já také řeknu i velmi pragmatický pohled. Děláme to třeba proto, abychom v těch zemích pomohli ke stabilitě, k lepšímu vzdělávání, k lepšímu zdravotnímu sociálnímu systému, k novým pracovním příležitostem, proto, aby ti lidé z těch zemích neodcházeli. Abychom vlastně řešili tu prvotní příčinu té migrace. A ta migrace má jenom několik základních příčin. Je tam vojenský konflikt, ti lidé utíkají z obavy o svůj život a jeho bezprostřední ohrožení. je tam systém, který perzekuje nějakou menšinu, ať už je to náboženská nebo sexuální, a nebo je tam systém, který nedává těm lidem perspektivu proto, protože tam ti lidé nemají práci a chtějí jít za lepším. A když my toto pomáháme v rámci té rozvojové pomoci a potom třeba i té biznisové spolupráce, a to je ten další rozměr, že vlastně část té naší pomoci se umí potom třeba i zúročit do té pragmatické ekonomické spolupráce v tom, že třeba jsme těm lidem dali nějaké technologie, nějaké know-how, a na základě toho třeba oni si potom od nás začnou kupovat i za skutečné jakoby tržní, no v tom skutečném tržním prostředí naše nějaké výrobky, služby, my tam můžeme dodávat nějaké technologické celky. A pak je to vlastně i něco, z čeho opravdu naše společnost jako Česká republika má ten benefit, protože my exportujeme, tady zaměstnáváme lidi, máme vyšší přidanou hodnotu. Jenomže tohle, já to teď popisuju asi minutu a půl, tohle neřeknete v jedné větě u piva někomu, kdo řekne, co je nám do lidí v Africe nebo v Iráku. Tak já se snažím popsat, že tady jsou věci, které mají i ten fakt jako ekonomický přesah, který se dá dopočítat, že se to vlastně i nám jako společnosti vrátí v té ekonomické lince.
0: Jo, děkuji za tohleto vysvětlení. Mimochodem, podařilo se tenkrát v tom Iráku nějaká ta kontejnerová mlékárna, která by byla blízko těm stádům?
1: Ta se bohužel nakonec nepodařila. Tam opravdu máš dobrou paměť, to klobouk dolů. Byla tam tehdy namyšlená věc, kdyby se tam opravdu postavila malá kontejnerová mlékárna, která by dávala možnost zpracovávat mléko, vytvořit nějaká malá pracovní místa, ale hlavně přinést tam i to know-how. Ale vlastně tenkrát to skončilo na tom, že my jsme už jako vláda končili a můj nástupce neměl už ambici v tom pokračovat. My jsme měli podobné třeba i projekty v Africe, kde některé se třeba udržely, ale vlastně nedošlo už k žádnému dalšímu většímu rozvoji. A jenom poznámka pro posluchače. Toto jsou projekty, které jsou jako v jednotkách milionů korun. To nejsou obrovské částky z hlediska našeho státního rozpočtu. To jsou velmi jako nízké a malé částky, ale za ně třeba ten efekt může být jako velmi velký. Když někde postavíte vodovod, studnu, tak pro ty lidi v té místní komunitě to znamená strašně moc.
0: A když vezmete pár nadaných lidí a dovezete je do Česka, aby vystudovali Karlovu univerzitu, anebo nebo Masarykovu, tak je to vlastně taky ta pomoc.
1: No. Je to tak.
0: Mimochodem, u nás existuje Člověk v tísni a ta organizace mě vlastně i po těch letech stále udivuje, protože když se stane nějaké neštěstí na druhé straně planety, v poslední době to byl konkrétně ten Nepál, že s tím ledovcem šplouchnutím do toho údolí, strašná věc, nečekaná věc, nepředpokládatelná věc, tak i tam má Člověk v tísni svoje lidi. Nejsem si jistý, ty naši lidé si uvědomují, že je to dávno už nadnárodní, vlastně skoro celoplanetární organizace, která se osvědčuje tím, že dobře užívá ty možnosti, které má, a že jí potom ty jednotlivé vlády nebo různé zdroje, tedy že se to slévá z těch potůčků do velké mohutné pomoci. Jo, a že zase na malém domácím písečku by se řekl, tak co zase ten Člověk v tísni chce. Vnímáš to taky tak?
1: Vnímám a přál bych našim lidem a posluchačům zažít ten pocit opravdu jako hrdosti, když člověk je v celé řadě nejenom afrických států, ale i právě na východ od nás. Já jsem tu možnost měl právě třeba v Iráku, měl jsem možnost zažít třeba tu situaci v Mongolsku, v Arménii, kde přijdete a bavíte se s místními lidmi a oni vám mluví o Člověku v tísni. A když jim řeknete, že to je organizace, která jako vlastně je z České republiky, tak jsou velmi překvapení, protože to celá řada těch lidí vůbec neví a nečeká. Člověk tísní má dneska opravdu globální jméno jako jedna z nejlépe fungujících, nejrychleji fungujících organizací, nejen v těch akutních pohromách typu přírodní katastrofy, ale i v té schopnosti působit v těch velmi nestabilních regionech, ať už to byla začátek války na Ukrajině, příchod tam. Prostě Šimon Pánek, jeho tým vybudoval neuvěřitelně profesionální organizaci, která umí opravdu za tu korunu investovanou tady nebo darovanou to zúročit a doručit to do té konkrétní země těm konkrétním lidem. A je důležité si uvědomit, že to, co ta organizace dostává ze státního rozpočtu, je naprostý zlomek toho, s jakým objemem prostředků od běžných dárců, případně od světových organizací hospodaří. A někdy ta interpretace tady některých politiků, že Člověk v tísni je tady nějaká nevládní organizace, která stojí obrovské peníze daňového poplatníka. To fakt není pravda. Každý se může podívat do veřejných zdrojů, do každé roční závěrky Člověka v tísni, že to, co tam dává státní rozpočet, je naprostý zlomek. A navíc ještě to doplním, jsou to většinou ty činnosti, které si stát objedná na území České republiky pro naše občany. Třeba v Ústeckém kraji Člověk v tísni dělá třeba práci s mládeží a s některými rizikovými skupinami. Tak za to si to ten stát objednal a Člověk v tísni to tam doručuje.
0: Tak to jsem ani nevěděl, tohleto poslední. Tak to je teda opravdu zajímavé. A tím samozřejmě nepodceňujeme ani charitu, ani Červený kříž, ani Červený půlměsíc, ani nikoho jiného. Ale tady toto je skutečně jedinečná věc. Prosím tě, Mariane, poraď, jak dostat dobré lidi do práce, která je náročná a dost často nevděčná.
1: Myslíš do politiky nebo ještě i někam?
0: No, do politiky a jednak do velké politiky a jednak do municipalit, tam si myslím, že KDU ČSL si jako docela fandí a myslím, že má velkou naději na to, že menší obce, zejména, že budou obsazovány zase dobrými lidmi z této strany.
1: No, já vlastně nemám žádný geniální jednoduchý recept, ale teď to řeknu z nějakého mého životního pohledu, i tak, jak jsem to viděl u příkladu svých rodičů. Pokud tady žijí jako aktivní občan, aktivní křesťan, se zodpovědností nejenom za sebe, za svoji nejbližší rodinu, za svoji obec, farnost, společenství, tak mě prostě nemůže být jedno, co se děje v mé obci, městě, místní části, nebo na kraji, nebo na co státní úrovni. A podle toho, jaké mám dary, jaké mám hřivny, tak se mám snažit to ovlivňovat tím pozitivním směrem. Buď to můžu do té politiky přímo jít, kandidovat, být člen zastupitelstva, což je taky hodně důležité, nemusím být hnedka starostou, protože dneska je celá řada lidí, kteří vlastně řeknou, mě to nezajímá, mě to jedno. Ale pak se můžu divit za jedno, dvě, tři volební období, co se vlastně děje, kam to směřuje i v tom jejich bezprostředním okolí. Jak třeba funguje ta základní škola, protože to zastupitelstvo třeba ovlivňuje, kdo je ředitelem té školy, kdo utváří jako duch té školy, způsob, jak se tam pracuje s tou mládeží. A to jsou věci, které náš život ovlivňují docela zásadně v tom dlouhodobém horizontu. To není jenom o tom opraveném chodníku nebo funkční kanalizaci nebo krásném parku. Ale pak jsou i jiné role. A k tomu bych to taky vybídnout lidi. Prostě to, že někdo vede mateřské rodinné centrum, to, že se někdo stará o práci s mládeží třeba v rámci toho skautu, o kterém jsme mluvili v úvodu toho rozhovoru, nebo vede senior klub, tak to jsou role, nebo hasiče, nebo myslivce, včelaře. To jsou za mě jako vlastně také pozice v tom veřejném prostoru, které je důležité, když kdokoliv z nás je schopen dělat proto, protože mu na té věci záleží a chce ovlivňovat pozitivním směrem. Tak já bych chtěl vybídnout té angažovanosti, protože prostě sedět doma, přepínat ovladačem jako na Netflixu, je vlastně hrozně laciné a jednoduché nadávat na poměry. My dneska žijeme v době, kdy posledních 30 let a více si to můžeme opravdu sami ovlivňovat. Už to není jedna strana a je hrozná škoda, pokud si řekneme, že do toho nejdeme a tu příležitost nevyužijeme. A to souvisí s těmi hřivnami. Máme tu možnost, je to hřivna a buď ji zakopeme a sedíme na ní a čekáme, až jako se přijde, zase ta hřivna se vykope, anebo si řekneme, chceme nějakým způsobem rozmnožovat a chceme to okolí kolem sebe ovlivňovat pozitivním směrem.
0: Mm-hmm. V této souvislosti by mě velice zajímal tvůj názor na skutečnost, že prý snad do 40% obcí dneska je postavena jediná kandidátka. Jo? Čili někteří říkají, že to je špatně, protože pokud tam nebude kandidátky alespoň dvě, aby potom byla nějaká opozice, tak to nemůže v obci dobře fungovat. Někdo řekne, no těch 6,5 tisíce obcí u nás je moc a my nemáme zatím páky, kterými bychom přiměli, aby se nějak združili jiným způsobem. Jo, to je asi dlouhodobá věc. Co myslíš, může se dobře fungovat bez opozice na obci?
1: Určitě může být tady prostor pro výjimky a čest tím, že ti lidé to třeba mohou dát dlouho, mohou tam mít jednu kandidátku, nezneužijí té pozice a té důvěry a může to fungovat skvěle. Ale spíše bych řekl, ve většině případů mít tu opozici, mít tam nějaký širší tým, který říká i ty nepříjemné věci, je podle mě jako důležitá část fungování demokratického systému. Demokracie není ten nejlepší způsob vládnutí, ale je ten zatím nejdokonalejší, který zatím máme přes všechny ty vady. Zase se vracím k tomu, co jsem říkal před chvíličkou. když jsem v obci, kde vidím, že mám jenom tu jednu kandidátku, tak bych se měl třeba snažit do toho zapojit a říct si, že třeba za ty 4 roky postavím tu druhou, která nemusí nutně znamenat, že ti, co jsou tam dnes, dělali všechno špatně. To nemusí být postaveno na 100% kritice, ale může to být na nějakém trošku jiném pohledu na některé věci a nabídky třeba, pojďme to společně dělat trošku třeba jinak. Ale chápu, že někdy opravdu na malé obci už to není ani kandidátka, kandidují třeba jenom lidi za sebe jako po jménech. Tam ta situace třeba potom bývá dost jiná, když jsou to třeba jenom ta sedmičlenná zastupitelstva.
0: No, já mám ještě jednu takovou soukromou metodu, kterou jsem objevil, jak dostat lidi k urnám. Já když slyším tu
1: vlnu... A není to na dušičky?
0: A není to na dušičky. Totiž ta vlezlá píseň Pavla Helena dělá podle mě přesně to, co chtěla. Totiž, prosím vás, zvolte toho Honzu Grolicha do Senátu už v prvním kole. Kdo to má pořád poslouchat?
1: No, kdo ještě neslyšel ty, no, tak doporučuji na Facebooku nebo na Instagramu si pustit ten klip Pavla Helena s Honzou Grolichem, ale já chápu, že mě třeba lidi říkají, pro nás už je to možná malilinko moc, ale vracím se k tomu, když potřebujeme někdy dostat i ten obsah, tak potřebujeme někdy tou formou to naladit tak, aby pro ten obsah byl prostor. A myslím si, že ty klipy Pavla Helena a Honzy Grolicha vlastně naplňují tu kombinaci, jak v dnešním světě toho marketingu zaujmout tu pozornost těch lidí a pak doručovat ten důležitý, pozitivní v tomto případě obsah.
0: Ano, ono je to vlastně taková clickbaitová akustická varianta, že to potřebujeme natlouct do hlavy, abychom potom mohli zbystřit pozornost, protože vím, že třeba v posledním tom klipu už byl Honza Grolich velmi vážný, proto krásně nasvíceno a říkal důležité věci, které bychom asi měli všichni slyšet. Takže mám dojem, že ten tým to má dobře odladěno.
1: On tam vlastně končí, Honza Grolich, ale i ta jeho videa jednou důležitou věcí a jedním klíčovým slovem, a to je naděje. Že ta naděje na to, aby jsme ten svět dělali kolem sebe lepší, začíná u každého z nás. Začíná i těmi věcmi, jestli přijdu k té urně na té své obci, na tom svém městě, anebo si řeknu, mě to jedno, jsem hostinný, ale pak se třeba někdy divím, co se stane, protože já jsem tam nepřišla a přišli tam jiní. A ta naděje si myslím, že je vlastně pozitivní věc. To není střed, to není o tom, že říkám, někdo je hloupý, ale prostě naděje je strašně pozitivní věc ve společnosti a v politice o to víc. Tak jsem vlastně rád, že celá tato linka je postavená na té naději, která začíná u každého z nás.
0: Hmm. Jo, to jsi řekl moc hezky. Poslední otázka v tomto našem rozhovoru. Jak se držíš zdravotně, prosím tě?
1: Já jsem před rokem a čtvrt docela dost změnil jednu část svého života a to, že jsem si řekl, že budu mít i nějaké osobní hodiny v týdnu, které budu i věnovat i péči o své tělo. Tak po 20 letech, když bych řekl, jsem jako žil dost jako na dluh, tak jsem si dal napevno do diáře, že člověk jde 2x, někdy 3x týdně běžet, že někdy jí malinko víc očima, jak tomu říkám jednoduchou větu, snížil jsem krvnou dávku, přidal jsem pohyb. A musím říct, že se člověk cítí, když je o těch zhruba 20 kg lehčí, o dost lépe. Není to jednoduché, je to hodně odříkání, ale vlastně stojí to za to. Tak každý, kdo s tím bojujete, vězte, já jsem s tím bojoval roky, xkrát jsem to zkoušel, xkrát jsem jako to vypustil, ale dneska si vlastně říkám, mám to napevno v diáři, je to důležitá věc, stejně jako i jiné schůzky, ne-li důležitější, takže kromě toho času, který člověk má věnovat svým blízkým, rodině, tak má taky něco málo věnovat i sám sobě.
0: To o té krmné dávce, to myslím platí pro značné množství našich posluchačů, takže si z tebe bereme příklad a přejeme ti, co vydrží. Tak moc děkuji za milý rozhovor. Držíme palce v těch věcech, které lezou na nervy, aby se člověk za A držel na úzdě, za B, aby stále rozumně argumentoval a nenechal se svést k nějakým těm zkráceným verzím, které používají ti jiní. A vůbec díky za tvoji práci a díky za to, co děláš.
1: A já moc děkuju, Martine, tobě, celému týmu a Rádiu Proglas, protože i vy jste pro nás důležití. Díky moc všem.
0: S Marianem Jurečkou hovořil Martin Holík.

Je okolo 1 hodiny ráno, 7. říjen 2026. Na Proglasu začíná blok komorní hudby. Dnes je celý věnován dílům Georga Friedricha Händla. Ta uslyšíme v podání čembalisty Trevora Pinnocka. A budou to postupně air a variace harmonický kovář, svita d-mol, svita e-mol, b-dur, g-dur a v závěru čakona g-dur. Přeji vám příjemný poslech.

V rámci bloku komorní hudby na Proglasu jsme dnes poslouchali díla Georga Friedricha Händla v podání čembalisty Trevora Pinocka.

0: Proglas přebírá relaci Radia 7.
1: Třídé talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Lucie Mesároš, která pracuje v Křesťanské akademii mladých, kde má na starosti vzdělávání misionářů a sama pochází z města Zubatých Žab. Luci, vítám tě.
3: Ahoj.
2: Dneska budeme mluvit spolu o self-leadershipu. Než se k tomu dostaneme, řekni mi něco o těch Zubatých Žabách.
3: No, tak já jsem z Bruntálu a kdo jste neviděli comeback, tak doporučuji si pustit aspoň jeden díl právě o Bruntálu, kde pražský studio si vymyslelo krásnou legendu, že Bruntál je drsný kraj a jsou tam zubaté žáby, střílíme tam medvědy na ulici a jako musím říct, že je to dobrý icebreaker, že když se mě lidi ptají, odkud jsem a já řeknu Bruntál, tak většina té mojí generace a ještě nějaká ta mladší Gen Z se chytne na to, že jo, to je to město zubatých žab. Takže mně se líbí, jak se k tomu město postavilo, že z toho udělalo PR a nezastydělo se, nebylo uražené, ale postavili vlastně na tom celý marketing toho města.
2: A vlastně to pochází z toho, že je to drsný kraj.
3: Přesně tak.
2: Je to něco, co tebe nějak formovalo, že pocházíš z drsného kraje, jsi sama drsná nebo?
3: Myslím si, že to určitě mělo na mě nějaký vliv. Ona se říká, že Bruntaláci jsou docela tvrdí a že jim trvá, než si někoho pustí jako k tělu. Takže si myslím, že ta kultura toho města mě určitě nějak ovlivnila, ale neřekla bych o sobě, že jsem drsná. Mám muže ze Slovenska, já si dělám srandu, že je mafiánek, takže si myslím, že tu drsnou stránku do našeho života přináší on a já jsem ta něžná květínka.
2: Hezky. Dnes budeme mluvit, jak jsem říkal, o self-leadershipu, tedy o tom, jak vést sám sebe. Co to pro tebe vlastně znamená? Co je pro tebe osobně nejtěžší na vedení sama sebe?
3: Já myslím, že já sama, protože to, co dokážu u druhých lidí jako pojmenovat a dokážu s tímto lidi konfrontovat, tak u sebe já mám spoustu výmluv. Proč to nedělat? Proč jít odpočinout? Je vlastně se mnou docela těžký podle mě občas zápasit a vyhrát tu argumentaci z té pozice, hele, ale teď opravdu potřebujeme disciplinovaně něco dodržet versus, no ale já jsem vlastně teďka jakoby docela vyhořela nebo jsem unavená, tak to teď dělat nebudem. Takže myslím si, že na tom vést samu sebe je nejtěžší to, že jsem to já, protože tam nemáš kam uhnout. A zároveň, co pro mě znamená self-leadership nebo nějaký vedení, a mě to přesně to, že vedu sama sebe do